0: zeptal se Michal. Opárek v rohlíku, řekl Prokop. Ty, co prohrajou, se musí složit a koupit ho vítězi. Platí? Platí! Červenou a zelenou, křikl Luboš. Béžovou a hnědou, mínil Michal. Bílou a modrou, přisadil si Prokop. Sotva učitel vešel do dveří, oči jim sjeli k jeho nohavicím a co uviděli, je pořádně zmátlo. Vždyť on měl obě ponožky černé. Zklamání žáku bylo tak očividné, že by trklo i slepého. Pan Vavřinec pochopil a vyhrnul si nohavice. Ponožky, jak vidíte, obě černé. A víte proč? Protože jsem včera v noci chytil lichožrouta do pastičky na myši. Luboš, Michal a Prokop koukali jako moped na Harleje. To byla noc, odfoukl si pan Vavřinec. Úplněk a měsíc jak poklice na hrnec. No, a co vy, kluci? Cvičili jste stupnice? Tak si vybalte nástroje. Kluci poslechli, ale pořád po sobě zmateně pokukovali. Hi, hlíku, máš ponožku v rendlíku. Zanotoval si pan Vavřinec a hned tu kratičkou melodii také vykouzil z trumpety. Líbí? Zeptal se. Teprve teď si všiml vyděšených obličejů svých žáků, odkašlal si a řekl přísně. Tak, dost. Legrace? Začíná hodina. Ještě dlouho po vyučování si Luboš s Michalem a Prokopem o něčem vzrušeně povídali, divoce gestikulovali a ukazovali si na hlavu. Pan Vavřinec si s ničím hlavu netrápil. Bylo mu tak lehce, ale zároveň tak teskně, jako už dávno ne. Hrozně rád by si s někým popovídal. Jak je to dlouho, co jsem měl doma nějakou milou návštěvu, zavzpomínal. Ale bylo to tak dávno, že se při pomyšlení na ten čas a na slečnu Helenku málem rozplakal. Pane, něco stalo? Moc smutný, usmíval se Karlík, když zasmušlý pan Vavřinec přecházel kolem jeho krámku. Ponožky, dáme? Dneska ne, Karliku. Asi si koupím láhev vína. Vína, rozzářil se Liku. Vína mám a různý. Bílý, červený i sladký pro slečna. Pan Vavřinec popadl bez rozmýšlení láhev nějakého moravského. Víno mu vlastně nic neříkalo, za to v konzervách se vyznal. Tentokrát si vybral pravé anglické fazole v tomatové omáčce. Pán má chuť, řekl uznale Liku.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Kdo jsi? Kdo jsi? A hleď mé, ty jsi můj poddaný. Já jsem král. Pojď blíž, ať tě lépe vidím.
3: Malý princ se díval, kam by si mohl sednout. Ale celá planeta byla pokryta hermelínovým pláštěm. Zůstal tedy stát. A protože byl unaven, zívl.
2: Zívat v přítomnosti krále se nesluší. Zakazuji ti to.
4: Byl jsem dlouho na cestě a nespal jsem.
2: Nařizuji, abys zíval. Nikoho jsem léta neviděl zívat.
4: Už nemohu. Už se mi nechce.
2: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat.
4: Mohu se posadit?
2: Nařizuji, aby ses posadil.
4: Vaše veličenstvo, prosím o prominutí, že se ptám.
2: Nařizuji ti, aby ses ptal.
4: A vaše veličenstvo, čemu vládnete?
2: Všemu.
4: Všemu?
2: Všemu, co vidíš.
4: A hvězdy vás poslouchají?
2: Ovšem, uposlechnou i hned. Nesnesu nekázeň.
4: Chtěl bych vidět západ slunce. Daříte slunce, aby zapadlo.
2: Budeš mít západ slunce.
4: A kdy to bude?
2: Vyžádám si ho. Počkám, až k tomu budou vhodné podmínky.
4: A kdy to bude?
2: Dnes večer. Ve 6:45. Uvidíš, jak jsou mé rozkazy plněny.
3: Malý princ zívl. Litoval, že byl tak unavený a přišel o západ slunce. A také už se trochu nudil.
4: Nemám tady už co dělat. Zase půjdu.
2: Neodcházej. Jmenuji tě ministrem.
4: A čeho?
2: Ministrem spravedlnosti.
4: Ale vždyť není koho soudit.
2: To se neví. Ještě jsem nevykonal objížďku po svém království. Jsem už starý, nemám místo pro kočár a chůze mě unavuje.
4: Ale já už všechno viděl. Tam na druhé straně také nikdo není.
2: Budeš tady soudit sám sebe. Jestli se ti to podaří, bude to znamenat, že jsi opravdu mudrc.
4: Jenže soudit sebe mohu kdekoliv. To nemusím bydlet tady.
2: Na mé planetě je někde stará krysa. Můžeš soudit tu starou krysu. Můžeš jí odsoudit na smrt, anebo jí udělíš po každé milost. Stejně je tu jenom jedna.
4: Ale já nemám rád, když se někdo odsuzuje na smrt. Odejdu odtud.
2: Ne.
4: Vaše výsost by mi mohla dát rozumný rozkaz. Mohla by mi například nařídit, abych se zdálil dříve, než uplyne minuta. Zdá se, že podmínky jsou příznivé.
2: Jmenuji tě svým velvyslancem.
3: Dospělí jsou hrozně zvláštní. Pomyslel si cestou malý princ a zamířil k jiné planetě.

0: Česká pohádka Kdo snědl holoubátko? Žena jednoho chalupníka upekla dvě holoubátka. Jedno pro sebe, druhé pro muže. A když už byla pěkně do zlatova upečená, šla do chléva krávy podojit. Chalupník seděl v kuchyni, pěkně si hověl u pece a že měl hlad, nemohl se dočkat oběda. Chvíle mi zvedal nos a lokal do sebe líbeznou vůni, kterou bylo cítit po celé kuchyni. Toho čím dále tím více dráždilo, že neodolal a za chvíli už byl u pekáče. Když se přesvědčil, že žena se ještě nevrací, připlížil se znova k pekáči a v čerstvosti vyňal jedno holoubátko a snědl.
1: Ech co, bylo bez toho mé.
0: Omlouval svou mlsnotu. Že byl hladový, neměl však jednoho holoubátka dost a proto také bez dlouhého rozmýšlení pustil se do druhého a také je snědl. Hned na to vyšel na dvůr, jako by se bylo nic nestalo, a dal se do štípání dříví. Jeho žena se vrátila a že už bylo poledne pryč, uchystala na stole talíře, nalila polévku a zavolala muže. Když polévku snědli, vysypala žena brambory na mísu a sáhla pro pekáč do trouby. Ale div nevykřikla, když viděla, že pekáč je prázdný. Konečně se vzpamatovala, obrátila se k muži volajíc. Někdo snědl holoubátka.
2: Já ne, zalhal chalupník. Vždyť nikdo jiný tu nebyl nežli ty, řekla ostře manželka a div zlostí nehodila pekáč na zem. Snad mne nepodezříváš, to by tak scházelo. Já jsem ani nevěděl, že něco pečeš.
0: Bránil se chalupník a tvářil se uraženě. Avšak jeho žena začala zle hubovat a dala se do nářku, že má tak mlsného muže a že ten dále zapíral, strhla se mezi nimi hádka, v které chalupník stále obviňoval ženu, že ona to byla, která snědla tu pochoutku. No dobře tedy, necháme prozatím hádky. Ale od té chvíle nebudeme jeden na druhého mluvit. Kdo z nás dříve promluví, na tom to zůstane, že holoubátka snědl. Rozhodla chalupnice. Od té chvíle bylo v chalupě jako v hrobě. Takže to oba začalo mrzet. Chalupnice nemohla se hádat, klevety vypravovat. A chalupníkovi se zase stýskalo, že nemůže ženě odpovídat a ani si zaspívat. Ale první slovo nechtěl vyslovit ani jeden, ani druhý. Konečně nadešel už třetí den od té doby, co naposled spolu promluvili. Z nenadání zastavil se u chalupy kočár, sloužící skočil dolů a už byl v chalupě, aby se zeptal na cestu k městu. Chalupnice již otevřela ústa, chtějíc dát odpověď, ale hned se vzpamatovala a jen ukázala rukou v tu stranu, kterou mají jet, a chalupník udělal totéž. Sloužící mu tato odpověď nebyla jasná, a proto, když se vrátil ke kočáru, povídal pánovi, že v chalupě jsou dva němí manželé a že celkem nic od nich se nedozvěděl. Když to zaslechla chalupníkova žena, vyběhla ven a vsedla si do kočáru k pánovi, dávajíc mu posunky na srozuměnou, že mu cestu ukáže. Pán hned udělal místo, kočí práskl do koní a jeli. Tu chalupník křičí z okna. Ženo, ženuško, neodjížděj a odpust mi to. Já jsem to byl, který snědl holoubátka. Myslil si totiž, že jeho žena mu chce ve zlosti ujet pryč. I ta se dala do smíchu a když pán se tomu divil, celou příhodu mu vypravovala. To pána velice rozveselilo, takže dal chytré ženě dukát, aby si mohla koupit jiná holoubátka.
2: ale z těch nedostal její muž ani na zub.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napij. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela.
1: Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde.
0: Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval.
2: Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral.
0: Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle. Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem.
3: Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádný salát. Dones mi salát.
0: Zelinář řekl slepičkovi:
1: salát? Podívej si, jak vypadám, jaký jsem zarostlej, přiveď mi holiča, ať mě ostříhá, ať mě oholí, potom si popovídáme o salátu.
0: Holič se mu vysmál.
1: Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikury a uvidíme.
0: Ošetřovatelka v pedikůře řekla:
4: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky, ha? Možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mi je, potom by to snad šlo.
0: Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal:
3: prima, že jsi tu, právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor, tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík.
0: Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla naspět do džberu. Škrabka také, dříma, podřímuje. Kuchař klimbá u kotle. Ošetřovatelka v židličce. Holič v kumbálku. Zahradník ve skleníku. Hospodský za pultem. Řezník v chladírně. Instalatér na divanu. A kohoutka drží vodovod. Drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí. Odtlačí kohoutku, která také zadřímala. A teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby a husy a prázdné zazátkované lahve a nafukovací lehátka. A dost. Konec.

O Faustově domě. Mnoho je vyprávění o doktoru Faustovi a mnoho je i památek, které doktora Fausta připomínají. Tak v Praze na Karlově náměstí stojí starobylá výstavná budova, oddávna nazývaná Faustovým domem. Neboť právě tady podle pověsti neblahý mistr magie žil a odtud také si jej odnesl ďábel, když Faustovi vypršela stanovená lhůta. Důkazem o tom byla prý začouzená díra ve stropě i rozbité křivůle, baňky, tyglíky, skumavky a rozházené knihy či pergameny po zemi, zkrátka nepořádek, který Faust způsobil při svém smrtelném zápase s pekelníkem. Celá desetiletí se proto lidé tomu místu raději na stohonu vyhýbali a dovnitř už by nevkročil ani ten největší odvážlivec. Dům pustl a chátral a páni na novoměstské radnici se vzdali myšlenky, že by ho snad vůbec někomu prodali, natož výhodně. Ani ten nejbědnější nuzák by se sem nenastěhoval, třeba neměl kde složit hlavu. Až jednoho sichravého podzimního dne zažili konšelé překvapení. Ve dveřích radniční síně stál, kde se vzal, tu se vzal, vychrtlý student v černé pláštěnce a s poníženou úklonou slavnou radu žádal, zda by mu nemohla poskytnout zdarma ubytování. Že je zvenkova, na univerzitní kolej nemá a tak si vzpomněl na opuštěný Faustův dům. Radní měli pro mládence pochopení a bez váhání tedy přinesli zrezivělý klíč od vrat. A nebojíš se ani trochu tam přebývat sám? Víš přece, co se o domě vypravuje, zeptal se nakonec studenta ten nejstarší, když mu klíč odevzdával. Odpověď však byla taková, že se všichni podivili mládencově kuráži. Nemohu se bát babských tlachů. Za krátký čas poznáte sami, vážení pánové, jak se mi povede. I kdyby z toho domu čert Fausta skutečně odnesl, mně se na kůži nedostane. S tím student z radnice odešel a rovnou si to namířil na vzdálenou protilehlou stranu náměstí, aby byl doma co nejrychleji. Mrholilo, na prahu se rychle snášel soumrak a mládenec toužil jen potom, aby už mohl svléknout promočenou pláštěnku a zout děravé boty. Proto, když Faustův dům odmykal, ani si nepovšiml skřípění klíče v zámku a stejně tak nevěnoval pozornost pavučinám, které na něm uvízly při cestě po schodišti. Se zažehlou loučí pak otevřel dveře do první místnosti. Byla to vzácným dřevem obložená jídelna s velkým stolem i pohodlnými křesly. Nejvíc však v té chvíli přitahoval studenta krb a v něm připravená polena na otop. Zapálil je a když plameny zahnaly tmu, vydal se do další místnosti. Od stropu až k podlaze tu stály na policích vyrovnané knihy. Na pracovním stole pak čisté i popsané pergameny, kalamář s brkem. A při pohledu na všechno se už student těšil, jak se mu tu bude dobře pracovat. Čekalo jej však ještě jedno příjemné překvapení. Útulná ložnice s pohodlnou postelí a vysoko nastlanými peřinami, takže mládenec neodolal. Než by zřekl švec, koukal mu z těch peřin jenom nos a pak už se rozléhalo domem jeho pravidelné oddechování. Slunce stálo hodně vysoko, když se mládenec probudil. Poněvadž nechtěl zahálet, hned se začal ohlížet po nějakém hadru a koštěti, aby vysmíčil prach a pavučiny, kterých se za léta usadilo v domě habaději. Dřív ale, než mohl svůj úmysl uskutečnit, pohledl náhodou do tmavého kouta ložnice a co nevidí. V jakémsi výklenku tam zel obdélníkový otvor, dostatečně veliký, aby se jim protáhl i dospělý člověk. Student bezbázně do otvoru vstoupil. Šlápl na první schod, potom na druhý a další, až se ocitl v místnosti, kterou předtím ještě nespatřil.
I tady visely pavučiny jako šeré záclony, ale pod nimi se skrývalo alchymistické náčiní a rozevřené knihy s tajným písmem. Uprostřed stropu pak se černala nepravidelná díra, jako by právě tudy proletěl pekelník s doktorem Faustem. Student nebyl na pochybách. Ano, odtud čert v skutku odnesl svou oběť a nebyly to tedy jen babské tlachy, jak si předtím myslil. Trochu jej i zamrazilo v zádech. Ale proč by se bál, řekl si. Vždyť do žádného spolku s rohatým přece dobrovolně nevstoupím. A jako by chtěl potvrdit svoje rozhodnutí, jal se s chutí uklízet právě Faustovu kouzelnickou alkovnu. Dřevem zahradil díru ve stropě, vysmejčil podlahu i stěny a dal se dorovnání knih i podivného alchymistického náčiní. Náhle však vykulil oči údivem. Když zdvihl jeden tlustý svazek, uviděl pod ním černou misku a na té misce se blýskal z brusu nový stříbrný tolar. Jako na zavolanou, vykřikl radostně mládenec a honem peníz zkousl, jestli je pravý. Inu pravý byl a snad proto ucítil student notný hlad. Nerozmýšlel se tedy, vyběhl na náměstí, aby si v první hospodě poručil k jídlu i k pití, co hrdlo ráčí. Ještě nikdy předtím se tak dobře nepoměl a ze stříbrňáku mu navíc zbylo dost a dost na příště. Toho dne už také moc neudělal, jen zběžně poklidil, umíniv si, že hned ráno napraví, co zameškal. Jenže sotva druhého dne procitl, znovu ho cosi táhlo po schůdkách do alkovny a tam na černé misce svítil další stříbrňák. Student se ulekl. To nemůže být náhoda. Jistě mě takhle láká ďábel do svých osidel, uvědomil si. A tolaru se zprvu ani nedotkl. Po chvíli však, jako by mu začal našeptávat druhý hlas. Proč bys jsi ten peníz nevzal? Počkej, ještě se ti moc dobře hodí. Blíží se zima a palce ti koukají z bod. Včera se přece také nic nestalo, když jsi vzal první stříbrňák. Dále už mládenec nečekal. Sebral tolárek a honem na rynek. Tentokrát, aby si opatřil střevíce se špičatými zobany podle tehdejší módy. Od té doby si začal chodit pro stříbrňák každý den a každý den ho skutečně na černé misce nalezl. Nemyslete si však, že byl alespoň šetrný. Vystrojil se, nafintil se jako nějaký šlechtický hejsek a zbytek pokaždé rozkutálel ve všech hospodách, co jich po Praze bylo. Samozřejmě, že na učení nesáhl a do přednášek nepáchl, jak by smet. Za to se vychloubal od rána do večera svým hospodským kumpánům, která knehne ani prstem a přece získá stříbrný tolárek denně. A jsem na nejlepší cestě k tomu, abych měl i zlaťák, dodával záhadně se ušklíbaje. Kamarádům z mokré čtvrti šla studentova slova jedním uchem dovnitř a druhým zase ven, hlavně když se mohli zadarmo dostat k truňku. Poklepávali proto mládenci po ramenou, jakýže je kaprňák a ať to s tím zlaťákem zkusí. Myslíce si nejspíš, že povedený synáček chce připravit zazobaného tatíčka o víc, než připravil dosud. Jenže student tentokrát do větru nemluvil. Z dlouhé chvíle si totiž začal prohlížet onu knihu, pod kterou našel misku s tolarem a počase porozuměl klikyhákům na jejich stránkách natolik, že mohl zavolat nečisté síly, aby mu zlaťák přinesli. Pravda, dlouho se k tomu neodvažoval, ale toho večera, když se pochlubil i v hospodě, vracel se do Faustova domu s předsevzetím, že dukát dostane. Byl tenkrát jasný hvězdný večer, ale zanedlouho poté, co za mládencem zapadla vrata, přišla z ničeho nic taková bouřka,
že málo kdo podobnou vůbec zažil. Blesk stíhal blesk, hrom ohlušoval a Pražané se krčili se sepjatýma rukama u zapálených voskovic. Snad největší tartas nastal právě kolem Faustova domu. Kdo tím směrem pohlédl, viděl jen plameny a kouř a mnozí se nemohli dočkat úsvitu, aby zvěděli, co se tam přihodilo. Jenže ráno stál dům pochmurný a tichý, jako dlouhá léta předtím, a po nějaké škodě nebylo zvenčí ani památky. Jen student na volání ze vlounů neodpovídal. Rozhodli se proto vejít za ním dovnitř. Jídelnu, pracovnu i ložnici však našli opuštěné a teprve v alkovně přišli na kloub celé záhady. Místnost byla plná syrného pachu a uprostřed stropu byla znovu ohořelá díra. Na vlas ta, kterou ďábel odnesl Fausta. Takže student skončil stejně jako doktor. Jeden ze sousedů řekl nahlas to, co si všichni myslili. Na další už návštěvníci nečekali. Horem pádem utíkali z alkovny, aby byli co nejdříve venku a aby do Faustova domu opět na dlouhá léta lidská noha nevkročila. Nikdo si ve strachu ani nevšiml, že vedle jedné rozevřené knihy s tajným písmem leží na černé misce docela nový stříbrný tolar.

0: Kristýnko, pojď se podívat na housátko. Vidíš, jak je heboučké a žluté?
1: To není housátko, to je kuře.
0: Ale jdi, přece je větší. A zobáček má placatý a zakulacený, ne špičatý jako kuřata.
1: A není to kačenka, babi?
0: Není.
1: A proč to není kačenka? A

0: bydlištích míří.
1: Abych si ho nespletla s kačenkami. A proč bude bílé? A proč?
2: Proč? Pro slepičí kvoč. A vidíte, to právě babička Kristýnce neřekne. Jak by se malá jinak dověděla, co ještě neví? Babička Kristýnce pověděla pohádkou.
0: To bylo tak. Bylo jedno malé, bezstarostné, žluté house. Ráchalo se v rybníku, plavalo, potápělo se. Svedalo hlavičku k nebi a uvidělo mezi obláčky zlaté slunce.
3: Ne, vždyť jsem jako sluníčko. To je ale pěkné. Až to povím kytičkám, každá kytka smekne.
0: Housátko se rozběhlo na louku oznámit všemu kvítí tu velikánskou zvěst.
3: Louko, kytky, podívejte, jsem celé zlaté. Jsme se sluníčkem ze stejného hnízda.
0: Housátko vpadlo do louky a přešláplo. Ťap, ťap. Docela zmatené. Kam se podívalo, všude samá malinkatá zářivá sluníčka.
3: No toto!
0: Zelená louka od včerejška rozkvetla pampeliškami.

0: Ach jo.
1: Hou se od té chvíle nic nebavilo. Na pastvě zahlížilo po pampeliškách a fňukalo.
0: S pampeliškou každý si hou se snadno splete. Nechce být jak kytička, co nám v louce kvete. Ach jo.
1: Jak tak jednou lítostivě koukne k nebi, spatřilo, že slunce na nebi není samo. Zlatým proutkem vyhnalo na pastvu kadeřavé obláčky beránky.
2: Ty já znám, jsou kudrnaté jako náš Punťa, nebo jako ovečky.
1: Právě proto se jim říká beránci. Byla jich plná nebeská louka, načechraných, veselých, hravých a tak krásně běloučkých. Housátko z nich bylo celé pryč, hned zatoužilo.
0: Slunce zlatý pasáček, beránky své honí, proč pak jenom nemůžu zbělet jako oni? Och jo.
1: Co je moc, je moc. Pampeliškám došla trpělivost. Husího kňourání měli právě akorát.
3: Oštipuje nás a ještě je nevděčný.
4: To se jedno.
3: Mohlo by být rádo, že vypadá jako větší huňatá pampeliška.
4: Ale to ne.
3: Proč se nám podobá?
4: My přece nefňukáme.
3: Vesele si kveteme.
4: Asi je samý.
3: Ano.

0: Ale proč? Proč jsou pampelišky nespokojené? Zlata jim přece sluší.
1: Housátku taky. Jenže někdo kabátek, co má, rád brzo odkládá. Jen aby měl jiný. Nepřipomíná ti to něco, Kristýnko?
0: Ale babi, povídej, jak je to dál?
1: Pasáček tam vysoko na nebi, kam stoupají pozemská přání jako duhové bublinky, všecky uslyšel. Malé žluté house i pampelišky, kterých na loukách tam dole zářilo nepočítaně. Usmál se jejich pošetilosti a v modrobílém tichu mávl proutkem ze zlata. Brzy se začaly dít věci. House místo zlatožlutých chmíříček, podobných pampeliščí čupřině, má peří. Bílá jak beránci na nebi.
2: Já jsem krásné. Bílé. No to je milé.
1: Housátko popadlo nožky na ramena a upalovalo ze dvorka rovnou za nosem pochlubit se pampeliškám.
2: Stal se zázrak, heleďte, bílé jako vata.

0: 깊고 수았다. 예. 예. 야. 야, 예. co se stalo? Pan Pelišky, kde jste? Kam jste se schovali? Co pak to tu lítá za bílá peříčka? Nebo co to je? Stal se zázrak. Pospíchám vám to říct.
1: Zázrak se stal i na louce. Pampelišky, včera žluté jako načepířená housata, docela ztratili zlatou hlavu. Všude je plno bělostných, lehonkých paliček.
0: Co to vidím na louce? Pampeliščích míří, bílé, jak má peříčka, do nebe si míří.
1: Zafoukal vítr a paličky se rozsypaly na drobonké bílé padáčky. Vznesly se a letěly nad loukou, bůh ví kam.
2: Já je taky znám, taky je rozfoukávám. Lítají jako vločky, ale nezebou.
1: No a od té doby jsou housata i pampelišky nejdřív zlaté a potom bílé. Jak si to vyprosili, tak to mají.
3: Myslíte, děti, že tohle je našemu povídání konec? Kde pak? Babička Kristýnce dopověděla pohádku a šla po své práci, jenže Kristýnce se z pohádky ještě nechtělo. Utrhla si pampelišku, vedle sebe posadila do trávy patolivé house a začala jim broukat. Když tatínek přišel z práce domů a slyšel, jak si Kristýnka prospěvuje, složil pro ní pohádkovou písničku.

0: A tak se babičina pohádka proměnila v písničku.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Když kvetou borovice, musí se lesní víla starat, aby se zlatě prášilo ze stromu na strom. Bylo větrno a vítr rozhazoval zlatý prášek po pasekách. A co budou veverky obědvat, když nenarostou šišky? Zeptala se ho Amálka. Hí, smál se vítr, protože nemá o nic starost a rozum má vyfoukaný. Zatočil Amálce sukničku okolo kolen a snad by byl odnesl. Ale přišel tam mlynář z Červeného, mladý a dost nedůtklivý chlapík. Dívá se chvíli, jak vítr Amálku souží a povídá, nech toho. Tak nenecháš? A protože to byl člověk při síle, postavil se samotnému větru. Když vítr sfoukl prach z rozkvetlé borovice, mlynář přiskočil, ohnul jinou borovici a nastavil její zelenou hlavu zlatému prachu rovnou do cesty. To bych se na to podíval, aby letos nenarostly šišky. Vítr to zlobilo, foukal, ničeho se nedofoukal a padla na něj únava. Pomalu se táhl přes paseku k rybníku a hrozil. Však ono se mlynáři ještě uvidí. Mlynář nad tím jen mával rukou a Málka mu poděkovala a rozešli se. Vítr se dotáhl až k rybníku. Na starém stavidle tam sedí vodník Kebule. Loupe ze stavidla třísky a hází je po rybách. Je to vodník vyzáblík, od takových je vždycky dobroty, jako od kalné vody. Na hlubině má Kebule 12 hrnečků a v každém podušičce. 13. hrneček je prázdný a nemá pokličku. A já do něho vím, podušičce, přišeptl vítr vodníkovi. Byl by to mlynář z Červeného. Ten by se mi zrovna hodil do 13. hrnečku a přikryl by ho mlynářskou čepicí, povídá vodník Kebule. Sjel si na hlubinu pro hrneček, no, pak se zeptal větru, co dál. Vítr ho navádí. Musíš zastavit mlýn a až mlynář sejde ke kolu, stáhneš ho. Po mlýnici chodí mlynář od složení k složení. Běhouny běží, zrovna se špicuje žito. Stolice mele pšeničnou mouku. Sotva tam tajně vklouzl Kebule. Všecko jakoby na štipec vteřinky klopítlo. A to je vodnické znamení, povídá si mlynář a opatrně se rozhlíží. A v tom zahlídl vodníka, jak se krčí za truhlou. Ty jsi mě přišel utopit, povídá mlynář, jenže já ti ke kolu nesejdu. Vodníka proto popadla taková zlost, že chvíli jen kuňkal jako žabák. Ale nakonec mu přece jen přišla řeč. Tak já ti tedy, mlynáři, ten mlýn osladím. A s mlýnem se začaly dít věci. Chvíli jde poctivě, chvíli klape na tři, jako v hospodě při Valčíku. Kola a kolesa drkotají, mouka běží v rukávech naopak. A Kebule hned z toho, hned zase z jiného kouta křikne. To je mlynář, to je liď. To tedy je, tluče pěstí do složení mlynář. Zkazil si mi mlýn na dosmrtí. Ve chvíli, kdy Kebule někde dole u kola chystal to nejhorší, nakoukla oknem do mlýnice víla Amálka a špitla. Honem mi půjč mlynáři čepici. Mlynář nejdřív nevěděl proč, ale potom jí tu čepici půjčil. Amálka do ní nasedla jako do loďky a rejduje rovnou nad hlubinu, kde měl Kebule hrnečky. prutem scházela pokličky z 12 hrnečků. A z těch hrnečků vycházela dušička po dušičce, stoupalo to vodou a neslo se to vzhůru. V ten okamžik ale jakoby vodník Kebule dostal tajné znamení. Nechal kejklů s mlýnem a upaluje vodou za Amálkou. Dojel tam zrovna, když poslední dušička vyběhla z hrnečku a ten se si zpívala tralala, aleluja. Tohle si, Amálko, odneseš, křikl ostřicovým hláskem Kebule a sáhl po mlynářské čepici, co na ní Amálka plavala jako na loďce. Teď tě, Amálko, utopím. Jenže v tu chvíli mlynář z Červeného našel mezi trámy 13. hrneček. Obrátil ho v rukách a povídá. Vodnický inštrument, jeden takový. A vyhodil hrneček oknem do rybníka. Ten hrneček spadl vodníkovi rovnou na Kebuli. A byl 13. a těžký.
2: To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jako to dělají lidé. A do školy nechodili, protože škola není pro zvířátka. Ba ne, to ne, ta je jen pro děti. A tak to u nich v tom jejich bytě vypadalo všelijak. Poslouchej, pejsku, povídá kočička, máme tu nějak špinavou podlahu. Taky se mně zdá, že už je nějak moc špinavá, povídá pejsek, jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky. Tu ze špinavé je máš, povídala kočička. Fuj, to je hanba, musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemají takovou špinavou podlahu, ti ji někdy myjí. Dobrá, řekl na to pejsek, ale jak to uděláme? To je přece lehké, řekla kočička. Ty jdi pro vodu a já obstarám to ostatní. Pejsek šel s hrncem pro vodu a kočička položila kus mýdla na stůl. Pak si šla pro něco do komory. Zatím přišel pejsek s vodou a vidí něco ležet na stole. Rozbalí to a bylo to nějaké růžové. Aha, to bude něco dobrého, povídá si pejsek. A jak měl na to chuť, tak si celý ten kus strčil do huby a začal to kousat. Ale chutnalo to nějak nedobře. Zatím přišla kočička a slyší, že pejsek nějak divně prská. Podívá se na něj a vidí, že pejsek má plnou hubu pěny a z očí mu tekly slzy. I pro pána, křičela kočička, co se to, pejsku, s tebou děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný, vždyť ti kape z huby pěna, co to s tebou je? Ale, povídá pejsek, našel jsem tu něco na stole a myslel jsem, že je to nějaký sýr nebo nějaké cukroví, tak jsem to sněd, ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna. Ty jsi ale hloupý, zlobila se kočička. Vždyť to bylo mýdlo a mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu. Aha, řekl pejsek, proto to tak štípalo. Au, toto štípe. Napij se hodně vody, poradila mu kočička, potom to přestane štípat. Pejsek se napil, až všechnu vodu vypil. Kočička šla koupit nové mýdlo. Tohle už nesním, řekl pejsek, když kočička přinesla to nové mýdlo. Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč? Na to jsem už myslela, povídá kočička. Však ty máš na sobě takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči, a tak můžeme tu podlahu vydrhnout tebou. Dobrá, řekl pejsek. A kočička vzala mýdlo a hrnec s vodou, klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrhla pejskem celou podlahu. Podlaha byla celá mokrá a moc čistá také nebyla. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít, povídá kočička. Tak víš co, řekl pejsek, já už jsem docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové pěkné měkké chloupky na sobě, to je jako ten nejlepší ručník. Teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu. Vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou. Podlaha byla teď umytá a suchá, ale za to pejsek a kočička byli mokří a strašně špinaví. No, to vypadáme. Musíme se vyprat, řekli si oba. Vyperme se, jako se pere prádlo, řekl pejsek. Dobrá, řekla kočička. Nanosili si do necek vody, pejsek si tam vlezl a kočička ho vyprala. Drhla ho na valše tak silně, že jí pejsek prosil, ať tolik netlačí, že by se mu mohli do sebe zamotat nohy. Když byl pejsek umytý, vlezla zas do necek kočička a pejsek ji vypral a tlačil tak silně, že ho prosila, aby jí na té valše tolik nedřel, že jí vydře do kožicha díru. Potom jeden druhého vyždímali. A teď se usušíme, řekla kočička. Uchystali si šňůry na prádlo. Nejdřív pověsíš na šňůru ty mne a až budu viset, tak slezu a pověsím zas tebe, řekla kočička pejskovi. Pejsek vzal kočičku a pověsil ji na šňůru, jako se věší prádlo. Ani na to nepotřebovali kolíčky, protože se na té šňůře mohly udržet drápky. Když kočička už visela, slezla zase se šňůry dolů a pověsila pejska. Tak tam viseli oba dva a sluníčko na ně pěkně svítilo. Svítí na nás sluníčko, povídá pejsek, to brzo uschnem. A jen to řekl, začalo pršet. Prší, křičeli pejsek a kočička, zmokne nám prádlo, musíme je sundat. Honem skočili oba z té šňůry dolů a běželi domů schovat se pod střechu. Prší ještě, povídala kočička. Už přestalo, řekl pejsek. Tak si zas pověsíme prádlo, povídala kočička. Tak šli a pověsili se zase na tu šňůru. Pak zase pršelo, tak utekli a pak zas bylo sluníčko, tak se zas pověsili a tak to šlo až do večera. A to už byli oba docela suší. Prádlo máme suché, řekli si, tak je dáme do koše. Tak si vlezli do koše, usnuli a oba se v tom koši krásně vyspali až do rána.

0: Život lichožroutů. Toho osudného dne si pan profesor Kadeřábek slavnostně odkašlal a popotáhl z Viržínka. Hotovo, řekl. Tady to je a tady to zůstane. Poklepal otevřenou dlaní na desky tlusté knihy a v jeho prázdné pracovně to znělo jako potlesk. Pak otevřel desky nadepsané krasopisně. Profesor inženýr René Kadeřábek. Život lichožroutů. Začal si nahlas a se zalíbením číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zužuje, a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán, ku podivu. Musím prohlásit se vší skromností, což pak není rozšířen po celém světě. S výjimkou zaostalého afrického venkova a pralesů povodí Amazonky, kde domorodci chodí bosky. Což pak se nevyskytuje v každé rodině i v domácnostech lidí zcela osamělých. Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který navrhuje kolegyně badatelka magistra Miklíková. Jméno lichožrout totiž přesněji označuje fakt, že se nám záhadně a neomylně ztrácí vždy jen jedna ponožka, nikdy celý pár. Lichožrouti z páru ponožek dělají takzvané licháče. Profesor Kadeřábek obrátil několik stránek úvodu a dostal se k vědeckému popisu. Říká se, že člověk je to, co jí, což platí i pro lichožrouty. Neboť se živí ponožkami, i jejich tělo jakoby se z ponožek skládalo. Díky tomu jsou velice pružní a ohební, dokáží se vytahovat i smrskávat. Lichožrouti bývají postavy spíše zavalité a výšky kolísavé, dokonce velmi kolísavé. Díky svým natahovacím schopnostem měří od nějakých 10 cm až ojediněle k 1 metru. Očka má lichožrout drobná a těkavá. Nejvýraznější částí jeho hlavy je však ústní dutina. Ta spolu s nosem dokáže vytvořit jakýsi chobot, dosti podobný hadici od vysavače, čili znamenitě uspůsobený k vyhledávání potravy, ponožek spoza postelí. Ale teď to nejdůležitější. Ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Dokáže splynout s okolím. Prostě zmizí. Profesor Kadeřábek přestal číst a zasnil se nad tou rafinovaností. Ani si nevšiml, že mu z nohy sklouzla bačkora. Pocítil jen lehounké zašimrání, když se mu z levé nohy svezla ponožka. To jsou oni, blesklo mu hlavou. Pak se nečekaně hbitě vrhl na všechny čtyři a lezl po podlaze. Hledal toho, kdo mu ponožku z nohy stáhl, ovšem zase marně. Ramses a Tulamur junior splynuli s jeho bačkorou. Profesor Kadeřábek si vzpomněl na to, co vypátral a popsal ve své knize, že ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Proto nezaváhal a vrhl se robinzonádou po bačkoře. A už ji držel, už si ji přitiskl na prsa a už ji nepustil. V tom krátký čas proměny skončil. Bačkora ho začala škrábat a kousat, ale profesor Kadeřábek nepovolil a najednou spatřil, že drží v rukou svůj životní úlovek. Dva mladé, dobře živené lichožrouty. Ale kam s nimi? I kdyby měl doma klec, nebyla by tu nic platná. Lichožrouti i těmi nejužšími mřížemi proklouznou. Profesor bloudil očima po místnosti. Může je zavřít do knihovny, hloupost, do trezoru, to by šlo. Z trezoru by se ven nedostali. Ale jak by je pak mohl zkoumat? Najednou jeho pohled zabloudil do rohu pracovny, kde stálo velké zaprášené terárium. Dobře, že ho nevyhodil. Profesor Kadeřábek totiž v mládí zkoumal jedovaté hady, ale brzy ho to otrávilo. A teď se mu bude terárium náramně hodit. Jednou rukou pevně tiskl oba lichožrouty k hrudi a druhou nadzvedl vrchní skleněný poklop. Musel ovšem uvolnit sevření a v té chvilce mu Ramses a Tullamore junior z náruče vyklouzli. Ramses byl hbitější, odrazil se a skočil na křišťálový lustr. Lustr se rozhoubal a vyzváněl. Tullamore junior se slepě hnal ke dveřím. Profesor Kadeřábek popadl svou tlustou bychli život lichožroutů a hodil ji za uprchlíkem. Mířil přesně. Tullamore junior padl a zůstal pod životním dílem profesora inženýra René Kadeřábka bezmocně ležet. Ani se nevzpíral, když za ním zaklaplo víko terária. A jeho bráška? Co byste čekali? Ramses vzal roha.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Zachránil jsem Kiki. Byla už docela tma a já seděl s Kiki před chaloupkou. Jako vždycky, když jí poučuju. Kiki je velice nepozorná, já jí něco vykládám a když jsem v nejlepším, je pryč. Něco se šustne v trávě a Kiki se zatím rozběhne. Poučoval jsem jí zrovna o tom, že chytat zelené kobylky se pro našince nehodí. Jak jí tak poučuju, najednou slyším, že křičí o pomoc až od někud od lesa. Běžím po hlase a co vidím? Žluťák jí drží za krk a vleče jí do houští. To mě velice rozzuřilo. Já znám pravidla kocouřího zápasu. To se přichází pomalu proti sobě a už z dálky se nebezpečně vyhrožuje. A taky nadává. Ocásek stažený pod břichem, drápy připraveny, stojí se těsně proti sobě. Tvář na tváři, vousy na vousech. Řve se tomu druhému přímo do ucha. Řve se vysoko a zase hodně hluboko a občas se křičí blam, blam, blam, blam, a najednou do toho chr a prsk. V člověčí řeči to znamená, jen pojď, já tě docela roztrám, plazile. Z uší ti nadělám třepení, že budeš myším prosmích, ty plašmiško. A když už jsme tváří na tváři, tak se huláká. Tak začni, pápěro, bojíš se má toho, začni. Nebo jak já na tebe skočím slabo, to budeš vždycky kočkám prosmích, prašivče. Prašivec, to je největší urážka. Poté to vždycky doopravdy začne. Na to všechno teď nebyl čas. Skočil jsem na žluťáka a zakousl jsem mu do ucha. On pustil Kiki a zazval, přišel jsi? Chtěl říct si pro smrt, ale já mu nedal domluvit. Ťaf, ťaf, dal jsem mu z každé strany jednu a pověsil jsem se mu na druhé ucho. Žluťák zaječel a vyskočil do výšky, ale já se držel. Věděl jsem, že dostat se pod jeho zadní tlapy je se mnou konec. Rvali jsme se hrozně. Žluťák s velikým řevem, já potichu. Když se řve, nemůže se pořádně kousat. Byl to můj první opravdický zápas. Věděl jsem, že může být také poslední. Jak dlouho to trvalo, nevím. Přestalo to najednou. Žluťák se vlekl pryč. Ještě se bázlivě ohlédl, jestli se za ním nepustím. Já zůstal. Rozhlédl jsem se. Kolem byly chuchvalce žlutých chlupů. Nedaleko svítily rudě oči. Tak rudě svítí ve tmě jen oči siamek. Byla to Kiki. Chtěl jsem k ní, ale při prvním kroku jsem zaskočil bolestí. Tlapku jsem měl ošklivě prokousnutou. Kiki přišla ke mně, sedla si proti mně, složila přední tlapky pod sebe, dívala se na mne a předla. Velice jí to slušelo. Začaly bolet i jiné rány. Po krku mi stékala červená, takhle se domů vrátit nemohu. Začal jsem se dávat do pořádku, šlo to špatně. Hodně to bolelo. Jau, kočky, jak je náš jazyk drsný. Kiki se nám na chvíli dívala. Potom se velice věrně o mne otřela a začala mi vymývat rány, na které jsem sám nedosáhl. Ani to vůbec nebolelo.
1: Korvínku, vzbuď se.
3: Už zase, co je?
1: Vidíš nad námi ty jasné hvězdy?
3: Ale jo.
1: Jestli pak víš, co to znamená?
3: Že bude hezké počasí.
1: Ale ne, znamená to, že nám někdo ukradl stán?
3: No jo, to se může stát jenom mně. Jakou já mám smůlu?
1: Pšt, smůlu snad mám i já. A nemluv tak nahlas, nebo vzbudíš ostatní.
3: Tak dobrou noc.
1: Hrvínku, povídám, nespí, pojď si ještě povídat.
3: Máni.
1: Hele, viděl jsi, jak se na mě balón u večeře smál?
3: Ano, jo, viděl.
1: A co ty na to?
3: Že se mu nedivím. Když jsem tě viděl poprvé, taky jsem se musel smát.
1: No teda.
3: Máni, to byl fór.
1: To nebylo k smíchu. Já nevím, proč mě všichni nemají rádi.
3: Všichni ne. Jenom ti, co tě znají.
1: Ty taky.
3: Co já taky?
1: Mě nemáš rád.
3: Nerozumíš humoru?
1: Tvému? Stejně. By mě, Hrvínko, zajímalo, jaké holky se ti líbí.
3: Co s holkama? Pořád se jenom hyhňaj. Je s nima nuda. To kluci, panečku, to jsou jiní borci.
1: Jo, to já mám taky raději muže. Takové, co přesně vědí, co chtějí.
3: A co by měli chtít?
1: No mě přeci. Za ženu.
3: Jo, tak.
1: No, Hrvínku, řekni. Miluješ mě?
3: Miluješ mě?
1: Ale já nemyslela, abys to po mně opakoval. Řekni mi, jestli věříš na lásku na první pohled.
3: Ani ne.
1: Tak se na mě podívej po druhé. He?
3: He? Máš zamlžený brejle.
1: No to je úroveň. Hele, hádej, proč ty, když jdeš proti zdi, tak ta zeď spadne.
3: Povídej.
1: A přece protože moudřejší ustoupí.
3: Hele, tak ty taky ustup a buď už chvilku sticha. Dám si ještě chrupku.
1: Ach jo, tě může, tě může.
3: Jo, Maničko.
1: Ano?
3: Nemáš nic proti tomu, kdybych tě na dobrou noc políbil.
1: Jo, nemám.
3: Fakt ne.
1: Fakt ne.
3: Páni, to až řeknu Táťuldovi, ten bude koukat.
1: A proč bys mu to měl říkat?
3: Protože mi tvrdil, že s pětkou z matiky si mě žádná nevezme.
1: No tohle. Asi s tebou už zase nemluvím.
3: Platí. Konečně bude klid.

Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: 12 měsíčků. Žila jednou jedna žena a ta měla dvě dcery. Jednu vlastní a jednu nevlastní. Svoji měla ráda, ale nevlastní nemohla ani vidět. A to proto, že Maruška byla krásnější než její Dorla. Maruška nevěděla, že je tak krásná, a moc jí rmoutilo, že se macecha na ní stále hněvá. Všechnu práci dělala sama. Vařila, prala, dříví štípala, trávu žala a krávy obstarávala. Dorla se jen před zrcadlem v krásných šatech otáčela a Marušce poroučela. Maruška byla mírná jako ovečka a všechno ráda obstarávala a trpělivě snášela matčiny nadávky, ale stejně jí to nepomohlo. Matka i Dorla ji týrali čím dál tím víc, protože se Maruška stávala stále krásnější a krásnější a Dorla ošklivější. A jednou si matka řekla, proč máme mít doma nevlastní dceru? Až přijdou chlapci na námluvy, zalíbí se jim hezká Maruška a na Dorlu se ani nepodívají. Musím se jí nějak zbavit. Od té chvíle přemýšlela, jak se Marušky zbavit. Nedávala jí najíst, byla jí a vymýšlela nemožnosti. Jednou uprostřed zimy, když mrzlo jen praštělo, zachtělo se Dorle čerstvých fialek. Jdi a přines mi kytici fialek z lesa, poručila Marušce. Dorničko, jak mám přinést fialky, když je tolik sněhu, pravilo ubohé děvče. Neslyšíš snad, Sildína, a nechce se ti. Když ty fialky z lesa nepřineseš, zabijeme tě, zvolala Dorla. Macecha chytla Marušku a vystrčila ji ven a zabouchla dveře. Děvče plakalo, ale šlo do lesa. Maruška zapadala po kolena do sněhu a dlouho bloudila. Ruce jí zábly, měla hlad a tak prosila pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě. Najednou spatřila v dáli světlo. Šla stále za ním, až přišla na vrchol hory. A tady vidí veliký oheň a okolo něho sedí 12 mužů. Uprostřed nejstarší s dlouhým bílým vousem, pak mladší a ještě mladší, až poslední, nejmladší a nejkrásnější. Muži tiše sedí a dívají se do ohně. Nejstarší z nich drží veliký kyj. Je to 12 měsíců a ten nejstarší je leden. Maruška se jich nejdříve bála, ale protože jí byla zima a ruce zábly, přistoupila k ohni a prosila, dobří lidé, ustrňte se nade mnou a dovolte, abych se ohřála u vašeho ohně. Leden kývl hlavou a ptal se, co tady hledáš, dívenko? Jdu na fialky, odpověděla Maruška. Fialky rostou z jara, pod sněhem nekvetou, pravil leden. To já dobře vím, ale macecha s Dorlou mě poslali na fialky a když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte mi k motříčkové, kde je najdu. Tu povstal leden a podal svůj kyj měsíci březnu. Ten zamával kyjem nad ohněm. Oheň zaplápolal, sníh začal tát, stromy dostávaly pupence, zelenaly se, v trávě zvedly chudobky hlavičky a pod keřem se zamodraly fialky. Než se Maruška nadála, bylo jí všude modro. Rychle trhej, Maruško, řekl měsíc březen. Maruška trhala, až jich měla velikou kytici. Pak měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala vesele domů. Doma se macecha s Dorlou divili, odkud Maruška nese fialky. Kde si je natrhala? Vysoko nahoře v lese rostou pod keříky, odpověděla jim Maruška. Dorla si vzala fialky a ani Marušce nepoděkovala. Druhý den dostala Dorla chuť na jahody. Jdi, Maruško, do lesa a přines mi jahody. Bože, sestro milá, kdy já ubohá najdu jahody,
1: pod sněhem přece jahody nerostou. Když poroučím, tak půjdeš, ty lenochulína, a když nepřineseš jahody, tak tě zabijeme, hrozila zlá Dorla. Macecha vystrčila Marušku ven a zavřela dveře. Děvče hořce plakalo a běželo do lesa. Sněhu bylo vysoko. Maruška zapadala po kolena do sněhu. Dlouho bloudila, byla hladová a ruce jí zábly. A tu vidí opět světlo jako včera. Radostně k němu běžela. U ohně 12 měsíců, uprostřed leden. Dobří lidé, ustrňte se nade mnou, dovolte, abych se ohřála u ohně, zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a ptal se, proč jsi zase přišla do lesa, co tady hledáš? Jdu na jahody, pravila Maruška. Vždyť je zima a na sněhu jahody nerostou. Vím, ale Macecha a Dorla mi poručili, abych přinesla jahody. A když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte, kde je mám hledat. I povstal leden a podal svůj kýj měsíci červnu. Ten zamával kýjem nad ohněm. Oheň zaplápolal a vysoko vyšlehl. Sníh roztál, stromy se zazelenaly, v trávě vykvetlo mnoho kvítků, mezi nimi jakoby nasil bílých hvězdiček a ty se měnily v jahůdky, které rychle červenaly. Než se Maruška nadála, bylo jich kolem plno. Sbírej, Maruško, sbírej, řekl měsíc červen. Maruška rychle sbírala, až jich měla plný košíček, pak měsíčkům pěkně poděkovala a vesele běžela domů. Macecha i Dorla se podivili. Kde si je nazbírala? Vysoko nahoře v lese, hodně jich tam roste v trávě. Dorla si vzala jahody, s Macechou si na nich pochutnávali, ale Marušce nedali ani jednu. Třetího dne se zachtělo mlsné Dorle krásných červených jablek a poručila. Jdi, Maruše, a přines mi jablka. Dorličko, kde mám v zimě natrhat jablka, plakala ubohá Maruška. Macecha vystrčila Marušku ze dveří a zavřela je. Tentokrát Maruška dlouho nebloudila, ale pospíchala přímo do lesa, kde sedí u ohně 12 měsíčků. Poprosila je. Dobří lidé, dovolte, abych se zahřála u vašeho ohně. Zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a zeptal se. Co chceš, děvenko, zase v lese? Jdu pro červená jablka. Je zima a v zimě nerostou červená jablka, řekl leden. Vždyť já vím, plakala Maruška. Ale Dorla mě poslala, abych natrhala červená jablka, jinak mě zabijí. Povězte mi, kde je mám hledat. Měsíc leden povstal a podal kýj měsíci září. Ten zamával kýjem nad ohněm, ten zaplál, vyšlehl vysoko k nebi. Sníh tál, ale stromy se neobalovaly listím. Jeden lístek po druhém opadával a vítr je roznášel na všechny strany. Maruška se dívá po stromech a tu vidí jabloň a na ní zcela nahoře mezi žlutými lístky jsou červená jablka. Rychle, Maruško, trhej, rozkázal měsíc září. Maruška zatřásla stromem a spadlo jedno jablko. Zatřásla po druhé, spadlo druhé. A teď rychle spěchej domů. Maruška poslechla, pěkně měsíčku mu poděkovala a vesele pospíchala domů. Kde si je natrhala? Podivili se Macecha s Dorlou. Vysoko v lese, je jich tam ještě dost, odpověděla Maruška. Dorla se na Marušku rozkřikla. Proč si jich nepřinesla víc? To jsi je jistě po cestě snědla. Ach, Dorličko, nesnědla jsem. Ale když jsem zatřásla, spadla jen dvě jablíčka. Nakázali mi, abych spěchala domů.
0: Dorla se rozhněvala a chtěla Marušku bít. Maruška plakala, utekla do kuchyně a prosila pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě. Dorla zatím mlsala jablko. To bylo tak dobré, že lepší ještě nejedla. I Maceše chutnalo. Snědli jablka a chtěli jich ještě víc. Dorla volala na mámu. Mámo, dej mi košíček, půjdu sama na jablka. Maruše by je po cestě zase snědla. A natřesu jich plný košík. Nadar mojí matka zdržovala. Dorla si oblékla kožich a šla do lesa. Sněhu bylo všude plno. Dlouho bloudila, až uviděla světlo. Byl to oheň a kolem něho 12 mužů, 12 měsíčků. Dorla se nejprve lekla, ale potom přistoupila k ohni, ani se nezeptala a hřála si ruce. Co hledáš v lese? Zeptal se mrzutě měsíc leden. Proč se ptáš, starý dětku, nemusíš vědět, kam jdu? Zlostně ocekla Dorla a šla zpět do lesa. Leden se zamračil, zamával kýjem nad hlavou. Oheň klesl až k zemi, rozpoutala se hrozná vichřice a začal se sypat sníh. Padá, padá, Dorla bloudí, zapadá do závějí, v teplém kožíšku jí mrznou údy, hubuje na Marušku, na pána Boha. Macecha doma marně vyhlíží z okna, každou chvilku vybíhá před dveře. Čas běží, ale Dorla se nevrací. I vzala si matka kožich, šátek na hlavu a spěchala do lesa. Volala, ale nikdo se neozýval. Dlouho bloudila, sníh hustě padal a vichřice zuřila. Maruška zatím uklidila, uvařila oběd, kravičku podojila, ale Macecha s Dorlou se nevraceli. Čeká do večera, čeká do rána, ale domů se nevrátili. Asi někde v lese zmrzli. A tak Maruška zůstala v chalupě sama a šťastně si žila.

0: vesničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
0: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Příběh o Gustě Bricknerové, o uzenkáři, o Karolíně Hüterové a o obchodní závisti a také o jedné cizí paní a malé ovečce s tmavým flíčkem.

Na prostranství před poutním kostelem v Hejnicích na úpatí Jizerských hor kdysi stávaly dvě řady budek, v nichž se prodávalo všechno, co poutníci potřebovali. Od prostého chleba s máslem přes horké párky s křenem až po turecký med. Také tam byly k dostání upomínkové předměty všeho druhu. Růžence všech velikostí i cenových úrovní, modlitební knihy a jiné nábožné knížky, svaté obrázky a další věci, které zbožní lidé potřebují. Přirozeně nejčastěji byla v prodejních stavbách

0: vroubeného zlatými lemovkami a osázeného perlami a drahokamy. Až na to, že plášť milostné sochy na oltáři v poutním kostele byl, na rozdíl od svých kopií střešiště, osázen skutečnými perlami a drahokamy, nejen perlami a drahokamy z jablonecké bižuterie. Jeden z těchto stánků vlastnila paní Augusta Brücknerová, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, lidmi jinak nazývaná Brücknerka. A ta dokonce nedávno poutníkům nabízela panu Marii Hejnickou ve skleněné kouli, která když se obrátila a znovu postavila, tak uvnitř padaly jemné, zlaté a stříbrné vločky, jako kdyby se na Matku Boží snášelo zhmotnělé nebeské požehnání. Boudu Brücknerka zdědila po svém zesnulém muži, který již několik let spočívá na věčnosti. Jí samé tehdy táhlo na sedmdesátku, ale ona tu boudu přece neopustila, neboť člověk tady na světě nakonec musí pro něco být, není-liž pravda. Přirozeně jí občas trápilo revma a její potíže se rok od roku zrovna neumenšovaly. Přesto měla Brücknerka svou boudu otevřenou každý den. Na jaře, když se staré lípy na prostranství před poutním kostelem opět zazelenaly, v létě, kdy jí v budce bylo nezřídka horko jako v kamnech, na podzim, když nejen z Čech přes hory, ale i zvenku z Lužice přicházela velká poutní procesí a v zimě přirozeně také. Také v zimě Brücknerka zasedla v 9 ráno za prodejní pult a až do 17:30 večer čekala na zákaznictvo. Většina ostatních trhovců měla své boudy zavřené od všech svatých až do začátku března. Pouze uzenkář a odnaproti Karolína Hitterová, zvaná Hitterka, se k tomu nedokázali odhodlat. Uzenkář měl pravdu v tom, když říkal:
1: čím větší zima, tím líp se ty horký buřty prodávají. A musí být pořádně horký. To je přece jasný.
0: A Hitterka? U ní to byla čistá obchodní závist, která ji nutila otevřít boudu i v zimě. Jinak by jí totiž mohlo proklouznout mezi prsty pár krejcarů, které by pak zřejmě schrábla Brücknerka. A to Hitterku obzvláště hnětlo. Upřímně řečeno, obrat nebyl v těchto týdnech zrovna značný. V zimě žádná procesí nepřicházela a hejničtí si upomínkové předměty pochopitelně kupovat nepotřebovali. Na nejvýš třeba pár vánočních ozdobiček nebo hraček, ale i tyto jen s mírou. Hitterka a Brücknerka proto nabídku svého zboží v této době před svátky odpovídajícím způsobem rozšiřovali. Například o svíčky a zlaté třásně na stromeček, o vánoční hvězdy a barevné koule ze skla, také otáhací panáky, houpací koníky, panenky a všeliké další drobnosti pro děti. Figurky do betlémů byly vyřezány z papundeklu nebo ze dřeva. Marie a Josef, líbezný Ježíšek v jesličkách s volkem a oslíkem, všelijací pastýři, králové z východu a hlavně ovečky. Velké a malé, jedny se pasoucí, jiné odpočívající na betlémských nivách. Jejich vlna byla krásně bílá. U biblických beránků a oveček to přece ani nemůže být jinak. Dřevěná ovečka stála 2 halíře, jehňátka byla po jednom. Hitterka si sice myslela, že díky takovým cenám musí ve své boudě zajít hlady. A kdyby bylo po jejím, tak by ty figurky do betlémů již dávno stály dvojnásobek.

0: Ale Brücknerka ceny domlouvat nechtěla. A dokud Brücknerka setrvávala u nízkých cen, které platili ještě v dobách blaženého France Brücknera, tak se ani Hüterka neodvážila zdražovat.
1: Člověk tu den co den mrzne,
0: láteřila.
1: A večer ještě musím lejt drahej petrolej do lampy, jenž to se brzo smráká. A co z toho mám? Vlastně vůbec nic.
0: Přesto Hüterka poslušně proseděla hodiny za svým pultem, i když mrzlo až praštělo. A přesto každý večer vydržela za svitu petrolejové lampy až do půl šesté. Vlastně ne do půl šesté, ale do té chvíle, kdy Brücknerka zavřela svoji boudu. Až pak teprve i Hüterka opouštěla své místo. Pouze jednou jedinkrát tento zvyk porušila. A sice zrovna na Štědrý den. V hejnicích již všichni byli dávno doma. Už při nejmenším hodinu se neukázal ani jeden zákazník. I uzenkář dneska výjimečně nechal svou pícku vychladnout o něco dříve. Pouze Brücknerka, jako by Hüterce naschvál, nezavírala. A nejen to. Tento večer zůstávala v boudě dřepět i po půl šesté, a to i přesto, že byl Štědrý večer. Sedí tam jak bábovka, zabalená do několika dek a jako naschvál nejde domů. Netrpělivá Hüterka již seděla jako na trní. A samozřejmě se na Brücknerku zlobila. A nemálo. Až se jí to čekání zdá nakonec hloupé, a tak přichází k Brücknerce a chce jí říct, že už by měli zavřít. A teprve teď vidí, co se stalo. Brücknerka za pultem spí.
1: Jo, takhle!
0: Hüterka se pěkně rozhněvala.
1: Ale mně to může být jedno,
0: myslí si.
1: Já jdu domů.
0: Tak tichounce jako dneska, snad ještě nikdy pult na své boudě nepřiklopila. Zlehounka nasazuje zástrčku a zamyká. Pak ještě jednou vchází dovnitř a zhasíná petrolejku. Pomalu zatahuje knot, až lampa potemní. Doufejme, že dveře nebudou moc skřípat, až je bude zvenku zavírat. To by tak chybělo. Ale ne, jde to dobře. Krátké vrznutí, pak po dvojím otočení klíčem zacvakne zámek. Brücknerka spí nerušeně dál. Vůbec si toho nevšimla. Ruce má složené v klíně, šátek jí trochu spadl do čela. Klidně oddechuje. Při výdechu se jí mírně nadouvají líce. Vypadá to legračně a Hüterka si říká.
1: Jen si spí dál, Brücknerko, pro mě, za mě až do rána.
0: Hüterka tedy odchází domů a tam si jako každý den dopřeje horký čaj. Tentokrát však se spoustou cukru navíc a s dvojitým množstvím rumu, neboť za prvé je dnes Štědrý den, že ano, a za druhé se musí řádně zahřát po tom dlouhém vysedávání ve studené boudě. Nuže dopřejme jí, dobří lidé, ten horký čaj se vším, co si do něj přimíchala. A obraťme naši pozornost zpět ke Gustě, vdově po blaženém Franci Brücknerovi. Na nádvoří před hejnickým poutním kostelem je ticho. Střížky budek, hlavy a poprsí skamenělých svědců, kteří stojí kolem, vše je pokryto mocnou vrstvou sněhu. A s výjimkou Brücknerčina vlastního chrápání zde v tuto noční hodinu není nic, co by jí mohlo vyrušit ze spánku. Tu ji ale náhle probouzí údery zvonu. Když pak napne uši a bezděčně počítá, slyší čtyři jasné údery, následované 12 temnými.
2: Ježíš Maria,
0: myslí si a nevěří vlastním uším. Skutečně ještě sedí za pultem a z kostelní věže bije půlnoc.
2: Ne, ne,
0: uvažuje.
2: To není možný. To se mi snad jenom zdá.
0: Ale ne, nezdá se jí to. Sedí ve své boudě za svitu petrolejky a venku je hluboká noc.
2: To přece není možný.
0: Udiveně si z čela povytahuje spadlý šátek.
2: Co pak mě nemohla hyterka vzbudit, než šla domů? Ne, ne, na tomhle světě už není žádný spolehnutí. Bůh ví, že ne.
0: Bricknerka jen kroutí hlavou, nad hyterkou i nad sebou samou.
2: Ale dobře, že jsem se probudila,
0: bručí si.
2: Jinak bych mohla v boudě snad i umrznout, aniž bych si toho všimla.
0: No naštěstí Bricknerka neumrzla. Ale řádně unavená to je. A jestli tu zůstane sedět ještě déle, tak hrozí, že zase usne.
2: Myslím, že tohle radši nebudeme pokoušet,
0: uzavírá.
2: Takže vstávat, ať můžu jít konečně domů.
0: S těmito slovy se vymotává z dek a chce se postavit, ale k tomu již nedojde, protože něco slyší. Lehounký a sotva znatelný šelest směrem od kostela. A pak vidí, jak k ní podél řady bud mezi temnými kmeny stromů míří postava.
2: Co pak,
0: říká si Bricknerka.
2: Kdo to tak může být? Takhle pozdě na štědrej večer a ještě k tomu ženská.
0: Neboť teď i přes tmu vidí, že ta postava má na sobě dlouhý, stejnoměrně se nadouvající, nabíraný plášť. A ta postava se ten dlouhý šat přidržuje rukama, aby ho nesmíkala po sněhu.
2: Kam asi jde? Uvažuje Bricknerka. A kdo to vůbec je?
0: Ta neznámá přistupuje k boudě, před obličejem má závoj utkaný jakoby ze stříbrných vláken.
2: Ne,
0: zjišťuje Bricknerka.
2: Tuhle neznám. Ale je mi nějaká povědomá. Z dálky se mi už musela párkrát zahlídnout.
0: Ta cizí paní teď stojí před ní na druhé straně pultu. Světlo petrolejky jí padá pouze na něžné a jemné ruce, zatímco obličej zůstává ve tmě.
2: Dobrý večír přeju,
0: říká Bricknerka.
2: Tak co to bude, mladá paní?
3: Jen drobnost,
0: odpovídá ta cizí paní.
3: Nějakou hračku pro mého kloučka. On má dnes narozeniny, víte?
2: Neříkejte, povídá Bricknerka. Tak to máte štěstí, že tu výjimečně ještě jsem. Co takhle houpacího koníka, mladá paní? Třeba tenhle šimlík s červeným sedlem. Nejlepší zboží z Bílýho potoka. Ten se jen tak nerozbije. Dokonce ani od 2, 3 dětiček ne.
3: Já mám pouze jedno. A to si hraje stále samo.
0: Říká ta cizí paní.
3: Neměla byste něco menšího? Však rozumíte.
2: To víte, že jo. Odpovídá Gusta. Můžete si vzít třeba louskáčka. Třeba tady toho kníratýho v husarském kabátci. Ten se bude vašemu kloučkovi určitě líbit.
3: Dozajista,
0: praví ta cizí paní.
3: Ale mně připadá trochu velký a zdá se mi navíc i trochu hrozivý.
2: tak si vemte tohodle tahacího panáka, radí Gusta. Nebo třeba tuhle škatuli? S vojáčkama?
3: Ne,
0: praví ta cizí paní a vrtí hlavou. Vojáci také nejsou to pravé pro jejího kloučka. Vojáci určitě ne.
2: A co třeba selský dvoreček?
0: Navrhuje Gusta.
1: Nebo archa Noémova, ta spousta dřevěných zvířátek, dobyteček, kozičky a ovečky, sloni, velbloudi, žirafy a lvy, všechno po dvou. To by přece bylo něco pro malýho kluka, co nemá rád vojáčky.
3: Určitě máte pravdu,
0: říká ta cizí paní.
3: Určitě, ale tohle všechno, paní Gusto, zabírá příliš mnoho místa. Ani nevím, kam bychom to přes den dali.
2: No, míní Gusta a ruce rozprostře nad pultem. Pak bude nejlepší, když si sama vyberete. Klidně si berte do ruky, co chcete. A nemusíte spěchat. Prosím, na pár minutkách mi nesejde.
0: Ta cizí paní děkuje, že je to od paní Gusty velmi milé. A poté se pátravě rozhlíží po pultu. Několikrát se dotkne konečky prstů toho či onoho. Zkouší dřevěná chrastítka, trumpetku, potom kukačku, píšťalku vypálenou z hlíny. Nakonec bere do ruky jednu ze skleněných koulí s Matkou Boží. A když to v kouli začne sněžit, zasměje se a povídá.
3: To je ale legrační. Co si ti lidé nevymyslí?
0: Její smích zní jasně a přelíbezně. Když pak na to později Gusta, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, vzpomínala, vždycky se jí vybavilo, že to znělo jako stříbrné zvonečky. Jako stříbrné zvonečky to znělo. Nakonec ta cizí paní vytáhla jednu z dřevěných oveček z jesličkového stáda. Ovečka ležela na zeleném prkénku, jako by na pastvině.
3: Tuhle si vezmu.
0: Rozhodla se.
3: Ta se bude mému kloučkovi líbit. Kolik stojí?
2: Tahle.
0: Brücknerka jí vzala ovečku z ruky a zblízka si ji prohlédla.
2: Musí to být zrovna tahle. Vždyť má tmavej flíček. Tady, na hřbetě. Někdy,
1: víte, jsou tyhle figurky trochu kazový. Raději si vemte nějakou jinou, pěkně bílou.
0: Už chtěla Gusta ovečku s malou vadou vyměnit za jinou. Ta cizí paní to ale nepřipustila.
3: Ne, ne,
0: bránila jí.
3: Já přece znám mého kloučka. Ovečky s drobnými vadami jsou mu nejmilejší. Jen mi ji dejte, paní Gusto. A povězte, kolik stojí.
2: Normálně by stála 2 halíře, odpověděla Gusta. Ale vám ji dám, mladá paní, za polovic, protože je kazová. Mám vám ji zabalit?
3: Děkuji, není třeba,
0: odvětila ta cizí paní.
3: Vezmu si ji pod plášť, nemám to přece daleko.
2: Aha, podivila se Gusta. Takže vy bydlíte tady někde na blízku?
3: Již dlouho,
0: pravila ta cizí paní.
3: Mnohem déle než vy, paní Gusto.
0: Nejpozději nyní měla Brücknerka nastražit uši a zarazit se, ale to se nestalo. Ta cizí paní drží v levé ruce ovečku a pravou rukou vytahuje spod pláště minci.
2: Ne, ne, žádnou minci. Perla to je. A k tomu zasazená do zlata.
3: Musíte mě omluvit,
2: řekla.
3: Bohužel nemám u sebe ani halíř. Ale pokud nemáte nic proti, tak si vezměte tady.
0: S těmito slovy pokládá perlu na talířek a odchází. Vlastně neodchází, ale pluje zlehka nad sněhem zpátky tam, odkud přišla. Ke kostelu. A teprve teď, v okamžiku, kdy stoupá po schodišti, Bryknerce došlo, komuže prodala ovečku s temným flíčkem. A kostelní portál se pootvírá a ta cizí paní už dávno není cizí, ale je něžná a útlá. Na několik okamžiků to ze dveří zazáří jako z říše nebeské. Pro Krista pána, proletí kustě hlavou. Kam jsem jen dala svý oči? Jak to, že jsem ji nepoznala? Nemějme to té dobračce za zlé, že byla úplně mimo. Potom všem, co se jí tu přihodilo, může učinit pouze jediné, a to také činí. Padá na kolena a prosí Matku Boží o shovívavost. Já jsem s tebou mluvila, praví, jako bys byla obyčejná ženská z chalupy. A místo toho jsem měla padnout k tvým nohám a líbat lem tvýho roucha. Neměj mi to tedy, prosím pěkně, v tvý milosti za zlý, když jsem přece nemohla vědět, že jsi to byla ty.
2: Takto se Gusta modlí za odpuštění, dokud z věže poutního kostela neodbije půl jedné. Poté se s hekáním zdvíhá, zavírá svou boudu a jde domů. Druhého dne ráno na božího dvánoční si Gusta, vdova po blaženém Franci Bricknerovi, nejprve pomyslela. To jsem ale měla dneska v noci krásný sen, jak k mý boudě přišla Matka Boží a po dlouhým hledání si koupila ovečku. A pořád mi říkala paní Gusto a já jsem jí říkala mladá paní, prostě jen tak.
0: Když pak ale Bricknerka spatřila v pokladničce perlu a k tomu zasazenou do zlata, tu ji, již podruhé, pojala bázeň boží. Teď totiž měla před očima důkaz, že se jí to všechno v žádném případě nezdálo. Při bližším patření jí teď bylo jasné, co dnes v noci Matka Boží položila na talířek.
1: Bože na nebesích,
0: pomyslela si ta dobračka při pohledu na perlu. Smím já vůbec kdy něco takového přijmout? Co tedy dělat? Tehdy ještě bydleli v klášteře vedle hejnického poutního kostela bratři Františkáni. Bricknerka to všechno mohla odvyprávět páteru Kvardiánovi a poprosit ho, zda by pro Bůh tu perlu nevrátil Matce Boží na hlavní oltář. To by zřejmě pro pana pátera Kvardiána nebylo těžké. Ale kdo pak by se chtěl odloučit od perly, jíž Matka Boží vlastní rukou zaplatila?
1: Ne, ne, pomyslela si Bricknerka. Jestli to půjde, tak si ji nechám.
0: A teprve pak jí to napadlo. Hned první den po svátcích k obrovskému překvapení uzenkáře i hyterky pověsila na boudu ceduli s nápisem Pro okolnosti zavřeno. Ona sama ale jela drahou do Liberce. Tam zašla k zlatníkovi Zíbrovi, který měl krámek na Staroměstském náměstí, a ukázala mu tu perlu. A zeptala se ho, kolik by za ni dostala, kdyby ji chtěla levně prodat. A ten pan zlatník Zíbr odhadl cenu perly a zlatého zasazení bratru na 300 korun. A jestli chce paní Gusta prodat?
2: Ne, odpověděla Gusta. To je právě to, pane Zíbre. Naopak bych si ji ráda nechala.
0: Potom si v liberecké spořitelně vybrala 300 korun z vkladní knížky, což pro ně byla spousta peněz. A když se Pětkou vrátila zpátky do hejnic, šla z nádraží přímo do kostela a do obětní pokladničky před milostnou sochou vsunula tlustou obálku s 300 korunami. Ovšem bez toho jednoho halíře, za který prodala tu ovečku. Vyrovnané účty jsou totiž vyrovnané účty. Tak si nakonec mohla perlu při dobrém svědomí ponechat. A nikdo se o tom nikdy nic nedozvěděl.
2: Hyterka už vůbec ne.
0: Ta by se tomu na nejvýš posmívala a kroutila by hlavou.
1: To je ti podobný, pověděla by asi Gustě.
0: Kdyby se tohle stalo mně, víš, co bych udělala? Pěkně bych se Matce Boží poděkovala a tím by to pro mě bylo vyřízený.
2: Jo, Hyterka, možná, že to nakonec vůbec nebyla náhoda, že si panna Marie Hejnická onehdy na Štědrý večer tu ovečku s drobnou vadou koupila u Gusty, vdovy po blaženém Franci Brücknerovi, a ne u ní.

0: Leze žába do bezu, já tam za ní polezu. Kudy ona, tudy já, až jí chytím, bude má. Na pekáči smažená.
1: Piggy vtipk.
2: V hodině matematiky dává pan učitel příklad. Dům má schodiště 5 pater, každé patro má 20 schodů. Kolik schodů musí člověk vyjít, aby se dostal do posledního patra?
3: Všechny, povídá Pavlík.
2: A co když šel po dvou?
4: Pohádka o Frantíkovi, který dělal všechno naopak. V jedné zemi žil chlapec, který se jmenoval Frantík. Tento chlapec byl zvláštní tím, že všechno dělal naopak. Když měl vstávat do školy, zalezl pod peřinu a spal. Když měl jít spát, skákal jako opice. Když měl jíst, vrtal se v nose a běhal po kuchyni. Když se měl vysmrkat do kapesníku, seděl jako pecka a chtěl jíst. Když měl odpovídat na nějakou otázku, tvrdohlavě mlčel. Když ale měl mlčet, mluvil 8:55. Když měl psát domácí úkol, chtěl jezdit na kole. Když ho posílali jezdit na kole, chtěl si kreslit. Když maminka napekla buchty, on chtěl makový závin. Když byl makový závin, plakal po buchtách. Maminka s tatínkem Frantíkovi často domlouvali a na kolenou ho prosili, aby se polepšil, ale nic nepomáhalo. Frantík dál dělal všechno naopak a občas se zdálo, že to dělá záměrně, aby potrápil svoje laskavé a ustarané rodiče. Jednoho dne zavolal tatínek Frantíka do kuchyně a řekl mu:
5: dnes večer bude podo mě chodit muž, který se jmenuje Krum. Je to takový tlustý černý chlap, který chytá děti, strká je do pytle a odnáší někam pryč. Musíš být sticha a v žádném případě nechoď ke dveřím ani je neotvírej, protože Krum tě chytí a strčí do pytle.
4: Samozřejmě, že Frantík udělal všechno naopak. Jen co se setmělo, už se postavil ke dveřím, poslouchal u nich a křičel: už jde, už slyším Kruma! Občas dveře dokonce pootevřel, podíval se do temné chodby, potom je rychle zabouchl a křičel: už je tu, už je tady! Dělal to celý večer a jeho laskaví, ustaraní rodiče z toho byli velmi nešťastní. Seděli v kuchyni a trpělivě čekali, až Frantík přestane vykřikovat, sedne si ke stolu a navčeří se s nimi. Potom to Frantíka omrzelo. Naposledy se podíval do tmavé chodby a právě když chtěl dveře zabouchnout, vstyčila se v nich temná postava. Frantík strnul. Chtěl zakřičet, že přišel Krum, ale už bylo pozdě. Velká chlupatá ruka ho chytla za košili a vtáhla do chodby. Slyšel podivné funění a mrmlání, někdo ho zdvihl a strčil do pytle a potom ho rychle odnášel někam pryč. Laskaví rodiče ještě dlouho čekali, že Frantík přijde. Ale když se jim začala z hladu točit hlava, otec nabral do talířů a pustili se do jídla. Frantík však už nikdy nepřišel. Nikdo ho víc neviděl a ani o něm neslyšel. No, milé děti, když chcete dělat všechno obráceně, dávejte si pozor, abyste neskončili jako Frantík. Ha!

0: šeptá mrkev mrkvičce, jinde se mi bydlet chce. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Bydlet chce.
0: V přepravci je jenom špína, já chci někam, kde je hlína. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Kde je hlína?
0: V záhonu je mrkví plno, chci bejt sama, žádný Brno. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Žádný Brno.
0: Nekrájeně chci být v celku, pust mi mojí karotelku. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Karotelku.

0: mrkev v mrkvičce, teď mě klepne mrkvice.
1: Digi cvičení
2: s Hankou.
1: Cvičíme s Hankou Kirchovou. Ahoj, Hanko.
3: Ahoj, ahoj, Piggy, ahoj, děti. Já doufám, že se vám cvičení aerobiku líbí, protože bych se mu chtěla věnovat dnes ještě jednou.
1: Mně se líbilo moc. Já si pamatuju, Hanko, ponyho a lyžování a panáka.
3: Ale víš, který pohyb já mám určitě nejradši? Maminka nebo starší sestra určitě budou tento výraz znát. Je to side to side.
1: Hanko, side to side, to je také anglicky. Já to znám otcovi. Side znamená strana. To je
3: no
1: něco
3: ale
1: se stranou.
3: Piggy, ty jsi mi teď ohromně nahrál, protože já jsem se dnes chtěla s dětmi učit cvik, kterýmu se říká houpání ze strany na stranu. Ano, správně říkáš, side to side, a tento výraz budou znát možná rodiče nebo starší sestra. Super, Piggy. Takže díky, Sovičce děkuju ještě víc, ale teď už jdeme na to. Abychom tento prvek zvládli, tak nemůžeme dnes stát ve snožení, ale Piggy, uděláme jednoho panáka, hups.
1: Kopítka od sebe.
3: Výborně, a máme roznožení. A správné houpání tělíčka ze strany na stranu vypadá takhle, doprava a doleva.
1: A takže tu nožičku odlepím, kopítko odlepím od země.
3: No, drž, kopítko sice odlepuješ, ale aby správně byl tento cvik proveden, tak potřebuješ ťuknout špičkou kopítka o zem.
1: A kopítko odlepím, ťuknu.
3: A když je to houpání těla ze strany na stranu, tak my sice pracujeme od pasu dolů, ale horní část našeho tělíčka nedělá vůbec nic.
1: Mě to upadá.
3: Tak, aby se narovnal, tak zkus udělat při každém zhoupnutí pohyb ramena dozadu. Takový malinký kroužek, malinký kroužek, malinký kroužek. Piggy cvičí
1: ramene,
3: a já vám teď popíšu, co všechno protahujete. Když děláte kroužky dopředu a dozadu, tak si protahujete prsní svaly.
1: Ťukám kopítkem, ťukám přitom.
3: Ano, a já teď ještě napřed bych chtěla vysvětlit, co se děje na horní části těla. Tam protahujete prsní svaly a to, co vás bolí asi nejčastěji, a to jsou záda. Takže ještě jednou moc povelů a trošku možná zmatek. Stojíme v roznožení, houpeme tělíčkem na jednu a na druhou stranu a přitom děláme kroužky oběmi ramínky dozadu.
1: Takže ručičky jenom visí.
3: Ručičky jenom visí. Piggy.
1: A pracují ramínka.
3: Pojď se postavit do snožení.
1: Snožení? Aha.
3: Děti, vy už určitě taky stojíte patičkama u sebe a máte vytočené špičky. Dáme si hluboký nádech, obě ruce zdvihneme nahoru, podíváme
1: až
3: se
1: hlavu,
3: za nimi
1: až nad hlavou.
3: Otevřeli jsme krásně plíce a opět pouštíme ruce dolů, výdech. A klidně můžete, děti, nahlas nabrat vzduch. Otevřít plíce a zhluboka vydechnout. A ještě jednou nádech a výdech. A já už teď můžu udat povel, skočte si do panáka. Panák je teď.
1: Kopička od sebe.
3: Ano, a můžeme začít provádět houpání ze strany na stranu, kdy budeme provádět pohyb ramen vzad. A jdeme doprava a doleva. Ťuknu špičkou a já Piggy mu napočítám do osmi, do sedmi, do šesti a do pěti, do čtyř a do tří a do dvou. A musím zatleskat.
1: Anko, to je takový taneček.
3: Mě hrozně mrzí, že teď nemůžu vidět děti, ale já pevně věřím, že se společně někde potkáme a společně budu moct zkontrolovat, co jsem vás naučila, a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj Piggy, ahoj děti.
1: Ahoj Anko, děkujeme.
4: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: docel.
1: Dosti se postím a jen když přijdou hosti, tak ve vší počestnosti si přihnou.

0: Už jedou!
1: Nejedou!
0: A díváš se?
1: Dívám. Vidíš, že se dívám.
0: Tak se dívej pořádně!
1: No jo, pořád.

0: A v české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.
1: Díky kalendář! Dnes je 18. července.
2: A svátek slaví Drahomíra.
1: Drahomíra. Že by jezdila na dráze Drahomíra?
2: Ale to ne. Znamená to mít rády mír.
1: Aha, Drahomír, mír nebo svět. Aha, je to staré slovanské jméno. Ano.
2: Takže, milé Drahomíry, které máte rády mír, přejeme vám krásný sváteček.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Jilly, jilly, jilly, some stuff in the CPG.

slova pod kabátem schová. Rač teda, látky je dost. Rač teda,

0: Proč má vodník zelený fráček? V rybníku hned kousek za stavidlem bydlel vodník Piškvorec. Přes den se proháněl v rybníce na slunci a večer seděl na vrbě a šil boty. Jednou ráno vystrčí takhle hlavu z vody a co to vidí? U stavidla stojí nějaký pán v širokém klobouku, v jedné ruce paletu, v druhé štětec a před sebou má jakýsi stojan s plátnem. Vodník chvilku pokukoval a potom povídá, co to děláte u mého rybníka? Maluju, prohodil ten pán jen tak přes rameno a ani se nepodíval do tořek. To vodníka dopálilo. A máte vůbec povolení tady malovat? Teprve teď ten malíř odložil štětec a podíval se, s kým to mluví. A vždyť já vás od někud znám, povídá. Nespíval vy jste v Rusalce?
1: Nespíval, hrtusil vodník. Tohle stavidlo je moje. A jestli ho bude někdo malovat, tak to budu jedině já.
0: Malíř se rozzářil. Tak vy jste taky malíř. A v jakém stylu malujete, pane kolego? Vodník Piškvorec se nad tím oslovením pane kolego začervenal. Ne, že by mu to nezalichotilo, ba právě naopak, ale věděl, že malovat neumí.
1: V jakém stylu? No, umím trochu namalovat stavidlo, potom taky trochu rákosy a před několika dny jsem si dokonce vymaloval celou svoji chalupu, dodal pyšně.
0: Ale děte, podíval se malíř, celou chalupu? A to jste jí maloval olejem na plátno? Ale kde pak? Mávl vodník rukou. Vápnem jsem ji vymalovala, na dveřích mám srdíčka. Aha, tak vy jste realista, řekl malíř obdivně. A vodník se samou pýchou nafoukl jako žabák na námluvách. A co kdybyste to stavidlo maloval se mnou, povídá najednou malíř. Skočte si pro barvy a prosto já nám můžeme malovat spolu. Vodník Piškvorec zbledl jako jeho čerstvě vybílená hastrmanská chalupa. Víte, totiž to je taková náhoda, koktal rozpačitě. Včera, ano, zrovna včera ke mně přišel cumec a šeplý se chce dát vymalovat, tak to mám tam dole všechno nachystané a než bych to sem nanosil, ale to vůbec nevadí, skočil mu do řeči malíř. Já vám půjčím svoje barvy. I stojan tu mám ještě jeden a plátno je tu taky dost. Co měl chudák vodník dělat? Teď už nemohl říct, že malovat neumí. Postavil se před malířský stojan, odehnal z plátna komára, co se mu tam začal špacírovat a pustil se do malování. Za chvíli byl zmazaný od hlavy až k patě. Jeho bílý fráček, tenkrát nosili vodníci ještě bílé fraky, hrál všemi barvami jako duha. Na co sáhl, tomu zůstalo přilepeno na ruce. Malíř se za chvíli zeptal, tak jak jste daleko, pane kolego, a šel se podívat, co vodník namaloval. No, nazdar, spráskl ruce, když uviděl tu spoušť. Vždyť vy jste to dočista všechno zkazil a podívejte se, jak vypadáte. No vždyť to v životě neumíte. Vodník se červenal, ale to malíř nevěděl, protože si myslel, že je to taky barva. Koukal se do země a mumlal něco, jako že už dlouho nemaloval a všelijak se vykrucoval, jen aby se mu malíř nezačal smát. Já se půjdu umýt domů, zahuhlal najednou a než mu stačil malíř něco říct, skočil do rybníka. Za chvíli byl zpátky. Ta barva nechce ale vůbec pustit, zakuňkal plačtivě. A to mám jít večer na návštěvu do mlýna, jak tam budu vypadat? No, bodej by ta barva pustila, řekl malíř. Vždyť vy jste se myl ve vodě a tohle je barva olejová, pojďte sem, já vám to umiju. a malíř začal nešťastného vodníka drhnout sedidlem. Vodníka to sice škrábalo, tahalo a lochtalo, ale když viděl, jak ta barva jde pěkně dolů, ani nemukl. Jenomže zrovna, když mu malíř odlepoval z chodidla štětec, nějak ho to přeci jenom víc zašimralo, cuknul nohou a rozlil plechovku s ředidlem. Tak, řekl malíř, a co teď? Vodník začal nabírat a pořád hůhlal, že musí večer do toho mlýna a že se mu budou smát a semhle a tamhle a nakonec se rozbrečel. Malíři mu ho bylo líto. Chvilku přemýšlel a pak povídá, víte co, protože už nemáme ředidlo a nemůžeme ten váš fráček vyčistit, tak ho natřeme. A jak? Zeptal se vodník Piškvorec a popotáhl. To je jednoduché, řekl malíř. Natřeme ho tím, čeho máme nejvíc. A protože je tady nejvíc zelené barvy, natřeme ho na zeleno. Vzal štětec a hned začal vodníka natírat. A natřel ho na zeleno. A kalhoty a klobouk udělal červeně. No, vidíte, jaký jste teď fešák, řekl malíř, když si vodníka prohlížel ze všech stran. Teď vám budou holky skákat do rybníka sami. Myslíte? Tetelil se blaženě vodník, nakrucoval se na stavidle jako páv a zhlížel se ve vodní hladině. A což teprve ve mlejně? Ti budou koukat. Malíř se rozloučil a vodník za ním mával tak dlouho, dokud mu nezmizel z dohledu. A jak to bylo dál? Jak by to bylo? Když se to ostatní vodníci dozvěděli, nechali se natřít na zeleno taky. Prý jim ta zelená barva jde líp k rákosí.

0: ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: zasežen.
1: V zimním čase, kdy sluníčko chodí dřív spát, nastupují do služby lampy i lampičky, aby svítili malým čtenářům na stránky pohádkových knížek. Když noční lampička zhasne a malý čtenář zavře knížku i víčka, vystupují z pohádek králové, aby schůzovali, radili se o svém králování. Bludička rozsvítí světýlko v královském stanu snů a králové usedají na svých létacích kobercích tak, jak kdo přilétl ze svého království za devaterými horami a sedmerým mořem. Tři sudičky usednou v průčelí stanu, aby posoudili spravedlnost jejich králování. Tak jedné zimní noci, temné jak černý samet a třpitivé hvězdami jak démanty zdobený plášť, hlásili trubači fanfárou přílet králů a herold uváděl jejich jména. Přichází smutný král z pohádky o šípkové růžence. Král šípkového království měl na létacím koberci šípkový trn a na plášti pavoučí vlákno, neboť čas vysvobození růženky ještě nenastal a jeho království spalo 99. rokem. Hlásím příchod starého krále z pohádky o zlatovlásce, znovu hlásil herold. A zachmuřený král vznášel svou stížnost k sudičkám, že čeká na mladící jablka už tu se dlouho. Zlá královna z pohádky o Sněhurce přišla i se svým kouzelným zrcadlem. Dostavil se i moudrý král, který vyslal své tři syny do světa pro nevěstu. Ba i Krakonoš, vládce nad horami, přilétl za svištění větrů. Už chtěli úderem na velký buben ohlásit začátek sněmování, když se ještě kdosi opožděný domáhal vstupu do zasedacího stanu. Hlásím příchod tří králů od východu, oznamoval herold. Kašpar, Melichar a Baltazar to mají z betlémského města daleko a měli mnoho práce s patronováním koledníkům. Položili jako důkaz své pouti tři uzlíky s vykoledovanými koláčky a předsedající sudičky jim vlídně pokynuli, nechť vejdou a usednou na velkém sněmu králů. Už zvedal bubeník paličky, kdy se zás hlásí kdosi zvenčí. Přichází Sněhulák Horáček a hlásí se jako král Klouzaček, oznamoval herold. I nastaly rozpaky, zda vytroubit slavnostní fanfáru i králi, jehož roucho se královskému šatu nepodobalo. Přivalil se

0: Do zasedání králu celý bílý a kulatý nechával za sebou mokré kapičky a na pozdrav nesmekl, protože mu jeho klobouk, kastrol, přimrzl ke sněhové hlavě. Já sem musím, vážené kmotry sudičky, protože Toník Horáčku, můj přítel kluk, za nic nemůže, to já jsem vinen, řekl místo pozdravu a od mrkvového nosu mu ukápla slza lítosti. To já jsem rozprostřel na Horáčkovic dvoře klouzačku dlouhou od stodoly až ke vratům. Tonda se tam upachtí a pak se mu zavřou oči, když se má naučit básničku do školy. A dnes je den vysvědčení. Králům se tento málo královský kolega nelíbil. Má vůbec svoje vojsko? Má své poddané? Špitali si mezi sebou. Já nevím, co to je, přiznal Sněhulák Horáček, který se vydával za krále klouzaček. Moje výzbroj jsou sáňky a sněhové koule. Těmi vedou válku tondovci proti frantikovcům. A teď chystá Horáčkovic maminka vařečku na tondu a Novákovic tatínek pásek na frantu, protože je den vysvědčení a vinen jsem já, protože já jsem je vlákal do království dětské radosti a teď pro ně pláču. Sudičky se chvíli radili. A co bys od nás chtěl slyšet, králi klouzaček? Zeptala se jedna z nich. Já bych chtěl, abyste vyhlásili království klouzaček za dobré království a pro den vysvědčení začarovali maminkovské vařečky a tátovské pásky někam pryč, protože v království klouzaček je zákonem právo na radost pro děti a mělo by se dodržovat. Já za to tady pokutou vypláču kyblík sněhuláckých slzí. Řekl to tak vřele, že mu zas odkápla kapička mokroty z mrkvového nosu. A dobré sudičky tu kapičku mokroty přijali za výkupné. Zvlášť, když se i králové Kašpar, Melichar a Baltazar za klouzačkového krále zaručili. Vždyť se za mlada na jeho klouzačkách taky svezli.
1: Tučňák. Tučňák je nešťastný pták. Má jedny jediné šaty a musí v nich všude. V divadle to ještě jde. V divadle to není tak špatné. Horší je, když chce v létě na koupaliště. Marně prohlíží skříň už po 20. Nemá tam nic, vůbec nic. Žádné plavky, ani krátké kalhoty. A tak co má dělat? Jde a koupe se v tom, co má. A kdekdo se za ním ohlíží a říká: poslyšte, ten tučňák už opravdu neví, co by dělal. Už jste viděl, aby se někdo koupal ve smokingu? A tučňák je velmi nešťastný. Jak ho má takové koupání bavit? A tak se jednou sebere a jede. Jede jen tak, bez kufru, nemá co zabalit. Jede ve svých jediných šatech někam daleko na pusté ostrovy, kde by si ho nikdo nevšímal. A když tam přijede, vidí, že tenhle nápad neměl sám. Je tam asi tak milion tučňáků a všichni se koupou ve smokingu.

začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna?

0: Proč kohout při kokrhání zavírá oči?
1: Nevím proč.
0: Aby slepice viděli, že to umí nazpaměť.
2: Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl, strejdo, aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá. Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli. Proč ne, to já rád. Chcete, dětičky? Já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda a chodil s nimi jako kůň. Hop, hop, říkal cvrčíčkům do taktu. Hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil. Caparti, víte co? Já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali shromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi 8 cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet, my chceme slony, my chceme slony. A ostatní obecenstvo spustilo za ním, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony. Jo, ještě vám budu dělat slona, řekl pytlík, zastavil se a sešoupil cvrčky na zem. Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku, prohlásil slavnostně. A vytáhl pánbu ví, odkud malý vozíček se 4 koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali mami, mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká bzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
0: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
2: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy a že by tedy tahali. Tak bonbon, mrňouskové, jásal pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete. Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí. Jdu to nic není, nebojte se. A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel. Malí broučci na sebe mrkli a zapřáhali se.
0: Tak napřed hodně pomalu.
2: Neptejte se hloupě, trpaslíci. Jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinožkové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak, alou!
0: Broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a
2: rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře. Vyletěl dopředu jako blesk. Pomoc! Křičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord. Docela samozřejmě. Vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo. Štěstí, že žádné neměli. A štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl pytlíka hrozným způsobem strestat.

0: cvičením a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci, dnes je tady s námi Hanka Kirchová. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, pigoušku, ahoj, kluci a holky. Budeme cvičit, ale ještě na úvod jsem se vás chtěla na něco zeptat. Přemýšleli jste někdy o svém dýchání, o svém vlastním dýchání?
1: Já dýchám asi jako když se nafukuje růžový balónek.
2: Já se na tebe za chvilku podívám, jestli náhodou nedýcháš špatně, protože všichni bereme dýchání jako samozřejmou věc a přitom spousta z vás, z nás, dýcháme velmi špatně. A to tak,
1: že já taky dýchám špatně?
2: Tak děti, pojďme si udělat takový malý test. Nadechněte se, že jste si nadechli pusou a zdvihli jste přitom ramena.
1: No já
2: Tím
1: ano.
2: pádem se do našeho těla dostane kyslíku minimum.
1: Aha, co to je minimum?
2: Aha, prostě malinko to, úplně pidi jste při tomhletom nádechu získali do svého těla kyslíku. A jestli...
1: Když se pidi nadechne pidi, tak má kyslíku taky pidi.
2: Tak máš úplně přesně pidi kyslíku, jak naše děti. Proto bych vás dnes, kluci, holky, pigi, chtěla naučit správně dýchat. První věc, kterou musíme udělat, je, že se nebudeme nadechovat. Jako když
1: Pusinkou,
2: se lekneme, ale nosem...
1: To je jako když voníš ke kytičce, jako kdybych měl růže a nadechl
2: ano,
1: se té vůně.
2: A teď budeme trošku přemýšlet o svém těle. Máme nádech nosem.
1: Jo,
2: nadechněte se. A co se vám přitom nafouklo?
1: Ramínka, nahoru šla ramínka.
2: Já bych chtěla, jestli byste si nepoložili ruce na svůj pupík. Chyťte si svůj pupíček. Zkuste přitom nevysazovat ramena. Takže když uděláme nádech nosem, ramínka necháme dole a nafoukneme si bříško, jako když sníme fazole.
1: Jako kdybych tam měl balónek.
2: Tak to je správné dýchání. Možná mě napadá, že dýchat, učit dýchání ve stoje je těžké. Proto bych raději, kdybyste si opět lehli na zem, protože to už umíme.
1: Víme, to já mám rád.
2: Víme, že umíme ležet na podložce,
1: Hanko,
2: že máme pokrčená kolena.
1: Hanko, já mám vtip.
2: Jejda. No tak dobře, s výukou na chvilku
1: počkáme. Víš, kdo to má úplně nejlepší?
2: Ne?
1: Úplně nejlepší to mají hadi. Víš proč? Protože had si lehne a jde...
2: Cože? Ale zpátky prosím tě od hadu k našemu cvičení.
1: Ale tak já si lehnu a nepůjdu.
2: Nepůjdeš, zůstaň chvilinku ležet, pokrci svá kolínka, dej si kopítka mírně od sebe, instaluj si obě kopítka pevně na zem.
1: Narovnám.
2: A teď jsou důležité právě naše ruce. Položíme si je na bříško. Polož si je na bříško.
1: Bříško.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka. Nadechneme se, milé děti, a pigy nosem. A nafoukneme
1: Nadechnu
2: si tom bříško.
1: Kružičce,
2: nádech.
1: Přivoním kružičce.
2: Nafouklo se vám, prosím vás, bříško.
1: Ne.
2: A je, tak tam bude nějaká chyba. A jsou to ty ramena. Pokud jste zdvihli při tomto nádechu ramena, tak jste se nadechli do hrudníku, ten máte tady a tam já vůbec nepotřebuji teď dýchat, potřebuji naplnit své bříško kyslíkem. Jdeme na to ještě jednou. Pigi, nádech nosem, ramínka tlač dolů a všechen kyslík pouštěj do bříška. Nafouklívá bříško, vyfukuju.
1: Já měl strach, že už prasknu.
2: To by se ti nestalo, protože víc toho kyslíku by si do sebe nevzal. A sprutka vydechni. Prudka si vydechnul, takže děti, ještě jednou, zavřete.
1: To je jako když drak chrlí oheň.
2: Máš pravdu. A jdeme ještě jednou. Zavřete oči, nadechujte se nosem. Ramena tlačte dolů, nafukujte své pupíky. Ještě chvilinku nafukujeme ještě. A můžeme vydechnout. A je to. Takže teď jsem vás učila dýchání do břicha. Netvrdím, že je to lehká věc, ale pokud se ji naučíte, tak daleko víc prokrvíte všechny své svaly, prokrvíte mozek a co budete? Bystřejší, pohotovější a hravější. Děti, dnešnímu dýchání nazdar, zdar a zase někdy ahoj.
1: Hanko, myslíš, že můžeme taky plivat oheň jako draci?
2: To můžeme, pojď si to vyzkoušet. Nádech. A že jsme teď byli dráčci, dá se to tak říct. Tak ahoj.
1: Ahoj, já jsem drak Pigiáš.

0: Astička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějíček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel.
1: Tiki kalendář! Dnes je 18. července.
2: A svátek slaví Drahomíra.
1: Drahomíra. Že by jezdila na dráze Drahomíra?
2: Ale to ne. Znamená to mít rády mír.
1: Aha, Drahomír, mír nebo svět. Aha, je to staré slovanské jméno. Ano.
2: Takže, milé Drahomíry, které máte rády mír, přejeme vám krásný sváteček.
3: Krtek a paraplíčko. Cestovat chodbičkami v podzemí je jako napínavá hra. Krtek totiž nikdy předem neví, kam ho zavedou. Jestli vykoukne na hřišti, nebo v brambořišti, v lese u studánky, nebo na záhoně mezi tulipány. A tentokrát...
4: Já tady jsem ještě nebyl.
3: Rozhlížel se kolem dokola a moc se mu tu líbilo. Tolik věcí na jedné hromadě a jedna hezčí než druhá. Malované džbánky, korálky a starý mlýnek na kávu. Rourou od kamen se dalo prolézt jako tunelem. A pérové matrace, to je přece trampolína. Teprve, když se Krtek do sytosti vydováděl, všiml si, že tu cosi nehraje. Ani jedna z těch krásných věcí nebyla celá. Byla otlučená, děravá, sprohýbaná, zkrátka rozbitá. A právě proto skončila tady, na smetišti, na skládce.
4: To pak se nic nedá spravit. To by se na to podíval.
3: Krtek si mezi rozbitými věcmi vyhlídl pruhované parapličko a dal se do práce. Sprohýbané dráty narovnal, látku přes ně přetáhl, vypnul a pořádně jí k drátům přivázal. Nos se u toho zapotil, ale nebylo to zbytečné. Paraplíčko najednou vypadalo zase jako nové. Však se taky Krtkovi za to odvděčilo. Když zafoukal vítr, plulo s Krtkem povětřím jako vzducholoď. A když vítr foukat přestal, snášelo se k zemi jako padáček. Krtek byl nadšením celý pryč. Krtku, pozor, dívej se, kam padáš. Zaštěbetali do Krtkova radování tři ptačí bráškové. A bylo to varování v pravý čas. Krtek přistával rovnou do potoka. Prout mu už olízl levou zadní tlapku. Ani teď ho však paraplíčko nenechalo na holičkách. V poslední chvíli se obrátilo rukojetí nahoru a byla z něj rázem lodička. Rychlá a bezpečná, že jí mohl Krtkovi každý závidět. Jenomže, když je někdo doopravdy šťastný, vůbec netouží, aby se mu závidělo.
4: Pojďte se taky svést. Uděláme si lodičkový výlet.
3: Tři ptačí bráškové ochotně nastoupili, přidali se i žabky, okounějící u břehu, a nejspíš by se jim lodičkový výlet náramně vydařil, kdyby... Kdyby nejmladší z ptačích brášků neměl ten hloupý nápad, že klovne do knoflíku na rukojeti paraplíčka. Klovl a paraplíčko sklaplo. Co jiného mohlo dělat? Bylo totiž odjakživa naučené, že se tímhle knoflíkem zavírá. A žádné zavřené paraplíčko už nemůže dělat loď. Rychle klesá, klesá ke dnu. Tři ptačí bráškové se leknutím rozprchly na všechny strany. Krtek se však rozhodl zachránit pruhované paraplíčko stůj co stůj. I žabky mu vydatně pomáhaly. Na neštěstí však vším tím povykem a šploucháním probudili pod břehem kapra Jikrnáče. Byl to dobrák od kosti, ale měl nemožný kapří zvyk. Sotva protře oči, honem, honem něco spolknout, honem, honem něco sníst. Chňapl po paraplíčku a v mžiku z kapří uslintané tlamy koukala jen rukojeť.
4: Co to?
3: Krtek samo sebou paraplíčko bránil, nechtěl je dát. A jak se o ně s kaprem tahali, cvakl knoflík, kterým se otevřené paraplíčko zavírá. Ono to však platí i naopak. Zavřené paraplíčko se v kapřím těle otevřelo. A kapr najednou vypadal jako podivná cizokrajná ryba. Velice se tím vyděsil. Začal rejdit jako bez rozumu od břehu ke břehu, tam a sem, až konečně narazil o kámen.

0: Sak? Udělal knoflík na rukojeti a paraplíčko se poslušně zavřelo. A kapr je s chutí vyplivl. A už víckrát o žádném parapleti nechtěl ani slyšet. Za to krtek? S tím se samou radostí zatočil svět.
1: Paraplíčko, to jsem rád.

0: Vylovil paraplíčko z potoka, prohlídl je, jestli si neublížil, a radoval se jako, no, jako krtek, když dostane zpátky svou nejmilejší věc. Pruhované paraplíčko, které vlastnoručně spravil a které se mu za to odvděčuje, protože si dovede moc krásně hrát. Tentokrát se rukojetí chytilo stromu a udělalo krtkovi houpačku. Nejdřív se spolu houpali na nizonké větvi, pak na vyšší větvi, až nakonec na té nejvyšší. Je, odtud byl rozhled, panečku, až na zelenou loučku za vsí. No, ale, co pak se to tam děje?
1: To se mi snad jenom zdá.
0: Uprostřed zelené louky za vsí, věřte, nevěřte, stálo pruhované paraple. Jako by tomu krtkovu z oka vypadlo. Jenomže bylo veliké. Velikánské. A pod tím velikým parapletem pán v placaté čepici prodával melouny.
2: Kupte si melouny, kdo je koupí, neprohloupí. Mám nejlepší melouny na světě.
0: Krájel je melounovým nožem na úhledné dílky, za korunu, za dvě, za deset, a dětí kolem něho bylo jako smetí. A všechny si kupovali zelené půlměsíčky s červenou dužinou a všechny si náramně pochutnávali.
1: Ach, mít taky takový krám, aby si tam ke mně kamarádi mohli chodit pro meloun.
0: Krtek počkal, až pán v placaté čepici pod velikým parapletem zůstal na chvíli sám. A pak se k němu nesměle přiloudal.
1: Podívejte, pane, mám stejné paraple jako vy.
2: Prodavače melounů to rozesmálo. Máš stejné paraple, ale nemáš melouny, viď? Tak pojď, krtku, já ti jeden dám.
0: Což byl úplně nejlepší nápad. Zvlášť, když mu pán v placaté čepici půjčil taky melounový nůž, kterým si krtek mohl meloun rozkrájet na zelené půlměsíčky s červenou dužinou. Odnesl si dílky melounů pod své paraplíčko, pěkně je srovnal do řady a pak už stačilo jenom pořádně zahvízdat, svolat kamarády. A hostina mohla začít. V minutě tu byly tři ptačí drážkové i žabky z potoka. Dokonce přihopkal i zajíc, který na zelenou louku nikdy nechodil. Moc dobře totiž věděl, že tu za bukem číhává pejsek Brok. Postrach zajíců. Dneska však udělal výjimku a krtkův meloun šel zajícovi k duhu. Jako myšce, jako Ježkovi, jako všem krtkovým kamarádům. Jenomže pejsek Brok, postrach zajíců, byl na stráži ve dne v noci a na 100 honů ucítil každý zaječí chlup. A tak právě ve chvíli, kdy bylo hodování na zelené louce v nejlepším, hup, a skočil mezi zvířátka. Hup! A šel rovnou po zajíci. Zajíc však nebyl dnešní a upaloval do lesa, co mu nohy stačily. Možná by pejsek Brok zajíčka dohonil, ale ostatní mu schválně mátli stopu. Ježek a žabky a myška. Nejlíp se to však dařilo krtkovi s pruhovaným paraplíčkem.
1: Broku, tady jsem.
0: A pejsek Brok se dal nachytat. Už tě mám, zaňafal vítězně. Odklopil paraplíčko, jenže marná sláva. Krtek se mezi tím stačil zahrabat a pod paraplíčkem zbyl jen kopeček hlíny.
1: Halo, tady, tam ne, přece tady, tady.
0: Když se pejsek Brok takhle spletl už nejmín po desáté, mávl tlapou, a radši to nechal být. S čumákem až u země odtáhl domů do vsi. A Krtek se svými kamarády? Ti se honem utíkali schovat pod pruhované paraplíčko, protože právě začínalo pršet. Ale paraplíčko je ochrání. Na paraplíčko je spolehnutí. Inu, vlastnoručně spravená věc se každému odvděčí. A tím dneska končíme, Krtku. Tak se s posluchači pěkně rozluč.
1: Já vím, nemusíš mi napovídat. Ahoj, děti!
0: Ahoj všichni. A někdy možná...

0: už tam budem.
1: Probíhá přepočet trasy. Jedete opačným směrem.

0: Honza a čaroděj. V celé dědině říkali mu hloupý Honza, protože ničeho nedovedl a ničemu nerozuměl. On však nebyl ani tak hloupý, jako lenivý. Nedělal nic, jenom jedl a povaloval se v zimě za pecí, v létě na výsluní. Marny byly prosby, domluvy, hrozby i tresty otcovi. Honzu nebylo lze přimět k práci. A když přece se něčeho chopil, vzešlo z toho více škody než užitku. Posléze zemřel mu otec a zadlužená chalupa byla prodána. Nový majitel poručil Honzovi, aby opustil stavení.
1: A kam bych šel?
0: Zívaje otázal se Honza. Jdi si kam chceš, třeba s prorozum. Ušklíbl se nový hospodář. Chtě nechtě byl Honza nucen poslechnout. Hospodář byl statný, rázný muž a když měl v ruce svou sukovici, nebál se ani čerta, jak se vychloubal. Šel tedy Honza do světa. Zpočátku nelíbila se mu chůze cestou, necestou. Nejraději by byl vlezl zase za pec a spokojeně dřímal. Ale toho nechtěli nikde trpět. Poskytli Honzovi jídlo, nocleh, ale z rána jej vybídli, aby jim buď pomohl v práci, anebo aby táhl dále. Nezbývalo tedy Honzovi, než aby šel zase do mrazu a sněhu. Pracovat nechtěl a pak ani nedovedl. Litoval, že není léto. Spal by ve dne, v noci pod širým nebem, potravu by si nalezl někde v lesíku nebo v zahradách. Po mnohých útrapách zatím už minula zima i jaro a dostal se do země, jejíž hranice byly střeženy vyzbrojenými obry.
1: Kam jdeš, červíčku?
0: Houkl na Honzu jeden a zdvihl nad jeho hlavu nohu v obrovské botě, aby jej rošlápl. Poslali mě pro rozum, odvětil ustrašený Honza.
1: Ale ty jsi v říši rozumu. A protože jsi první z těch červíčků, jež nalezl cestu k nám, ušetřím tě.
0: Strčil jej do kapsy a zanesl do královského paláce. Honza byl nucen slíbit králi, že nikomu nepoví, co viděl v této zemi. Proto nemůžeme sdělit i vám, co by mohl Honza povídat. Jenom to lze prozradit, že tam skutečně nalezl rozum a že se naučil pracovat. Po roce vracel se k domovu. Z hloupého Honzy zbyla jen slupka, jádro bylo moudré. Když přišel do říše krále Dobrovíta, s podivem zřel četné sloupy u cest, nesoucí tento nápis. Sníh, který hoří. Železo, které pluje na vodě. Kámen, který lítá jako skřivan. Takové nápisy byly nejen u cest, ale i na domech. Zeptal se Honza prvního člověka, kterého potkal, co ty nápisy znamenají.
1: O, co pak ty to nevíš?
0: Ovšem, nejsi zdejší, jak pozoruji. Nápisy ony dal pořídit náš král Dobrovít. Zlý čaroděj ranil jediného syna králova slepotou, hluchotou a němotou. A když mu nešťastný otec nabízel svůj trůn, jen aby syn zase viděl, slyšel a mluvil, odmítl čaroděj a řekl mu, že královice uzdraví jen tehdy, když mu přinesou sníh, který hoří, železo, které pluje na vodě, a kámen, který lítá jako skřivan.
1: Což se o to nikdo nepokusil? Divil se Honza. Mnoho, přemnoho jich bylo. Nejen z lásky k dobrému králi a laskavému kralevici, ale i kvůli odměně, která záleží v tom, že ten, jemuž se zdaří vyhovět čaroději, bude vládnout spolu s kralevicem. Ale nikdo to nedokázal. Král pláče a zlý čaroděj se směje. Hoho, to by bylo něco pro mě, zvolal Honza. Kterou cestou dostanu se nejdříve do města Králova? Otázal se. Poddaný Dobrovítův útrpně se usmál. Ty chceš zvítězit nad čarodějem? No, zkus to. Alespoň zakusíš jednou lepších časů. Jdi touto cestou do nejbližší dědiny. Tam oznam rychtáři, co hodláš učinit. Postará se o tvou dopravu do sídla Králova. A když Janek zmizel, ten člověk zakýval hlavou. Pořídí asi tolik jako já. Nu, ať se má alespoň na čas dobře. Rychtář vyslechl Honzu, vyčastoval jej a vlastním povozem zavezl do nejbližší dědiny, kdež převzal úkol hostitele a vosky zase tamní rychtář. Tak vezen byl Honza ode vsi ke vsi, od města k městu a všude se dobře najedl a napil. Dělo se tak z nařízení králova každému, kdo se domýšlel o tom, že by mohl kralevici prospět. Vyskytlo se ovšem dosti takových, kteří teprve cestou ke králi přemýšleli o dobré radě a jímž běželo jen o dobré jídlo a napití. Král však ve své dobrotě jim to prominul, když se přiznali, že si vlastně nevědí rady. Konečně dostal se Honza do hlavního města a hned byl uveden ke králi. Pomůžeš mému nešťastnému dítěti? Otázal se Dobrovít. Pokusím se, odpověděl Honza. Žádám tě však, pane králi, abys na mne nevyzvídal, co zamýšlím učinit. Seznáš to v den, kdy vyhovím žádosti čaroděje. Král byl se vším srozuměn a Honza zůstal v paláci, kde se měl znamenitě. Uviděl také kralevice, jenž chodil zvolna zahradou, starý sluha vedl jej opatrně za ruku. Příštího dne ptal se Honza, má-li někdo v říši kafr. Nikdo však nevěděl ani, co to je. Honza tedy napsal na pergamen ono slovo a král vybral ze svých dvořanů nejspolehlivějšího, jenž pak s hojným průvodem odeslán byl do velmi vzdálené země. Honza mu vysvětlil, kudy pojede a přikázal mu, aby se nikomu ani slovem nezmínil, pro co vlastně jede. Až v oné zemi koupí kafr, ať jej pečlivě ukryje a nikomu neukazuje. Za několik neděl vrátil se posel s velikou nádobou kafru. Honza jej ihned uschoval. V té době však nezahálel, poněvadž v zemi neznali zpracování železa, majíce nástroje a zbraně jenom ze dřeva a z kamene, dal si Honza vystavit v královské zahradě domek, v němž samoten pracoval. Ani král nevěděl, co znamená záře a bušení vycházející z domu. Honza byl v zámku už jako doma a liboval si zde. Král s ním často hovoříval a mnohdy se podivil, kde se v tom prostém člověku nabralo tolik moudrosti. Někteří z dvořanů však podezřívali Honzu, že je podvodník, který kralevici nepomůže, a přemlouvali krále, aby Honzovi ukázal dveře, nepřikročí-li co nejdříve k vykonání o něch tří věcí. K tomu však nedošlo. Honza oznámil králi, že má již všechno uchystáno. Posláno tedy bylo pro čaroděje, jenž se už klíbl, když uviděl prostého Honzu. Honza, provázen králem a čarodějem, jakož i důvěrníky královými, sešel do zahrady, která byla hojně pokryta sněhem. Byla už zima, dosud však nemrzlo. Nedaleko své dílny, která byla zbudována u hlubokého rybníka, stanul Honza. Přineste hořící louč, žádal. A než vyhověli jeho rozkazu, uhnětl velkou sněhovou kouli, do které nepozorovaně zastrkal kusy kafru. Čaroděj čenichal, cítil zápach kafru, avšak nevěděl, co to je. Honza přiložil louč ke kouli, kafr vzplanul a brzy byla celá koule v plamenech, jež znenáhlu rozpustila i sníh. Sníh, který hoří, prohlásil Honza a čaroděj sykl zlostí. Potom vstoupil Janek do dílny a vynesl odtud velkou krychli. Byla dutá, zhotovena z tenkých železných desek k sobě v ohni svařených. Hodil kostku do rybníka a ta se udržela na povrchu. To není železo, vykřikl čaroděj. Jen se přesvědč, je to železo, usmál se Honza. A čaroděj zmlkl. A to železo pluje po vodě. Král se usmíval, jeden dvořenín pochválně zatleskal. Nyní sáhl Honza do kapsy, vyňal velký oblázek, vložil jej do praku a vymrštil do výše. Kámen, který letí jako skřivan, řekl klidně, ukazuje k obloze, kam dosud letěl silnou rukou vržený kámen. Letí, letí, ale teď podívej, padá, vykřikl čaroděj a zasmál se. Ne, ne, letí zrovna jako skřivan, tvrdil Honza. Ptáče ono vznese se k obloze a potom náhle spadne k zemi. Výborně, výborně, zvolal král a všichni dvořané zajásali. Čaroděj sebou trhl, posléze však zuřivě vykřikl a zmizel, jako by jej země pohltila. A v téže chvíli běžel ke králi jeho syn, volaje radostně. Otče, můj drahý otče! Zase slyšel, viděl a mluvil. Dobrovít objal syna, objal i Honzu. Dvořané vyběhli z paláce a brzy zvědělo všechno město, že kralevic je zase zdráv. Všude se ozýval jásot a davy proudili k paláci, aby uviděli vítěze nad čarodějem. Synu můj, vzdávám se trůnu, prohlásil král.

0: huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
1: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
0: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
1: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.figy.cz
4: a tam ji najdete.

0: sluníčko si vykoupalo zlaté paprsky v Rožmberku, vykulilo se na blankitně modrou oblohu a pomalinku začalo usrkávat rosu. Vodníci Stulík a Blatoušek se vydali hledat rybník, ve kterém by mohli hospodařit. Před nimi se rozprostíraly dva rybníky, Malý Tisí a Velký Tisí. Nejdřív okukovali ten menší, lemovaný Rákosím a Orobincem.
1: Pěkný je, což o to, ale pro dva vodníky malý, usoudili.
0: A tak obešli druhý rybník, Velký Tisí, který byl opravdu velký. I vodu okoštovali. Nad rybníkem poletovalo velikánské množství ptáků, kteří křičeli tak, že nebylo slyšet vlastního slova. Vypadalo to, že Velký Tisí vodního pána nemá. Po chvilce rozhodování se Blatoušek zeptal.
1: Tak co, berem nebo neberem?
2: Stulík pokrčil rameny.
0: Najednou se z vody vynořil letitý vodník. Byl obrostlý žabincem, olepený ptačím peřím a buhvíčím ještě.
1: Uši měl sklopené jako Bernardín a oči měl smutné.
2: Taky Bernardíní.
1: Stulík špitl. Neberem.
0: Slušně pozdravili.
3: Kam pak?
0: Zeptal se vodník obrostlý žabincem.
1: Za vodou!
0: Odpověděli oba hlasitě, aby přehlušili křik ptáků.
3: Nekřičte na mě, je to zbytečné, z toho řevu ptáků jsem hluchý jako poleno. Kdybych slyšel, nemohl bych ten křik vystát, umím dobře odezírat, beru slova od pusy.
1: Hledáme místo,
0: pečlivě vyslovovali.
3: I to se ví, čisto tady není. Ptáci moc nadělají.
1: Odezírá špatně,
0: zakřičel Blatouškovi do ucha Stulík.
1: Oba opakovali. Místo, místo.
0: Peřím olepený pokýval hlavou, jakože rozumí.
3: Pro jednoho by tady místo bylo.
1: Pro oba,
0: zvolali kamarádi.

0: Vodník kroutil hlavou, že ne. V tom se ozvalo za jejich zády přeuctivé pozdravení. Na břehu stál bezuchý vodník. Právě ten, který přišel v boji o Rožmberk o ucho. Letitý vodník radostně plácl rukama do vody a zakřičel: toho beru, ten se mi líbí, nemá jedno ucho, na druhé rychle ohluchne. Rozpřáhl do široka náruč a bezuchý štěstím bez sebe mu do té náruče skočil. Blatoušek se Stulíkem tedy šli o rybník dál. Vzali to kolem zlaté stoky, aby měli vodu stále v dohledu. U každého rybníka se ptali, jestli by nezískali místo. Dostalo se jim různých odpovědí.
1: Zeptejte se za 100 let.
0: Jindy se jim vysmáli. Sluníčko se pomalu chystalo do Hajan, když procházeli kolem bezedné bažiny, kolem které rostla tráva ostřice i ďablík bahení. Uprostřed byla jenom taková malá kalužinka s tmavou zelení žabince. Kdyby do kalužinky někdo vkročil, se zlou by se potázal, bláto by ho poltilo. Za vodníky se najednou výhružně ozvalo: lů, peníze nebo peklo. Kde se vzal, tu se vzal, stál za jejich zády čert. V tom kraji se kdysi čerti vyskytovali, ale nikdy se jim příliš nevedlo. Lidé tam bývali dobří a čerti neměli koho nosit do pekla. Někteří z nich se vrátili, odkud přišli, jiní odtáhli jinam, kde bylo víc hříšníků. Jenom tenhle jeden jediný čert zapomněl cestu do pekel a proto se potuloval po kraji a páchal loupežná přepadení. Okrádal kde koho. I křepelce ukradl 5 peněz. Co nakradl, měnil za kořalku. Lidé mu říkali chlastoděs. Děsil je a dělal peklo na zemi. Báli se ho, ale jak ho poslat do horoucích pekel, nevěděli. A tak rádi by to udělali. Čert chlastoděs koulel krvavýma očima. Táhla z něho kořalka a děs. Peníze nebo peklo, opakoval ještě výhružněji.
2: My peníze nemáme, zakuktal Blatoušek.
3: Roztrhám vás, rozcupuju a v pekle usmažím, vyhrožoval čert a kopytem kopl Blatouška do kolena. Ten se skácel na zem, úpěl bolestí a dostal třasavku. Za to Stulík dostal nápad.
4: Před chvílí tudy běžel loupežník s okovanou truhlicí a schoval ji tady v té kaluži.
0: Čert chtěl chvilku přemýšlet, jestli to není nějaký chyták, ale protože neměl čím přemýšlet, vyrazil přímo k bažině. Začal chamtivě hrabat v blátě a ani přitom nespozoroval, že se propadá. Když to zjistil, nemohl už ven. Bahno se za ním zavřelo a když dobublalo, udělal na kalužince rezavý brouk vodomil, kříž. Čert se jistě propadl do horoucích pekel. Bylo to k dobrému všem lidem v úkol. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby právě Stulík s Blatouškem nebyli tenkrát u bezedné bažiny. Oba vodníci pokračovali v cestě, ale Blatoušek kulhal. Každou chvíli zaúpěl bolestí, jinou kopanec čertovým kopytem bolí dvojnásob. Když se krajina zahalila tmou, ponořili se do zlaté stoky, v tůňce se k sobě stulili a Blatoušek ho řekoval:
5: mám už toho plahočení pokrk. Každý rybník má svého vodníka a pro nás není žádný napuštěný. Vzal bych i nějaký nebesáček.
0: Stulík nad tou nerozumnou řečí kroutil hlavou.
6: V nebesáku jsem byl. Nemá žádný přítok, je odkázaný na déšť.
3: Nenapršelo, vyschl a já zůstal na holičkách. Nebesák neberu ani náhodou.
2: Když myslíš, stulíku?
3: Mysli také, blatoušku.
2: Jenomže já už jsem z toho vandrování celý ucabrtaný.
0: Začal blatoušek natahovat moldánky. Aby nespustil stavidlo slziček, začal ho stulík konejšit.
3: Za lesem je rybníček a v něm plno rybiček. Kapři, jak se patří, naháči i šupináči, mlíčňáci a jikrnáči. Cejni, líni, okouni, co jen líně okouní. A v rybníčku blatoušek šeptá rybám do oušek.
0: Blatouškovi se to tak líbilo, že pohladil stulíka po jeho třech zrzavých vousech a popřál
2: dobrou noc.
6: Za A nebo za B. Mikulka seděla na zahradě a smutně okusovala konec tušky. Před sebou měla rozložený sešit s početními úlohami. Bylo jich 10 a byly těžké. Pod zadáním se pak měl zvolit a zakroužkovat výsledek. Buď za A nebo za B.
7: Ajajaj, jak ale určit, co je správné? A nebo B? A kdo pak jí s tím pomůže? Maminka je v práci, tatínek na služební cestě se šéfem a babička v lázních se žlučníkem.
6: A tak tam Mikulka seděla a nepřítomným pohledem pozorovala sousedovic ovečku Julinku, jak se za plotem spokojeně pase.
7: Ta se má ovce jedna kudrnatá,
6: myslela si Mikulka.
7: Nic důležitého neřeší, jenom kouká, kde je jaký šťavnatý lístek. To já do školy musím chodit a počítat, kde jaký hloupý úkol. Asi musím, co mi jiného zbývá. Jak říká babička, když udělám A, musím udělat i B.
6: A pak už bezmyšlenkovitě zopakovala nahlas. Když udělám A, musím udělat i
7: B.
6: Ozvalo se spoza plotu.
7: Správně, musím udělat i B.
6: Kývla hlavou Mikulka. A pak jí to došlo.
7: Jej, Danáčku, Julinka, to přece není samo sebou. Jak hezky a správně mě doplnila
6: a že si ji ještě vyzkouší. Mikulka pomalinku přišla k plotu a upřeně se na ovečku zadívala.
8: Tak schválně, Julinko, dávej teď dobrý pozor. Co myslíš? Do které třídy chodím? Do 4. A nebo B?
6: Ovečka se na holčičku zkoumavě podívala a splná hrdla spustila.
7: Bé, bé, bé.
6: Mikulka zůstala pof.
8: Zase to ta ovce trefila. Opravdu, chodí do 4. B. To je k neuvěření, jak je to zvíře chytré. Možná, a teď přišel ten správný nápad, možná, že by Julinka mohla vyřešit slovní příklady.
7: To se musí zkusit.
8: Teď poslouchej pozorně. Dám ti lehký, jenom lehoučký příklad. Maminka koupila 2 stejné bomboniéry a 1 oplatky. Celkem zaplatila 98 korun. Oplatky stály 10 korun. Kolik stála 1 bomboniéra? A máš možnost. Buď to za A 34 korun, nebo za B 44 korun. Tak, teď se ukaž.
6: Ovce se skoro moudře zahleděla na Mikulku a jednoznačně odpověděla.
7: Ne.
6: Mikulka chvíli počítala na papíře a potom úžasle hlesla.
7: Ty jo, je to správně. Odpověď za B. No, tak to ti dám i ostatní příklady.
6: A tak postupně četla všechna zadání slovních příkladů a vždycky se Julinky zeptala, co si o tom myslí. Za A nebo za B? Ovečka ve čtyřech případech odpověděla, že za B. Mikulka si výsledky pečlivě zakroužkovala ve školním sešitě. Tam, kde Julinka zůstala pěkně potichu, zvolila odpověď A. Ani to po ovci nekontrolovala. Poslední příklad byl zřejmě skutečně zapeklitý. K němu se Julinka nějak dlouho nechtěla vyjádřit. Trvalo jí, než si to v hlavičce spočítala a spásla hodně zelené trávy, než nakonec odměřeně utrousila.
7: B.
6: A bylo to. Úkol splněn. Ani to moc nebolelo. Mikulku vlastně vůbec. A ovce byla určitě ráda, že pomohla. Druhý den ráno děti odevzdali ve třídě sešity s úkolem. Ještě o přestávce si vzájemně svěřovali, jak to bylo těžké a kdo jim s těmi počty pomáhal. Mikulka mlčela. Jenom vděčně zírala na školní pomůcku pověšenou na zdi pro hodinu přírodopisu. Na obrázek domestikovaného zvířete ovce domácí. Příští hodinu přinesla paní učitelka už opravené sešity. Postavila se na stupínek, malinko vzdychla a řekla.
7: No, nevím, nevím, děti. Pravda, úlohy byly těžké, ale musíte si zvyknout a naučit se je správně počítat. Vždyť jednou budete třeba kupovat dvě bomboniéry a oplatky. A jak si potom spočítáte peníze?
6: Ale jsem upřímně překvapená, že jediné bezchybné odpovědi měla Mikulka. Šikulka. Tak pojď k tabuli a ukaž ostatním, jak si postupovala. To byl průšvih. Mikulka stála před tabulí a ne hnout s novým příkladem. Jací lidé na koncertě a kolik z nich je dívek a kolik chlapců a kolik rodičů. Ach jo, a kdo by to v té velké hale taky počítal, že? Tak za A nebo za B? A bylo to za pět. Paní učitelka pak na milou Šikulku Mikulku dotírala. Kdože jí s tou úlohou pomáhal? Maminka? Tatínek? Babička? Mikulka na všechny otázky záporně vrtěla hlavičkou.
7: Ne, ne.
6: Ale paní učitelka už se zlobila. Myslela si, že jí žákyně lže. Tak se přece přiznej, kdo ti to vypočítal?
7: Prosím, sousedovic Julinka.
6: Neochotně pípla Mikulka. Sláva, už to z tebe leze. A do které třídy chodí ta Julinka? Nedala pokoj paní učitelka.
7: Prosím, Julinka nechodí do třídy. Ona chodí jenom po zahradě. Tyto ovce...
6: Špitla Mikulka. Ale to není hezké, že takhle mluvíš o své kamarádce. Právě jsme s panem ředitelem řešili, že Pepík Troníček napsal na tabuli Lojzdík, mysliveček, je pěkný vůl. Pepík je největší raubíř, to všichni víme. A navíc tam nasekal hrubky. Ale že ty, taková slušná žákyně, označíš kamarádku názvem dalšího přežvíkavce. To jsem nečekala.
7: Děti, děti, co z vás vyroste?
6: Povzdychla si paní učitelka a dodala. Tak, a teď si vyber. Buď to za A, napíšu pánům rodičům a ta pětka ti zůstane. Nebo za B se to do zítřka naučíš a všechny příklady, které dostaneš, správně vyřešíš. A sama. Bez té ovce. Pardon, tedy bez kamarádky. Co ty na to? Mikulka si v duchu řekla, co by jí teď asi Julinka poradila. A jak si to představila, vyrazila ze sebe hlasité za B. Odpoledne Mikulka běžela se sešitem na zahradu a pilně se učila. Ovečka se vedle spokojeně pásla a jenom občas zvedla hlavu. Podívala se směrem k Mikulce a spokojeně zkontrolovala výsledek. Bé. A druhý den Mikulka u tabule správně a sama vyřešila všechny zadané příklady. Paní učitelka ji pochválila a opravila jí tu pětku. Ale i v pozdějších letech, když Mikulka rostla až vyrostla, se někdy s už stařičkou Julinkou radila. Třeba. Co myslíš, mám se přihlásit za A na gymnázium nebo za B na zdravotní školu? Nebo co myslíš, mám si vzít za A Jendu nebo za B Vendu? A ovečka vždycky poradila. Schválně. Koho si tak asi Šikulka Mikulka, toho času zdravotní sestřička na středisku, vzala? Za A nebo za B?

0: Učitelka. Honzíku, Honzíku, zase máš špatně spočítaný domácí úkol. No tak to bude pětka.
1: Honzík si povzdechne. Chudák táta.
0: To znamená, že tatínek psal za toho Honzíka ten úkol sám.
2: A to mě nenapadlo.
0: A teď dostane pětku.
3: O kůzlátkách. Žila, byla jedna koza. Postavila si v lese chaloupku a žila tam s kůzlátkama. Každý den odcházela za potravou a dětem přikazovala, aby se dobře zavřeli a nikomu neotvírali. Když se koza vrátila domů, trkla růžkama do dveří a řekla: Kůzlátka, děťátka, odemkněte dvířka. Matička vám přišla, mlíčka vám přinesla. Já koza v boru jsem byla, trávu hedvábnou jedla, vodu studenou pila, teče mlíčko po vemínku, z vemínka po kopítkách a z kopítek na černou zem. Když kůzlátka uslyšela matčin hlas, odemkla jí dveře. Koza nakrmila kůzlata a zase odešla na pastvu. Nedaleko chaloupky poslouchal kozu vlk a když odešla, přišel ke dveřím chaloupky a zapěl tlustým, přetlustým hlasem. Vy, děťátka, holoubátka, odemkněte, odemkněte. Vaše matka přišla, mléka přinesla, plná jsou kopítka vodičky. Kůzlátka poslouchala a pravila. Slyšíme, slyšíme. Nepěješ ty hlasem naší matičky, naše matička pěje tenčím hlasem a takhle to neříká. A vlkovi dveře neotevřela. A tak vlk odešel s nepořízenou. Když se koza vrátila domů, pochválila kůzlata, že ji poslechli. Byli jste rozumné, mé milé dětičky, že jste neotevřeli vlkovi. To byl on a byl by vás všechny snědl.

0: Vždycky cvičení.
1: S Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, tak mě napadá, jestli vy vlastně víte, jak vypadá takové upažení. Že nevíte, nevadí. Za prvé, já vás to dnes naučím a za druhé, když se zeptáte svých rodičů, tak jsem přesvědčená, že si ještě tento povel budou z dob školní docházky pamatovat. A abyste je mohli zkontrolovat, jestli tento úkol provedli správně, tak musíte vědět hlavně vy, co znamená úkol upažit. A právě to si teď vysvětlíme. Obě ruce zvedneme do výše ramen. Já cvičím společně s vámi. Teď jsem si uvědomila, že nesmí být ruce ani výš, než jsou ramena, a ani níž, než jsou ramena. Napněte obě ruce v loktech a uvědomte si, kde je hřbet ruky a dlaň ruky. Dlaň je tam, kde můžeme zatleskat, a hřbet je na opačné straně. Pamatujte si, že hřbety paží musí zůstat nahoře a dlaně směřují dolů. A když k tomu zatáhnete bříško, zpevníte celé tělo, tak budete vypadat jako písmenko T. A to si můžete najít třeba s rodiči, až si budete číst někde v knížce. Milé děti, mějte se moc hezky. A já se na vás budu těšit zase příště u cvičení.

0: o velikém bouření a blýskání a pršení. Co to? Někde v dálce za horami, za lesem, někde v dálce uprostřed černých kopců se probudila bouřka. Ospale se protáhla, zazývala a v tu chvíli slabonce zahrmělo. Nejprve tiše, tichonce, jako když víla jemně zaťuká prstem na okno. Jako když se pár hrášků vysype z talíře na stůl. A potom bylo ticho. Velikánské, obrovské ticho, že by se dalo nabrat do dlaní nebo nakrájet nožem jako nedělní bábovka. Bylo ticho, jen sem tam se ozvalo mávnutí ptačích křídel, jen sem tam brnkl na basu čmelák. Sem tam zašumělo listí. Bylo ticho, ale najednou, jako když někdo ze vší síly bouchne na velký buben. Bum a bum! A potom ještě bác! Nespadl z oblohy na skálu stříbrný tác? Bum a bum a bác! Červený klikatý blesk vyletěl z mraků a zabodl se do lesů jako šíp. To dovede jenom bouřka. To nesvede nikdo líp. Brouci pod listem se lekli, myši v díře měli strach a zajíc v houští si jen šeptal ach, ich, ach. Za to žáby radostně skákaly okolo studánky a vesele kuňkaly. Kuňky, kuňky, kuň, naplní se tůň. Nebe bouřilo a bublalo, jako když někdo v mracích vaří velikánský kotel povidel. A v zápětí kapi kap, kapi kap. K zemi se spustily první stříbrné provázky deště. Potom ještě chvíli pršelo, bouřilo a blýskalo se, ale bouřka pomaličku slábla a slábla, ztrácela sílu a pospíchala pryč. Za hory, za lesy, do černých kopců. A bylo hezky. Přestalo pršet, slunce vykouklo z mraků a svět byl čistý, jako po koupání. Všichni, co byli zalezli, teď rychle na stráň vylezli a všichni, co se báli, se teď šťastně smáli. A bouřka už byla za kopcem. Bůh ví, kde v dáli.
1: Digi kalendář! Dnes je 18. července.
2: A svátek slaví Drahomíra.
1: Drahomíra. Že by jezdila na dráze Drahomíra?
2: Ale to ne. Znamená to mít rády mír.
1: Aha, Drahomír. Mír nebo svět. Aha, je to staré slovanské jméno. Ano.
2: Takže, milé Drahomíry, které máte rády mír, přejeme vám krásný sváteček.
3: Kaštane, Kaštane, slyšíš?
4: Co je?
3: To jsem já, Telátko. Vstávej, Kaštane, už tu bude jaro.
4: Jaké Telátko?
3: Strakaté Telátko.
4: Strakaté Telátko, ty jsi ale vyrostlo.
3: Jak bych nevyrostlo, vždyť jsme se naposled viděli vlastně loni.
4: Loni? No to snad už nepřijde jaro.
3: Ovšem, že ano.
4: Pro pána Jána, a proč mě nevzbudíš?
3: Vždyť tě budím a ty se ne a ne probrat. A přitom spíš celou zimu.
4: Žad se nediv, Telátko. Ty myslíš, že to je jen tak dělat celé léto stín?
3: To asi není jen tak.
4: Víš, co to je stát celé léto takhle? S rozpaženými větvemi? Zkus to jenom od rána do večera. To se pak nebudeš divit, že jsem z toho celý zdřevěnělý.
3: To já bych ani nedokázalo.
4: Jsem tak zdřevěnělý, že jsem rád, že přijde podzim, protože svléknu listí a usnu jako dudek.
3: To každý ví, co je to za práci dělat stín. Však si tě každý chválí.
4: Cože?
3: Že tě každý chválí.
4: To ty jen tak říkáš.
3: Ne, ne. Každý si pochvaluje, jaké je pod tebou krásné posezení. Ženci a houbaři a stařenky snůší a děti, když jdou na výlet. Já samo bych nevědělo, co si bez tebe počít.
4: Ty taky?
3: Proč myslíš, že se o tebe drbu, když jdu z pastvy? Protože máš nádherně drsný kmen, pěknou drsnou kůru.
4: Ale nepovídej, kdybych tu nestál já, tak by se mohlo zrovna tak pěkně podrbat třeba o telegrafní sloup.
3: Ten se ti nemůže ani rovnat. Sloup je hladký, sloup klouže.
4: Ale ty mi to stejně povídáš jen proto, abys mi udělalo radost, vy.
3: Ne, ne, ne, ne, ne. Přišlo jsem ti říct, že už přijde jaro. Aby ses pěkně probudil, aby ses obléknul hezky do zelena. Naschledanou, Kaštane.
4: No tak, Vida, ono už přichází jaro.
5: To je ale otrava, co, Kaštane?
4: Co to povídáš, smrčku, jaká pak otrava?
5: Zima, to je něco jiného.
4: Vždyť v zimě všechny stromy spí.
5: Kaštany spí. Ale my, smrčky, nespíme, my máme velikou slávu.
4: Jakou můžete mít vy, smrčky, v zimě slávu?
5: Ty jsi ještě neslyšel o Vánocích, Kaštane?
4: Něco jsem, ano, ale moc toho nebylo.
5: Vánoce, to jsou svátky na naší počest. Na Vánoce si lidé nosí nás, smrčky, domů a ozdobí nás řetězy stříbrnými a zlatými.
4: Ne.
5: A navěsí nám na větvičky cukroví a jablka a ořechy. A co dárků nám položí k nohám.
4: Ale nepovídej.
5: No jo, třeba medvídky a panenky a bačkory a koloběžky a ponožky a knížky. To je vždycky dárků. Div nás nezavalí.
4: To snad ani nemůže být pravda.
5: Jak pak by to nemohla být pravda? Je to pravda. A to nejlepší jsem ti ještě neřekl.
4: Tak mi to pověz.
5: Jo. A tobě to pak bude líto.
4: Pověz mi to. Mně by jinak bylo líto, že jsi mi to neřekl.
5: Prostě potom, Kaštane, zažehnou lidé na našich větvích vánoční svíčky.
4: Ne.
5: Ovšem, že jo. Červené, bílé, modré, žluté.
4: A opravdu je zažehnou, nebo si ze mě jen utahuješ?
5: Zažehnou. Na každé halusce jednu. A přitom nám hrají koledy.
4: To musí být nádhera.
5: Takže je. A jak dlouho to trvá? Až do tří králů.
4: A potom?
5: Potom? Potom nic, potom nás rozsekají na otýpky.
4: To musí být něco překrásného.
5: Ale o tom ty nemáš ani ponětí, protože Vánoce jsou pro smrčky a ne pro kaštany. Nediv se ale, když říkám, jaká je to otrava, že přichází jaro.
4: Co já se nadělám chládku? A nikdo to neocení. Ani svíčky na mě nikdo nerozsvítí.
3: Kaštane!
4: Na smrčcích jaro svítí a na mě ne. Copak jsem horší než smrček?
3: Kaštane!
4: Kdo ví, jestli nejsem dokonce lepší.
3: Kaštane, mám pro tebe novinu. Jaro přišlo.
4: A mně je to jedno.
3: Jak to, že je ti to jedno?
4: Já bych chtěl, aby přišly Vánoce a ne jaro.
3: Vánoce?
4: Vánoce. Ale aby přišly Vánoce pro kaštany, nejenom pro smrčky.
3: Co to povídáš, Kaštane?
4: Já bych taky chtěl mít na každé větvi svíčku. A taky bych chtěl, aby mi zpívali koledy. a aby mě na tři krále rozsekali na otýpky. Ale ze všeho nejvíc bych chtěl ty svíčky.
3: Tak vidíš, Jaro, čím se Kaštan trápí. Nezlob se na něho, že chce ty svíčky a že chce Vánoce. Nemůžeš mu nějak pomoci? On je jinak veliký dobrák a je velice užitečný.
6: Mohu mu pomoci, když budu chtít.
3: Pomoz mu, Jaro, on si to zaslouží. Je to moc těžké udělat Kaštanu radost?
6: Pro mne to těžké není. Stačí, abych třikrát dýchlo?
3: Tak dýchni. Prosím tě, Jaro, dýchni. Třikrát.
6: Dýchnutí první patří tobě, jinovatko. Roztaj a změň se v kapky rosy. Dýchnutí druhé patří tobě, křehká jívo. Rozkveť a ukryj hnízdo kosí. A tobě, Kaštane, patří dýchnutí třetí. Ať země úžasne, ať země diví se ti.
3: Kaštane, jsi to ty?
4: Podívej se, telátko, podívej se na mne.
3: Co květ, to růžová svíčka.
4: Že mi to sluší, viď?
3: Tak pěkně nikdo nekvete jako ty, Kaštane.
4: Děkuji ti, Jaro. Tolik jsem si přál, abych taky svítil jako smrčky o Vánocích.
5: Stejně žádné Vánoce nejsou a pro Kaštany ani nebudou. Vánoce jsou jenom pro nás, pro smrčky.
4: Ať si nejsou. Mně šlo hlavně o ty svíčky. Ani mě nemusí rozsekat na tři krále na otýpky. Jeden přece nemůže mít všechno. A já taky nemusím mít všechno. Nač si vzpomenu.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: No, pánové, to je horko jako v prázdninách, říkali kluci, když se vraceli ze školy. A v té zahradě je stín a chládek. Jo, a kocour. No, to je to nejhorší. A není to ani trochu spravedlivé. Ta zahrada by měla být pro děti, aby byly ve stínu. Děti mají být ve stínu, když je takové horko. Děti by si sedly do toho stínu a byly by hodné. Ale je tam kocour, znovu dodal třetí. Přestan s tím kocourem, my to víme, že tam je, tak proč to říkáš? Zlobili se ostatní. Já by sem ho chytil za ocás a vyhodil přes hladbu. Chlubil se malý. To nemůžeš, on je zlomyslný, řekl druhý. A vstekle nadává, pravil třetí. A je zlostný jako tygr, ujišťoval čtvrtý. A velmi nebezpečný, protože tygr je také nebezpečný, dodal pátý. V knize bylo, že tygr se má zneškodnit, když je nebezpečný, řekli všichni. Víte co? Půjdeme do zahrady a zneškodníme ho. No jo, ale nejdříve ho musíme chytit, řekl zase ten malý. To je samozřejmě, to my víme taky, že nejdřív je chycení a pak přijde zneškodnění, jinak to nejde. A víte co? My ho nechytíme. A proč ne, zlobili se ostatní? Protože my ho ulovíme. To je lepší, tygr se loví. To je ono, ano, samozřejmě, my ho ulovíme, jásali ostatní. Ale nemáme lovítko. Pípl nesměle malý. Jaké lovítko? Nač lovítko? Křičeli na něj všichni. No, na ulovení. Jak pak se loví tygl? A ty to nevíš, jak se loví, řekli opovržlivě ostatní. A to nevím, řekl smutně malý. A vy to víte? Nevíme, jen smutněji řekli oni. Já myslím, že bude lepší nepořádat na kocoura lov. Lov je těžký. Lepší by byl hon. A proč hon? Divili se ostatní. Proč ne lov? No, protože lov neumíme a honit se umíme. No, tak ho budeme honit. Budeme ho honit a nepřestaneme, až nebude moc popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme. A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic. Ukrutně šeptal ten pihovatý a musel by do nemocnice. To by bylo, vzdychl druhý. To ne, to by nám ho pak bylo líto. Přemůžeme kocoura poctivou honbou. Pojďte. A šli. Branka byla tentokrát pootevřena, ale tak malilinko, že nebylo do zahrady vidět. Tak já tam vylezu, nabídl se pihovatý, který se styděl za tu nemocnici. Stoupněte ke zdi, udělám věž. Kluci věděli, jak se to dělá. První se opřel o zeď, druhý mu vylezl na ramena, třetí vylezl na druhého, čtvrtý vylezl na třetího, pátý vylezl na čtvrtého a už viděl přes zeď. Je doma, šeptali ti dole. Není, doma je jenom trpaslík. Tak pojď honem dolů, já už tě neunesu. Jsi těžký jako čtyři. Šepce spodní a měl pravdu. Ten pátý kluk tedy slezl dolů, potom slezl čtvrtý, že? Potom zase třetí, potom druhý a ten první už stál na zemi a říkal, pánové, teda to byla váha. Tak jdeme dovnitř, ale opatrně. Dodali ostatní, vzali se za ruce a po špičkách vešli do zahrady. Dobrý den, pozdravili trpaslíka, ale hned dělali pst, pst, pst, pst, pst, pst, aby je ten trpaslík snad nepozdravil hlasitě, ale trpaslík byl chytrý, neřekl vůbec nic. Tak a co teď? Šeptali kluci, jak pak toho kocoura budeme honit, když tu není? No, nejlepší by bylo zavolat, řekl největší a zavolal. Kocoury! nic. Bylo ticho, ani lísteček se nepohnul a chytrý trpaslík ani nemrkl. To bylo málo, to musíš takhle.
1: Kocoure!
0: Zavolal silně a ozvěna odpověděla.
2: Mňau, mňauri!
0: To byla divná ozvěna, taková kňouravá. No tady je kočičí ozvěna. To bude tím, že tu bydlí ten kocour, povídá pihovatý. Já to zkusím znovu.
1: Kocourku!
0: Zavolal silně, ale něžně.
2: Mňau, mňauri!
0: Hrubě se ozvala ozvěna od jasmínu. Hele, ona to říká jinak. A je jinde. Volej ještě.
1: Kocoure, jsi doma?
2: Nejsem. Mňau, mňourku.
0: Kňourala ozvěna od bezu. No zase je jinde. A dělá si z nás legraci. Pojďme. Nejdříve chytíme ozvěnu a pak kocoura.
1: Ozvěno, kde jsi?
2: Co jsi?
0: Ozvalo se od jasmínu.
1: Za ní!
0: Volali kluci, ale pod keřem nebylo nic.
1: Ozví se, ozvěno!
0: Volali znovu kluci.
2: Lezu v bezu!
0: Mňoukala ozvěna a kluci utíkali pod bez, ale hned vyrazili ven a foukali si na prsty. Au, au, au, rr, uf, uf, ona tam nebyla, rr, byli tam kopřivě.
2: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
0: Posmívalo se to od starého sudu.
2: Je v sudu,
0: to jsme si mohli myslet. Zlobili se kluci a koukli do sudu. Ozvěna tam nebyla, ale byla tam stará zelená voda a lezli tam černí šneci. Co teď, kluci?
2: Já vím,
0: šeptal jim pihovatý a zavolal.
1: Ozvěno, pojď se honit, kocour není doma. A je!
0: Zahulákalo to z křoví a hned vyrazil z bezu na cestičku ten starý kocour. Představte si, seděl na červené tříkolce a zvonil na zvonek, kde pak asi vzal tu krásnou tříkolku.
1: Honte mě, už jedu, pozor, cililink!
0: Chechtal se zlomyslný kocour, zatáčel kolem kluku a rychle šlapal a zvonil. Kluci ho honili a křičeli, chyťte ho, drž ho, ale kde pak kocour? Dělal osmičky mezi keří, zatáčel se a uměl i pospátku. Pospátku to už málo který kluk dovede. A potom křičel,
1: už nemůžu.
0: Kluci k němu běželi, ale on se chechtal a znovu začal rychle šlapat a ujel jim.
1: Mňau, to mě bolí noha.
0: Zakňoural za chvíli a dal jednu nohu ze šlapátka.
1: Sláva, už ho máme,
0: volali kluci a hnali se k němu, ale kde pak kocoul. Začal šlapat ocasem s bílou prackou salutoval a křičel,
1: napijte se studené vody, napijte se studené vody.
0: Protože kluci už byli opravdu moc udýchaní a utíkali moc pomalu.
1: Nechcete do nemocnice?
0: Chechtal se zlý kocour a jel pospátku k sudu. Kluci šli už pomalu za ním, měli zlost a tak najednou vykřikli.
1: Jedeš? Jedu!
0: Chechtal se kocour a přišlápl rychleji ocasem, ale už narazil na sud a bác! Překotil se dovnitř. Ozvalo se jak to jak políkal vodu. Kluci se lekli a volali pomoc, topí se starý kocour, ale kocour už vystrčil hlavu. Tekla z něho voda. Drkotal zuby.
1: Nepijte vodu, jste uhřátý, radili hoši. No, nejsem uhřátý, vy drbáci, naopak je mě zima.
3: A byl celý umáčený, chlupy mu přilehly k tělu, no, vypadal velmi hubeně a kňučel.
2: Asi se nastídnu, asi se...
3: My vám půjčíme čepici, nechcete? Vypadáte špatně, je vás jen půl kocoura.
1: Není mě půl kocoura, vy darebáci a taky uličníci, počkejte, vy jste mě tam schodili.
3: No, to byla ovšem krutá lež, protože jsme všichni viděli, že tam spadl sám.
4: To není pravda, volali kluci, vy jste kocour, který lže.
1: Tak dobře, teď uvidíte, jaký jsem zlomyslný kocour, teď vás budu lovit já, sípal kocour, ale nejdříve vás postříkám.
3: A otřepal se tak hodně, že kluky celé postříkal. Ti křičeli, nechte nás, my vám nic neděláme. A chytli se za ruce a couvali před kocourem.
1: Ale já vám teď něco udělám, koukejte ty drápy, těmi vás podrápu.
3: A vystrčil špinavé drápy.
1: Dostanete otravu krve, křičel. Už jsem si týden nemil drápy.
3: Chechtal se kocour a pomalu se blížil ke klukům, kteří couvali ke zdi.
1: Hleďte ty zuby, roztrhnu vám kalhoty a kabáty a dostanete doma výprask.
3: A vycenil ošklivé zuby. No, jeden mu scházel, ale stejně vypadal hrozně.
1: Už týden jsem si nečistil zuby a teď vám roztrhnu kalhoty a taky čepice rozkoušu,
3: vyhrožoval kocour.
1: A kalhoty taky dostanou otravu krve a budete je muset zahodit a všecko.
3: A strašil a kocour a pořád strašil a pořád se blížil. My nechceme, plakali kluci, nechte nás, my chceme domů. A tiskli se ke zdi.
1: A teď to začne, ha, ha, ha, ha, křičel kocour. Už drápnu toho malého.
3: Nechte ho, je malej, křičeli kluci a stoupli si před malého, který byl stejně velký jako oni.
1: Jeden po druhým, pištěl kocour, jeden po druhým, drápnu velkého.
3: Já jsem ten největší, křičel malý a skočil před toho velkého.
1: Na všechny dojde,
3: ječel kocour.
1: Jste připravení, já už jsem.

který zas už nadával a jak je sloni odnášeli, bylo pořád a pořád slaběji a slaběji slyšet. Drbáci, nosáči, ušáci, břicháči, hlaváčci, ocásci, nosáčci, naháčci, břicháčci, hlaváčci, ušáčci.

0: básnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

I permoníci stárnou, i když mnohem pomaleji než lidé. Ke stáru ztrácejí hbitost, s jakou se dřív dokázali rychle skrýt před všetečnými lidskými zraky. Ale permoníci se dovedou postarat i o ty nejstarší. Vrchní permon pro ně má čarodějný dárek. Pomačkaný, ušmudlaný klobouk. Na pohled nic moc, stačí si ho však nasadit a rázem si neviditelný. A na to se náš permoník, budeme mu říkat klobouček, moc těšil. Nejdřív ale musel vyslechnout dlouhou litanii vrchního permona o tom, že svého daru nesmí zneužít, že nesmí nikomu ublížit, protože by klobouk ztratil svou čarovnou moc. A ta není jen v neviditelnosti. Stará hučka toho dokáže mnohem víc. Klobouček věřil, že permonické zákony dodrží. Navštíví přítele, kterého dlouho neviděl, a bude se moci za ním vydat ve dne, třeba že jsou cesty plné lidí. Všechno mu při slunečním světle připadalo jiné, než si pamatoval ze svého mládí. Lesní stezky se mu zdály tak široké, že by po nich mohl projet vůz. A ten pohled z vyhlídek, vesnice už ne...

0: nebyly skromně schoulené pod lesy, narostly až do strání. Klobouček zamířil za svým přítelem Vodouchem, který žil ve skalách u léčivých pramenů. Vůbec to tady nepoznával. Kolem pramínků, které kdysi vesele vyvěraly z mechem zarostlých skal a čekaly na džbány a štoudve horalů, teď ležely mramorové žlaby a kolem nich hlavičky ze stejného kamene. Kde by se tady vzal mramor, bručel si klobouček pod vousy. Po dlouhé cestě dostal žízeň, naklonil se tedy přes žlab a... Co pak špatně vidí? Žádný pramínek tu nespíval. Byl uvězněný v úzké trubce. Kolem níž se táhla mříž a na ní visel zámek. Kdo nemá klíč, ten se nenapije. Ale nejhorší překvapení ho teprve čekalo. Pod vysokým smrkem seděl mramorový permoník na mramorovém pařezu s mramorovou lampičkou. Naducané tváře, břicho jako balón a přihlouplý úsměv. Urážka všech permoníků. No tohle, zlobil se klobouček. A samým rozčilením si sundal klobouk. Hned v zápětí si ale svoji neopatrnost uvědomil a rychle si ho nasadil. Vodoucha skoro nepoznal. Co pak by ten hubenoučký, šedivý mužíček, co ustaraně sedí na kořenu stromu, mohl být veselý a statečný strážce pramenů? Vodouchu, zavolal na něj. Permoník se lekl a svalil se ze stráně jen tak, že nezamáčkl zelenou žábu lopušku, která se tu skrývala pod lopuchovým listem. Klobouček se ťukl do čela a honem si sundal klobouk. Ty jsi mě ale vyděsil, sténal Vodouch. Copak, nesmíš být tak legavý. Klobouček pomáhal Vodouchovi vstát, ale tomu se nezračil ve tváři jen úlek, ale i velikánský smutek. Čeká mě trest, řekl tiše, když se usadili na kamenech. Nesplnil jsem svoji permonickou povinnost a dal se do vyprávění. Ten mramorový zamčený pramen, který si viděl, nebyl jediný. Všechny jsou pod zámkem. Pro místní vodu si jezdili lidé ze širokého okolí a tak dali radní města hlavy dohromady. Přece nebudou rozdávat drahocenou vodu zadarmo, rozhodli. Vodouch se zpočátku jenom smál. Žádný permoník neslyšel o tom, že by se někomu podařilo spoutat skalní prameny. Pak se ale jednoho dne objevili ve stráni kopáči, začali kopat podél potůčků a chytat vodu do trubek. Pramínky přestali zpívat, plakali a volali své strážce permoníky na pomoc. Vodouch se rozeběhl na radnici, jenomže radní se mu vysmáli. Vodouch byl pro ně starý, zmatený mužíček, kterému se všechno popletlo v hlavě. Ukradli hoře prameny a já jim v tom nedokázal zabránit, povzdychl si permoník. Co pak ti nikdo nepomohl? Vodouch jen zavrtil hlavou. V městečku zřídili lázně. Už to tady nepoznáš. Permoník měl pravdu. Nad potokem svítily bílé kolonády, břechlemovaly vysoké hotely, uprostřed náměstí se tyčilo pódium. Dámy chodily pomalu, jinak jim to dlouhé krajkové šaty a široké zdobené klobouky nedovolovaly. Doprovázali je pánové v tmavých šatech se směšnými tenkými hůlkami. Dětičky byly jejich zmenšenými obrázky. Všichni upíjeli z kalíšků léčivou vodu, kočáry tu jezdili bez koní a písklavě na sebe troubili. A to ještě nevíš všechno, povzdychl si Vodouch. Když jsme nedokázali pomoci my, permoníci, dali se prameny sami do boje. Vody teče z potrubí čím dál míň. Co to znamená, zeptal se klobouček. Hora si vodu schovává, stačí pořádný déšť a bude zle. Zaplaví město? Zeptal se vyděšeně kamarád. Podíval se na klobouk ve svých rukách a rázem měl jasno. Musíme pro lidi něco udělat. Hned druhého dne se v městečku začaly dít věci. Dámám z kalíšků vyskakovaly rosničky, z trubek vylézaly hadi, klobouky se sami vznášely v povětří, některé i s parukami, a tenké hůlky pánů začaly tancovat. Hotelíři se nestačili omlouvat, přesto hosté odjížděli. Samozřejmě, že všechno měl na svědomí Kloboučkův klobouk, ale Permoník měl v hloubi duše strach z vrchního Permona. Co tomu řekne? Nezbaví ho čarovné moci? Zatím se však nic nedělo. Jen obloha se zatahovala, černé mraky se kupily. Klobouček vyrazil za obyvateli městečka přímo do jejich domů. Náhle se začal nábytek sám stěhovat, židle lítaly z oken, skříně klouzaly po schodech, lustry padaly na podlahu. Lidé utíkali pryč. A pak se to stalo. Nebe se otevřelo, šňůry deště zamířily k zemi a k nim se přidalo temné dunění. Hora a její prameny se ozvaly. Vyhrnuli se ze strání, v mžiku naplnili potůčky i potoky a vtrhli do městečka. Naštěstí jeho obyvatelé utekli do kopců, jenom radní zůstali uvězněni na střeše radnice a drkotali zuby. Klobouček mačkal v ruce klobouk. Vrchní Permon je přísný, tohle mu neodpustí. Vodouch odmítavě zavrtil hlavou, tohle není tvoje vina. Hora se rozlobila a ty s lidem pomáhal. A kdo ví, jestli si to vůbec zasloužili. Klobouček si pomaloučku nasadil klobouk. Teď se ukáže, zda ho vrchní Permon nezbavil jeho čarovné moci. A? Kloboučku, kde jsi? Halekal vodouch. Nevidím tě. Bylo to v pořádku. Ten starý permonický klobouk fungoval. Pořád byl Klobouček dobrým permoníkem.
1: Zachráněná chobotnička. Vojta se těšil na prázdniny. Celý rok už chodil do školy, stejně jako ostatní žáci a jejich učitelé. Letos bychom mohli jet k moři, co říkáte? Zeptal se jednou odpoledne tatínek. Maminka i Vojta nadšeně souhlasili. U moře ještě nikdy nebyli. To budou bezva prázdniny, radoval se Vojta. Představoval si, jak budou asi vypadat všichni ti mořští živočichové, které znal jenom z knížek nebo z televize. Třeba se tam naučíš plavat, plánovala maminka. Vojta přikývl. Vody se bál a když byli na koupališti, pohyboval se vždycky jen tam, kde měl vodu do pasu, aby mohl stát na nohou. Maminka, tatínek i Vojta se začali těšit na dny volna. Pustili se do velkých příprav. Tatínek v cestovní kanceláři zajistil zájezd, maminka nakoupila všechno potřebné a Vojta se ve škole snažil, aby měl hezké vysvědčení. Konečně nastal toužebně očekávaný okamžik. Cesta jim utekla rychle, protože si v autě hráli slovní hry. Když dorazili na místo, sluníčko krásně hřálo a vzduch byl provoněný mořskou vodou. Jakmile se ubytovali, začal Vojta škemrat. Půjdeme se hned podívat k moři. To víš, že ano, ubezpečila ho maminka. Vojta si tedy oblékl plavky a začal nafukovat míč, který mu maminka k moři koupila. Na pláži bylo hodně lidí. Všichni měli deky nebo lehátka a slunečníky. Tatínek našel volné místečko, maminka tam rozprostřela deku a pak se všichni vydali do vody. Vojta šel opatrně. Nohy se mu bořily do mokrého písku a vlnky mu pravidelně omývaly kotníky a potom lýtka. Tatínek se do vody rychle rozběhl a hned začal plavat. Maminka raději dohlížela na Vojtu. Po chvíli si chtěli maminka s tatínkem lehnout na deku, ale Vojtovi se z vody nechtělo. Maminka mu tedy dovolila zůstat ve vodě, ale jen blízko u břehu, kde dosáhne nohama na dno. Vojta si sedl do vody a hledal mušličky. Najednou nahmatal něco měkkého. Nejprve se polekal, ale zvědavost mu nedala. Podíval se pozorněji a všiml si chobotničky. Nevěděl, jestli na ní může sahat. Chobotnice znal jenom z knížek. Když se podíval pozorněji, zjistil, že je zaklíněná mezi dvěma velikými kameny, které ležely ve vodě. Vojta věděl, že u moře se pravidelně střídá příliv a odliv. Kdyby hladina vody klesla, chobotnička by zůstala na suchu a mohla by umřít. Vojtovi bylo jasné, že jí musí pomoci. Sebral veškerou svou sílu, aby jedním z kamenů aspoň kousek pohnul. Poprvé mu kámen vyklouzl z ruky, ale nevzdal se a zkusil to podruhé. Tentokrát se mu to povedlo. Chobotnička se spod kamene vysoukala, zamávala Vojtovi svými chapadly a pak odplula. Vojto, z vody! Zavolala maminka. Vojta poslušně přiběhl, posadil se na deku a pak rodičům vyprávěl o tom, jak zachránil malou chobotnici. A kdy se začneme učit plavat? Zeptal se najednou tatínek. Vojta jen pokrčil rameny. Tak, jdeme na to, navrhl tatínek. Když vstoupili do vody, už se jim nezdála tak studená jako poprvé. Polož se na záda a kopej nohama. Já tě budu ze spodu podpírat, vysvětlil Vojtovi táta. Vojta se bál, ale tatínek mu pomohl. Když Vojtu držel, vypadalo to slibně, ale jakmile ho pustil, Vojta padal ke dnu. Žádný učený z nebe nespát, utěšoval ho tatínek, když viděl, že je z toho Vojta smutný. Nevzdával se a zkoušel to dál. Když tatínek Vojtu za moment zase na zkoušku pustil, Vojta už plaval. Tajně mu pomáhala chobotnička, kterou zachránil. Trpělivě s ním trénovala plavání až do té chvíle, než se to skutečně naučil. Když od moře odjížděli, z Vojty neplavce byl najednou Vojta plavec. Nejen díky trpělivému tatínkovi, ale hlavně díky zachráněné chobotničce.

0: Hana snědla právě upečený koláč sama. Rozzlobená maminka se jí ptá. A to si vůbec nepomyslela na svého bratra?
1: Pomyslela, právě proto jsem tolik spěchala.
2: No, to se ale nedělá. Má se člověk rozdělit.
3: No, ale Vojto, to je jasné, že se to nedělá, ale tohle je vtip.
4: Záhadná loupež. Ten krámek s velmi smíšeným zbožím býval vždycky velice uspořádaný, aby se do malého prostoru vešly všechny prací prášky, konzervy, ponožky, láhve vína, banány, melouny, brambory a jogurty. A mezi nimi vždycky posedával, tedy když zrovna před obchodem nepokuřoval, usměvavý pan Liku. Jenže dneska, když si k němu Egon přišel pro pár ponožek a pro konzervu chalupářského guláše, pan Liku neměl na kulatém obličeji ani stín úsměvu.
5: Ponožky nemám,
4: oznámil. Karliku, podíval se Egon, jak to, že je nemáte?
5: Ponožku mám, koukej, všude, plno, ale jenom jedna.
4: Pan Vavřinec se rozhlédl po krámku. Všechno tu bylo srovnáno jako jindy, jen po podlaze se válely ponožky. Spousta ponožek, ale stejný pár byste z nich dohromady nedali.
5: Pane, co to je toto? No, řekni,
4: volal zoufale Liku.
3: Licháče.
5: Prosím?
4: Pan Vavřinec usoudil, že teď není ta pravá chvíle, aby milému Číňanovi rozšiřoval znalosti češtiny.
3: Jak se zloděj mohl dostat dovnitř? Zeptal se.
5: Žádná zloděj nekrade jedna ponožka.
4: S tím musel pan Vavřinec souhlasit. Dále souhlasil s tím, že k tomuto případu nemá cenu volat policii. Tak jen Karlíka přesvědčil, že v jeho případě ponožky k sobě ladit vůbec nemusí a na důkaz si vyhrnul nohavice. Pán Liku si asi pomyslel, jiný kraj, jiný mráv, vzal igelitku, naplnil ji různobarevnými licháči a po přemlouvání za ně přijal i nějaké peníze. Když se Egon vrátil domů, přivítal ho Hihlík. Tvářil se velmi zkroušeně. Tvářil se jako lichožrout, který má špatné svědomí. Egon beze slova vysypal obsah tašky na stůl. Hihlík se pro změnu zatvářil vytěšeně. Možná si ten výraz Egon špatně vyložil, protože vyštěkl.
3: Nevíš o tom něco?
5: Samé licháče, vydechl Hihlík.
3: Někdo řádil u pana Liku. Tam to přece znáš,
4: pokračoval pan Vavřinec a vypadalo to jako výslech.
5: Egone, snad si nemyslíš, že já...
3: No to ne, ale jaký vandál to mohl udělat? To mi řekni.
4: Hihlík žádného vandala neznal, ale už viděl v akci ošpendlíkovanou partu kudly Dederona.
5: Já toho vandala, nebo jak mu říkáš, vypátrám,
4: řekl.
5: Mám totiž jistý podezření.
4: Několik ponožek si vzal jako vzorek z té loupeže a hnal se ke dveřím.
3: Kam zase běžíš?
4: Zarazil ho Egon.
5: Do Kilimandžára. Tam vedou všechny stopy.
3: Samotného tě nepustím. Půjdu s tebou.
4: Chvíli trvalo, než pan Vavřinec pochopil, že by to nikam nevedlo. Lichožrouti se před ním schovají. Byla by z toho jen hromadná hra na chameleona. Hihlík slíbil, že na sebe dá pozor a pak se svažitými uličkami spustil do divoké čtvrti města, v níž vládl kudla Dederon a jeho gang.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Miau.
2: Ahoj, Hanko Kenichová.
3: Ahoj, Piggy.
2: Ahoj, děti.
3: Ahoj, Piggy, co je s tebou?
2: Tak, víš co, někdy se člověk probudí a tak jako nejí, co by dělal.
3: Víš, jak se tomu říká?
2: Nevím.
3: Lenost.
2: Ne, tomu se neříká
3: tomu
2: lenost.
3: Tomu se říká lenost a nemít žádnou inspiraci k nějakému výkonu.
2: Hugo,
3: a to já nemám ráda.
2: Říká, přemýšlím, co budu dělat.
3: No tak to já ti to rychle vymyslím. Půjdeme ven. Protože když se děti nudí, tak co?
2: Tak
3: jsou otrávené.
2: Tak se nudí, no.
3: Jsou osazené.
2: Osazené.
3: Jsou bez nápadu, bez nálady. No. Protivné. Já vždycky říkám, že jsou kyselé. Že jsou takové děti kyselé. A proto vždycky, když vidím některé ze svých dětí, jak mi kysne, tak okamžitě vezmu psa a jdeme na procházku. Řeknu, Beníku, ty se těš na procházku, holky, Filipe, oblíkáme se a jdeme ven.
2: A teď já nevím, jestli pes se jmenuje Beník, Filipe nebo holky.
3: Beník je pes, Filip je můj syn a Sašenka a Sofinka jsou moje holčičky.
2: Aha.
3: A takhle zbalím celou tu rodinu a vyženu ji do lesa a tam jsme tuhle hráli na babu. Kdy vy jste si hráli naposled se svými kamarády na babu?
2: Já jsem si s Egonem nehrál, protože Egon měl nožičku nějakou pochrumanou a tak s Egonem to nešlo. A Egon taky pořád natáčí, ale s Vojtou pořád.
3: No vidíš to, takže pojďme dětem říct, co všechno můžou dělat venku, když už jsou doma otráveně kyselé. Můžou si hrát na babu.
2: Ty myslíš, že když se nudím, tak prostě mám jít za Vojtou a říct mu, Vojto, hrajem na babu?
3: Přesně tak. Nebo pojď, budeme si hrát vybíjenou.
2: Vybíjenou.
3: Co kdyby jsme třeba lezli na stromy? To já mám docela ráda. To jsem dělala jako dítě rádo a naučila jsem to i své děti, protože lézt na strom se prostě musí umět.
2: Já myslel, že se musí lézt moc opatrně, aby
3: samozřejmě,
2: si nespát.
3: Samozřejmě, musí se u toho právě přemýšlet a o tom právě lezení na těch stromy je.
2: Aha.
3: Co ještě můžeme venku dělat? Můžeme si vzít kolo, brusle.
2: A třeba jsem viděl, že se skáče panák.
3: Můžeme skákat panáka přes švihadlo.
2: A taky jsem viděl, že se hraje hra, která se jmenuje užíračka. To mi říkali děti v mateřské školce, že hrají užíračku.
3: Teda znám spoustu her, ale užíračku tu jsem v životě jako dítě nehrál.
2: To se udělá kruh na zemi.
3: Ano.
2: Ten se rozdělí
3: ano.
2: Na tolik částí, kolik je dětí.
3: Ano.
2: Třeba 4.
3: Mhm.
2: A postavíš se jenom na to svoje území a máš kamínek a tím kamínkem házíš a tím kamínkem hodíš na jiná území a dosáhneš klacičkem, tak si užereš kus toho území toho jiného člověka.
3: No prosím tě, a to mě napadlo, když říkáš teda užíračka. Jak se to jmenovalo ta hra? O dva slepičí kroky.
2: Jo, to je Honzo vstávej.
3: Honzo vstávej,
2: kolik je hodin? 5 čertích, 3 slepičí.
3: Přesně tak, takže vidíš, no my jsme ale šikovní. Tak děti, já si myslím, že jsme vám teď dali takových nápadů, že stačí jenom vzít si kecky, vzít někoho z dospěláku za ruku a jít si hrát ven.
2: A pak se ještě hraje cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum!
3: Bum! Tak děti, ahoj!
2: Ahoj a napište nám, jaké hry hrajete, když jste venku, všichni spolu, které máte nejradši a jestli pak znáte užíračku. A taky by mě zajímalo, jestli holčičky ještě pořád skáčí přes gumu. Pamatuješ si na skákání přes gumu?
3: A víš, že pamatuju. To byla klasa sestava, viď?
2: Zeptejte se maminek nebo babiček, jak se to tenkrát dělalo.
3: A napište nám.
2: Juhu! Ahoj.
3: Ahoj.

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran Abraxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhla se do komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala, vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně láskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke, a komu?
2: Hromnici Bimbule. Ta babizna za celou tu patálí může. Kdo pak proti mě poštval ostatní?
1: Musím. Pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví, ale mstít se...
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbula tak snadno neporadí.
1: O, možná, řekl Abraxas. Jen se bojím, že budeš trpce litovat. Slíbila si přece vrchní čarodějnici, že budeš dobrou čarodějnicí. A dobré čarodějnice přece nesmí natropit nic zlého. Tedy, myslím si já, měla bys o tom přemýšlet.
3: Tiki kalendář! Dnes je 18. července.
4: A svátek slaví Drahomíra.
3: Drahomíra. Že by jezdila na dráze Drahomíra?
4: Ale to ne. Znamená to mít rády mír.
3: Aha, Drahomír. Mír nebo svět. Aha, je to staré slovanské jméno. Ano.
4: Takže, milé Drahomíry, které máte rády mír, přejeme vám krásný sváteček.

0: O nepravém a pravém čertu. Byl jednou jeden chudý člověk. Ženu měl a 5 dětí a jíst nebylo. Měli kmotra bohatého sedláka ve vsi, ale byl lakota učiněná, nedal ani kousek chleba. A tak ti lidé bídu dřeli, ohladu vstávali, ohladu lehali. Přihodilo se jednou, když šla ta chudá žena do cizí vsi kousek chleba dětem vyprosit, že se dala cestou podle potoka, kde byl břeh podemletý. A jak po břehu kráčí, najednou se pod ní utrhne kus země. Jen se zachytila, že nepadla do potoka. A tu vidí, jak za utrženým kusem země veliký hrnec na den se vyvalil, plný dukátů. V radosti hned žena do klína peníze hrabala a rovnou domů. Měli po nouzi. Schovali peníze na půdu do truhly, aby o nich žádný nevěděl. Žena pak jeden dukát vzala a šla ke kmotříčkovi, že by ráda pecen chleba. Sedlák se na ní utrhl, že nemá pro žebráky, ale jak uhlídal dukát, hned zpíval jinou. Přinesl chleba a ptal se, kde ten peníz sebrali. A žena dobrák všechno mu pověděla, jak tou nenadálou příhodou přišli k ujmění. Tu sedlák lakota záviděl jim bohatství a povídá selce: rád bych ty peníze dostal, ale jak na ně? A selka byla ještě lakotnější než muž, hned radu našla. Vyšli co? Zabijeme v noci naši černou krávu. Stáhneš z ní kůži, oblékneš i z rohy na sebe, potom k půlnoci jdi k chalupě, zatluč na dveře, ohlas se, že jsi čert a že chceš peníze. Sedlák poslechl a udělal podle ženiny rady. Před půlnocí byl u chalupy, na dveře bouřil a řetězem řinčel. Ten chalupník vystrčil hlavu oknem a ptá se, kdo je to a co chce. Sedlák huhlal: já jsem čert a jdu si pro peníze. V chalupníkovi byla malá dušička, když viděl černou hlavu rohatou a povídá ženě: slyšíš, jde si pro peníze, dej mu je, já s tím ničeho mít nechci. Ale žena byla kurážnější a že nedá, kdo ví, co prý to za šidbu. Tak sedlák marně obcházel kolem okna a jak bylo po půlnoci, odešel. Myslel si, bude-li chodit denně, že je přec postraší. Přišel na druhou noc zase a se hřmotem žádal o peníze. Ale nedostal ani tentokrát ničeho. Chalupník však už byl tak ulekaný, že řekl ráno ženě: slyšíš-li, přijde-li ten čert ještě jednou, sám mu poklad vydám. Však kdo ví, jaké jsou to peníze? S tím úmyslem svěřil se i kmotrovi, který jakoby nic po ránu přišel na výzvědy. Tu si kmotr myslel: už je vyhráno, v noci přijdu po třetí a peníze dostanu. Toho večera po práci stál chalupník na návsi a tu jde okolo nějaký myslivecký, zaprášený byl po cestě, utrmácený a povídá: člověče dobrý, nech mě u sebe na noc. Chalupník mu na to: Jestli jen se ničeho nebojíte, rád vám dám nocleh. Myslivec řekl, nebojím se. A vyptával se, co a jak. Tomu chalupník celou tu příhodu o penězích vypravoval a o čertu, který si pro ně chodí. Myslivec prosil, jen aby mu dali nocleh, že s nimi pekelného hosta chce dočkati, že strachu nemá. A chalupník byl rád, že jim bude veselej, vedl myslivce domů. Táhla 11. hodina. Před chalupou zase ozvalo se řínčení a hluk. Chalupník už se chystal, že ty peníze vydá. Myslivec povídá, otevřte mu dveře. Žena nechtěla, jen ať ho nechají, že snad zas odejde. Tu myslivec sám se zvedl, šel a otevřel dveře. Tu obluda rohatá vstoupila do sednice a myslivec se zeptal, co jsi a čeho tu vyhledáváš?
1: Já jsem čert a jdu si pro peníze.
0: Ale myslivec mu na to, ty jsi čert a já taky. Půjdem, kam patříme. Chytil milého kmotra a oknem s ním do povětří uletěl. V sednici jen trochu smradu a kouře zůstalo po pekelném myslivci. Teď měl chalupník od čerta pokoj. Kmotra se přišla ráno hned do chalupy vyptávat, jestli tam kmotr nebyl. Ale chalupnice povídá, nebyl tu už dávno, ani nepamatuji. Ale kmotřičko, stala se tu divná příhoda dnes v noci u nás. A chalupnice vypravovala selce všechno. Ta hned věděla, že jejího muže čert do pekla odnesl, ale ani nemukla, neprozradila se. Chalupník pak z peněz nalezených koupil si pěkný statek a byl dobře živ se ženou i s dětmi.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Copak je to ve skříni, paramus, jako když se rozjíždí autobus, takového rachotu, bouchání a ten louké.

kde se tam ty bouchance mohli vzít. Určitě nás někdo chce postrašit. Najednou nás napadlo, že by skřítkové, nebo je to strašidlo skříňové.

0: Bubáci, bub, bub, bub, možná se tam nevešli a jeden spad. Opatrně jsme sešli podívat, a kde pak žádní bubáci a roboti. A věci, když se kybácí, tak rachotí. Věci, když se kybácí, tak rachotí. Bubáci.
1: Jak měl Rumcajs velikou starost o Manku. Když se druhý rok sešel s třetím, došel loupežníku Čelišovi trest. Direktor, co poroučel v kartouském vězení, zahoupal klíčem, otevřel zámek a povídá. Čeliši, můžeš jít. Čeliš si namířil rovnou do lesa Záholce a že Rumcajsovi oplatí za včely. Táhl se houštím a třel si křivou půlku tváře, aby líp vymyslel, kudy na Rumcajse. Když byl u jeskyně, rozhrnul na štěrbinku listí a dívá se. Rumcajs stojí u studánky. Manka klečí na břehu a nabírá do dlaní vodu. Jak jí voda crčela mezi prsty, přeslechl Rumcajs Čeliše v houští. Manka upila z dlaní a povzdychla si. Jak dlouho já už jsem se Rumcajsi nenapila z hrnečku.
2: Přinesu ti hrneček z Jičína, aby se ti vrátila spokojenost,
1: povídá Rumcajs a pohodlně se vypravil po císařské silnici k městu. Jen se za Rumcajsem zavřeli větve, vydal se na cestu i Čeliš. A taky do Jičína. A s pospěchem, aby tam byl před Rumcajsem. U brány si nabil pistol tvrdým křemenem, rozhlídl se a rovnou skočil po loupežnicku do apatiky. A patikář upustil závažíčko a sáhl do šuplíku pro něco protileknutí.
3: Prosil bych recepis,
1: povídá Čelišovi. Loupežník Čeliš na něj namířil pistol.
4: Tohle je můj recepis.
1: Potom schodil apatikáři z nosu půlené brejle, protáhl se kolem pultu do nejtajnějšího kouta apatiky a probral tam, co potřeboval. V apatikáři se od tolika leknutí zarazila řeč na celý den a ještě noc. Z apatiky se Čeliš táhl pod loubím k hrnčířskému krámku. Namířil pistol na zboží v regále a povídá hrnčíři.
4: Jestli cekneš, rozstřílim ti to všecko na střípky.
1: Hrnčíř byl míň lekavý než apatikář, ale stejně mu taky zaskočila řeč. Loupežník Čeliš popadl hrneček a byl ten tam. Přetáhl se s hrnečkem přes ring a namířil si to zpátky do Záholce. V Topolové aleji potkal na císařské silnici Rumcajse, ale tiše uskočil za kmen. Rumcajs ho v zamyšlení přešel. Když jí Rumcajs slíbil hrneček, zůstala Manka stát u studánky. A že si tam rovnou počká. Z dlouhé chvíle hladila vodu špičičkou prstu. Najednou nad ní stojí mužský a je tenký jako špagátek. Půl tváře má křivé, ale slova mu od huby kapou lahodně, jako by cedil med.
4: Bolí mě sedmý zub, až mi to skroutilo tvář, povídá a podíval se k jeskyni, odkud vonělo ohništěm. Nemohl bych si tu proti tomu něco uvařit?
1: Sáhl za kazajku a drží v ruce hrneček. Mance na hrnečku uvázly oči.
5: Je, takový bych zrovna chtěla, povídá.
1: Tenoučký mužský se zasmál křivě jako šavle a míní na to něco odpovědět.
5: Vlastně nechtěla.
1: Vzala to do ouha Manka a začervenala se z rozpaku. Však on mi Rumcajs takový přinese.
4: Jestli z Jičína, tak já tam koupil tenhle poslední,
1: povídá ten, co přišel.
4: Ale jestli mě tu necháš uvařit něco proti sedmému zubu, já ti pak ten hrneček dám?
1: Manka až musela polknout, jak sladce ten tkanička uměl vnitřeč. Vzala ho do jeskyně a on tam vařil. Sáhl z kapsy do kapsy, něco do hrnečku udrobil a přikápl vodu. Když se uvařilo, ofoukal to, ale pořád nebyl spokojený.
4: Neskusila bys, jestli to není horké,
1: povídá.
4: Já bych nerad provstekal ten sedmý zub.
1: Banka upila a pustila si doušek po jazyku. V tom se k ní ženglička otočil pěknou polovicí tváře.
4: Vidíš? A je po bolesti.
1: Co zbylo, vylil do mechu a podal hrneček mance.
4: Jak jsem řekl, je tvůj.
1: A že pospíchá a nemůže tu stát a čekat na poděkování. Runcajs zatím došel do Jičína. V kránku pod podloubím položil na pult krejcar a povídá hrnčíři. Dej mi za něj hrneček, ale aby byl dobře pálený. Hrnčíř na to nejdřív nic. Jakoby v něm byl prve loupežník Čeliš, zastřelil řeč. Potřebuju ho pro manku a pospěš si, čeká na mě u studánky, pobízel Runcajs. Hrnčíři právě došla ulekaná chvilka a promluvil.
3: To, aby si s Runcajsi spíš pospíšil ty. Před chvílí tu byl Čeliš. Pobral mi tu zrovna takový hrneček, jako chceš ty pro manku a utíkal s ním jako s alarmem k Řáholci.
1: Z hrnčíře se ještě sypala slova, ale Runcajs už byl na cestě. Běžel, až se mu střílelo od podpatků. Přiběhl do lesa Řáholce, uřícený jako železná mašina. Oddychl si stranou ke skále, aby ničemu neublížil, a dívá se. Všude je pokojné tichoučko. V žaludech tenoučce praská od zrání. U studánky stojí manka a upíjí z hrnečku. Runcajs k ní udělal krok.
3: Kdo ti dal ten hrneček, manko?
1: Manka vykřikla a upustila hrneček, až vystříklo ze studánky.
3: Kdo ti ho dal?
1: Povídá Runcajs a cedí hlas do vousů, aby manku ještě víc nepoplašil. A v tom na něho manka zrovna křikla. Jdi pryč, nebo na tě zavolám Runcajse! Runcajs až klopítl, jako by chytil kuli do ramena.
3: Co to, manko, povídáš?
1: Kdyby byl mluvil do břízy, byla by aspoň hnula lístkem. Mance jako by vylítly z hlavy rozumné myšlenky. Ať se jí Runcajs stavil na krok nebo na dva, ať se jí ukazoval v borovém klobouku nebo s hlavou holou, manka ho ne a ne poznat. To v ní tak pracovalo pití pro zapomenutí, co z tajné apatické byliny uvařil v hrnečku Čeliš. Když jí Runcajs poprosil,
3: uvař mi večeři,
1: odpověděla,
5: pro cizího?
1: A když už trochu ve zlosti poručil,
3: ustel mi,
1: divila se,
5: cizímu.
1: To v ní pořád tak silně pracoval jediný doušek pití pro zapomenutí, co si pustila po jazyku. Nakonec Runcajs povídá.
3: Je mi na nicum nic. Stalo se mi veliké neštěstí a v ničem se nevyznám.
1: Tak to trvalo 3 dny. Čtvrtý den se loupežník Čeliš vypravil, aby se podíval. Tichoučce se dotáhl až k jeskyni. Nos vzal do štipců, aby se neozval hlasitější dech a křivou hubu si přiklopil dlaní, aby mu nevyklouzlo slovo. Ležel tam tajně v trávě a nejdřív se mu dálo všecko pro radost. Runcajs sedí na kamenu a chová si hlavu v dlaních. Manka kolem něho přechází jako okolo sloupu. Na zavolání se neotočí, nechce od Runcajse ani dobré, ani zlé. Loupežníku Čelišovi to příjemně zahřívá žluč. Jenže tou dobou se jičínský apatikář vydal do lesa, aby zas bylo co dát do šuplíku, který mu vybral Čeliš. Jde lesem Řáholcem a hledá bylinu pro zapomínání. V tom jí ucítil. Vůně ho vede jako na šňůrce. Když bylinu našel, leží u ní chlapík tenoučký jako ženglička. Zrovna ten, co apatikáře nejdřív vyjevil pistolí a pak bral. Apatikář odzadu ještě krok k chlapíkovi utrhl lístek té divné byliny a ometl ho Čelišovi kolem nosu. V tu chvíli tam stojí Runcajs.
3: Co se tu děje? Já něco slyšel v trávě za křovím.
1: Apatikář se podíval přes půlené brejle.
4: Co by se dělo? To já jen oplatil chlapíkovi, co mi v apatice pobral koření pro zapomínání.
1: Čeliš se na ně dívá jako z nového. Jako by tu byl sotva od před chvíle, tak mu všecko propadlo pamětí jako řešetem. Man se dal a patikář přičichnout k jiné bylině a ona se přes trojí kýchnutí zas prokýchala k paměti.
5: Stejně si mi byl, Rumcaj, si nejmilejší, i když jsem nevěděla, že jsi to ty.
1: Ale ten loupežník Čeliš vzal smutný konec. Zapomněl loupežnické řemeslo, ale nemohl se rozpomenout ani na poctivost.
6: Mám pro vás novou Piggy básničku. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Když jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoj říš, tu vidí věci, o nichž neměl páru. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, ať už tam, či onam zamíříš. Stříkačku než dal hasič do pořádku, stodola zatím na prach schořela, kde býval rybník, dneska máme skládku. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, jenže nikdo s tím nic nedělá. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát.

veselo a stará babka řípu okopává. Eh, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je, správně pracuje jen pivovar. Všechno na ruby, všechno na ruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno na ruby, všechno na ruby, to se rychle musí do pořádku dát. Co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je. Šelma sedlá, co s tím počítá? Třešně se válí všude po silnici. Zas bude v zimě málo marmelád.

0: se vám za to mohu odvděčit.
1: Pan profesor se podrbal ve svých už tak dost rozčepířených vlasech a potutelně se usmíval. Pak se na Adélku přísně podíval a prohlásil.
2: Nejlíp se mi odvděčíš, když si budeš něco přát.
1: Adélka byla zmatená.
0: Pan profesor mluví sice přísně, ale přitom je vlastně docela hodný.
1: Pošeptala své žiravce Bláže, kterou stále ještě tiskla v náručí. Najednou si vzpomněla, že při záchraně Bláži zůstali Bůča s Pupínem někde vzadu.
0: Chtěla bych svou kravičku a slona,
1: špitla Adélka. V tom se rozrazily dveře a Bůča i Pupíno se s kotrmelci vřítili dovnitř. Pan profesor na ně štítivě pohlédl, až se oba polekali a skočili k Adélce do bezpečí. Profesor Bimbulík se otočil zády a rozčileně zakřičel.
2: To ne!
1: V Adélce byla malá dušička. Ustrašeně se podívala na Vílu Bimbulinku, ale ta se usmívala a to Adélku uklidnilo. Pan profesor se otočil a vlídně vysvětlil.
2: Adélko, moc bych si přál, aby si spřála něco, co mohu vynalézt. Já jsem totiž vynálezce, víš?
1: Pak vzal Adélku za ruku a odvedl ji blíž ke své bimbulo laboratoři. Tam jí začal vysvětlovat.
2: Tohle je svítící mastička. Tu jsem vynalezl včera. Podívej, natřeš si s ní prst, natáhneš ruku a ve tmě ani nepotřebuješ baterku.
1: Adélka na to hleděla s otevřenou pusou.
2: Nebo tady,
1: pokračoval se zápalem pan profesor.
2: To jsou elixíry. Modrý je zmenšovací, žlutý zvětšovací.
1: Kápnul si na prst žlutou kapičku a rázem byl stejně velký jako Adélka. To se až polekala. Panu profesorovi ale rychlým růstem popraskaly kalhoty a tak se stydlivě schoval za svůj stůl se skumavkami, průhlednými skleničkami a všelijakými podivnými přístroji. Lopnul si zmenšovacího elixíru, nějakými papíry si stydlivě zakryl kalhoty a běžel se převléknout do svého bimbulodomečku. Pupino se rozchechtal, ale Bůča ho zatahala za chobot. Adélka byla zvědavá. Ví, že se to nemá, ale tajně se proplížila za panem profesorem a škvílkou v pootevřených dveřích nakoukla dovnitř. Ložnice pana profesora byla prostorná. Na policích byly vzorně poskládané mastičky a lahvičky různých barev. To už Adélku ani tak nepřekvapilo. Zvláštní ale byla postel. Ta se totiž jen tak vznášela ve vzduchu. Neměla žádné nožky, žádné podpěry ani provazy, kterými by byla upevněna ve stropě. Adélku to tak udivilo, že popošla ještě blíž, až byla najednou přímo v ložnici. A Bůča, Pupíno i Bláža s ní. Jen Bimbulinka se dovnitř neodvážila. Pan profesor se pousmál. Těšilo ho, že Adélka obdivuje jeden z jeho úžasných objevů. V nových kalhotách byl hned u ní a začal vysvětlovat.
2: Na to jsem přišel už v loni. Strom Opius Bimbulus má neuvěřitelnou sílu. Stačí rozlousknout jedinou jeho tobolku bimbálku a ona kolem sebe šíří velké množství energie. Když se vloží do zesilovače, má takovou sílu, že vznese do vzduchu cokoliv.
1: Profesor spod postele vyndal malou krabičku. Postel žuchla na zem, ale pan profesor se začal vznášet.
2: Víly a motýly v dětství povinně dostávají bimbálkovou kaši, takže umějí létat. Ale tobolek není dost pro všechny. Jsou vzácné.

0: Vyprávěl vynálezce a přitom si lebedil ve vzduchu, jako kdyby ležel na posteli. Pak vzduchem doplul k posteli, krabičku upustil a žuchnul na ní. Ta ho ale jako trampolína odrazila a on se komicky rozplácnul na zem. Pupíno se opět začal smát, ale Adélka k profesorovi Bimbulíkovi hned přiskočila a pomohla mu zvednout se. Tím mu připomněla, že si měla něco přát.
1: Tak co? Co mám vymyslet?
0: Zeptal se přísně. Ve vynálezech se Adélka nevyznala, ale moc jí chyběly pastelky, které nechala v nemocničním pokoji.
2: Chtěla bych pastelky,
0: špitla prosebně. Pan profesor byl v sedmém nebi.
1: Pastelky? A co to jako je?
0: Na planetě Bimbuli nesměly být hračky. A proto neznali ani pastelky.
2: Pastelky jsou taková barevná dřívka, která dokážou všechno kolem sebe namalovat takové, jaké to ve skutečnosti je.
0: Vysvětlila Adélka a zasnila se.
1: Kouzelná dřívka. To nezní špatně.
0: Zaradoval se profesor. Blesku rychle se přemístil do své laboratoře. Adélka s Vílou a Plyšovými kamarády ho následovali. Profesor Bimbulík se hned s chutí pustil do vynalézání. Míchal různé vodičky, občas se vyklonil z okna a uřízl si kousek větvičky ze stromu, ale stále se mu nedařilo pastelky vyrobit. Adélka s Blážou, Pupínem a Bůčou si zatím na zemi hráli hru na tichou poštu. Něco si šeptali a přitom se dosyta nasmáli. Pupíno se žiravce omluvil a dřívější hádka byla dávno zapomenutá. Víla Bimbulinka z dlouhé chvíle pouštěla duhové bublinky. Profesor se na ni podíval nejprve přísně, protože ho bubliny rozptylovaly od vynalézání, ale po chvilce se mu na tváři rozhostil přímo blažený vynálezecký úsměv.
1: Hey, to je ono!
0: Zaradoval se a větvičkou z kouzelného stromu Opius Bimbulus ťuknul do duhové bublinky. Větvička se obarvila červeně. Další větvička byla žlutá, jiná modrá, zelená, oranžová. Za chvíli byly na světě pastelky. A protože byly z kouzelného stromu, byly to pastelky kouzelné.
1: A teď mi ukáž, co se s tím dá dělat.
0: Byl profesor zvědavý. Adélka si od pana profesora vypůjčila blok a pastelkami do něj nakreslila profesorovu podobiznu.
1: To je jedinečný vynález. Adélko, děkuji za skvělý nápad. Jsem sice na Bimbuli jediný vynálezce, ale díky tobě se stanu jediným nejlepším vynálezcem. Za odměnu ode mne dostaneš pár dárečků. Dám ti vzorky všech svých vynálezů. Zmenšovadlo, zvětšovadlo, svítidlo i bimbálkové lítadlo. Třeba se ti to bude hodit. A teď už všichni běžte. Potřebuju přemýšlet.
0: Řekl zamyšleně profesor.

0: jede had na kole a potká myš.
1: Myš se ho ptá.
2: Hele, hade, jak to, že jezdíš na kole, když nemáš nohy?
0: Aha, řekl had a upadl. Mohl šlapat jednou.
3: Rop, top, torop, tip,
4: co je?
3: Co je, co je? Co by bylo? Přece když muž potká ženu, měl by ji pozdravit, ne?
4: Jakou ženu? Já žádnou nevidím.
3: No dovol. Mě bys měl pozdravit.
4: Nevím od koho.
3: Měl by se snad sebou zamyslet.
4: Ještě to tak.
3: Škoda, že jsi se mnou nešel na ty hodiny společenské výchovy.
4: A ty jsi tam teď byla?
3: Byla.
4: Jo, proto. A co jste si tam učili?
3: Slušnému chování, blbečku.
4: A k čemu to je, prosím tebe?
3: No, že aby si věděl, jak se chovat a oblékat, abys v životě uspěl.
4: No, tak to jo, to by mě zajímalo.
3: No, vidíš, vidíš. Je? Tak tedy, za prvé. Než vyjdeš mezi lidi, vem na pomoc zrcadlo.
4: No čeprsk.
3: Ovšem tím se namyslí, že abys do něho koukal od rána do večera. To ne, to by byla marnivost.
4: Spíš odvaha.
3: Ty fakt. Koukni se na sebe, jak vypadáš.
4: No co bych se díval? Já se znám. Mám slušivý a praktický obleček.
3: Nedej se vysmát.
4: Náhodou, už v něm chodím 72 let a nikomu to nevadí.
3: No právě, musíš jít s dobou. Jako úspěšný mladý muž bys měl mít kravatu, sako, mobil, aktovku
4: a trenky.
3: Nech si ty srandičky. Ale konečně, když už jsme u těch trenek, povšimla jsem si, čistota je základ.
4: Náhodou já si trenky měním.
3: Náhodou.
4: To není pravda. Jednou týdně.
3: Jednou týdně? Já omdlím.
4: No a s taťuldou a taťulda se mnou, abys věděla.
3: To raději nevědět. Já z těch tvých řečí dostanu alergii.
4: Alergii?
3: No.
4: Co je to?
3: Alergie?
4: No.
3: No, to je teď moderní slovo.
4: To jo. Ale co to znamená?
3: Osypeš se, když ti něco vadí.
4: No tak to bych musel být samej pupínek. Ale Máni, abys věděla, tak já jdu taky s tebou.
3: Nepovídej.
4: Povídám. Byl jsem se svou chorobou u léčitele.
3: A jo.
4: To je teď taky moderní.
3: Jo, to jo. A co ti řekl?
4: 100 korun.
3: No ne, já myslím, co jsi měl.
4: 20.
3: Co?
4: No 20 korun.
3: Kručeš, ne, co ti chybí?
4: Přece 80 korun. To dá rozum, ne?
3: Hrvinku, prosím tě, soustřeď se, já myslím, co jsi měl za chorobu.
4: Bolesti v zádech.
3: Aha. A co ti na to ten léčitel poradil?
4: Abych si povolil k šandy.
3: Aha. A pomohlo to?
4: Ne.
3: Jak to?
4: Záda mě nebolej, ale zas mi pořád padají gatě. Je, hele, Máni, já už musím běžet.
3: Počkej. Kam spěcháš?
4: Taťulda přijde každou chvíli ze školy.
3: On chodí ještě do školy.
4: Ale ne. Má tam střídní rodičák v docela intimním kruhu.
3: Jak tomu mám rozumět?
4: Jenom učitelka a taťulda.
3: No tě prsk, ty jsi zase něco provedl.
4: Ne.
3: Psali
4: jsme slohovou úlohu, čím chci být, až budu velký.
3: A co jsi napsal?
4: Že chci v divadle rozdělovat role.
3: To je pěkná zodpovědnost, to je těžký.
4: Co by? Dáš na každý záchod jednu roli. myslíš, no? To jsi taky jediná. Je radost vyměnit si s tebou názory.
3: Jo, to věřím. Přišla jsem s mýma a odcházím s tvýma. Tak čau.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová, jak se máš?
2: Já se mám dobře a možná už jsem ti někdy říkala, že jsem byla dřív moderní gymnastka.
0: Hanko.
2: Co, vzpomínáš si?
0: Já si tě dokonce představuju, jak moderně gymnastkuješ.
2: Moderní gymnastika, to je oproti sportovní gymnastice odvětví, kdy při cvičení budete potřebovat náčiní a já jsem si jedno takové náčiní dnes vzala, abych tady Pigim zazpomínala na to, když jsem ještě dělala moderní gymnastiku.
0: Hanka má s sebou takový
2: kruh obruč.
0: Vypadá to jako umělohmotná žížela, která se zakousla do vlastního ocásku, ale je strašidelně dlouhá.
2: Přesně tak. A tady to náčiní se v moderní gymnastice používalo proto, aby se děti, holčičky naučili zručnost.
0: Ty myslíš, že chlapečkové to nezvládnou?
2: Chlapečci taky mají zručnost, ale ty zase nemají tak ohebná záda a nemají tak protažené svalstvo na nohách, aby mohli dělat provazy,
0: rozštěpy. Takže je to taková holčičkovská záležitost, ten kruh, ale já se budu vlnit taky a dokážu ti, že to zvládnou i kluci.
2: A když na co si ještě vzpomínám, když jsem chodila na tréninky, tak jsem vždycky hrdě nosila tu obruč takhle přes rameno, aby všichni viděli, že já jdu do gymnastiky. Byla jsem na to strašně hrdá.
0: A to ti nesplacatili v tramvaji?
2: Já jsem z Moravy. My tam tramvaj v Kroměříži nikdy neměli.
0: Takže jsi chodila s obručí jenom pěšky?
2: Pěšky a vždycky jsem byla taková hrdá, že tam jdu. To je jedno, to jsem si jenom teď tak na chvilinku zazpomínala na to, když jsem byla ještě gymnastka. Ale v každém případě teď tu obruč držíme. Nad hlavou, dejte ji do vzpažení. Je, Piggy, zpátky ruce dolů. Co když děti obruč doma nemají?
0: No tak nevím, tak si vezmu vařečku dlouhou.
2: Tak si dnes pro výjimečně vemte vařečku a budu moc ráda, když si obruč koupíte a třeba se s vás taky časem stanou moderní gymnastky, protože se vám prostě toto náčiní bude líbit. Takže já budu předpokládat, že já mám kruh.
0: A nebo pokličku.
2: No, my totiž chceme přes ten kruh prolejzat. Takže já si spíš myslím, že dnes to jenom tak jako vysvětlíme a příště už si to děti doma můžou zacvičit sami.
0: Dobře.
2: Takže máme kruh nad hlavou.
0: Kruh nad hlavou.
2: Ve vzpažení. Pomalinku kruh pouštíme dolů, stoupíme do něj jednou nohou, stoupíme do něj druhou nohou.
0: To znamená, že kdo má vařečku, přeleze.
2: Přesně tak. A pomalinku zase kruh vytáhneme nahoru. Pík, ještě druhou nohu tam, ještě druhou nohu. Šup, levá, teď. Tak, máš vařečku za zády, já mám kruh za zády a pomalinku vstáváme. Znova máme ruce nad hlavou a ještě jednou pomalu pouštíme kruh dolů, obruč dolů. Prolezeme do něj pravou nohou, levou nohou a za zády vytahujeme obruč. Tak, drž si vařečku nad hlavou za její konce a pojď, a já mám tu obruč a ukloním se k jedné straně, ukloním se k druhé straně. Tak.
0: Proč ty gymnastky necvičí s vařečkama?
2: Ono to není moc atraktivní, víš, potom když jdeš na závody a vyhazoval by si ke stropu vařečku, tak on ten kruh, když je krásně barevný, třpitivý, tak je to velmi atraktivní. Pusť dolů, já ti budu ještě chvilku povídat o gymnastice, protože ty gymnastky mají krásná těla, jsou štíhlé, mají nádherné drezíky.
0: Zkusím zatím sklonat, ty povídej.
2: Tady máš kruh, pak mají nádherné drezy, pak mají učesané vlasy a jsou takový jako, takový kultivovaný. Takový prostě, takový, není vidět ten projev toho těla, to samozřejmě má každý sport, ale já jsem si teď na chvilku
0: zastavila. Kachna Justýna tomu říká ladný jako gazela.
2: Ladný jako gazela, to je přesně ono. A víš, co se potom s tím kruhem dá dělat? Pigy, soustřed se.
0: No.
2: Budu ti ho házet. Připrav se, pozor, letí obruč, teď, chytil.
0: Není.
2: Tak já si jdu pro ní znova.
0: Ne, já tam doběhnu, tak ty tam povídej doběhni. O těch gazelách.
2: Ale nebudu ti povídat o gazelách.
0: I když tedy upřímně řečeno, když to říká Kachna Justýna, tak mi to připadá poněkud legrační.
2: Takže, milé děti, já jsem si teď tady hezky zavzpomínala. Budu moc ráda, když i vy si pořídíte kruh, obruč, budete s ním doma trénovat.
0: Házet,
2: chytám. Hop, a já ti něco ukážu.
0: Ty jsi to chytila.
2: Podívej se, jak kroužím tou obručí nad hlavou. To je krása, viď?
0: To je velmi
2: A já teď lásně. Vyhodím obruč nahoru a do druhé ruky chytím a vyhodím obruč nahoru. Udělám kotol. Ježiš,
0: Hanko!
2: To se mi zase úplně tak nepovedlo. No, chce to trošku tréninku. Děti, já jdu do tělocvičny za svými dětmi, kde teda nebudeme mít obruče, budeme tam mít jenom aerobik a vy trénujte doma.
0: Hanka je vážně gymnastka a moderní.

Tobě se ještě nechce spinkat? Tak ti povím pohádku, kterou nám babička vyprávěla před spaním a při které jsme vždycky krásně usnuli. Malý Kuba pásl ovečky na louce za vesnicí, za potokem. Pásl je celý den. A když sluníčko začalo zapadat za kopec a kukačka ohlásila, že se blíží večer, Kuba scháněl své ovečky z louky a vedl je domů.

Ovečky byly veselé, strkali se a pošťuchovali a tak na Kubu čekal těžký úkol. Mezi loukou a vesnicí totiž bublal potůček a přes něj vedla jenom úzká lávka. No a po té lávce musely neposedné ovečky opatrně přejít jedna za druhou. No a Kuba je při tom přecházení musel spočítat, jestli se mu některá nezatoulala. Víš ty co? Budeme ty ovečky společně s Kubou počítat. Tak pozor, začínáme. Jako první přechází po úzké lávce ovečka se stříbrným zvonečkem na krku. Druhý jde beran s velkými rohy. A počítej ty Kubovy ovečky se mnou. Za beranem s velkými rohy jde třetí ovečka, potom čtvrtá ovečka, ta má na krku rolničku. Za ní jde pátá ovečka s černým ocáskem, potom šestá ovečka s velkým zvoncem. Teď přechází přes lávku sedmá ovečka a osmá ovečka s velkýma očima. Za ní jde devátá ovečka, pak desátá ovečka, ta má taky zvoneček. A jedenáctá ovečka, za ní jde dvanáctá ovečka s malinkatou rolničkou na krku. A třináctá ovečka a čtrnáctá ovečka a patnáctá ovečka a šestnáctá ovečka a sedmnáctá ovečka a osmnáctá ovečka a devatenáctá ovečka a dvacátá ovečka a dvacátá první ovečka. Spinkáš. Dobrou noc.

0: Dnes je 18. července.
1: A svátek slaví Drahomíra.
0: Drahomíra. Že by jezdila na dráze Drahomíra?
1: Ale to ne. Znamená to mít rády mír.
0: Aha, Drahomír, mír nebo svět. Aha, je to staré slovanské jméno. Ano.
1: Takže, milé Drahomíry, které máte rády mír, přejeme vám krásný sváteček.
2: Nevím, kdy začínají Vánoce jinde, ale u nás v Bulerbinu začínají Vánoce ten den, kdy se pečou perníčky. To je u nás skoro tak veselo jako o Štědrém večeru. Lasebose a já dostaneme každý veliký kus perníkového těsta a z něho si smíme upéci, co kdo chceme. Představte si, že když jsme teď posledně měli péci perníčky, tak na to Lase zapomněl a šel s tatínkem do lesa na dříví. Ale v lese si najednou vzpomněl, co je za den, a letěl zas domů, že se kolem něho sníh jen prášil, jak říkal tatínek. Bose a já jsme se už dali do pečení. A bylo to jenom dobře, že Lase přišel o trochu později, protože nejlepší perníková formička, kterou máme, je ta, co se s ní vykrajují prasátka. A když Lase peče s námi, je to skoro nemožné, abychom si já nebo Bose mohli tu formičku půjčit. Ale teď jsme si pospíšili a upekli jsme si každý 10 prasátek, než Lase celý uřícený přiběhl z lesa. Pánečku, ten měl hezky naspěch, aby nás s pečením dohonil. Když jsme byli už skoro hotovi, udělali jsme z posledních kousíčků těsta velkou hroudu a upekli jsme cenu pro vítěze v soutěži. Tak to děláme vždycky. A odpoledne, když se všechny perničky už vyndaly z trouby, dali jsme do láhve 322 hrášků a pak jsme obcházeli celý Bulerbin a všem jsme dali hádat, kolik je v láhvi hrášků. Ten, kdo odpoví nejlépe, dostane cenu. Lase nosil lahev a Bose perníkovou cenu a já měla zápisník, kam jsem si zapsala, co každý hádá. Perník vyhrál dědeček a já z toho měla velkou radost. Hádal, že v lahvi je 320 hrášků, takže odpověděl nejlépe. Anata si zase myslela, že tam je 3000 hrášků. To je přece hloupost. Druhý den po pečení perníčků jsme měli taky zábavu, protože to jsme jeli do lesa řezat vánoční stromky. Když řežeme vánoční stromky, jsou s námi všichni tatínkové z Bulerbinu a samozřejmě všechny děti. Maminky musí zůstat doma a vařit. Chudinky. Vzali jsme si naše velké mlékařské saně, na kterých vozíme mléko z Bulerbinu. Lase, Bose a já, Brita a Anna a Ole, jsme se směli na nich vést. Můj tatínek šel vedle a kočíroval. Olův tatínek a Britin a Anin tatínek šli za saněmi a smáli se a povídali si a my na saních jsme se taky smáli a povídali si. Sněhu bylo v lese tolik, že jsme ho museli ze smrčků střásat, abychom se mohli podívat, jestli jsou hezké nebo ne. Uřízli jsme 3 velké hezké smrčky. Jeden pro Norgorden, jeden pro Melangorden a jeden pro Sergorden. A potom jsme uřízli jeden malinký smrček do pokoje k dědečkovi a ještě jeden malý smrček, který jsme chtěli dát Kristin do Levnesu. Večer před Štědrým dnem jsem byla moc mrzutá, protože se mi zdálo, že maminka a Agda nebudou se vším včas hotovi. V kuchyni to vypadalo tak nepříjemně a nepořádně. Trochu jsem si kvůli tomu i zabrečela, než jsem šla spát. Na Štědrý den ráno jsem se vzbudila časně a hned jsem běžela dolů do kuchyně jen tak v noční košili a jak tam bylo krásně. Na podlaze byly nataženy nové koberce utkané z barevných hadříků, na železné tyči u plotny byl navinutý červený a zelený a bílý krepový papír a velký rozkládací stůl byl pokryt vánočním ubrusem a všechny měděné mísy byly nově vyleštěny. Měla jsem takovou radost, že jsem maminku musela obejmout. Lase a Bose se přihrnuli hned na to a Lase, když uviděl ty nové hadříkové koberce, řekl, že cítí vánoční náladu až v žaludku. Na Štědrý den dopoledne chodíme my děti z Bulerbinu vždycky ke Kristin do Lévnesu s košíčkem plným dobrot, které připravili naše maminky. Dřív ale vždycky jdeme k dědečkovi, myslím tím Britina a Anina dědečka. A popřejeme mu pěkné Vánoce a díváme se, jak Brita a Anna strojí jeho malý stromeček. Taky přitom trošku pomáháme, ačkoliv Brita a Anna to nejraději dělají sami. Dědeček už nevidí, co věšíme na stromeček, protože je skoro slepý. Ale my mu o tom všem povídáme a on pak říká, že to v duchu všechno jasně vidí. Když jsme šli ke Kristin do Lévnesu, bylo venku moc krásně. Bylo to přesně tak, jak to má na Štědrý den být. K domku Kristin vede tak úzká cestička, že jsme ji pro samý sníh skoro neviděli. Lasse nesl košík a Bose a Ole smrček. Brita, Anna a já jsme nenesli nic. Panečku, ta byla překvapená, Kristin, když jsme k ní přišli.
3: Ona to určitě jen tak dělala, že je překvapená, protože přece ví, že k ní chodíme každý rok.
2: Lasse všechno z košíčku vybalil a vyložil to na stůl a Kristin jenom vrtěla hlavou a říkala, ale, že tolik moc, že tolik moc.
3: No já nemyslím, že toho bylo tolik moc, ale dost toho opravdu bylo.
2: Velký kus šunky a salám a vánoční sýr a zrnková káva a perníčky a svíčky, karamely a už si ani nevzpomínám, co ještě. Svíčky jsme dali na stromeček a zatančili jsme trošku kolem něho, jen tak, abychom se pocvičili, až budeme tančit večer doma. Kristin měla takovou radost, že pak stála ve dveřích a mávala nám ještě na rozloučenou. Když jsme přišli domů, strojili jsme Lasse, Bose a já náš vánoční stromeček. Tatínek nám taky pomáhal. Měli jsme na půdě červená jablíčka, která jsme si šetřili na stromeček. A pak jsme věšeli perníčky, které jsme si sami upekli. A do košíčku, které jsme si udělali u dědečka, jsme dali hrozinky a oříšky. A andělíčky z vaty, které mívala kdysi na stromečku maminka, když byla ještě malá, ty jsme taky rozvěsili. A pak jsme nakonec přidali ještě spoustu vlaječek a svíček a karamel. Ach, to byl tak krásný stromeček, když byl hotový. Pomalu byl čas k obědu. Snědli jsme podle našeho vánočního zvyku chleba namáčený v omáčce a potom už nezbývalo nic jiného, než čekat. Lasse řekl, že z těch hodin na Štědrý den odpoledne, kdy se už jenom čeká a čeká, z těch, že právě lidé šedivějí. A my jsme čekali a čekali a já jsem se občas šla podívat do zrcadla, jestli je to pravda, že z toho člověk zešediví. Ale ku podivu jsem měla vlasy stejné jako předtím, světle žluté jako len. Bose zaklepal občas na hodiny, protože myslel, že se zastavili. Když se setmělo, byl konečně čas zajít s našimi vánočními dárky na Norgården a Sørgården. To se nemůže dělat, když je světlo, protože pak to není tak napínavé. Lasse, Bose a já jsme si nasadili červené skřítkovské čapky a Lasse si vzal samozřejmě i skřítkovskou masku, kterou potřeboval, aby mohl večer dělat vánočního skřítka a rozdělovat na dílku. Tentokrát byl u nás totiž vánočním skřítkem Lasse. Když jsem byla malá, věřila jsem, že vánoční skřítek opravdu je, ale už na to nevěřím. Potom jsme vzali zabalené dárky a vyklouzli jsme do tmy. Na nebi byla spousta hvězd. Když jsem se podívala k lesu, který se před námi černal, pomyslela jsem si, že tam snad přece jen žije opravdovský skřítek, který co nejdřív vyjde ven a potáhne na saních hromadu vánočních dárků. Skoro jsem si přála, aby to tak bylo. V kuchyňské předsíni na Norgårdenu byla úplná tma. Zaklepali jsme na dveře a pak jsme otevřeli a hodili své balíky z dárky do kuchyně. V tom už se vyřítili Brita a Anna a řekli, že musíme jít dál a ochutnat jejich vánoční koláče a syrupové bonbony. Šli jsme. A taky my jsme dostali balíky z dárky. Potom si Brita a Anna nasadili skřítkovské masky a šli jsme všichni k Olovi na Sørgården.
3: Olé seděl v kuchyni a taky čekal. Svip se hrůzostrašně rozštěkal, když uviděl 5 skřítků. Olé si nasadil taky skřítkovskou masku a pak jsme všichni vyběhli a hráli si po tmě. Hráli jsme si na opravdické skřítky, kteří obcházejí s vánočními dárky a rozdělují je lidem. Nakonec byl přece jen večer a my jsme začali večeřet u rozkládacího stolu v kuchyni. Na stole byly svíčky a ohromná spousta jídel, ale já jsem jedla skoro jen šunku. A pak samozřejmě kaši s mlékem, to abych v ní našla mandly. Ale nenašla jsem ji. Máme na Melangordenu čeledína, který se jmenuje Oskar. A tomu se moc líbí Agda, naše děvečka. Ten, kdo najde v kaši mandly, bude mít určitě na přes rok svatbu. A představte si, že mandle se rozpůlila a Oskar a Agda našli každý půlku. To jsme se nasmáli, Lase a Bose a já. Agda byla nazlobená a říkala, že to všechno jsme si vyvzpomněli my. Ale my jsme přece za to nemohli, že mandle se rozpůlila. K té kaši jsme si taky udělali rýmovačku. Lase ji složil takhle. Mandlička je na 2 kusy, Oskar Agdu dostat musí. To je prima zveršováno, co? Jenomže Agdě se to nelíbilo. Teprve později se rozveselila, když jsme jí všichni pomáhali utírat nádobí. Dělali jsme to proto, abychom se dřív dočkali rozdílení dárků. Potom jsme se usadili ve velkém pokoji. Stromek byl rozsvícen a na stole hořely také svíčky. Měla jsem husí kůži. Já ji mám vždycky, když se děje něco tak hezkého a napínavého. Tatínek nám chvíli předčítal a já jsem přednesla hrozně krásnou básničku. A když jsme potom my ostatní zpívali, když na Štědrý den svítá, vytratil se Lase ven a za chvilku přišel zpátky ustrojen za skřítka s velkým pytlem na zádech.
4: Máte tady nějaké hodné děti?
3: Ptal se. Ano, 2, řekl Bose. Ale máme taky uličníka, který se jmenuje Lase. Ten je teď asi naštěstí někde venku.
4: O něm jsem už slyšel,
3: řekl skřítek.
4: Je to nejlepší chlapec ze všech v téhle zemi. Však taky dostane víc dárků než jiní.
3: Ale nedostal jich víc. Dostali jsme všichni stejně. Já dostala novou panu a 3 knížky. A zábavnou hru a látku na šaty a rukavice a ještě všechno možné, dostala jsem 15 dárků. Sama jsem vyšila mamince šátek křížkovým stehem, měla z něho velkou radost. Tatínkovi jsem koupila kalendář, měl taky radost. Jsem ráda, když lidé mají radost z mých dárků, je to stejně milé, jako když dostáváme dárky sami. Lasovi a Bosovi jsem dala 3 nové vojáčky. Potom jsme tančili okolo stromku a to k nám přišli všichni z Norgordenu i Sergordenu a přidali se. Dědeček přišel taky, ačkoliv nemohl tančit. Myslím, že jsme tančili Vánoce jsou to zas a sekej sekej oves nejméně 20krát. Před spaním jsem si položila všechny své dárky na stůl u postele, abych je uviděla hned, jak se probudím. Je to báječné, když jsou Vánoce. A je to vlastně škoda, že nejsou častěji.

Jan byl chalupník. První léta svého manželství neměl žádných dětí a také nedbal, neboť musel sám sobě a ženě dost bídně živobytí vytloukat. Ale když mu po několika letech žena jedenkrát řekla, že Bůh jejich manželské lože požehnati ráčil, odevzdal se do vůle Boží a pomyslel si, vždyť se stará Bůh o každé kvítí na poli. Postará se i o nás, abychom hladem nezemřeli. Čas ušel a Marta porodila dcerušku. Koho pak vezmem za kmotru? Ptala se. Bláhová, kdo pak by se takovým žebrákům, jako my jsme, rád propůjčil? Ponesu dítě ke křtu. A kohokoliv potkám, toho poprosím, snad se přece někdo nad tím nemluvnětem smiluje. Vzal dítě, zaobalené do chatrných plenek v náruč, a šel s ním k faře. Několik kroků za chaloupkou potkal tři staré babičky. Jene, kam neseš to dítě? Křičeli na něho zdaleka. Jan se podivil, že ho ženy znají, ale dlouho se nerozmýšlel a odpověděl. Nesu je ke křtu a nemám kmotry. Chceš-li, my půjdem dítěti za kmotry. Jedna babička vzala dítě do náručí a všichni se obrátili cestou ke kostelu. Holčička byla pokřtěná a dostala jméno Marie. Nyní se vrátili domů a Marta s radostí dítě od nich vzala, nutíc je, aby si trochu poseděli. Na to přinesla kus chleba, poslední, co měla. Ráda bych vás, milé kmotřinky, něčím lepším poctila, ale jsme velmi chudí. Nad tím se pranic nermuť, pravili oni. My víme, že bys dala, kdybys měla, protož ničeho od tebe nežádáme. Zde vezmi něco na přilepšení. A každá kmotra dala jí 3 zlaté peníze. Na to šli všecky 3 k dítěti, které rozbaleno na lůžku spalo. První je políbila na oči a zašeptala. Kdykoliv tyto oči zapláčou, ať z nich místo slzí, perle padají. Druhá políbila ústa a zašeptala. Kdykoliv se tyto ústa zasmějou, ať z nich růže vypadne. Třetí políbila nohy a přála. Kamkoliv ty nožky kročí, tam ať zlato po nich zůstane. Na to se s Jenem a Martou rozloučili, přikazujíc, aby Marii slušně vychovali. S těmi penězi si rodiče trochu k živobytí a šatstvu pomohli a přitom na své dítě pilně hleděli. Marie jsouc zdráva a laskavě pěstěna nikdy neplakala. Jedenkrát se ale stalo, že vařila Marta oběd. Jan také něco venku pracoval. Tu se Marie probudila a počala plakati. Rodiče ji hned neslyšeli a teprve za hodnou chvíli do sednice přiběhli. Jene, pojď, podívej se na Marii, skřikla Marta, když ke kolébce přistoupila. Jan přiskočil a viděl v lůžku plno perlí, které se z Mariiných oček kotálely. A vyšli pak, ženo, čím to je? Ptal se. Ty myslíš kmotřinky? Ne jináče. Uhlídáš, že to dítě bude šťastné. Od dnešní chvíle budeme je chovat jako knížecí, neboť nám štěstí do domu přineslo. Marie si kolikrát od té doby zaplakala a Jan perle schovával. Jedenkrát zase s ní laškuje a vidí, jak se na něj usmála, že jí z úst krásná růže vypadla. Nové divení. Z toho daru neměli však kromě vůně mnoho zisku. Větší však radost měli a užitek, když se Marie ponejprv spustila a zlaté šlépě je po ní zůstávaly. Nyní byli učinění boháči. Brzy se jim chaloupka zdála sprostá. Koupili si tedy statek blíže města a čím více Marie běhala,
Tím utěšeněji se statek množil, až se z něho stalo veliké panství. Jan a Marta nechodili již ve sprostých šatech. Oni byli samí aksamit a hedváb. Měli plný zámek sloužících, nic nedělali a nechali si ruce líbat. Ale lidé jim to přáli, neboť byli jeden i druhý učiněná dobrota. Kdo byl v nouzi, tomu pomáhali a každého rádi viděli. Jediná radost jejich byla Marie, to dítě plné divů. Jan si přál, aby to svět nevěděl, jakou dceru má. Ale což pak by se dalo něco tak divného skrýti? Všelijací lidé přicházeli do zámku a opět odcházeli. Tu bylo švadlen, krejčů, učitelů a Bůh ví koho, kteří k slečně museli. A kdo ji jedenkrát viděl, tomu se do smrti obraz její smysly nesetřel. Zem, na jejímž jednom konci Marie s rodiči bydlela, patřila Rodislavu, jedinému synovi nedávno zemřelého krále. Byl to moudrý, dobrý a krásný princ a poddaní měli pod jeho žezlem zlaté časy. Byl svobodný a také posud žádnou z těch princezen, jež to srdce jeho vydobíti se snažili, sobě nezamiloval. Mezi těmi skvěla se jedna mladá kněžna zvláštní krásy, nad všecko milovaná od své matky, která dnem i nocí přemýšlela, jak by Rodislava dceři namluvila. Byly však matka i dcera zlého srdce, jedna horší než druhá a každý se jich bál. Rodislavu líbila se krása mladé kněžny, ale srdce k ní neměl. Jedenkrát dával velkou hostinu, ku které bylo pozváno celé panstvo. U tabule se ledacos vypravovalo a konečně, když přišla řeč k řeči, začalo se také o Janově divné, krásné dceři. Než se tabule skončila, umínil si Rodislav, že musí Marii vidět. Za několik dní se chystal na cestu a řekl nejvyššímu správci, že pojede prohlídnouti království své. Ve skvostném letohrádku u okna seděla Marie, hlavu majíc položenou v ruce, alabastrové rámě opřené na červené aksamitové podušce. Seděla tu, temné oko vysílajíc v dáli, a jakási touha, již jména dáti nevěděla, chvěla se v duši její. Tu se ozvou kroky a s rodiči vejde do dveří Rodislav. Jak Marie na krásného cizince pohlédla, zdálo se jí, jako by se všecka krev k srdci jejímu hrnula a od srdce až k bílému čelu rozlívala. Buďte mi vítán, zašeptla, když jí rodiče řekli, že je to pán z města, který na své cestě u nich se pozdržev, na zahradu by se rád podíval, o které prý mnoho slyšel. Tak se byl princ vymluvil. Poprvé co živ, nevěděl Rodislav, jak s panou mluvit začíti. A přece mu bylo, jakoby právě Marii mnoho co říci měl. Kdyby byl musel Rodislav oučty skládat, co v Janově zahradě viděl, špatně by obstál. Pro něho kvetly růže jen na Mariiných lících a nebe mu zářilo jen v jejím oku. Než vyšli ze zahrady, utrhla Marie tu nejkrásnější květinu a podala ji Rodislavu. Něco aspoň vezměte z naší zahrady na památku, pravila milostným hlasem. Tu vypadla z plných retů růže, jakou už posud žádný zahradník nevypěstil. Hbitě se Rodislav zhýbl a růži zdvíhna upřel plamené oko na Marii řka. To kvítko dechem tvým posvěcené mi daruji a budu jen na srdci nosit co památku nejblaženější chvíle mého života. Co živ neměl královský princ tak krásný sen, jako když spal s Marií pod jednou střechou.
Ráno se měl vrátit domů a rád by byl dal půlku svého království za jedinou hodinu, kdyby ji s Marií strávit mohl. I umínil si všemu konec učinit. Ustrojil se do skvostných šatů a šel do zahrady, kde již Marii zahlídl, by se jí zeptal, zda chce jeho manželkou býti. Marie vidouc, že se host na cestu chystá, vzdychla smutně, lehonký oblak potáhl její jasné oči, slil se v krůpěje na dlouhou řasu a dvě perle spadly na Rodislavovu ruku. Tyto krůpěje schovám co důkaz tvé náklonosti a pokropím jimi krásnou růži. Ale Marie, já žádám větší důkaz. Přitom vzal Rodislav ruku milenčinu, začal vypravovat, kdo je, a prosil, aby královský trůn s ním sdělila a jej okrášlila. Mezi tou řečí přišli Marta a Jan, kteří, když slyšeli řeč krále svého a viděli, že ho Marie miluje, požehnání jim odepříti nemohli. Rodislav pobyl ještě několik dní u krásné své nevěsty a pak se na krátký čas rozloučil. Neboť bylo umluveno, že se co nejdřív vrátí, aby se s Marií navěky spojil. Což by nevyslídilo oko rozhněvané ženy, toť vidí skrze devaterou zeď. Ještě nebyl Rodislav doma, již věděla kněžna všecko a zlostí zuřila, jakož i dcera její, která nechtěla věřiti, že by na světě krásnější ženy nad ní bylo. Co se Rodislav vrátil, nebylo s ním řeči, nedbal o žádného a pospíchal, aby se jen zase u své Marie octnul. Zatím se kněžna dověděla o čarodějnici, která po celém království rozhlášená byla. V hedvábných střevíčkách drala se hrdá urozená dáma po drsnaté stezce trním a bodláčím až k jeskyni, kde kouzelnice bydlela. Když jí všecko pověděla a zkázu Marie od ní žádala, odpověděla čarodějnice takto. Marii ublížit není v mé moci, ale tak milostivé paní musím přece pomoci, třeba to bylo jiným způsobem. Mohu ti já Marii zaklíti na jeden z mých zámků, kde zůstane, dokud by ji někdo nevysvobodil. Avšak princ je tam tak lehce nevyslídí, budu ho z cesty svádět a konečně mu učaruju, že se k vaší dceři navrátí a za manželku ji pojme. Kněžna byla potěšena slovy těmito, jako by dceru již na trůně sedět viděla. Ohodný měšec peněz lehčí a ohodný hřích těžší, vrátila se domů. Druhý den na to jel Rodislav s celým svým komonstvem na svatbu. Dcera kněžnina stála u okna a když viděla, že jede blažený ženich kolem, jako by ji ani neviděl, zaťala pěstě a zlostně za ním hrozila škouc. Jdi jen, jdi, ty nevidomý králi. Brzy schladneš, ale až se ke mně navrátíš, musíš o milost prosit jako žebrak. Kéž bych jen mohla tu sprostou podvodnici vlastní rukou roztrtit. Zle by se bylo Marii vedlo, kdyby se byla do těch pekelných pazourků dostala. Rodislav si přál 10 křídel, aby mohl celý ten kus země, jenž ho od Marie dělil, jedním rázem přelítnout.

jsi? Kde tebe najdu? To byly první slova jeho, po nichž ale také i hned úmysl ve skutek uváděl. Schodil ze sebe královský šat, převlékl se do sprostého, nabral peněz, poručil osedlat nejrychlejšího koně, napsal list nejvyššímu správci a poslal komonstvo své naspět. Sám pak rozžehnal se s rodiči a jel svou ztracenou nevěstu hledat. Dva dny již Rodislav jezdil a posud neměl nejmenší stopy. V poledne třetího dne přišel do lesíku a duševní bolestí a tělesnou slabotou přemožen slezl z koně, nechal ho pást a sám sedna pod strom usnul. Tu se mu zdálo, že před ním stojí tři babičky. Rodislave, my jsme kmotřinky tvé nevěsty, pravila jedna. Neboj se o ní, my ji ani v nejmenším ublížit nedáme. Chceš-li ji však dostat, musíš si ji ze zakleného zámku vydobít. Jdi rovnou cestou, ani vpravo, ani vlevo se nedávej, a když ti bude nejhůře, vezmi do ruky perle a růži a nic se ti nestane. Až budeš Marii nejblíže, potom ti suchá růže občerství. Pamatuj na slova naše a budeš šťasten. Kmotřičky zmizely a Rodislav se probudil. Chvíli seděl a odříkával podivný sen od slova k slovu, nevěda, má-li mu věřiti. Náhle však si vzpomněl, že slýchal od své nevěsty tři kmotřičky, že jí dali neocenitelné dary, totiž růži z úst padající, perle z očí kanoucí a zlaté šlépěje. Uvěřil tedy poněkud svému snu a mnohem pokojněji bral se dále. Jednoho dne přijel do lesa, v němž to se lovecké trubky rozléhaly. Spovolna jel cestou, přes kterou mu každou chvíli buď myslivec, buď zvěř přebíhali. Najednou vjede paní na bílém koni. Krásná co denice. Zelený aksamitový šat visel až k zlatému třmenu a na černém kloboučku houpalo se bílé péro a vlálo kol ruměné tváře. Rodislavu byla ta outlá postava povědoma a když přijel blíže, poznal mladou kněžnu z hlavního města. Kdybych nevěděla, že náš král svatební veselí drží, řekla bych, že je tu přede mnou, pravila kněžna, když přijela až k samému Rodislavu. Vaše bystré oko, kněžno, vás nezmýlilo. Jsemť opravdu nešťastný váš král, kterého ukrutný osud o nevěstu přivedl. Nyní ji hledám, ale kdy a kde ji najdu, jen Bůh ví. Kdybyste mi dovolil být vaší hostitelkou, možná, že byste se o vaší nevěstě dověděl. Bydlí na blízku mého zámku žena, která má vědomost tajných věcí. Snad, že by věděla, kdo nevěstu ukradl. Na nic zlého nepomysle přijal Rodislav ten návrh a po boku sličné dámy jel do zámku. V okamžení byla přichystána skvostná tabule. Hudba hrála a kněžna tak líbezně hosta bavila, že nevěděl, kam se hodiny dějí. Po tabuli mu povídala, že na něho žena čeká. Král jí podal ruku a ona ho vedla skrze mnoho pokojů do nádherné síně, vprostřed níž ošklivá, v šedém rouchu zahalená baba stála. Aha, Tarajdo, řekla kněžna. Já tě dala zavolat, abys, je-li to v tvé moci, králi pověděla, kam se poděla Marie, jeho nevěsta. Dovolíte-li, krásná paní, abych svoje nářadí zde rozložila, v malé chvíli vám to povím. Černou holí udělala nejdříve kolo, potom položila devětkrát křížem podivné dřevo, podpálila je a s ustavičným breptáním

házela do něho všelijaké věci, které z kape stála. Modrý dým zahalil babu a z červených plamenků vykukovali ohyzdní diblíci a s babou sradili. Úžeji a úžeji tlačila se kněžna ku králi a z jejich očí se lily žhavé zžírající proudy jako z dvou sopek. Rodislavu bylo ousko. Tu se ozve z dýmu hlas. Běda králi, ty jsi oklamán. Marie tě podvedla. Ona je čarodějnice a nyní se zdržuje se svým miláčkem na jednom dalekém zámku a z tebe si posměch tropí. Chceš-li být šťasten, ani okamžení déle na ní nemysli. Nech, Marie, nech, šeptala kněžna a chtěla ho obejmout. Pust mne, svůdná ženo, zahřměl Rodislav a vytrhl se jí z náručí. A ty, pekelná příšero, pryč jdi, pryč! Sotva to dořekl, stála před ním ohnivá žena, výše a výše rostla, z hubí koukal drak, z očí dvě ještěrky. Již ho chtěla do hořících loktů pojmout. Tu vzpomněl Rodislav na růži a perle, sáhl za ňádra a vytáhl svůj škapulíř. Žena zmizela, okolo uší mu zavzněl divoký chechtot a zlostný křik, síň se s ním zatočila a on se odstnul pod stromem na zelené louce, věrného koníka Maje vedle sebe. Pokojně jel opět několik dní, až přijel do údolí, z něhož nevěděl, jak vyjeti. Tu se mu zjeví stará babička a ptá se, kam by rád. Rodislav jí povídá, že neví, kudy z toho údolí, aby nemusel daleko naspátek. Dejte se převést přes jezero. Pod horou bydlí v jeskyni poustevník a ten z milosrdenství lidi převáží. Rodislav poděkoval a šel k jezeru. Nedaleko jehož břehu jeskyni našel a v ní starého poustevníka. Rodislav pozdravil a poprosil starého, aby jej na druhou stranu převezl. Ale pane, víte-li pak, že na vás na druhé straně jezera čeká smrt? A čeho je se tam báti? Ptal se Rodislav. Je tam zaklený zámek a v něm bydlí čarodějnice s čarodějem. Ona je vždy mladá a ve 20 letech jde pokaždé do světa a omámí některého muže, takže za ní přijít musí. Tenkrát teprý podvedla prince Rodislava a jestli za ní přijde, tedy ho usmrtí. Ani slova více, hanebný podvodníku, křikl Rodislav. Což mne bude ten neustále pronásledovat, obludy pekelné. Tu sáhl za ňádra a vyndal růži a perle. Bouře a hřímání utichlo a přes jezero táhl se zlatý most, osvětlený jasnými hvězdami. Rodislav přes něj na druhou stranu přešel a stál před ukrutným obrem. Co zde pohledáváš? Ptal se velikán a hlas jeho zazníval na míli cesty. Ty nesmíš ani krok dále učinit. Tam v tom zámku spí krásná Marie, již to hlídám. Kdo na tuto půdu kročí, je synem smrti. Klid se tedy, sice tě vyhodím do povětří, že se živ země nedotkneš. Ale Rodislav slyše, že Marie opravdu v zámku schována, nedal se odbít. Vzal do jedné ruky perle a růži, která najednou tak čerstvá byla, jako by ji právě byl utrhl. Do druhé ruky vzal meč a začal se s obrem potýkat. Ze začátku se mu obr smál, ale když ho Rodislav několikrát poranil, rozlobil se a chtěl s ním o zem mrštit. Avšak náhle seslabnul, klesl na zem a Rodislav mu stěl hlavu. Tu se rozlila daleko široko růžová záře a Rodislav viděl před sebou perlový zámek, k němuž vedla zlatá cesta rozkošnými hájemi. Ptactvo se probouzelo a začínalo tak líbě zpívat, že Rodislav celý radostí opojen k zámku chvátal. Zlaté dveře se rozlítly
Naproti dveřím stálo perlové lože, pokryto drahými koberci, a na něm ležela Marie. Růžové světlo ozářilo spící její líčko a sladká hudba vzbudila ji z líbého spánku. Rodislave, díky tobě, že jsi mne probudil. Pevně ji přitiskl Rodislav k srdci, jako by se ještě o ní bál. Když po dlouhé chvíli ze svého opojení se vzpamatovali, hleděli kolem sebe a nevěděli, mají-li o čím věřit, čili ne. Byli v letohrádku Janova zámku, kde Rodislav Marii ponejprv viděl. A hle, tu přicházel opravdu Jan a Marta hořem sklíčeni. Rodislav a Marie jim vyšli vstříc a radování a povídání bylo bez konce. Za několik dní bylo po svatbě a Rodislav odvezl krásnou královnu do hlavního města, kdež je slavné radovánky čekali. Ne tak šťastná byla mladá kněžna a její matka. Babičky na ní uvalily pokutu horší než smrt. Kdykoliv se růžová ústa její zasmála, vyskočila z nich ještěrka. Kdykoliv oči zaplakaly, tekly z nich proudy jedu a zhyzdily sličné líce. Kamkoliv noha šlápla, vyrostlo bodláčí. Nemohla mezi lidi a brzy se zlostí užrala. Marie žila s Rodislavem v lásce a rozkoši a do smrti nedali dobré kmotřinky na ničeho dopustit, co by jí život bylo skalilo.

0: Digi básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Barborka a cucavé bombóny. Byla jedna holčička, jmenovala se Barborka, a ta měla v puse plno maličkých bílých zoubků, jeden hezčí než druhý. Ráno si je čistila červeným kartáčkem a říkala jim: počkejte, uvidíte, jaké dobroty vám dám dneska ke kousání.
1: Jenom žádné vánočky nebo rohlíky namáčené do kávy, říkali zoubky.
0: A Barborka se smála: co vás to napadá, to já přece nejím, to má ráda moje babička. A dávala zoubkům ke kousání chleba s máslem a telecí maso a maličké bílé zoubky kousaly a kousaly. A to je velice bavilo, protože zuby jsou opravdu ke kousání. A večer, než šla Barborka spát, zase je čistila červeným kartáčkem a ptala se, jak se jim to dnes líbilo.
1: To víš, že se nám to líbilo,
0: říkali zoubky Barborce. Chléb měl tak pěkně vypečenou kůrku. A to nás baví, protože můžeme pořádně kousat a vůbec se nenudíme.
2: Tak vidíte, říkala jim Barborka.
0: A pak se na ně do zrcadla usmála a zoubky se usmály na ní a všichni šli spát. Ale jednou přišla na návštěvu teta Cecílie a přinesla Barborce veliký sáček plný cucavých bombónů. A Barborka řekla:
1: děkuji, tetičko Cecilko, udělala si mi velikánskou radost.
0: Ale zoubky neměly vůbec žádnou radost. Když se v puse objevil cucavý bonbon od tetičky Cecílie, zoubky si říkali:
1: co s tím? To není nic ke kousání. Co budeme dělat, abychom se nenudili?
0: A tak si řekli, že si budou na něco hrát. Třeba
1: na schovávanou. Nejdřív se ale musíme rozpočítat,
0: řekl jeden malý zoubek a ostatní přikývli.
1: Správně, nejdřív se rozpočítáme.
0: Tak se nejdřív rozpočítali a jak to při rozpočítávání bývá, jeden z nich vypadl.
2: Jeden z vás chybí, řekla večer Barborka, když si čistila zuby červeným kartáčkem. Jeden z vás mi vypadl. Co to má znamenat?
1: Co by to mělo znamenat?
2: Řekly zoubky.
1: Cucala si celý den bombóny, neměli jsme co dělat. Tak jsme si hráli na schovávanou. A protože se přitom musí rozpočítávat, tak jsme se rozpočítávali a jeden vypadl.
2: Příště nic takového nedělejte, řekla Barborka.
0: Ale zoubky nebyly jen tak potichu. A jeden, který byl až docela vzadu, Barborce řekl:
1: dobrá, Barborko, ale ty přestaň jíst cucavé bombóny, jinak se zase budeme nutit.
2: Co je tohle za hubatou řeč?
0: Řekla Barborka a velice se zamračila. Cucavé bombóny mi chutnají, přinesla mi je tetička Cecilka a mám jich plný sáček. Budu je jíst tak dlouho, dokud je nesním. A opravdu. Jedla jeden za druhým a zoubky se nudily, a tak si zase hráli na schovávanou a zase se rozpočítávali. A jak se rozpočítávali, vždycky některý vypadl a než Barborka snědla celý sáček cucavých bombónů, všechny zuby byly pryč.
2: Jeden se stal zubem v klíči, jiný zubem v hřebenu,
0: jenom v předu zbyl jeden malý bílý zoubek a ten se na Barborku
2: smutně díval. A Barborka se na něho také smutně dívala a řekla mu:
1: Ty mi už nevypadneš, viď?
3: Asi ne,
2: řekl Zoubek.
3: Nemám si s kým rozpočítávat.
2: To je dobře, řekla Barborka.
1: Už nemám žádný cucavý bonbon. Teď už budu jíst zase chléb s máslem a telecí maso a taky syrové kedlubny.
3: Ty jsi ale hloupá, Barborko,
2: řekl Zoubek.
3: Což pak si myslíš, že na to stačím? To by nás muselo být víc. Teď budeš muset jíst jenom vánočky a rohlíky namáčené v kávě.
2: A Barborka si myslela, to je tedy pěkná věc, to já přece nemám vůbec ráda.
1: Ale nedalo se nic dělat.
2: A tak Barborka sedávala s babičkou a jedla vánočku a rohlíky namáčené v kávě. A když přišla jednou na návštěvu tetička Cecílie, zůstala stát ve dveřích jako sloup a řekla:
4: To jsem blázen, kde se tady vzaly dvě babičky?

Bermudy, to jo, tam se ztrácejí všechny možný obludy, no jo. Lidi, lodě, vrtulníky, letadla, mnohá by si řekla, to bych dopadla.

0: Tati, kde jsou krkonoše?
1: Já nevím, máma pořád něco uklízí.
0: Krkonoše jsou hory. To znamená, že ten tatínek moc neposlouchal.

Sedlák, milost pánem. Jeden sedlák byl movitý, měl hezkou ženu, ale všechno mu pán Bůh vzal. Na poli mu potlouklo, dobytek mu pošel, statek mu zhořel, žena mu umřela. Zůstala mu bída a nouze, bílá hlava a černé vousy. Šel tedy k panu správci, aby mu dal vysvědčení a pas, že půjde s prosbou ke králi, aby nějakou náhradu dostal. Správce se na něho podíval a když viděl jeho bílou hlavu a černé vousy, velice se tomu podivil a věřil, že asi měl sedlák velikou starost a bídu, protože mu tak mladému hlava zbělela. Dal mu dobré vysvědčení a sedlák šel s pánem Bohem do Prahy. Když přišel do zámku, nechtěla ho stráž hned pustit. Avšak posléze dala se obměkčit jeho milou, ale podivnou tváří a pustila ho před krále. Král se prý velmi podivil, když viděl bílou hlavu a černé vousy. Laskavě přijal jeho prosbu a poručil sedlákovi, aby přišel do hodovní síně, až bude panstvo u tabule. Sedlák toho nezmeškal. A když vstoupil do síně, vyvalovali na něho oči jako na divné zvíře. Nyní nám pověz, ptal se král, jak se to stalo, že máš bílou hlavu a černé vousy? Uhodněte to, vždyť jste chytráci, odpověděl sedlák. Pánové přemýšleli, ale žádný to uhodnout nemohl. Já ti povím, ozval se zase král. Když nám to povíš a bude-li se nám to líbit, uděláme tě milost pánem. Za toto to už můžu hubou klápnout. Tedy slyšte. Vlasy jsem měl hned, když jsem se narodil, ale vousy mě teprv později narostly. Až budou ty tak staré, jako jsou vlasy, budou také bílé. Králi se odpověď líbila i udělal sedláka milost pánem. Hned ho dali odít do panských šatů a do ruky dali mu zápis na pěkný statek. Na němž sedlák pán až do smrti rošafně hospodařil.

0: Bigy cvičení a jdeme na to!
1: Bigy, ahoj.
2: Ahoj, Hanko, Kinechová.
1: Já, když jsem byla malá holka, tak jsem často na louce válela sudy.
2: Já nejradši z takového mírného kopečka, protože pak se ti tak zamotá svět a připadáš si, že jsi vylezl zrovna z nějakého skafandru z rakety třeba, víš?
1: Víš totiž, že když válíš sudy, tak v podstatě zpevňuješ své tělo a to je velmi důležité, protože samozřejmě stát rovně ve stoje je už věc, kterou jsme se naučili, ale když válíš sudy, tak musíš stáhnout všechny svaly úplně stejně, jako když stojíš. A to už zase úplně tak jednoduché není. A já bych teď chtěla, abychom se takové válení sudu naučili.
2: A ty chceš, abych válel sudy jako had, kdyby si stoupnul do pozoru, viď?
1: Ty máš pořád ty historky s tím hadem. Ty čteš nějakou knížku o hadech?
2: No, ne. Jenom vždycky, když ležím, tak si tak připadám.
1: Tak prosím tě, mně připadáš jako krásný, hezký,
2: růžový had.
1: A dost, jdeme cvičit. To jsem zvědavá, jak se Pigimu bude přes to jeho bříško ten sud válet. Ale to se jako, to jste slyšeli jenom vy, děti. Tak, v každém případě, Pigi, prosím, děti, prosím.
2: Já jsem to slyšel taky.
1: Já ti držím pěsti, protože jsi zatím zvládl úplně všechny mé cviky a proč by si prostě válení sudů nezvládl taky. Ležíš na zádech?
2: Ležím.
1: Musíš k tomu ale stáhnout svoji.
2: Zadeček, myslíš?
1: Ano, musíte stáhnout své zadečky, musíte také vtáhnout svá bříška, musíte zpevnit záda a takto z těch zad se přes to zpevněné tělo otočit na svůj pravý bok. Teď se, pozor, teď to bude těžký, teď se takto zpevnění musíte položit na bříško. A takto zpevněni se otočit na svůj druhý bok. A teď zpátky na záda.
2: Mě tam vodí ručičky z kopítky.
1: Tak jako, co ti na to mám říct?
2: Tak asi dáme ti
1: ruce.
2: Víc.
1: Ne. Dáme ruce děti při tomto převalování před sebe. Ležíme na zádech. Ruce dáme do zapažení a zpevníme ramena, záda.
2: Takže nahoru
1: bříško,
2: nad hlavičkou.
1: Přesně tak. Bříško a zadeček. Otočíme se ze zad na svůj jeden bok.
2: Je to nejlíp.
1: Přetočíme se na bříško. Přetočíme se na svůj druhý bok. A zpátky na záda. My jsme to teď dělali pomalu, abyste si přes tento pomalý postup uvědomili, jaké svaly potřebujete při tom válení sudů použít. A my si teď představíme, že jsme na tom kopci, o kterém si před chvílí.
2: Hanko, já si budu představovat, že jsem váleček na těsto.
1: A budeme si představovat, že jsme váleček na tělo.
2: Těsto, třeba veverka lesponka, válečkem válí těsto.
1: A my se teď pouštíme z toho kopce ze zad na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda, na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda. Je, Pigi, já už musím končit, mě se z toho točí hlava, Děti, já se jdu napít vody a to je možná dobrý nápad, vy byste si tu vodu teď mohli dát také a pomalinku se vyšouráte ještě jednou na ten kopec. A pokud se vám líbilo válení sudů, tak já mám hezký pocit z toho, že pokud vám to šlo, tak jste zpevnili všechny svaly, které pro tento cvik byly důležité. Pigi, prosím tě, jak ti to šlo přes to bříško?
2: To.
1: Jo.
2: Dobře.
1: Došlo mu to, milé děti. Já ho musím pochválit a už se do něj nikdy nebudu navážet, protože Pigi je velmi šikovný. Mějte se moc hezky. Ahoj.
2: Ahoj, bříškováčci.

0: Tram, tadada! Musíme znát dopravní značky.
1: Ty musíš znát každý cyklista, protože každé kolo je co?
0: Každé kolo je co?
1: Každé kolo je vozidlo. A musí tedy jezdit podle jakých pravidel?
0: Silničního provozu.
1: No správně, no. Takže si dáme do toho. Značky máme vodorovné. Tím myslím co, Hurvínku?
0: Že jsou rovně položené jako voda.
1: Tedy namalované na zemi vodorovně.
0: Jo.
1: A pak máme značky svislé. A ty jsou jaké, Máničko?
2: To je lehké. To jsou všechny značky, co visí na sloupech a tak.
1: Ano. A pak jsou značky světelné.
0: Co svítí?
1: Bodeď, to dá rozum. Ale teď to bude těžké. Nejdůležitější dopravní značky označují jaká místa a úseky? Tak za prvé?
0: Za prvé, kam vůbec nesmím.
1: Za druhé?
0: Kde by se mi mohlo něco stát. A za třetí, tatí?
1: Za třetí, kde máš přednost ty, nebo naopak, kde ji musíš dát někomu jinému.
0: Jo.
1: A značka stop znamená co?
0: Že aby se u ní zastavilo a teprve pak se znova rozejelo.
1: Ale jen tehdy, když nic nejede. No a co takhle vykřičník v trojuhelníku? Co říká tahle značka, Máničko? Ty se tady tak nějak nudíš, nebo co?
2: No, já si to nepamatuju.
1: Aha, nepamatuju. Znát bys to měla.
2: Když já nemám kolo.
1: No dobře, ale chodíš tam, co kola jezdí, ne? Tak Hurvínku, když je na značce vykřičník, co to znamená?
0: No, co to znamená, abych zařval, až tam vjedu.
1: Žádné zařval, na koho bys prosím tě řval?
0: No na ostatní účastníky silničního provozu.
1: Ale na nikoho křičet nebudeš.
0: Aspoň na Máničku.
1: A dej pokoj. Ne. Vykřičník je symbolem výstrahy. Nekřiku.
0: No.
1: Ta značka znamená, pozor, na silnici je nějaké nebezpečí.
0: Jaké, tatí?
1: No to poznáš, až tam dojedeš. Jen musíš dát pozor. A Maničko, víš alespoň, jak poznáš hlavní silnici nebo ulici?
2: No, no? Hlavní ulici?
1: No.
2: Poznám.
1: No.
2: Podle toho, že je tam rámus.
1: Ale podle jaké značky ji poznáš?
2: No,
0: podle značky hlavní silnice.
2: No.
1: No dobře, a ta vypadá jak?
0: To je takový žlutý čtverec s bílým okrajem, postavený na špičku.
2: Jako baletka.
1: A značka vedlejší ulice je jaká?
0: Takový bílý trojúhelník s červeným rámečkem.
2: Co stojí na špičce jako baletka, že ano?
1: No, správně. No, vidíš, Máničko, jak ti to jde, když chceš.
2: No, jo, a proč jsou některé značky kulaté, jiné třeba do čtverce nebo do trojuhelníku?
1: Značky v červeně orámovaném trojuhelníku jsou takzvané výstražné.
0: Já to znám. Pozor, musíš dávat bacha.
2: A kulaté?
1: Bílé s červeným lemováním jsou zákazové.
0: Aha. Ty znám taky dobře. Tam nesmíš, to nesmíš.
2: A ty, co jsou kulaté, modré?
1: Příkazové.
0: Ty znám taky. To udělej, to nedělej.
2: A ty hranaté, většinou modré.
1: No tak ty jsou informativní.
0: Informují, nebo taky říkají nám, co kde je, že jo?
1: No ano.
0: Tak vidíš, taťoldo, jak to hezky umím. Znám každou značku. Tak by už konečně mohl šupat ven. Co říkáš?
1: No počkej, dopravních značek je fůra a teď jsme si jich stačili vyjmenovat jenom pár. Ty nejdůležitější se naučíš na dopravním hřišti, kam se teď smíš s Máničkou vypravit. Ale než vás pustím ven, tak mi zopakujte, co jste si zapamatovali.
0: že já si vezmu na kolo kšandy.
2: A já červené šatičky.
1: No, a já zapřáhnu Žerika do saní a odjedu s ním na Aljašku, abych si aspoň trochu schladil hlavu. Ach jo.

0: Dnes je 18. července.
1: A svátek slaví Drahomíra.
0: Drahomíra. Že by jezdila na dráze Drahomíra?
1: Ale to ne. Znamená to mít rády mír.
0: Aha, Drahomír, mír nebo svět. Aha, je to staré slovanské jméno. Ano.
1: Takže, milé Drahomíry, které máte rády mír, přejeme vám krásný sváteček.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: proč má plavůňka ve vlasech stříbrné měsíční nitky. Jednou si malá víla plavůňka usmyslela, že se půjde podívat až tam, kde končí les. Jak to tam vlastně vypadá? Vzala si kapku ranní rosy, aby cestou neměla žízeň, a v lese si uždíbla kousek borůvkové vůně, kdyby náhodou dostala hlad. A tak jde, poskakuje z listu na list, z kamínku na kamínek, přeskakuje stébla trávy a klouže se po zvlhlém jehličí a potichu si prospěvuje.
1: Tralalí, tralala, kaprač brčál fiala, tralala, tralalí, brouci vlezli do zelí.
0: A za chvíli byla z lesa venku. Před ní se rozprostírá rozkvetlá louka, zrovna taková, ze které před chvíli vyšla. Ale na téhle louce stojí ohrada ze smrkových kmínků a v ní se pase kůň. A vzadu stojí nějaká chalupa. No, moc velký ten kůň nebyl. Takový koník, ještě hříbátko. Celý bílý, jenom na čele měl tmavou skvrnu. Plavuňka se vyšplhala po jednom z těch smrkových kůlů až nahoru na ohradu a zůstala tam sedět. Koník se přestal pást, zvedl hlavu a zastříhal ušima. Potom se pomalým krokem vydal k ohradě. Zastavil se u kůlu, na kterém se malá víla usadila. Plavuňka sedí na ohradě, hříbě stojí před ní a v té chvíli jsou jejich oči stejně vysoko a dívají se na sebe. Hříbě opatrně natáhlo hlavu a malou vílu očichalo. Plavůňku ovanul horký dech a jemné vousky na koníkově chřípí zašimrali.
1: Díu, je!
0: Vypískla malá víla a rozesmála se.
1: To hrozně lochtá.
0: Hříbě se leklo a uskočilo do strany.
1: Neboj se, já ti nic neudělám,
0: řekla chlácholivě plavůňka.
1: A pojď sem.
0: A vstáhla po hříběti ruku. Koník se váhavě vrátil a malá víla ho polaskala na měkké tlamičce.
1: No vidíš,
0: řekla mazlivě.
1: To já mám rád, když mě někdo hladí,
0: řeklo hříbě a blaženě zafrkalo.
1: Nechceš svést? Jú, to bych mohla.
0: V plavuňce se až zatajil dech.
1: No mohla, co by ne,
0: řeklo hříbě.
1: Já by jsem na koníkovi moc ráda jela, moc, ale hrozně moc.
0: Vydechla nadšeně malá víla a oči se jí zaleskly, hned v zápětí však posmutněla.
1: Ale jak na tebe vylezu?
0: No, snadná pomoc, řeklo hříbě. Chyť se mě vepředu za ty lochtavé fousky. Plavuňka se přilípla hříběti kolem nozder a koník opatrně ji nadzvedl. Otáčel pomalu hlavu a posadil si malou vílu na hřbet.
1: Jupí!
0: Křičela šťastně plavuňka a přidržovala se koníkovi bílé hříby. Hříbě obešlo louku a každou chvíli otáčelo hlavu a dívalo se, aby vílu nestratilo. Potom vzal koník plavuňku za závoj do zubů a posadil ji zase zpátky na ohradu.
1: Až budeš chtít zase povozit, tak přijď. Přijdu. Určitě zase brzy přijdu.
0: Zašeptala plavuňka, ještě celá omámená štěstím.
1: Moc se mi to líbilo.
0: Poděkovala, sešplhala z ohrady a utíkala přes les domů. V příštích dnech, jakmile měla jen chvilku času, běžela za hříbátkem a pokaždé mu nosila všelijaké sladkosti, které vyloudila na včelách nebo na kytičkách s obzvlášť sladkými květy. Jednou přiběhla plavuňka k ohradě, ale ta byla prázdná. Malá víla se chvíli zklamaně rozhlížela a pak se vypravila k chalupě, co stála na druhé straně louky. Nikoho nebylo vidět, jenom dveře do stáje byly otevřené. Plavuňka nakoukla přes práh a strnula. Koník leží na trávě, má zavřené oči a boky se mu rychle zvedají a klesají, jak přerývaně dýchá. Plavuňka se mu vrhla k hlavě a sevřela do náruče měkkou, horkou tlamičku.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zašeptala a spod hustých řasí vyhrkly slzy. Koník pootevřel oči.
1: Je se mnou zlé, plavůnko,
0: zachrčel.
1: Vrazila se do mě zlá nemoc.
0: Malá víla chvíli bezradně stála, ale pak jí něco napadlo. Vyběhla ze stáje a utíkala do lesa. Tam v trnitém křoví, ve věčném stínu zlomocných rostlin, bydlela černá víla čarodějnice. Plavuňka se tomu místu vždycky vyhýbala, ale teď to jinak nešlo. Čarodějnice právě odpočívala pod muchomůrkou ve stočeném zelenojedovatém listu jako ve křesle a na klíně výskala svého oblíbeného pavouka.
1: Co tě ke mně přivádí, plavuňko?
0: Zasku hrala vyšeptalým hlasem. Malá víla ze sebe překotně vysypala celé to své trápení, že hříbátko leží na zemi, sotva dýchá a že pro něj potřebuje lék.
1: Dám ti kouzelný lék,
0: řekla černá víla čarodějnice.
1: Ale ty mi za to dáš své dlouhé plavé vlasy.
0: Plavuňka se lekla, až jí zamrazilo. Své dlouhé plavé vlasy, píchu a chloubu každé víly?
1: Ne, to nedám.
0: Vyhrkla a vyběhla z křoví pryč. Spěchala ke koníkovi a sama se nahlas utěšovala. Třeba už je mu líp. Ale když přišla do stáje, koník se už ani nehýbal. Ani neotevřel oči, když ho obejmula a šeptala mu do ucha něžnosti. Jenom slabě dýchal. A v tu chvíli se plavuňka rozhodla. Utíkala zpátky k černé víle.
1: Vezmi si mé vlasy, jenom když mi dáš pro koníka kouzelný lék.
0: Zašeptala a hlas se jí třásl. Víla čarodějnice ustřihla plavuňce její krásné dlouhé vlasy a dala jí pohárek s nějakou zelenou kapkou.
1: Ha, to hledej, hříběti!
0: Malá víla vzala lék a utíkala za koníkem. Opatrně mu nalila zelenou kapku do pootevřené tlamičky. V tom okamžiku otevřelo hříbě oči. Zahrabalo nohama, zvedlo hlavu a postavilo se. A potom radostně zařechtalo a vyběhlo na louku. A plavuňka za ním. Když se koník proběhl, sklonil hlavu do trávy, kde stála malá víla.
1: Děkuju ti, plavuňko, že jsi mě vyléčila.
0: Pak se překvapeně zeptal,
1: a kde máš svoje krásné dlouhé vlasy? No, to je teď taková nová móda mezi vílami,
0: řekla plavuňka a nenápadně si pěstičkou zamáčkla slzu v oku.
1: To je ale divná móda,
0: zakroutil koník hlavou.
1: Já vím,
0: řekla plavůňka a pokusila se usmát. Pohladila koníka a utíkala domů. Večer, když v doprovodu svých hvězd vyšel nad lesem měsíc, zastihl malou vílu plavůňku, jak smutně sedí na kapradí a hlavu má zakrytou blatouchovým listem. Ty si dneska nehraješ se skřítky? Zeptal se.
1: No, jen se podívej, jak vypadám.
0: Vzdychla plavůňka a sundala list. Já to vím, zašebelil měsíc tichým hlasem. Já to všechno vím. A dobrotivý měsíc seslal dolů všechny své stříbrné paprsky a posvítil na plavůňku. A v tu chvíli se udělala malé víle kolem hlavy jasná záře a v tom samém okamžiku jí ty její dlouhé plavé vlasy zase narostly.
1: Jo, já,
0: vykřikla šťastně plavůňka.
1: Ty jsou ještě krásnější, než jsem měla.
0: Seskočila z kapradí a běžela si hrát se skřítky. Měsíc se za ní s úsměvem díval. A plavunčiny nové dlouhé vlasy byly opravdu nádherné. Jen tu a tam se mezi nimi zaleskla stříbrná měsíční nitka. A když plavuňka pohodila hlavou, tak to vždycky malonko cinklo.

0: studovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. Pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky!
0: Rampiči, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Tedyž smysl. Smysl.
2: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak jsi řekla tu sůvu znudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento noc... tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek.
2: Co?
0: Oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic. Totiž nic. Tak je to jedno. Tak tu sůvu. No,
1: ale
0: no.
1: Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která bezpečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova bezpečně.
2: Ale
0: bezpečně samozřejmě. Špatně slyšíš, tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: No, já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
2: Yeah!
0: No, počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
0: Násoska. Totiž náhražka.
1: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
0: No, dobře. Řekl, když se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
2: No, tak to nevím.
1: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
0: A dostanu bod?
1: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
0: Tak dobře. Neví se to.
2: Co se neví?
0: Tady je...

0: dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
1: No, říkala jsi, že se něco neví. Tak... No,
0: říkám, že se neví, jak vzniklo, že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
1: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
2: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že, že se někdo, já nevím, přeřekl.
1: Je! Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříčky, co?
0: No, Piggy,
2: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
1: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
1: No,
0: dobu.
1: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
2: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
1: No rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
2: Justýno, tak mě napadá... Není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
1: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
2: No, to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
1: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
2: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
1: Už to mám. No. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
2: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
1: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod. A hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To sůvy.
2: Smůly z hublí.
0: Piggy, Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Každý. Dělat si z toho takovou tento nonc tafiléry. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte zapotřebí. Zapotřebí.
1: Nemáme zapotřebí dělat se smůly z hublí v kafiléry. Co jste říká?
0: Amforu. Ne. Aféru. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
2: A víš, že se mi po tobě vlastně stýskalo.
1: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
2: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
1: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
2: Prosím.
1: Prosím, prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu, to se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
1: Co?
0: Vlastně, jak se to pečená vařená, tak? Když jinak nedáte.
1: To jsme moc rádi.
0: No jo, No, ty kuličko jedna, no.
3: Mám krásnou ubikaši, to jsem krásně zavřený. Študujou mě malí žáci, starsové i stařeny. To jsem rád, že jsem zácný exponát. Exponát, exponát, exponát, exponát.

0: Honzovi boty.
1: Jednou šli boty do světa a zapomněli s sebou vzít nohy. A tak nohy s sebou nevzali Honzu a Honza, místo aby šel za štěstím, zůstal doma za pecí.
0: Boty ušly už pořádný kus cesty, když najednou levá řekla pravé.
2: Pravá? To se nám to lehce vyšlapuje, jako bychom Honzu ani nenesli.
0: Poslouchej, levá, řekla pravá. Vždyť se mnou Honza opravdu nejde.
1: Levá se podívala a vidí, že pravá jde prázdná a zlostně na ní vyplázla jazyk ze šněrovadel.
0: No počkej, tak ty si jdeš jako na candrbál a já nesu Honzu sama.
2: Ale neneseš pravá, vždyť jsi také prázdná. Honzovi nohy jsou na peci bosé.
0: Pravá povídá. Co budeme dělat, levá, to abychom se pro Honzu vrátili?
2: Dobře, řekla levá. Já pro něj dojdu.
1: A šla.
0: Pravá zatím čekala na cestě do světa.
1: Levá přiběhla k Honzovi do světnice a postavila se před pecí.
2: Honzo, vstávej, musíš přece s námi do světa najít štěstí.
0: Honza si protřel oči, líně vykoukl ze za pece a povídá.
3: Když si tě obuju, levá, budu skákat po jedné noze, to bych se pěkně uštval, zůstanu, kde jsem.
1: Levá běžela za pravou na cestu do světa.
2: Pravá, musíš tam běžet, Honza si tě musí obout, já tady na vás počkám.
0: Pravá běží za Honzou, ale z půly cesty se vrátila. Ty jsi ale hloupá, levá. Vždyť by zas skákal po jedné, kdybys nešla se mnou. Potřebuje nás obě. A vrátili se pomalu k Honzovi.
1: Honza zatím tvrdě usnul.
0: Venku se setmělo a noční vítr si ustlal u komína, aby trochu ohřál své profoukané tělo. Hvězdy, jedna za druhou, jako tiché procesí, vyšly na nebe a každá na svém místě rozžehla lampu.
1: Boty si stouply k peci jedna vedle druhé a svými pěkně vykrojenými jazyky si pošeptali, že už Honzu budit nebudou, že za štěstím půjdou, až ráno kohout zakokrhá svou kokrhavou písničku.
0: Druhý den, když kohout dokokrhal, obuli se boty do Honzy, aby už vstal.
1: Honza poslechl, obul se do bot a šli.
0: Raz, dva přes náves, raz, dva přes louku.
1: Tři kroky přes les, čtyři kroky k potoku. Na břehu potoka se zastavili.
0: Levá, křikla pravá. Spadla si do vody, rychle ven. Pravá se podívala ze břehu do vody a polekala se. Obě jsme spadli do vody, utopíme se, neumíme plavat.
2: Ale jak to, že jsme suché?
1: Sáhla si na pravou levá.
0: Vždyť my stojíme na břehu, divila se pravá. Tak to máme ve vodě kamarádky.
2: Zdá se, že je jim tam dobře. Tahle voda není ani mokrá, podívej. Stojí si v ní, ani plavat nemusí.
1: Ukazovala levá na boty ve vodě.
2: Pojď, půjdeme za nimi a budeme si hrát.
0: A boty zavedly Honzu do potoka. Plácnul tam sebou jak široký, tak dlouhý, až voda cákala na všechny strany.
1: A také boty se pořádně napily.
0: To byl tvůj nápad, bručela pravá levé.
2: Ze které Honza právě vyléval vodu.
0: Takhle namočené do světa nemůžeme.
1: Rozhodli se boty a mokré šlápoty se za nimi táhly zpátky k Honzově chalupě.
0: V noci, zatímco se u pece sušili, domluvili se, že tentokrát až po třetí vyjdou do světa, nesmí už provést Honzovi žádnou hloupost, nebo by štěstí nenašel. A Honza bez štěstí, to by nebyl žádný Honza.
1: Když kohout do třetice zakokrhal, byly už boty s Honzou v půli cesty.
0: Šli, až došli do královského města.
1: Domy s podloubím byly pěkně stavěné, náměstí dlážděné, ulice značené, kočáry zlaté a stříbrné, koně okovaní, ale lidé tu chodili všichni bosí. Honza se musel smát, když potkával bohaté pány a paničky, co od hlavy až k patě vězeli v hedvábných kabátcích, brokátových sukních, samá krajka, zlaté řetězy a korále, prýmky a ažury, lemování a štykování, a spod té nádhery jim vykukovaly holé palce a paty. Palce v zimě na sebe brali barvu do modra a do zelena a když přituhlo, hráli dokonce do fialova. Honza se ptal, proč tu nikdo nenosí boty? Ale lidé to slovo neznali a poslali ho ke králi.
0: Před královským palácem stály kádě s vodou a báby, co za nimi seděli, každému myli špinavé nohy a malovanými pinzetami tahali královým hostům z chodidel trny od růží a od kaktusů, střípky skla a mastičkáři vedle nich léčili puchýře od kopřiv a od mravenčího štípnutí dávali obklad těm, kdo sklouzli po banánové slupce nebo schnilém jablíčku.
1: Sám pan král měl královské nohy královsky omrzlé a balili mu je do královského šátku.
0: Ale šátek se mu někdy rozvázal a zůstal ležet uprostřed královské komnaty a pak král šlápl bosou nohou na studenou mramorovou dlaždici a hned se rozstonal. Kýchal a pro samé kýchání nemohl královat.
1: Královská princezna zkoušela chodit po špičkách nebo jen po patách, co chvíli se o něco píchla a kvikla jako malé štěně, když mu někdo přišlápne ocásek. Jednou si navlékla na nožky královské rukavice, ale vypadala v nich jako vodnice. A tak přestala vstávat z postele a byla bledá, bledší a nejbledší.
0: Král si lámal hlavu, jak pomoci, a určitě by si ji byl dočista zlámal,
1: kdyby zrovna v té chvíli nevstoupil do královské síně Honza.
0: Postavil se před krále.
1: Levá noha obutá v levé botě.
0: Pravá noha v pravé botě.
1: Boty byly ušněrované, jak se patří při královské audienci.
0: Jazyky, to se ví, zastrčené, svršky naleštěné, podrážky očištěné.
1: Radost pohledět.
0: Honza se uklonil.
1: Uklonili se i boty.
0: Král v životě nic takového neviděl. Ze samého divení se mu řeč schovala někam za královský trůn a nemohl ji pěknou chvíli najít.
1: Pak udělala řeč kuk a řekla královými ústy Honzovi.
0: Jsi jistě bohatý a mocný. To, co bych zamkl do své královské pokladnice jako vzácný skvost, nosíš na nohách, jako by to byla obyčejná věc. Kdybys mi ten poklad dal, udělal bych tě svým spoluvladařem.
1: Honza, to se ví, boty králi dal. A pan král běhal po královských zahradách, skákal přes královské potoky, klouzal se na královské klouzačce, kopal do královského míče a naučil se šněrovat levou a pravou na 10 způsobů.
0: Když už toho královského skotačení měli levá a pravá zrovna dost, zanesli pana krále do královské postele. Král si dal boty pod polštář a usnul.
1: Boty nezapomněli na Honzu.
0: Litovali ho, že zůstal bos. A tak našeptali v noci králi do ucha, aby udělal Honzu královským obuvníkem.
1: Že pak už je panu králi ještě lepší boty, než je levá a pravá.
0: Hned jak se král druhého dne probudil, zavolal vyššího kancléře a písaře a diktoval jim svoje rozhodnutí. Jan, řečený Honza ze Zapetce, se povyšuje do stavu šlechtického a ustanovuje se za ševce královského.
2: Sláva! Skákali levá a pravá radostí a musel v nich skákat i král. Jen Honza se té slávy polekal.
0: Vždyť jsem v životě žádnou botu neušil.
2: Obrátil se na pravou a levou. Ale boty k němu v noci po špičkách přišly a od posledního slavičího zatrilkování do prvního kohoutího zakokrhání mu vysvětlovali, jak jsou ušité.
0: Předvedli podrážky, svršky, podpatky, dírky, tkaničky a obšívání. Pro začátek si šlápli do bílé mouky a udělali před Honzu na koberec ťápoty. Honza je ráno obstřihl, přišel svršky z teplé plsti a měl pro krále bačkory.
2: A pak to šlo, jako když petrželku do polívky krájí.
0: Seděl na verpánku jako na trůně, měl stříbrné dratve.
2: Z diamantů floky.
0: A zlaté kladívko.
2: Šil boty pro krále, pro princeznu, pro hrabata, pro kupce, kupcové a kupčata, pro selky, sedláky a sedláčata, pro kováře, pro cukráře, perníkáře, pro štítaře, zbrojíře a údržbáře. Všem spravedlivým šil boty na míru.
0: A všem lichvářům je krátil, aby pořádně tlačili.
2: A tak vládl Honza spravedlivě a ševcovské království bylo šťastné království. Na levou a pravou, kterého k tomu štěstí přivedli, Honza nezapomněl. Dal si ty obě boty namalovat do královského znaku
0: a Honzovi děti, Honzíčci a Honzičky je měli ve veliké úctě.

nečekej, problémy nechci a ty své měj. Důvodů je řada, proč jsi

0: polievky.
1: Poslyšte, já často slýchávám tu vaši Andulku, jak hezky mluví. S tou musí být zábava.
0: No to je. A největší legrace je, když napodobuje, jak můj muž hraje na saxofon.
1: Neříkejte. A prosím vás, jak ten pták drží nástroj?
2: Zobáčku!
1: Hlupá paní!

0: Řekněte oba ano.
1: Ano. To se mi zdá, to pravda není.
2: Jak ty jsi krásná, pano.
3: Lidičky, věřte pohádkám.
4: Věřte i na ty boží mlejny.

Na pasekách zrálí trávy a víla Amálka měla moc práce. Každou paseku musela obtancovat z konce do konce, aby se semínko široko rozlítlo. Dvě paseky už obtancovala a na třetí byl kout, kde rostla stará kopřiva. Jedovatě se rozhlíží a volá ostrým kopřivým hláskem. Jestli já jednou někoho žahnu. To jsi tak zlá, řekla Amálka a zastavila se v tanci. Jsem jaká jsem, křikla kopřiva. Jen si zkus udělat ještě krůček. Ale já musím ten krůček udělat, řekla Amálka, protože jinak by na tomhle místě napřes rok nevyrostl keříček trávy. Udělala krok a kopřiva ji žahla. Víly mají kůži jemnou jako omžení na jablíčku. Amálka vykřikla, schoulila se do trávy a dala se do pláče. Máš, co jsi chtěla, sykla kopřiva. Amálka plakala, jenže vílí slzy zem nepije. Je z nich potůček, ale rybka v něm nemůže žít. Kde si víla jednou poplakala, tam navěky teče potok bez rybičky. Potok běžel až na druhou paseku, kde sekala trávu kordulka. Srp měla ostrý jako nový měsíček a sekala do nůše trávu pro širokou bábu. Najednou přiběhne voda a nůše se na ní rozkolíbala jako kolíbka. Kordulka ji chytila za popruh a povídá. To je ale divný potok, docela bez rybičky. To asi někde pláče víla. Srp jí zůstal v ruce a rozběhla se víle na pomoc. Na třetí pasece našla Amálku. Kdo ti co udělal, řekla kordulka. Já, povídá pyšně kopřiva, šlehla jsem jí a tebe šlehnu taky. Ohnala se po kordulce jako želízkem. Jenže kordulka se schovala za zástěru, máchla srpem a kopřivu pocekla. Potom utrhla větvičku máty. Od máty se udělal takový vítr, že to Amálce ofoukalo všechnu bolest. Poskočila si a řekla kordulce. Ty se nebojíš víly? Kordulka na to, bojím, ale nechci, aby víly plakali. Schovala srp za záda a rozběhla se zpátky k nůši na druhou paseku. Nůše už tam nebyla. Vzala ji voda, uplavala po potůčku z amálčiných slz. Stojí tam ale široká bába a povídá, kde je nůše, co jsem ti půjčila na trávu? No kde ji máš? Kordulka se podívala dolů po potoce. Odnesla ji voda. A to já mám pro tvé pletichy s vílami přijít o nůši? Rozkřikla se široká bába. Ulomila si březovou metlu a rovnou s ní kordulce po lítkách. V tu chvíli přiběhla z lesa víla Amálka. Hned kordulku nech. Poroučí mi ta pravá, ohnala se široká bába slovem po Amálce a seká kordulku březovou metlou. Ať se tedy stane vílí spravedlnost, řekla Amálka. Sklonila se nad potůčkem, rukou udělala znamení a pošeptala slovo, co nikdo nezaslechl. Potůček se otočil. Běží teď od konce na začátek. Běží a přinesl zpátky nůši. Amálka ji vylovila a posadila ji široké bábě na záda. Dostala se zpátky svou nůši, řekla. Tím se stalo půl spravedlnosti. A teď se stane celá. Když dopověděla, utrhla bylinu kejchavici a podala ji kordulce. Foukni přes tu bylinu proti široké bábě. Kordulka foukla. A jak široká bába táhla vzduch, vletělo jí semínko k
kejchavice do nosu. Široká bába hepčí a odrazilo jí to k topolům. Kordulka foukla znova. Široká bába hepčá a odrazilo jí to k vrbě. Kordulka foukla po třetí. Široká bába hepčů a odrazilo jí to k břízem.

0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: růžovej flek.
1: Co je to za dotaz?
2: Proč se mě ptáte?
3: Co je to za dotaz?
4: Já bych rád řekl tohleto.

0: je z něj kamarád do pěti pro děti.
1: Je legrační se stát prasátkem Piggym.
2: Je legrační se stát jedním z prasátek.
1: A pak si s dětmi hrát, to je moc prýma.
2: A pak si s dětmi hrát, mňáhu?
1: Já bych rád řekl tohleto.

0: Dej jim packu.
1: A nebo pařátek.
2: Jsou kamarády zvířátek.
3: Co svět by dělat mohl, aby byl hodný?

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: V těchto kostkovaných šatech chodíš, co tě znám.
2: A co má být? Kostky mě dělají mladší.
1: Tak dej bacha, abychom ti nemuseli koupit dudlíček.
2: Já to nejsem. Kdo si před spaním cucá palec?
3: Hruvajs?
1: Cucám si ho, protože mám hlad. Já jsem totiž z tatuldovy kuchyně podvýživenej.
3: No dovol.
1: To já, kdybych byl holka, tak bych si vzal perníkáře. Perníkář má budu, budu, já mu do ní půjdu. Uchytím mu kus perníku a od budy půjdu.
4: Urvinku, nepůjdeš ani do boudy, ani od boudy, protože už jsou zavřené.
5: Masopust je za námi. Je mine, domine, masopust pomine. Je mine, domine, masopust pryč. Masopust přestane, růženec nastane. Je mine, domine, masopust pryč.
3: A jdeme dále na tři krále.

0: table. V případě Hurvinka by to spíš chtělo mydlo.
1: Náhodou já už se dneska myl.
0: Náhodou.
2: Tak to zkus ještě jednou, Hurvinku. Podívej se ven. Přestalo pršet, sluníčko svítí. Tak ať se tě nelekne, už mudlánku.
3: Ano, paní Kateřina má pravdu. Umýt, oblíct se a alouven. Po dešti je vždycky ten nejhezčí vzduch.
1: A co máme venku dělat?
2: Jděte na houby.
0: Tak nám aspoň ještě na cestu řekněte pohádku.
1: Ano.
4: Tak poslouchejte. Byl jednou jeden dědeček a ten bydlel v lese. Jednou šel takhle na houby.
1: A je.
4: Jednou šel na houby a našel krásnou truhličku. A šel dál a našel klíč. Tím klíčem tu truhličku otevřel a našel v ní krásný, huňatý kožíšek. Vzal si tedy ten kožíšek na sebe, ale byl mu krátký. No, a kdyby byl ten kožíšek delší, byla by i tahle ta pohádka delší.
0: A to je konec.
2: Ano, to je konec.
1: No to je konec.
3: Tak šup šup, ať už jste venku.
4: Alou na houby.
1: Když jsem šel z hub, našel jsem zub. Našla ho Johana s dlouhejma nohama. Já na ní dub, dej sem ten zub. Nebo ti vytrhnu z brdolu chlup.
0: Jak si to, babinko, Hurvinek mi strhl mašli.
5: No tak nechte toho.
0: Dej mi to.
1: Dej mi, je v komíně.
0: Jenom počkej, Hurvinku, až já tě chytím.
1: Tule.
3: Tak vidíte, paní Kateřino, jak nám půlka toho roku utekla.
4: Teď jsem jenom zvědavá, co na nás čeká na jaře a v létě.

0: jak šejtroček vezl třikrát krajc na krajc spálený džbánek. Jednou přijel šejtroček domů z cesty a ani nestačil seskočit z kozlíku. Z okna chalupy na něho volá jeho žena Julča. Neodkládej bič, pojedeš do Pardubic. Nikdy se nic nehodí po pořádku, povídá šejtroček. Z té strany zrovna jedu. Co tam zas kdo chce? Z okna vyhlídl vedle Julči jičínský hrnčíř Hroudek. Kdybys mi tak do Pardubic svezl bednu nádobí. Šejtroček už se chystal odpásat valacha žemličku z kšírování. Nádobí nezmešká, stejně to bude ještě horké spece. Jenže já tam v Pardubicích vdávám dceru. Rád bych, aby si užila svatební trachtace stalířů od táty. Šejtroček přehodil valachovi přes krk pytlík s obrokem jen pro krátké stání a řekl: kde máš ten hrnčířský tovar, naložím ho. Nádobí byla plná bedna, dobře přikrytá víkem. Šejtroček ji otevřel a bylo v ní tolik hrnků, od míry kalfasu až po purcláčky, a rendlíků a pekáčů, že by s tím vyžili ještě dceřini vnuci. Ale tak to musí být, když hrnčíř vyvdává dceru. Šejtroček bral kus po kuse do rukou, aby všecko usadil líp a měkčeji dostlaní z pilin. A v tom mu uvízne v prstech zvláštní hrnčířské dílo, takový džbánek. Trochu je točený, ale ne docela. Dole je útlý, vzhůru narůstá do bříška a nahoře zas je uzoučký. Co je to? Povídá šejtroček. Je to moc vzácná věc, řekl Hroudek. Staví se to nahoru na cinkostn pro ozdobu. A když to sletí na zem, nic se nestane, protože ten žbánek je z hlíny třikrát krajc na krajc spálené. Šejtroček uložil zvláštní žbánek k ostatnímu, přivřel víko a vysadil bednu na vůz. Co mám tvé dceři vyřídit? Povídá Hroudkoj. Aby si toho nádobí vážila, protože je to nejlepší, co jsem kdy kroužil a vypálil, řekl hrnčíř. Šejtroček se usmál na Julču, aby ho čekala asi na třetí den, a vydal se k Pardubicům tím směrem, odkud voní perník. Jeli přes městec Králové, protože tamtudy byla lepší silnice. Valach žemlička šel málem po paměti, šejtroček se pohodlně vezl na kozlíku a bedna v měkkém uložení vzadu na voze. Kousek za městcem šejtroček podle formanského zvyku povídá: cesta se nám zlomila v dobrém, ať tedy celá dojde k dobrotě. Jenže pak přijde ta zmola u silnice a dubový hájek. Není tam dubů mnoho na počet, ale větve nesou nízko. Kdo chce projet, ať se přikrčí. Valachu žemličkovi jakoby se do hájku nechtělo. Opírá se kopity proti cestě, až ho rozporka bije pod ocas. Vylekal se své verek, povídá mu šejtroček. Vlk by se v takovém remísku od čenichu až po oháňku neschoval. A protože pro větve nebylo s bičem dobře k rozmáchnutí, mlaskl šejtroček, jako když praskne kapsle. A už to valach žemlička všecko veze hloub do dubového lesíka. Když měli dopředu stejně jako zpátky, najednou, jako by se z dubových větví něco sesypalo na vůz. Šejtroček se ohlídne. Jak je vůz dlouhý a široký, poskakují po něm divní mužíci. Nejsou větší než polínko, narostlí jsou ale ze štofu tak tvrdého, že jim pod patami cvaká, jako by byli podkovaní. Sypou se z dubových větví, na voze jich je pořád víc. A nejvíc okolo bedny s Hroudkovým nádobím. To točí se kolem ní a oťukávají jí hlavou jako berani, jako by chtěli odrazit víko. Šejtroček se otočil na kozlíku a zavolal. Co jste zač? Nezvedejte víko, které jste nepřisadili. Mužíci zrovna naopak podstrkují pod víko prsty a páčí, až to lupá v dřevě. Tak tedy jinak, rozkřikl se po nich šejtroček a pár jich přetáhl bičem. V tu chvíli nechali mužíci bedny a schovali ruce za záda. Potom jeden z nich, věkem nejvíc otlučený, došel až ke kozlíku a řekl trochu už trouchnivým hlasem. Ten hájek, co přes něj jedeš, je dubový a my jsme duboví mužíci. Řekl to docela rozumně. Ukázal šejtročkovi prázdné ruce a ostatní taky k tomu mírně kývali.
1: Nejste asi nejhorší, jen zvědaví. A já na vás hned s bičem, povídá šejtroček. Ukážu vám, co vezu v té bedně. Ať je mezi námi pokoj.
0: Překročil kozlík, došel k bedně a zdvihl víko. V tom se mu zachumelí pod lokty a dostal pár takových ran do boku, až se v něm zarazil dech. Než si znova lokl vzduchu, nahrnuli se duboví mužíci do bedny. Hlavou tlučou po talířích, mísách a pekáčích naskákali do kalfasových hrnků a do purcláčků. A každý se tam rozepřel lokty, co mohl, a nádobí se rozkočilo na střepy. Šejtročkovi od spravedlivé zlosti div nedoutnalo pod patami. Skočil pro bič a křížem krážem s ním po těch kazisvětech. Jak byli z dubového štofu, ani je nebolelo, ani se neošili, ale vjela do nich náhlá poslušnost. Ať jste zpátky tam, odkud vás nikdo nezval, křikl šejtroček. A všichni mužíci naskákali zpátky do větví. Oni to byli takoví, co jdou jen na bič a ostré slovo. Dubovým mužíkům byl konec až někde ve vrcholcích a šejtroček tam pořád ještě stál nad bednou plnou střepů. Z toho se hrnčíři Hroutkovi těžko zodpovím, povídá si, a začal se přebírat v bedně, jestli v ní nezůstalo pár kousků celých. Mezi prsty se mu sypou jen střepiny. Až na samém dně našel ten třikrát krajc na krajc spálený čbánek. Uložil ho do truhličky pod kozlíkem. K Pardubicům už se jen podíval a otočil vůz zpátky k Jičínu. Když jede Forman na voze, neslyší jen, jak podkovy hrajou prim a kola k tomu basují. Pro Formana hraje celý vůz. Jemně to vrže v kšírování, šelestí v čepech, prkno zavrzá o prkno, skřípne povysedlý nejt. To všecko poslouchá Forman celou cestu jako dobrou písničku. Co je přidáno, na to ostří sluch. Šejtroček neujal ještě ani míli, když zaslechl, jako by mu někde na voze divně zaťukalo. A znova. A ozývá se to z truhličky pod kozlíkem. Jestli se mi tam zbylý čbánek neválí od konce ke konci, pomyslel si šejtroček a ohlíží se po kusu staré houně, aby čbánek líp vypodložil. Jenže jak na čbánek sáhl, jako by mu zaťukalo rovnou v prstech. Podívá se dovnitř a on je do čbánku lapený dubový mužík. Prve vklouzl z hora ke dnu, ale zpátky se ne a ne prodrat. Sedí na samém dně, rozpíná silou lokty, ale čbánek třikrát krajc na krajc spálený nerozrazí. Tak vidíš, kmotře,
1: A je ti tam hůř než v pasti, povídá Šejtroček a strčil dovnitř prsty, jestli by mužíkovi nějak nepomohl. V tom dostane do prstů takovou ránu, až ho zabrnilo loktem k ramenu. To, že znova zapomněl a začal si s Dubovým po dobrém. Div neupustil čbánek. Mírnost ho přešla a křikl. Tak si tam buď, ale pomoc ode mě už nečekej. Na ostré slovo Dubový mužík skrotl, že by ho mohl vést na pentličce. Přikrčil se ke dnu a jen po Šejtročkovi točil očima. Jenže co s tebou, povídá Šejtroček. Zahodit čbánek s mužíkem do příkopu se mu nechtělo, čím by Hroudkovi dosvědčil, že sám nemá vliv na potlučeném nádobí. Až do Jičína byl jedna mutace, co si s tím Dubovým dál počít. Sotva byl na dohled ulice, kde měl Hroudek vestat, zavolal na něho Hrnčíř od rohu. To se brzy vracíš a s prázdným, kde pak jsi složil? Šejtroček si z rozpaku postrčil čepici spíš k uchu. Ale složil jsem v jednom hájku a po kouskách. Když to řekl, podal Hrnčíři čbánek s lapeným mužíkem. Jen tenhle čbánek zbyl a v něm jeden z těch, co roztloukli nádobí na střepinky. Hroudek se nejdřív do Šejtročka zlé opřel, že mu tak svěřit na vůz leda kydané. Volal, že kvůli Šejtročkovi bude v Pardubicích jeho vlastní dcera vylizovat cizí talíř. Pak ale nakoukl do čbánku, stišil se a uplivl si. S tím já nechci nic mít. Nechal Šejtročka stát s žbánkem na silnici, vběhl do verstatu a přirazil za sebou vrata. Forman chvíli postál, vrátil žbánek pod kozlík a rozjel se domů do chalupy. A doma zas tak. Sotva ukázal mužíka na dně žbánku Julče, vzala mu žbánek z rukou a řekla: buď rád, že jsi dojel s celými prsty a buď rád, že jsi vůbec dojel celý. Julča se v tom vyznala. A teď se ho, Šejtročku, nezbavíš, řekla, dokud se nenajde někdo horší, než je on sám. Formanu Šejtročkovi bylo pořád víc do ouvej. A co s ním do té doby, než se najde ten horší? I na to znala Julča radu. Když pro něho budeme mít jen ostré slovo, třeba i dobře poslouží. Jen nesmí z Bůh darma sedět na dně čbánku. To by pak nešel ani na slovo Bezalel a škodil by na všechny strany. Když Julča dořekla, pomázla hrdlo čbánku čerstvým máslem a Dubový mužík z něho vyklouzl. Rozprostřel se v ramenech a hned se začne rozhlížet, do čeho by vrazil, co by pochroumal nebo rozloukl. Jenže Julča ho okřikla ostrým slovem. Vjel až dozadu pod lavici a už jen nastrkoval ucho, co se mu poroučí. Od toho dne v celém hospodářství nemusel na hrubší práci nikdo ani sáhnout. Dubový mužík na ostré slovo obstaral všecko, rytí i kopání.

mírné slovo, sama sobě jsem už proto k nevystání. Po její číně se začalo povídat, že Šejtroček celý den kleje jako Turek a ztrácel proto u sousedů poctivost. Zkoušeli to tedy na dubového mužíka mírněji, jenže jak ho každou chvíli neotloukli ostrým zahromcováním, do mužíka vjelo, dal se na vzpurnost a něco rozběl. Šejtroček už měl ze všeho hlavu obolenou, ať seděl za stolem nebo na kozlíku, točilo se mu v ní, co s tím dubovým. Dokud nepřijde někdo horší, z chalupy se nám nehne, říkala Julča. Nakonec se jim ale znelíbilo věčně po mužíkovi házet ostrými slovy. Bralo jim to i spokojenost a tak polevili. Dubový byl rovnou v sedle. Začal hospodařit po svém. Dveře u chalupy zatloukl hřebíky, že nebyly z žádné strany k otevření. Tyčky v plotě jednu po druhé zarazil do země. Šejtročkovi roztloukl u vozu osy na nejt a kola nebyla k sundání. Valacha žemličku podkoval poklicemi, co pobral v kuchyni. Zrovna se chystal vrazit komín půdou až dolů do pece, když Julča vyběhla z chalupy a zastavila ho slovem Bezalel. No, kdo ví, jaké by toho všeho byly konce, kdyby na zítří ráno kdo si nezatloukl na vrata do Šejtročkova dvora. Zabouchal jen jako ze zvláštní milosti. Chvilku nepočkal a rovnou se hrnul na dvůr. Šosy u kabátu měl přesezené a dva prsty od ingoustu. Byl to písař z jičínské radnice. V rukávu nese stočené lejstro. Šejtroček zrovna spravoval plot, co pokazil dubový mužík. Co mi neseš, písaři? Zavolal. Písař se rozkročil u pumpy, jako by stál na vlastním, a začne rovnou z důležitosti. Nejdřív ti to povím a pak ti to dám podepsané od starosty. Jednou by stačilo, povídá Šejtroček. Já uznám za dvakrát, odsekl písař jako sekírkou a spustí jako z hora z věže. Nám na radnici se Šejtročku nelíbí, že se tu s Julčou od rána až do smrákání častujete ostrými slovy. Zalíhá to až do Jičína a kazí to v městě mravy. Vyšla taky Julča a řekla, my dva s Šejtročkem jsme k sobě jako holub s holubicí. Hned ti povím, jak se ty věci mají. Písař dupne kramflekem, jako by přirazil štampělku. Co řeknu, to taky platí. Bijete se tu slovy jako dva žoldníři. Poslouchal to i dubový mužík. Taková šarvátka mu byla pro potěšení. Mluvíš jako bez rozumu, písaři, křikl už trochu Šejtroček. Všecko ti vyložím. Písař se načejířil jako krocan, vytáhl z rukávu lejstro a seká s ním proti Šejtročkovi. Co řeknu já, je rozum sám. A co mi starosta poví do péra a pak to podepíše, je rozum nad rozumy. Při té řeči rozvinul lejstro a začal z něho číst. Protože se v městě Jičíně od vašich kledbiček a sakramentování zdvíhá pohoršení a upadají tam mravy, a protože město má slovo i k tomu místu, kde stojí vaše chalupa, poberte si Šejtročku s Julčou tu chalupu a postavte ji někde dál, aby od vás do Jičína nezalíhalo. A písař si povystoupil na koryto, aby z něho šel ještě větší majestát. Kývli proto všichni radní až na cviliše, starosta Humpal to podepsal a já vám to tu pověděl. Šejtroček se podíval na Julču o trochu mírnosti. A jak to dokázal?

můžu, povídá, chalupu, stáj, stodulku, celou formanskou živnost a vzrostlou zahradu přesadit kdo ví kam jako fazoli. Písař jen cvrnkl palcem o prostředník. Není z toho odvolání nikde na amtě. Na to slovo přiběhl od kurníku dubový mužík. Přitočil se písaři k nohám a tou svou hlavou z tvrdého štofu mu začal odloukat kotníky. Písař spustil hopsárům zpátky k městu. Od kramfleků se mu práší, špičky mu drhnou. Dubový mužík ho bije po kotníkách jako hamrem. A tak celou cestu až do Jičína. Našel svého horšího, řekla Julča. Povídá se ale dál, že taky starosta Humpál a 11 radních si po 7 neděl posílali k apatikáři pro mast na oražené a pro měkké zavinutí na kotníky. Nakonec vzal šejtroček džbánek, co zbyl po dubovém mužíkovi pod lavicí a vrátil ho hrnčíři Hroutkovi. Rozluč ho radši na střepy, i když je třikrát krajc na krajc spálený, aby se nám do něho ten dubový třeba nevrátil.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržela?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada s chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj.
0: Určitě.
2: Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor, och, tak šup sem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil, a proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, no, dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Vy to už, no. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento noc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně, že? Justýno.
2: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělala Skonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit, chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.

O krásné dívce a synovi mocného kouzelníka. Eskimácká pohádka. Žili jednou muž a žena a měli dceru. Dívka to byla překrásná a když se naplnil čas, přicházeli mladí muži a žádali o její ruku. Matka si však umínila, že dcera musí dostat nejhezčího a nejbohatšího ženicha. Ukaž se, jak vypadáš. Vítala každého nápadníka a otáčela ho na všechny strany. Prohlížela zepředu i zezadu. A těch otázek, toho vyptávání. Kolikže má kožešin, kolik kůží a kožek, jak početné psí spřežení a zdali má nějaký jiný majetek. Jeden jí nebyl dost velký, druhý zas dost silný, ten byl vyzáblý a onen zas příliš tlustý. A když mu nechybělo ani nepřebývalo nic na těle, zase se mu nedostávalo majetku. Žádný jí nebyl po chuti, ani jeden nebyl ten pravý. Dcera se rmoutila. Lec, který z jinochů se jí líbil, ale nic naplat. Nezamlouval se matce, musel pryč. Všichni odcházeli s nepořízenou. Jaký div, že zájemců ubývalo a dcera se začala strachovat, že nikoho nezíská. Až jednou se zas objevil po dlouhé době mladý muž, krásný jak slunečný den. Vypadáš k světu, řekla matka, když si ho zevrubně prohlédla a ku podivu na něm nenašla ni žádné vady. Jenom jak je to s tvým majetkem, s tvým bohatstvím? Mým bohatstvím je jasná hlava a zdravé paže, odvětil mladík. To je málo, zamračila se matka. V tom případě na mou dceru zapomeň a hledej si štěstí jinde. Dívka, která mohla na jinochovi oči nechat, prosila matku, aby ho nevyhánila. Také muž domlouval ženě, aby se konečně umoudřila, ale ta trvala na svém. Takovému nekňubovi svou dceru nedám, křičela a hnala ženicha pryč. Mladík neřekl ani slovo, jenom na chvíli upřel na ženu hněvivý zrak, otočil se a odešel. Žena z toho pohledu celá stuhla. Oči má jak divous, pomyslela si. Dobře, že jsem mu dceru nedala. Ale mladý muž nebyl jen tak ledakdo. Byl synem mocného Angákoka, kouzelníka. A rozhodl se, že starou potrestá a krásnou dívku dostane za ženu stůj co stůj. V noci se vrátil a s pomocí duchů odvedl dívku do obydlí, které postavil vedle jejího dřívějšího domova. Když se ráno matka probudila a viděla dceřino lože prázdné, vyběhla s náramným křikem ven. Kde je má dcera? Volala. Kam se poděla má dcera? Tvá dcera je mou ženou. Ozývalo se odkudsi zblízka. Tvá dcera je mou ženou. Matka šla po hlase až k iglu, které tu včera nestálo. Když chtěla vejít dovnitř, zastoupil jí náhle cestu rosomák s obrovskýma planoucíma očima. Žena se tak ulekla, že byla na místě mrtva. Syn mocného Angákoka, který vzal na sebe podobu divokého zvířete, žil pak s krásnou dívkou dlouhá léta. Měli mnoho dětí a štěstí je neopouštělo. A kdyby matka nebyla tak lačná majetku, mohla se radovat s nimi.

vstala, teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi.

0: vtip.
1: Poslyšte, vyptává se zákaznice v kožešnictví. Nevadí tomu bobřímu kožíšku déšť?
2: Prodávač na to. Vážená paní, už jste někdy viděla, aby měl bobr deštník?
3: Je, to by bylo krásný.

0: Spi sladce, Egone. Odpoledne měl pan Vavřinec pohřeb, na který se těšil. Nestávalo se to moc často. Některé pohřby bývaly tak smutné, že mu bylo spíš do pláče, než do hraní. Ale tentokrát šlo o poslední rozloučení s nějakým důležitým a zasloužilým neboštíkem a s hojnou účastí zasloužilých a důležitých lidí a proslovů. Nějaký herec přečte dlouhou báseň a hlavně bude hrát celý komorní orchestr. Pan Vavřinec se těšil, že po čase uvidí zase pár kolegů muzikantů, i když věděl, že si ho budou dobírat, proč nikdy nepřijde na pivo a proč je doma zalezlý jako krtek. Jestli s ním náhodou nebydlí nějaká slečna, takhle se budou určitě vyptávat a pan Vavřinec bude mít sto chutí odpovědět: o, slečna, ne, ale lichožrout, jmenuje se Hihlík. A přesně tak, jak si představoval, to muzikantské pošťuchování v zákulisí krematoria probíhalo. To se ví, že měl velké pokušení povědět jim, jak to teď u něho doma chodí. I když to svědilo, neřekl nic. Stává se milencům a dobrým přátelům, že v jistých chvílích mívají podobné nebo dokonce stejné myšlenky a pocity. Hihlík to může potvrdit. I on měl v tu dobu pokušení. Hihlík totiž ze svého pokojíku špehoval, co jeho kamarád Egon dělá a kam se chystá. Podle černé kravaty, černého obleku a černých střevíců usoudil, že tenhle pohřeb bude významný a že by tam tedy neměl chybět. Sledoval ho tajně cestou k tramvaji, načerno s ním dojel až ke krematoriu a vmísil se mezi pozůstalé. Tolik nažehlených puků a nablízkaných polobotek ještě neviděl. A když pánové usedli a povyhrnuli si nohavice, připadal si jako na módní přehlídce. Okouzleně procházel řadou ponožek a četl si v nich. Všechny byly značkové a z té nejlepší česané bavlny. Takové, pán Líku, u nás na rohu určitě neprodává, říkal si Hihlík. A jak by Egonovi slušeli. To už komorní orchestr naladil a pan Vavřinec spustil solo. Hrál tak hluboko a táhle, že i lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Hihlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky protkané stříbrnými nitkami. Nabízela se mu jí jako na talíři. Její majitel se na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky. To nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše si kal bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Hihlík si vybral levou. Dokázal jí sloupnout s nohy jedním tahem jako slupku z banánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se Hihlík přesunul do další řady. Tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak uhrančivě. Hihlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude. Ta nevšimná spodní ponožka patřila k noze mladého muže, který nevydržel chvíli v klidu. Pořád se díval na hodinky a poklepával střídavě pravou i levou nohou. A toho bylo třeba využít. Právě když si přehazoval nohu přes nohu a zavadil přitom o lavici, Hýlík vystartoval a strhl mu mokasínu i s ponožkou. Okradený podnikatel zíral na svou bosou nohu a nic nechápal. A pak plačtivě zaječel. Dámy v sále ten vzlik pochopil jako povel k výtrysku hlasitého pláče a truchlení. Hejlík se nepozorovaně a beze spěchu vytratil z krematoria. U vchodu vedle záhonu růží zbytečnou bodku odložil a běžel domů. Pan Vavřinec se vrátil až pozdě v noci. Tentokrát s kolegy muzikanty na pivo po pohřbu zašel. Měli si co povídat, ale hlavní řeč se vedla o tom dnešním poprasku v krematoriu.
1: Jeden z ničehož nic bez ponožky a druhej lautrbos na státním pohřbu, pánové. No, co si o tom myslíte?
0: Mlel pořád dokola první houslista. Pan Vavřinec řekl, že má jisté podezření, ale že by mu stejně nevěřili. A doma se to podezření potvrdilo. V jeho posteli na polštáři spočívala černá ponožka se stříbrnou nitkou a vedle ní druhá, která měla temně karmínový podkres. A z pantofle pod postelí vykukoval svinutý list papíru a na něm mu rozvyklaným písmem někdo vzkazoval. Spi, sladce, ekoné.
2: Vigi básnička.
3: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
2: A teď ještě jednou.
3: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
2: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jak bednář přelstil vlka, medvěda a zajíce.

0: Bednář zbíjel na zahradě u lesa velkou káť. Už i obruč nasadil, zbylo jen tu a tam něco přihoblovat. V tom uslyšel, jak za ním zapraskaly větve. Ohlédl se a zůstal, jako když ho přimrazí. Rovnou na něho se žene medvěd. Co mám udělat? Lézt na strom? Medvěd vyleze za mnou. Utíkat? Medvěd mě dožene. Bednář ztratil hlavu a medvěd už lámal větve kousek od něj. Co zbývalo? Odklopil káť a schoval se pod ní. Medvěd si prohlížel bednářovu práci, sedl si na káť a odháněl tlapou komáry. Běží kolem vlk.
1: Kam tak pospícháš?
0: Zavolal hňuňáč na vlka.
1: Poseď se mnou!
0: Vlk se nedal pobízet a povídali si a povídali. Běžel kolem zajíc.
1: Zastav se, ušáku! Pojď k nám na kus řeči!
0: Zajíc se nedal dlouho pobízet, posadil se vedle nich a probírali lesní novinky. Najednou vlk řekl.
1: Slyšíte, jak mi kručí v břiše? Pravdu máš, šediváku. Pojď, seženeme něco k jídlu. V dědině u bednáře jsem viděl pěkně tučného berana. Zkusím ho chytit. U bednáře? Právě u něj jsem viděl včelíny. Tam by se určitě našlo dost sladkého medu.
0: Zajíc se nedal zahambit. Dobře, braši, půjdu s vámi, protože bednářka má v zahrádce krásně kulaťoučké hlávky zelí. Bednář pod kádí jen nadskakoval.
1: Zatroleně vždyť mi zničí celé hospodářství. To teda ne. Budete na bednáře neradi vzpomínat.
0: Vlk se rozběhl ke chlévu, medvěd ke včelínu a zajíc k políčku se zeleninou. Bednář vylezl z pod kádě a uháněl k chalupě. Protože znal nejkratší cestu, byl u chléva dříve než vlk. Berana vyhnal z chléva do domu a sám se tam schoval za dveře. Když vlk berana ve chlévě nenašel, otočil se zpátky. Ale tam už stála bednářka s hrncem horké vody a v tom bednář zavolal.
1: Hej, paní mámo, uvař to zvíře!
0: A bednářka vychrstla na vlka vařící vodu. Vlk zavil a belhal se k lesu. Bednář ho zkratkou zase předběhl a zalezl pod káť. Po nějaké chvilce se přikolébal medvěd s úlem plným medu a přihopkal i zajíc s velikou hlávkou zelí. Úplně nakonec se v dálce objevil kulhající opařený vlk. Medvěd se zajícem si mysleli, že jde tak pomalu, protože nese na zádech těžkého berana.
1: Kde máš úlovek, vlku?
0: Ptali se udiveně, když viděli, že se vlk sotva sám dobelhal ke kádi.
1: Kamarádi, varuj vás! Jak člověk někdy řekne, uvař to zvíře! Berte nohy na ramena a na nic nečekejte!
0: Sotva vlk tato slova dořekl, spod kádě se ozvalo.
1: Uvař to zvíře!
0: V tu chvíli do medvěda, zajíce i vlka jako když střelí. Byli tak rychle v lese, že je bednář už ani nezahlédl. Byl na sebe pyšný, jak zvířata přechytračil. Opatrně vzal úl, hlávku zelí a vesele se vracel domů.

0: o rozpustilém Arnoštkovi a obyčejné vodě. O rozpustilé chlapečky nebyla nikdy nouze, ale co svět světem stojí, žádný nebyl tak rozpustilý jako Arnoštek. Arnoštek byl tak rozpustilý, že se nakonec docela rozpustil. Hned vám povím, jak se to stalo. Na první pohled to byl docela milý chlapec. Měl světlé vlásky, modré oči a širokou pusu. Pruhované tričko, modré kalhoty a bílé kecky. A jednoho dne, kdy sluníčko svítilo, jak nejlíp umělo, a bylo asi tak 35 stupňů, ne-li víc, seděl na zahradě na houpačce a volal.
1: Co je to za pořádek, že mě nikdo nehoupá? Víte přece, že se sám houpat neumím. Tak co? Bude to?
0: Ale nikdo si Arnoštka nevšímal, protože všichni měli co dělat. Tatínek byl v zaměstnání, maminka scháněla v zelenářství řetkvičky a malinovou šťávu a malá Ivanka měla plné ruce práce, protože dostali ve škole za domácí úkol namalovat vodovými barvami 3 velké maliny. A přitom všem měla nakropit prádlo, zalít tulipány, pivoňky a karafiáty, aby v tom horku nezvadly. Měla zajít k pekaři a do mlékárny a tak se nedivte, že nevěděla, kde jí hlava stojí.
1: Tak co bude s tím houpáním? Křičel Arnoštek. Mám vám to říkat 10krát, co?
0: Ale když se nikdo neozýval, slezl z houpačky, šel domů a myslel si, venku je stejně nuda a vedro, mám žízeň jako trám, musím se napít šťávy. A rozhlížel se, kde nějaká je.
1: Udělej mi šťávu, ale hned,
0: řekl Ivance, která malovala vodovými barvami veliké červené maliny.
1: Ale hned, nebo ti poleju výkres.
0: Opovaž se, řekla Ivanka a malovala dál, ani se na Arnoštka nepodívala. Šťávu ti neudělám, protože žádná není. Napij se vody, je docela dobrá.
1: To víš, řekl Arnoštek. Kvůli tobě budu pít obyčejnou vodu. Vodu nechci, voda mi nechutná. Voda je dobrá tak na tvoje malování.
0: A jestli mi neuděláš šťávu, než napočítám do 3, poleju ti výkres a hotovo.
1: Arnoštku, měj rozum, řekla Ivanka. Šťávu doma nemáme. Maminka ji za chvíli přinese a tohle je domácí úloha. Nemůžu ji malovat znovu, protože mám plno práce. To je mi jedno, řekl Arnoštek. 1, 2, 3.
0: Polil Ivance výkres, takže z krásných, velikých malin byla v ten ráz malinová šťáva.
2: Počkej, tohle si vypiješ,
0: řekla Ivanka, ale Arnoštek se smál a řekl.
1: Kdyby to byla opravdová malinová šťáva, tak si ji vypiju. Ale tohle je jenom obyčejná hloupá voda, kterou nikdo nechce.
0: Cože? Řekla Ivanka. Vodu, že nikdo nechce? To by ses teprve divil, kdo všechno o ní stojí. Jenomže ty jsi hloupý, rozpustilý kluk, který nic neví a neumí se chovat.
1: Dobrá, dobrá, řekl Arnoštek. Napij se té své vody a běž si malovat.
0: Já budu mít něco lepšího. A vzal si z kasičky peníze, které šetřil na koloběžku a šel, ale než za sebou zavřel dveře, řekl Ivance.
1: Abys věděla, jdu si koupit zmrzlinu, protože je mi horko a na vodu nemám chuť.
0: A opravdu, koupil si tu nejstudenější zmrzlinu, jakou sehnal, dal za ní všechny peníze, které měl, takže jí byl plný prádelní hrnec.
1: Tolik zmrzliny si ještě neviděla, co?
0: Řekl Arnoštek Ivance, když přišel s prádelním hrncem domů.
1: A jak je studená! Když si lízneš, vůbec necítíš jazyk.
0: Ukáž, řekla Ivanka a chtěla si líznout, ale Arnoštek řekl.
1: Ale tohle je moje zmrzlina.
2: Kup si svoji.
0: No dobrá, řekla Ivanka. Jen si ji sněs. Ale ne najednou, nebo z tebe bude rampouch. Sám říkáš, jak je studená.
1: Ale Arnoštek si myslel, co ty mi budeš povídat.
0: Sedl si na houpačku a jedl zmrzlinu, jak nejrychleji uměl, až vůbec necítil jazyk, ani pusu a krk a hlavu a břicho a ruce. Jedl ji zkrátka tak rychle a tak dlouho, až docela zmrznul.
1: A zmrznul tak důkladně, že se stal velikým bílým kusem ledu.
0: A když přišla Ivanka na zahradu, zůstala stát jako solný sloup. Ale pak rychle Arnoštka vzala, nesla ho do kuchyně a dávala pozor, aby mu neurazila uši. Zábly ji ruce a není divu, zkuste nést tak veliký kus ledu, není to jen tak.
2: Když byl Arnoštek konečně v kuchyni, přinesla Ivanka ze zahrady prázdný prádelní hrnec od zmrzliny. Postavila Arnoštka do hrnce, prádelní hrnec postavila na plynový sporák, zapálila plyn a šla do pokoje malovat nové maliny.
0: Arnoštek se zatím rozehřeje a až se rozehřeje, zhasne plyn a přijde za mnou, řekla si Ivanka. Ale považte. Arnoštek nešel a nešel. A když přišla Ivanka do kuchyně, prádelní hrnec byl plný vody a Arnoštek nikde.
2: Také mě to mohlo napadnout, řekla si Ivanka. Led se přece teplem mění ve vodu. Co teď? Musím dát pozor, aby Arnoštka nikdo nevylil.
0: A psala červenou tuškou na veliký papír. Pozor, to je Arnoštek. Papír dala na prádelní hrnec a šla k pekaři pro chleba a do mlékárny pro mléko, protože byl nejvyšší čas.
1: Co je tohle za nesmysl, řekla maminka, když se vrátila s řetkvičkami a malinovou šťávou. Tohle, že je Arnoštek?
0: Arnoštek je chlapeček a ne prádelní hrnec.
1: Co to tu Ivanku napadlo?
0: A nabrala si z prádelního hrnce vodu do konve a šla kropit prádlo a zalévat květiny, protože tohle všechno už Ivanka nestačila udělat. A považte, Arnoštek byl teď trochu v konvi a trochu na bílých ubrusech a trochu v trávě a také na tulipánech a pivoňkách a karafiátech a květiny ho pily a prádlo ho pilo a tráva ho pila a Arnoštek chtěl křičet.
1: Co si to dovolujete? Jak to, že mě pijete?
0: Ale nemohl křičet, protože měl pusu z vody a krk z vody. Ale za chvíli si na to zvykl. A připadalo mu to docela hezké.
2: Byl trochu nad zemí, viděl docela malé kořínky, tenké jako vlásky, které měly náramnou žízeň a pily s velikou chutí a usmívaly se na Arnoštka neobyčejně hezky. A těmi kořínky se dostal nahoru až tam, kde má tulipán červené lístky. A lístky říkali Arnoštkovi, drž se, kapičko, drž se, ať nespadneš na zem, drž se a zůstaň. Podívej se, jakou máme hned svěží barvu. Ale Arnoštek dlouho nezůstal,
0: protože se z ničeho nic proměnil v páru a vznesl se z červených lístků rovnou k modré obloze a letěl vysoko. Vysoko, až si sedl na malý bílý mráček a s tím mráčkem cestoval po světě.
1: To je ale opravdu zajímavé, pomyslel si Arnoštek. Ani mě nenapadlo, co se dá zažít, když je člověk obyčejnou vodou. Myslel jsem si, že voda je nijaká a k ničemu není.
0: Ale zatím se Ivanka vrátila z mlékárny a od pekaře a zůstala jako přikovaná, protože viděla, že prádelní hrnec je docela prázdný.
2: Kam si vylila Arnoštka? Volala a běžela na zahradu za maminkou. A když jí pověděla, co se vlastně stalo, dala se maminka do pláče. A plakala a plakala, protože každá maminka má své chlapečky ráda, i když jsou takový, jako byl Arnoštek.
0: Nepláč, maminko, řekla Ivanka. V prádelním hrnci je ještě troška Arnoštka, tak asi sklenička. Ale to stačí. Mám nápad, uvidíš, že ho zachráníme. A šla do pokoje, kde ležela čtvrtka papíru, štěteček a vodové barvy. Nabrala z prádelního hrnce vodu do skleničky a malovala Arnoštka. Namalovala světlé vlasy, modré oči a širokou pusu. A potom pruhované tričko, modré kalhoty a bílé kecky. A Arnoštek byl hotov. A když uschnul, vzala Ivanka nůžky, udělala šmik, šmik a Arnoštek stál v pokoji jako vystřižený. To bylo radosti. Maminka mu dala pusu a Ivanka taky. A pak jim Arnoštek vyprávěl, jaké to je být vodou, kdo všechno ji potřebuje, jak chutná květinám, jak ji pije prádlo a jak voda cestuje po mráčcích jako v letadle. A když to všechno dovyprávěl, dostal velkou žízeň a řekl: tak, a teď ochutnám, jestli je voda opravdu tak dobrá. A natočil si plnou skleničku a víte, že mu chutnala? A pak zalil všechny květiny v celé zahradě. A květiny se hned usmívaly a všude na lístečcích byla samá maličká kapička. A když si Arnoštek ty maličké kapičky prohlédl, viděl v nich sama sebe. A tak se na sebe usmál a zamával si. A to je všechno.

0: Rautenberg pořádal vepřové hody.
1: Nikdo neví, kdo a proč postavil na hranici naší země Krkonoš. Snad, aby nás chránili, snad pro ten pohled na jejich velebnost, anebo z jejich vrcholů na utěšenou krajinu pod nimi. Ale za to každý ví, že jim od nepaměti vládne Krkonoš rukou přísnou, ale spravedlivou. A pod horama se střídají páni, lepší, horší, jak už lidé bývají.
0: A zrovna my s Kubíčkem jsme museli dostat toho nejhoršího. Grobiánstvím by vydláždil silnici z Rokytnice až na Sněžku. A kdyby se Lakota dala prodávat, mohl by dukáty zhrabovat hráběma.
2: To by s tím teprv nebylo k vydržení.
0: A teď je? Tváří se, jako by mu patřilo, kam oko dohlédne, a přitom by to jeho panství oběhl chromej zajíc, než by se koza napásla. A zámek? Taková větší chalupa. Ale když je Trautenberg pán, chalupa musí být zámek. A všechno odřeme my dva a chudák hajnej.
3: Himmel, Herr Gott, Donnerwetter! Čelátka si sněmuje a já můžu zmrznout. Kubo, přiložit! Anče, horkej čaj!
0: Bylo toho čaje opravdu potřeba. V kotelních jamách se chrastivě protahovala zima a co chvíli studeně zívla. Větříky očesávaly listnáčům listí, větry umetaly zemi jako světnici před posvícením, mrazíky vyspravovaly důlky a dírky na cestách ledovými záplatami. Mrazy se posilovaly spánkem na velkou zimní robotu. V jedno takové šedivé studené odpůldne přiběhne Hajník Trautenbergovi, i zaklepat zapomněl.
4: Milost, pane, to je novina.
5: Je, prosím, pěkně ráčej odpustit. Já nevěděl, že jste si ráčel zdřímnout.
3: Já ti dám zapomněl. Vždyť jsem z toho mohl mít smrt. Co je to za způsoby vrazit ke mně jako do maštale?
5: Prosím, na 100 000krát za odpuštění, milost, pane, to já skrz tu novinu. Uctivě melduju, že máme v revíru divočáka takovejhle pašík. A není zdejší, já vím v revíru o každý veverce, určitě jsem od někud zabloudil.
3: Tak na co čekáš? Boty, kožich, flintu a jde se.
5: Ale, milost, pane, vždyť by mě musela ruka upadnout. Divočák je velká vzácnost. Asi jako za mýho dětka jelen se zlatýma parohama. Taky, co by si o nás pomyslel, zabloudí a my na něj s flintou.
1: Trautenberg dobře ví, že ten citlivka Hajný by spíš toho divočáka na zádech odnesl do Krkonošova, než by po něm střelil. Divočák je, říká si Trautenberg, pravda, vzácný zvíře, ale na druhou stranu má maso. To maso musí mít a taky je mít bude. Teď jen oblafnout Hajnýho, ale ten starý třasavka skočí na všechno.
3: To já tak žertuju. Já, když se dobře vyspím, jsem sama legrace. Anče, Kubo!
0: Přiběhli, jako by čekali u dveří. Taky, že čekali. Viděli Hajného běžet přes dvůr, jako by ho hejkal honil. Nezastavil se, ani neohlídl. Tak to se musí něco dít.
3: Nasypat pytel žaludů, půl pytle kaštanů, vzít náruč sena a otep slámy, naložit na trakař. Kuba s Hajným to odvezou do Krmelce.
0: To by, milost pane, nemohlo počkat do rána?
1: Hajný celý šťastný, že místo střílení bude krmení, honem vykládá, jak je to s tím zbloudilým divočákem. A taky, že dobrý skutky se nemají odkládat, když je milost pán tý lásk.

0: Ty a ráčí dát ze svýho.
1: Za divočákem a na samou noc? To ať si jde kdo chce, ale Kubíček zůstane doma. Ono je odtuď až potuď. Račte prominout, milost pane, ale jestli se nemejlím, tak je Kuba u vás za pacholka. A ne za mysliveckýho. A taky jednou je ženatej a musí se starat. Nebo nám první fukeř odnese střechu až do vrchlábu.
0: Z jedné strany je Kuba na svou Aničku pyšný. Tohle si troufnout říct milost pánovi do očí a kvůli němu. Na druhou stranu by se nejraději neviděl. Krucajzy a donrvetry se jen posypou a stejně bude pomilost pánovu. Hajnému se strachy třese i pírko na klobouku, aby si to nedej pánbu milost pán ze vsteku nerozmyslel, ale slyšíme dobře?
2: No, když o tom tak přemýšlím, ona má Anče pravdu. Divočák už je bez tak někde zalezlej, tak to jen všechno nachystejte a ráno mu dovezeme snídaní.
1: Mně se to nechce líbit, Kubíčku. Co tu sloužíme, nepamatuju, že by náš milost pán někomu ustoupil.
3: Ale co? Hlavně, že se nemusíme trmácet potně do lesa.
1: Nasypali do pytlů kaštany a žaludy, svázali náruč sena do plachty, otep slámy do povřísla, naložili všechno na trakař, převázali křížem popruhama a šli k večeři. Jen Anče, jako by jí za krkem sedělo tušení, že za tou Trautenbergovou ústupčivostí vězí nějaká jeho špatnost.
0: Také, že vězela. Když viděl, že se pro hajného útlocitnost ke kanší pečince nedostane, začal přemýšlet, hlavu si lámat, až mu v ní drnčelo. Co nápad, to darebnost. Ale žádný k jeho úmyslu nepasoval. Konečně. Takovouhle parádní vymyšlenost, mazanost a chytristiku by mu mohli závidět všichni šejdíři a kolomajzníci, kolik jich na světě chodí. Až Kube provazem, co mu Kuba natáhl od postele k výměnku, aby si milost pán nevykřičel plíce, když něco potřebuje.
1: Milost pane, já myslela, že už dávno spíte.
2: Měl jsem zlej sen a přetrhlo se mi spaní. Navař mi čbán makovin, ten největší, co v něm Kuba nosí ze sklepa pivo.
1: Milost pane, taková dávka by uspala koně. Aby se vám něco nestalo.
2: Nestarej se a dělej, co ti povídám. Vypiju hrnek a ostatek si nechám, co kdyby zas přišel nějaký sen. Stejně nespím ze samých starostí. Je trakař naložený?
1: Anče se nestačí divit. Odkdy pak se milost pán stará o něco jiného než o jídlo? A jestli se čelátka neulejvá? A zase jí za krkem zašimrá tušení. Jenže tušení je jedno a chytit někoho na švestkách druhý. Navařila tedy džbán makovin, popřála milost pánovi rychlý usnutí a zdravý spánek a těšila se, že po těch makovinách bude Trautenberg spát až do večera.
0: Ale Trautenberg nespal. Makovin si ani nelízl a když noc odsloužila první půlku, popadl džbán, vyplížil se na dvůr a leje na pytle z kaštany a žaludy makovinový lek tvar do poslední kapičky.
2: Tak, jestli by to uspalo koně, uspí to i divočáka. Ráno to slupne, v poledne si pro něj dojdu a večer bude kančí pečínka.
1: Neduživé podzimní slunce teprve zamžouralo z mlh, když Hajný a Kuba vyrazili s trakařem k lesu.
4: Kam s tou fůrou takhle po ránu?
0: Úctivý dobrý trojemnost, pane Krakonoši, vezem to divočákovi, prosím pěkně, co k nám od někud zabloudil, jestli o tom ráčíte vědět. Milost pán ho chtěl nejdřív střelit, ale když se dověděl, jaký je to vzácný zvíře, poručil tomu chudákovi zablouděnýmu dovést žaludy a kaštany a taky slámu na podestýlku, kdyby se třeba chtěl usadit v našem krmelci.
4: Vrchovatý trakař útlocitu, není on Trautenberg nemocný?
3: To prosím ne, akorát, že má špatný spaní, prej ze starostí. Anče mu v noci musela vařit makoviny.
4: Špatný spaní bývá ze špatného svědomí, ale třeba se pro tentokrát mailím. Tak to tady složte, ať se nemeškáte. Já už se postarám, aby to přišlo na správný místo.
3: Milost pán říkal, že to máme složit v našem krmelci.
4: Žádný strach, o takovou zásluhu Trautenberga nepřipravím, ale zmiňovat se o tom nemusíte.
0: Úctivě děkujeme, jemnost pane Krakonoši, to jsme měli štěstí. Ale nechvál dne před večerem. Jenže Kuba a Hajný co by nechválili. O náklad se postará Krakonoš a teď se jim to jede s prázdnou a z kopečka. Dojíždějí k brance a zůstanou jako přimrazení. Jak slyší Trautenbergovo hulákání.
2: Anče, nachystej hrnce, kastroly, pekáče, sůl a koření. Až se vrátí Kuba s Hajným, ať přinesou necky. Budeme pařit prase.
1: Milost, pane, neofouklo vás zlý povětří? Vždyť pro našeho pašíka i pekáč je velikej. Masa má na dvě oblíznutí a sádla jako vylítaný komár.
2: Kdybys ho pořádně krmila, byly by i škvarky.
1: Milost, pane, kdyby to ubohý zvíře mohlo mluvit, řekl by vám, jak mu podstrojuju. Každý den kozí mlíko na přilepšenou. Víte, ono ze žádného selete za noc prase nevyroste.
2: Vždyť jsem taky neřekl, že budeme pařit naše prase. Než si schrupnu, ať je všechno připraveno.
0: Kuba vrazí s trakařem do dvora, kde si Anče pořád nemůže srovnat milost pánovo poručení.
1: Kubičku, slyšel jsi to? Kde by vzal milost pán nějaké prase?
0: Divočák? Že on tím prasetem myslí divočáka?
3: Ale jak by ho sem dostal? To by na něj musel číhat u krmelce a slyšel, že si jde schrupnout. Přece mu divočák nepřijde poděkovat za snídani.
1: Ať to obraceli, jak chtěli, na kloub tomu nepřišli. A tak začali chystat, co Trautenberg poručil. Však ono se ukáže, co má za lubem. A že to nebude nic kalýho, na to můžou vzít jed.
0: To se rozumí. Krakonošovi je ta Trautenbergova štědrost od začátku podezřelá.
4: Že bych chtěl divočáka naučit chodit do svého krmelce a tam si na něj počíhat, no podobným by mu to bylo, ale vartovat v takový zimě, na to je Trautenberg líný, no, uvidíme.
0: Krakonoš rozhodil slámu po krmelci, založil seno do žebřinek, vezme první pytel, je celý mokrý. Vezme druhý, jak by smet.
4: Kolik dní už nepršelo, že by Kuba s Hajným někde převrátili trakař do kaluže, ale to by pak muselo být mokré seno i sláma.
0: Čichne k pytli a je doma, aby nepoznal makoviny.
4: Tak ty jsi chtěl Trautenbergu uspat divočáka v krmelci, abys ho dostal pohodlně na pekáč. Proto ta outlocitnost. Budeš na ní zatraceně dlouho vzpomínat.
1: Krakonoš obrátí pytle dnem vzhůru a už se kaštany a žaludy kutálejí z vrchu rovnou do potoka, aspoň z nich voda spláchne ten makovinovej prevít. Pak přiloží hůl tenkým koncem k oku, pomalinku ji natáčí a v tlustém konci se mu ukazuje les a skály, paseky a mítiny. A tady ve vysoké trávě spí divočák. Odfukuje, až se stébla trávy kolébají, jako by si s nimi vítr hrál na houpanu. Dvěma kroky je krakonoš u divočáka, ani se chudák nestačil leknout. Pak spolu vedli dlouhou řeč.
4: Ujednáno. Teď si půjdeš lehnout do Trautenbergova krmelce a až bude po všem, může se usadit v mém revíru. Poohlídnu se ti po nevěstě.
0: Necky čerstvě vydrhnuté už leží na dvoře, koření schystané na stole, hrnce, kastroly a pekáče vyrovnané na lavici, když se Trautenberg v tlustém kožichu na hlavě beranici objeví na záhrobni.
2: Anče! Napumpuj plnej prádelňák a pořádně top. Než se vrátíme, ať se voda vaří klokotem. Kubo, vem trakař, Hajnej, flintu a provazy, jde se.
1: Kubičku, jestli jdete na toho divočáka, dej na sebe pozor. Oni jsou prý moc nebezpeční. Povídala ponikelská bába, že jednou jako mladá holka musela před ním vylézt na strom. Byla tam celý půl dne. Kdyby něco, tak vylez taky.
0: A šli. Kuba tlačí trakař, Hajný přes jedno rameno provazy, přes druhé flintu a za nimi Trautenberg hůlčičkou pošvihává a na jazyku už cítí tu divokou pečínku. Už jsou u krmelce a Kuba hrůzou pustí trakař. Na slámě spí divočák, ze spaní pochrochtává.
3: Milost, pane, to snad ani není prase, to je tele a ty tesáky. Pojďte pryč, než se probudí.
2: Ten? Po těch makovinových žaludech a kaštanech by se probudil leda na pekáč. Ale jistota je sichr. Hajnej, střílet!
0: Milost, pane, to ode mě nemůžete chtít. Střelit chudáka ve spánku, vždyť je to taky boží tvor.
2: To si, Hajnej, bačkora seš!
0: Vytrhne Hajnému flintu, namíří a v té chvíli divočák vyskočí, nabere Trautenberka hlavou jako beran a uhání s ním do lesa.
2: Pomoc! Kubo, Hajnej! Pomoc!
5: Kubo, bámu s námi, viděl jsi to? Kubo, kde jsi?
3: Tady, na Borovici. Co kdyby se divočák spletl?
5: Musíme jít milost pána hledat. Jen jestli to přežil, to nebyl obyčejný divočák. Nemůžeš věřit. Já jich už pár viděl.
3: A kdo to byl? Snad ne rohatej. Třeba už je milost pán pro to pekelný teplíčko zralej.
5: Jen se nesměj.
0: Můj neboštík dědek vypravoval, že pro brat Rouchovskýho mlináře, on byl strašný lakota a nelida, si přišel červ a taky v prasečí podobě.
4: To jsem nevěděl, Trautenbergu, že místo na koni jezdíš na praseti. A ještě k tomu na divokým. Ale zpátky půjdeš po svých. Leda, že by tě tuhle Kuba naložil na trakař, jestli to pro tebe není málo vznešený. Dobře, mě poslouchej, Trautenbergu. Tenhle divočák se teď usadí v mém revíru a brzy jich pár přibude. A chraň tě, pámbu, jenom pomyslet na kančí pečínku.
1: Trautenberg se nezmůže ani na slovo. Zuby mu jektají, nohy má hrůzou slaměné, záda jako přeražená, na hlavě bouly jako pěst. Kuba s Hajným se pořádně nadřeli, než ho dostali na trakař. A Kuba naschvál vybírá cestou ty největší hrboly a výmoly, ať si milost pán užije.
0: Anče spráskla ruce nad tím průvodem. Uložili milost pána do postele. Anče mu přiložila vopichový obklad.
1: Milost pane, co kdybych vám ohřála ty makoviny z včerejška, abyste tu bolest zaspal?
2: Ven! Mlhergott!
1: Anče nechápala, proč se milost pán tak vzteká kvůli makovinám. Ale pustila to z hlavy, protože měli vypravování na celý večer. A Hajnému nikdo nevymluvil, že to nebyl divočák, ale sám rohatej.
0: Krakonoš držel slovo. A když si divočák našel v jeho revíru pěkný přebejvání, přivedl mu z druhé strany hor nevěstu radost pohledět. Za nějaký čas mu pyšní rodiče přišli ukázat kupu selátek, strakatě pruhovaných a čiperných, inu, jako všechna mláďata.
1: A Trautenberg dlouho ještě polehával, pohekával a mohl se upřemýšlet, proč divočák po těch makovinách nespal, když by uspali koně. Zeptat se nikoho nemohl, to by musel přiznat svou daremnost. a tak mu to v hlavě vrtalo jako červotoč ve starý jarmaře. Dobře mu tak. Kdo jinému jámu chystá, sám si v ní nos natluče.

0: Piggy hádanka.
1: Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku. Hovím si v mechu v lesíčku.
0: To je to. Má hlavičku, nožičku.
2: Bude asi chlapeček.
0: V mechu.
2: Spinka.
0: Já vím, co má hlavičku.
2: Co má hlavičku?
0: Hříbek přece má hlavičku.
2: Je, na ty mechu. Jsi chytrej.
0: Houba.
3: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.

0: Písničku.
1: Biggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo? Víc by se s nám líbilo. Jak bys bylo roztomilé? Celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak
2: to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
4: Byla jednou jedna blecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
5: Milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem hop tam a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
4: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
5: někdy se chlapeček zapomněl a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
4: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
5: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
4: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
5: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je domýšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánských žebříků postavili překážku vysokou jako věž, ba ještě kousek vyšší, schválně, jestli ten kluk přeskočí.
4: No to se ví, že přeskočil. Zul si totiž střevíce se všemi zátěžemi a jen tak bosky se rozběhl.
5: To bylo slávy a já jsem tu.
4: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všecek nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jakoby ho něco štípalo na zádech.
5: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
4: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá...
5: Ochu, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze všech nejlíp.
4: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
5: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kousalo na zádech.
4: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
5: Ahoj!
4: Ahoj, lidičkové.

0: Pepk.
1: Střelec začátečník volá přihonu na hajného.
2: Neviděl jste tady utíkat silně pokulhávajícího zajíce?
3: Neviděl. Vy jste ho postřelil.
2: To ne, já jsem mu šlápl na nohu.
0: To měl ten zajíček štěstí.

0: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Piggy se mi přišel pochlubit, jak se mu Blesku rychle podařilo vypěstovat řeřichu. A aby jeho snaha nebyla zbytečná, dneska si uděláme salát s řeřichou.
1: Hurá! Byl jsem totiž za kachnou Justínou, aby mi poradila, co bych mohl vypěstovat úplně sám, ale rychle, abych nemusel dlouho čekat. A poradila mi řeřichu. Tyjo, a vyrostla skoro přes noc ta řeřicha.
0: Tak to tě nebude mrzet, že ji dneska sníme. Vypěstuj si novou, když to jde takhle jako po másle. Uděláme si z řeřichy vynikající, nádherně zelený salát.
1: Tak jo, jsem zvědavý, jak ta řeřicha bude chutnat.
0: Pustme se do vaření. Budeme potřebovat římský salát, dále salát polníček, jeden hrnek plný řeřichy, jednu okurku a rajčátka.
1: Počkej. Budeš nám muset vysvětlit ty saláty. Střílíš tady ty názvy, jeden salát za druhým, zlínský a dolníček, horníček, nebo co, já nevím, který je který, vůbec.
0: Takže, římský salát je takový menší, úzký a podlouhlý salátek. Velký přesně do tlapky.
2: Aha.
0: Nahoře má tmavě zelené listy, ale když je loupeš, jsou čím dál světlejší a takové pevnější a úplně uprostřed už je jen zelenkavý nebo světle žlutý. Listy římského salátu krásně křupají.
1: Dobrá, římský. A teď ten druhý, ten dolníček nebo popelníček nebo...
0: Polníček, Piggy.
1: Polníček.
0: Z jeho názvu vyčteš to, že roste na poli.
1: Polníček, jo.
0: A lístečky polníčku jsou jasně zelené a mají takovou skoro až oříškovou chuť. Oba saláty mají spoustu vitamínů. Tak, teď už salátům rozumíš a pustíme se do přípravy salátu. Vezmi přichystané saláty, oper je pod vodou od hlíny a pak ty lístky jenom tak kopítkem natrhej tamhle do připravené mísy na menší kousky.
1: Trhám.
0: Já zatím nakrájím okurku a rajčátka na půl kolečka.
1: Salát natrhán, laskonko, trhal jsem jak vsteklej vlčák.
0: Salátu přidáme nakrájenou okurku, rajčátka i řeřichu a zamícháme. Kdo by měl chuť, může si k takovému salátku připravit ještě i dressing, zálivku z dalších bylinek.
1: Jojda, z jakých?
0: Z olivového oleje, jednoho stroužku česneku, půl hrnku mátových lístků, jedné lžíce citrónové šťávy, půl lžičky hořčice, soli a pepře. Můžete míchat ručně, nebo všechny tyhle ingredience necháte maminku promíchat v mixéru.
1: Počkej, já to zopakuju, jo? Olivový olej, jeden stroužek česneku, půl hrnku mátových lístků, citronovou šťávu, půl lžičky horčice, sůl a pepř.
0: Tak, salát nandáme na talíře, přelijeme tímhle dressingem a můžeme jíst.
1: Já už jím.
0: No tak, Piggy, nebuď tak nenechavý. Počkej aspoň, až se rozloučím s dětmi.
1: Já už to nevydržím. Ahoj, děti.
0: Recept i postup na salát s řeřichou najdete na www.piggy.cz a těším se na příště, mlsotkové a šmakovinky. Tak ahoj.
1: Laskonko, pojď honem. Je to veliká mňamka.

0: O jednom králi. Byl jednou jeden král. A ten měl ze všeho nejraději švestkové knedlíky s mákem. Nic jiného jej ani nezajímalo. Přišel k němu jednou kuchař a povídá: králi, už nikde nemají švestky a mák. Král se jen usmíval a řekl: to nevadí. Hlavně, že mi předložíš švestkové knedlíky s mákem. Už jsem bezmála den tu dobrotu neměl v puse. Trvá ti to celou věčnost. Kuchař mu povídá: když nejsou švestky a mák, nemohou být ani švestkové knedlíky s mákem. To dá rozum, ne? Ale král se pořád jen usmíval. Kuchaři, ty šibale, moje švestkové knedlíky s mákem, že nemohou být. A mrkal na kuchaře čtverácky a dělal na něj ukazováčkem ty, ty, ty. Kuchař jenom vážně vrtěl hlavou, že to opravdu možné není. A tu teprve král vykulil oči a vybafl: a co tedy budu jíst? Vždyť umřu hlady. Kuchař jen bezradně pokrčil rameny a král se dopálil. Hrom do toho. Prach obyčejné knedlíky s mákem a nejsou. Vykopl oknem své dva královské pantofle, až spadly do rybníka mezi polekané kačeny. Obul si gumové holínky a povídá: tak tedy kvůli těm švestkovým knedlíkům udělám válku a hotovo. Vyšel na balkón a zapískal na píšťalku a hned tu stálo vojsko připravené v plůcích. Král volá: vojáci, rozkutejte třeba celou zemi, ale bez máku a bez švestek se mi nevracejte, nebo vás rozsekám na cucky. Vojáci řekli hurá a rozjeli se do celého světa. Rozjeli se, ale málo platné. Když jednou nejsou švestky a mák, může se král ukřičet a vojáci se mohou uběhat, nic nevyběhají. Kde nic není, ani voják nenajde. Král zatím čekal a vrtěl netrpělivě palci v gumových holínkách. Kuchař mu nosil všelijaké dobroty. Kačičku do zlatova upečenou posázenou třešínkami, palačinky s tvarohem a s jahodovou marmeládou, brambůrky s pažitkou a kyselým mlékem. A král se jenom ušklíbal a zlobil se. Nemohu ty tvoje patlaniny ani vidět. Všechno to vyházel z okna. Pod okny hráli kluci kopanou. Byli celí uřícení a ušmouhovaní. Vrhli se na ty dobroty a všechno to snědli. Král mezi tím dostal chuť alespoň na tu pečenou kačičku. Kouká z okna? Ani ta už nebyla. I rozběhl se za kuchařem. Ale ten už měl zbalený kufr a uraženě mu řekl: mějte se tu pěkně. Když se vám moje služba nelíbí, mohu jít. Mě vezmou všude rádi. Ale co s vámi? Aha. Praštil dveřmi, až se zámek otřásl. A král tu stojí celý udivený a zírá, ale marně. Protože nikde nikdo. Tu mu na nos sedla moucha a povídá: tak už si dokraloval. Král bez vojáků a bez kuchaře není král. To jsem totiž zapomněl říci, že všichni ti vojáci, co je král poslal do světa a co nikde nemohli najít švestky ani mák, svlékli uniformy a řekli si: proč bychom se vraceli? Dát se rozsekat na cucky? Má úcta. Hledejte si nás. Stali se vším možným. Jenom na vojákování už ani nevzpomněli. Král se divil, co mu to moucha povídá.
1: No, koukejme se. Možná, že máš pravdu, no jo. Ale co teď?
0: Moucha si chvíli důležitě umývala přední nožičky a potom řekla.
1: No, nic se nedá dělat. Ale ty budeš muset něco dělat. Snad výhybkáře? Nebo prodavače? Ale to bys musel mít jedničku z počtu. Nebo bys snad mohl rozvážet zeleninu? Nevím. Musíš koukat, no. Práce je všude habaděj, ale já už musím letět. Mám málo času.
0: A uletěla. Král ještě chvíli stál nerozhodně, ale potom už si jistě něco vybral. Nevím přesně, co to bylo. Nejspíš rozváží tu zeleninu. No, to je docela hezká práce. A ke švestkám je při ní blízko. Jisté však je, že se z něho stal docela obyčejný člověk. I jméno má teď docela obyčejné. František Král.

0: Byl jednou jeden mlynář a měl tři syny. Když chlapci dorostli a byli velcí, nejstarší z nich dostal mlýn a stal se po otci mlynářem. Prostřední dostal pole, aby na nich hospodařil, a na toho nejmladšího, Petra, nezbylo nic. Vzal si tedy svého milovaného kocoura Mikeše, do pytle si dal pár svých věcí a trochu chleba na cestu a vydal se do světa hledat štěstí. Když už šel přes lesy a přes pole druhý den a snědl i všechen chleba, vzal si kocoura do náruče, drbal ho za ušima a smutně si povzdechl. Ach, Mikeši můj milý, co budeme v tom světě dělat? Kde najdeme nějaké hodné lidi, kteří by nám dali trochu jídla a střechu nad hlavou? A věř mi nebo ne, kocour Mikeš najednou promluvil lidským hlasem. Jen se neboj, Petře, však se budeme mít dobře. Udělám z tebe bohatého prince, uvidíš. Jenom musíš poslouchat, co ti řeknu. Teď vysyp z pytle své věci a půjč mi ho. Petr to udělal. Kocour se vydal s pytlem k lesu a cestou si zpíval.
1: Já jsem Mikeš, kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc. A můj Petr bude princ. Dostane princezničku, princezničku. A já mlíka mističku, jo, plnou misku, mňam. To si teda dám, mňam.
0: V lese Mikeš podepřel pytel suchou větvičkou, dovnitř natrhal vonavé lístečky a schoval se do křoví. Za chvíli přiběhl zajíc a vlezl do pytle, aby si na lístečcích pochutnal. Mikeš na nic nečekal, šup, a už měl pytel se zajícem na ramenou a uháněl za Petrem.
1: A teď mi půjčíš svoje boty, kabát a klobouk,
0: nařídil Mikeš. Oblékl se, nazul si boty a vydal se přímo na zámek. Všichni sloužící se divili, když uviděli kocoura v botách, který mluví jako člověk, a hned ho uvedli ke králi.
2: Co pak si přeješ, kocoure, proč jsi přišel?
0: Zeptal se zvědavě pan král.
1: Můj pán, bohatý princ Petr, vám jako přátelský pozdrav posílá tohoto krásného zajíce.
2: To je od něj milé,
0: povídá král.
2: Vyřiď, že mu vzkazuji své královské poděkování a že bych ho rád někdy uvítal na svém zámku.
0: Kocour v botách se uklonil, mávnul kloboukem a rozloučil se.
2: Král tě zve na zámek, princi,
0: povídá Mikeš Petrovi.
2: Co to povídáš? Jaký pak já můžu být princ? Vždyť mám jenom tuhle roztrhanou košili a kalhoty.
1: Nech to na mě.
0: Odpověděl mu Mikeš, dal si packu pod hlavu a začal přemýšlet. Druhý den dovedl Mikeš Petra k rybníku, kolem kterého vedla cesta od zámku. A když se v dálce objevil královský kočár, nařídil Petrovi, aby skočil nahatý do vody a jeho roztrhané oblečení schoval za strom. Když byl královský kočár na blízku, začal Mikeš volat.
1: Pomoc! Pomoc! Mého pána prince Petra přepadli zloději. Ukradli mu všechno, i šaty, a hodili ho do vody.
2: Prince Petra?
0: Podivil se král.
2: To je ten, co mi včera poslal toho krásného zajíce? Rychle, sloužící, vytáhněte ho z vody a dejte mu šaty.
0: A tak sloužící pomohli Petrovi z vody a oblékli ho do královských šatů. Petr hned vypadal jako opravdický princ. Poklonil se králi a princezně, která jela s ním, a poděkoval jim.
2: To nic, princi. Já a moje dcera Johanka vás teď zveme na oběd do našeho zámku. Jen nevím, jestli bude tak dobrý, jako byl ten váš zajíc, kterého jsme měli včera k večeři.
0: Zasmál se král a odvezl Petra na zámek. Zatím ale Mikeš pospíchal přes kopec do sousedního království, kde vládnul zlý a silný obr.
3: Kdo se to opovážil vstoupit bez pozvání do mého zámku?
0: Zařval, když Mikeš prošel hlavní bránou.
4: Nezlobte se, vážený obře, ale slyšel jsem o vás tolik neuvěřitelného a zvláštního, že jsem vás chtěl uvidět na vlastní oči. Říkají o vás, ale já tomu nemohu uvěřit, že se prý umíte přeměnit v jakékoliv zvíře.
3: To je pravda,
0: zabručel obr.
4: Dokážete ze sebe udělat třeba obrovského lva?
0: A obr se přeměnil ve lva a zařval, až se zámek otřásl.
4: No to je úžasné,
0: chválil ho Mikeš.
4: Ale vy jste veliký, ale v také. Co takhle proměnit se v

0: Ta-da-da, mňam.
1: Mezitím Petr, pardon, princ Petr, obědval s králem a princeznou Johankou na zámku a povídali si o všem možném. Jenom když se Johanka, které se Petr moc líbil, vyptávala, jak to vypadá v jeho zámku a jaké je jeho království, Petr to vždycky zamluvil a převedl řeč jinam. V tom se otevřely dveře a v nich stál kocour v botách.
2: Vážený pane králi, vážená princezno Johanko,
1: povídá slavnostním hlasem Mikeš.
2: Zvu vás po obědě na prohlídku zámku a království prince Petra.
1: Petr nevěřil svým uším, co to ten kocour povídá, ale dělal jako by nic. A tak po obědě všichni nastoupili do kočáru, Mikeš ukazoval cestu a brzy přijeli do zámku zlého obra, teď už ale zámku prince Petra. Král i princezna se divili nad tou nádherou a bohatstvím, které uviděli. A protože se Petr líbil Johance a Johanka Petrovi, netrvalo dlouho a konala se velká svatba. Přijelo na ně mnoho vzácných hostí, jedli se ty největší lahůdky. Mikeš dostal misku plnou mléka, hustého jako šlehačka. Hrála tam hudba, tancovalo se, byla to krása. Víš, já jsem na té svatbě také byla. Jedla jsem a dobré víno pila. Ale už je to dávno, dávno moc. A jestli mi nevěříš, ať tě blechy štípou celou noc.

0: Figy hádanka. Čtvero koní se tu honí, čtvero koní pod jabloní. První zelený, druhý červený, třetí zlatý, čtvrtý bílý. Zkuste hádat, lidi milí, co je to?
1: Tak co, už víte?
2: Čtvero koní?
0: První zelený, travička. To máš pravdu.
2: No.
0: Druhý červený, to znamená třeba vlčí máky na louce.
2: A, kytička.
0: Kytička. A třetí zlatý, to je přece zlaté podzimní listí. A čtvrtý bílý, to je sníh. Je to jasné, je to jaro,
2: léto,
0: podzim
2: a zima.
0: Ano.
3: Honza, který si ještě včera myslel, že získá princeznu, zahanbeně prchal ze zámku. Zastavil se, až když proběhl celý les. V dálce svítila bílá stavení s kostelíkem uprostřed. Brzy byl u krajní chalupy. Kolem byla zahrádka, v ní zalévalo děvče s červenou pentlí ve vlasech

0: kytky. Jdeš z panské služby, mládenče? Zavolalo na něj. Zůstaň u nás. Vyučíš se krejčovině. Když má krejčí tak hezkou dceru, zůstanu, kýval Honza. Má dvě hezké dcery, smálo se děvče. Já jsem Dorka a to je Barka. Ukázala na dívku se žlutou pentlí, která stála ve dveřích. Chceš se naučit píchat jehličkou? Ptal se ho krejčí. Chci, kýval Honza. Naučím se šít vesty, spodničky i kacabajky. Pěkná práce je to, tady v chládku. Venku sluníčku praží na záda. A ještě se budu dívat na vaše pěkné dcery, pochvaloval si. Jen kdybych je uměl uhlídat, povzdechl si krejčík. Celé noci se někde toulají. Já je uhlídám, pan táto, kasal se Honza. Už to zkoušeli jiní mládenci a neuhlídali je. Mávl rukou krejčí. Honzovi bylo divné, kde se dvě mladá děvčata můžou po nocích toulat, ale neptal se. A krejčík ho učil svému řemeslu. Honza nejdřív přišíval knoflíky na kabáty a obšíval k těm knoflíkům dírky. Pak stahoval sukně a všíval do kabátů podšívky. Viděl, že krejčovina není tak lehké řemeslo, jak si myslel. Od jehly měl rozpíchané prsty a zas ho bolela záda. Ale obě krejčíkovi dcery se na něj usmívaly, pekly mu placky a lívance z povidly a jiné dobroty, co měl rád. I čaj mu večer do postele nosili. Honza se čaj napil a usnul jako dřevo. Holky se pak někam vytratily, celou noc byly pryč. Ráno pak přišly unavené, vlasy rozcuchané, sukně potrhané a Honzovi se smíchem lhali, že byli na borůvkách a cestou zabloudili. Vemte mě někdy s sebou na ty borůvky, žadonil. Ale děvčata se jen smála. Až jednou, když prosil moc, povídá Dorka. Dobře, vezmeme tě sebou. Ale zavážeme ti oči, řekla Barka. Honza souhlasil. Děvčata se vystrojila, vpletla si do vlasů červené a žluté pentle, zavázala Honzovi oči šátkem a šli. Ale když došli k lesu a Honza zakopl o pařízek, zastavil se. Teď si zahrajeme na slepou bábu, smála se děvčata. Zatočila s Honzou a křikla. Najdi si nás, Honzo, najdi! A skočila do křoví. Kterou najdu první, té dám pusu, radoval se Honza. Ohmatával mladé smrčky a volal. Kde jste? Dorničko, Baruško, kde jste? V tom nahmátl ženskou sukni. Barka nebo Dorka? Volal a hned tu sukni objal. Ale když si strhl šátek z očí, viděl, že objímá starou babku s rancem klestí. Holky ti dávno utekly, ty hloupý Honzo, povídá se smíchem babka. Dones mi ten ranec do vsi, ať nejdeš s prázdnou. Barka s Dorkou jsou mazané, nikdo neví, kam se v noci ztrácejí. Každému utečou. Já to zjistím, řekl umíněně Honza. V noci neusnu a budu je hlídat. Ale neuhlídal. Když mu večer přinesla Barka čaj a Dorka ho hladila po vlasech a šeptala mu do ucha sladká slovíčka, zase se napil. Tušil, že holky vaří čaj z bylinek na spaní, ale nevěděl, jak to udělat, aby je přelstil. Až jednou našel v kuchyni stejně malovaný hrnek, jako byl ten, ve kterém mu Barka s Dorkou nosili čaj a schovali jej pod postel. A když večer přišli, poslušně si vzal hrnek plný teplého čaje a předstíral, že pije. V tom vykřikl, myš, tamhle běží. Děvčata se lekla a s křikem vylezla na stůl. Honza rychle hrnky vyměnil a prázdný jim podal. Pak zívl a dělal, že usíná. Barka s Dorkou vyběhly ze sednice. Honza rychle přelil uspávací čaj do lahvičky a schoval si ji do kapsy. Sotva pak uslyšel vrznout branku u plotu, pospíchal za děvčaty. Dorka s Barkou běželi až do prostřed lesa. Bylo tam houští a za ním skála. Skálo, skálo, otevři se. Zlatá nitko, ukaž nám cestu, volali obě dívky. Na jejich volání se skála otevřela a mezi křovím se objevila zlatá nitka. Holky se té nitky chytly a spouštily se dolů. Honza honem přiskočil, protáhl se škvírou ve skále, chytil se zlaté niti a opatrně sestupoval za nimi. Cesta to byla srázná, kolem rostlo vysoké kapradí i keře s ostrými trny. A právě to trní trhalo dívkám sukně, jak nedočkavě klouzali po kamení dolů. Dole byla ve skále široká jeskyně plná barevných krápníků. V jeskyni běhali skřídci, nosili na stůl mísy s jídlem a nalévali do pohárů víno. A jiní zas ladili malé housličky a flétny. Honza se schoval za kapradí a po očku se díval, co se bude dít. V tom vyšli ze skály dva obři. Byli celý zarostlí, vlasatí, oči jim svítily a ruce měli tak velké, že by jimi mohli skály lámat. Skalní muži, lekl se Honza a ještě více přitiskl do houští.
1: Vítejte, naše krásné tanečnice, řekli obři a uklánili se Dorce a Barce.
0: Dívky se napily vína, padly skalním mužům do náruče a pustili se do tance. Honza z výšky viděl, jak jim hoří tváře. V tom cítil, že mu po noze leze mravenec. Ohnal se po něm, ale noha mu uklouzla a on se skutálel rovnou před obry a jejich tanečnice. Honza, špitli Dorka s Barkou, co tu děláš?
2: Chtěl jsem si taky zatancovat, lhal Honza.
1: Dobrá, budeš tancovat, ale kolem nás, křikli obři a vlekli Honzu ke stolu. Budeš nám víno nalévat a jídlo chystat. Odtud se už nikdy nedostaneš.
0: Honzovi bylo ousko. Tušil, že brzy bude ráno. Viděl, jak jsou Dorka s Barkou unavené.
1: Poslední pohár vína a poslední tanec, volal první skalní muž. Nalej nám víno, poručil Honzovi druhý.
0: Honza si vzpomněl, že má v lahvičce uspávací čaj. Když se obři nedívali, nalil jej těm dvěma do poháru. Zlatavě se třpitil, zrovna jako víno. Obři nápoj vypili a začali se šklebit.
3: Co jsi nám to dal? To víno bylo skyslé. Za to z tebe uděláme skřítka.
0: Hrozili mu, ale začala se jim podlamovat kolena, oba padli na kámen a usnuli. Honza honem utrhl proutek a šlehal Barku s Dorkou po sukních. Teď budete poslouchat mě a rychle ven. Děvčata se zaschytila zlaté niti a lezla po skále nahoru. Honza za nimi. Tu zlatou nitku si navíjel na palec, aby ty dvě už nikdy nenašly do skal cestu. Domů přišli všichni ráno.
1: Tak vám vedu, pane mistr, ty tulačky, povídá Honza. Tancovali v jeskyni se skalními muži. Ale už nebudou. Sebral jsem jim zlatou nitku, která je tam vedla.
0: Děkuji ti, Honzo, radoval se Krejčí.
1: A kterou si vybereš?
4: Ani jednu nechci, pane mistr. Pro ně jsem jen hloupý Honza. Půjdu dál a naučím se jinému řemeslu.

Diet Plus.

0: Měsíc třetí pomůže ti.
1: Měsíc třetí pomůže ti.
0: Sledem k dobré duši její, chvilku jarní.

0: Básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
2: Dávej pozor, ožních!

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam jdeš s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde na žně s kosou a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Na žně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou, jenže to už dávno není normální. Ale fík se nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zarila do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali. Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal. Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali. A stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli. Tam ale sklízeli normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi.
1: Hele, pust mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl. Prosím tě, umíš tím vůbec zacházet? A fík řekl.
1: Jak by ne, já už jezdili s autobusem.
0: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu. Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo? Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si přitom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vytěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známej zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si. Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řek. Teda, teda to byl skvělej stroj.

0: Kam šel Jirka? Ptá se otec.
1: Jestli je led silný, jak si myslí on, tak šel bruslit, matka na to. Ale jestli je led tak tenký, jak si myslím já, tak se šel koupat.
2: Ale to je hodně nebezpečné.
3: Je, aby se mu něco nestalo, to bych nebyl klidný, kdybych byl ta maminka. Ještě, že to je jen vtip.

aby hodně lidí lobil. Lob v gymnázii, lob na děle.

0: šťastkové a šmakovinky. Vítáme vás s Piggym u dalšího dílu našeho společného vaření.
1: Ahoj.
0: Dnes budeme péct.
1: Hurá! To bude něco sladkého, že jo? Já bych měl na nějakou sladulinkovatou šmakoznost naladěný zoubek.
0: Sladké to bude. Budeme mlsat, ale zdravě. Právě kvůli zoubkům připravíme spolu mrkvové sušenky.
1: No, mrkvové... Já ti nevím, Laskonko, kdybys chtěla mrkev použít do polévky nebo do salátu, tak to pochopím, ale sušenky, sušenky z mrkve? Ty máš poslední dobou zvláštní nápady, tedy sušenky.
0: Jen se neboj, Piggy, budeš překvapen.
1: Jenom aby.
0: A budeš se olizovat až za ušima.
1: Já mám nápad. Víš, kdo je mrkvový přeborník? Náš pan umělec Zajíc přece. Ten by si určitě rád dal tuhle mrkvosušomňamku s námi.
0: To je dobrý nápad. Jestli se nám povedou, pozveme kamarády na malinový čaj se sušenkami.
1: S neobyčejnými zajícovatými sušenkami z mrkvičky. Jen jestli budou sladěvčké, jak říkáš, víš.
0: Mrkev se v pečení běžně používá, protože je sladká, Piggy. A protože je sladká sama od sebe, přirozeně, není potřeba pak přidávat tolik cukru. Těsto se osladí přidanou mrkví. Už rozumíš?
1: Tak to teda vyzkoušíme, jo? Tak co mám nachystat?
0: Budeme potřebovat asi 250 gramů mrkve, 200 gramů másla, to jsme si vyndali předem z ledničky, aby trochu povolilo a dobře se s ním pracovat. 50 gramů krupicového cukru, 100 gramů moučkového cukru, 400 gramů polohrubé mouky, kelímek bílého jogurtu, jeden sáček prášku do pečiva a jeden sáček vanilkového cukru.
1: Počkej, to je nějak hodně, já to nestíhám to, vážím pomalu.
0: Klidně ti to zopakuji, ale vážení je při vaření také moc důležité.
1: Já vím.
0: Až budeš zkušený kuchař, některé věci nebudeš muset ani vážit, protože už to budeš mít, jak se říká, v oku.
1: Takže 100 gramů moučkového cukru a co jsi říkala dál?
0: 400 gramů polohrubé mouky. A pak už jen kelímek bílého jogurtu.
1: Mám.
0: Prášek do pečiva.
1: Tady.
0: A vanilkový cukr.
1: Připraveno! Jo, ale toho cukru je jen malounko. Co když to ta mrkvička nedokáže osladit?
0: Už se, Piggy, přestaň mračit. Uvidíš, že ti budou mrkvové sušenky chutnat stejně, jako kdyby byly třeba s čokoládou. Pustíme se do práce. Tak, umyj nám mrkev, já ji oškrábu a můžeš se pustit do strouhání. Všechnu mrkev je totiž potřeba najemňoučko nastrouhat. Ale...
1: Pozor na kopítka, já vím. Už jsem málem strouhací kuchyňský robot.
0: Zatímco Piggy strouhá, já do mísy připravím všechno, co potom smícháme s nastrouhanou mrkvičkou. Takže do mísy dávám mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. Jak si na tom s mrkví, Piggy?
1: Už to nesu, račte, madam.
0: To je legrace, jak to mluvíš.
1: Jsem strouhací kuchyňský robot Piggy 025.
0: Dobrá, milý robote, přisypej mi to sem do mísy ke všem těm ostatním surovinám. V míse tedy teď máme nastrouhanou mrkev, mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. A teď to všechno umícháme a uděláme těsto. Chceš míchat, Piggy?
1: Nastavuji funkci míchání. Jsem tvůj robotický míchač. Míchám.
0: Já se s tebe jednou vážně zblázním. Tak míchej, robůtku, míchej.
1: Míchám.
0: Mícháme, dokud z téhle směsi neumícháme vláčné těsto.
1: Míchám.
0: Piggy, ukaž. Myslím, že už to bude stačit.
1: Míchám.
0: Stačí, Piggy. Dost, Piggy.
1: Zvolte správný příkaz k zastavení.
0: Přestaň.
1: Robota. Hledejte tlačítko podle návodu.
0: Jaké tlačítko? Přestaň už míchat, to stačí, Piggy.
1: Zvolte tlačítko s funkcí vypněte.
0: Co mám dělat?
1: Míchám.
0: Nemáš dálkové ovládání, robote Piggy?
1: Ovládám se obvykle nejlépe rypáčkem nebo ocáskem.
0: Dobře, dobře. Tak tě svrknu do rypáčku. Hlavně už nemíchej. Stop, robote.
1: Robot Piggy 025 v režimu klidu.
0: To ví, že jo. Co to do tebe zase vjelo? Tak, teď dáme těsto na hodinu odpočinout do ledničky.
1: Robot Piggy v režimu klidu, těsto v režimu klidu. Laskonko, a jak to těsto bude odpočívat? Jakože se jde do ledničky natáhnout, dát si šlofíčka.
0: Tak nějak. Ale abychom nemuseli hodinu čekat, vezmeme si těsto, které jsem udělala už dřív a teď už si v ledničce dostatečně odpočinulo a můžeme s ním dál pracovat. Tak, teď budeme potřebovat vyválet těsto.
1: Můžu já?
0: Půjde to bez robota, aby se nám zase nezbláznil, víš? A neválel do úplného vyválení.
1: Dobře, já už budu hodná.
0: Ty jsi hodný pořád, Piggy. I když si hraješ, že jsi robůtek. Jen to trochu zdržuje, víš?
1: Tak jo, promiň, teď už budu normálně fofrovat.
0: Fofruj v klidu, jo? Pojď si sem k válu a tímhle válečkem vyválej těsto asi na 0,5 centimetru.
1: K válu válným válečkem. Válečkem
0: prostě
1: válečkem.
0: Válej a já ti řeknu, až to bude tlusté, tak akorát. Ale ještě počkej. Před samotným válením je dobré váleček i vál poprášit moukou, aby se ti těsto nepřilepovalo.
1: Mám.
0: Jde ti to výborně.
1: Je, to je jako bouře.
0: Ještě tady na té straně to máš silnější. Než na té druhé. Tak, teď je to perfektní. A přijde ta nejzábavnější část. Vykrajování.
1: Je. To je skoro jako o Vánocích, Laskonkovi. To taky takhle vykrajujeme.
0: Tak, vyber si tvar vykrajovátka a vykrajuj, Piggy. Já ty vykrojené tvary budu skládat na plech, který jsem si vyložila pečícím papírem. Už jsem také zapnula troubu na 200 stupňů, ale ví děti doma, určitě už víte, že
1: k troubě nesmíte sami a že s pečením vám pomůže někdo dospělý, abyste se nespálili. Já to taky nechávám na laskonce a vybral jsem si, zajíčkový tvarly krajovátka, abych zajíce překvapil dvojnásob, až budeme mlsat po zaječím mrkvičkovitě.
0: Dobře, Piggy, všechno si o té troubě řekl přesně. Tak vykrajuj. Tak, než Piggy dovykrajuje, připravím ještě směs, ve které pak sušenky hned po vytažení z trouby obalíme. Tahle směs je z moučkového a vanilkového cukru. Třeba vám ale sušenky zachutnají jenom tak, bez toho cukrového obalu. Tak, Piggy už je hotový. A já mám vykrojené sušenky na plechu a dávám je péct do trouby na 15 až 20 minut.
1: Laskonko, teda nevěřil jsem tomu, ale začíná to tu krásně vonět. Docela jsem na ty mrkvové sušenky dostal chuť. Nebude to už hotové.
0: Vidíš, já ti říkala, že na tebe půjde mlsna. Budeš překvapený. Počkej, až je ochutnáš. Tak, my ale musíme počkat, až se sušenky dopečou. Po vytažení z trouby je opatrně ještě horké obalíme ve směsi těch cukříčků a některé necháme jen tak bez obalení. Můžeme je třeba i slepit dohromady nějakou červenou marmeládou. Třeba rybízovou nebo nějakou z lesního ovoce.
1: Je, budeme mít slepované zajíčky, ušáčky, mrkváčky.
0: A recept i postup najdete jako vždy v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já musím jít vytáhnout plech z trouby. Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky.
1: Ahoj!

Sázka slona s tygrem. Jednou štěbetali ve větvích kvetoucího stromu špačci. Ke stromu přišel slon s tygrem a poslouchali ptáky. Slon řekl tygrovi: "Vsaďme se, kdo z nás zastaví ptačí zpěv. Který z nás to dokáže, může sníst toho, kdo prohraje." Tygr souhlasil. Nejdřív zatroubil třikrát slon, jak mohl nejvíce. Ale špačci štěbetali dál. Potom třikrát zařval tygr. Jeho řev byl slyšet po celé džungli. Všichni ptáci stichli. Dokonce i špačci umlkli. Tygr se chlubil. "Vyhrál jsem, teď tě mohu sníst." Slon byl velmi nešťastný. Z očí se mu řinuly slzy. "Souhlasím, že jsi vyhrál, ale prosím tě, nech mě odejít domů, abych se rozloučil se ženou a dětmi. Vrátím se za týden." Tygr souhlasil a slon odešel domů. Sedmý den se vrátil. Byl velmi smutný. Uviděl ho králík a ptal se, co ho trápí. Slon odpověděl: "Prohrál jsem sázku s tygrem. Sní mě." "Neměj strach, pomohu ti," slíbil mu králík. "Udělej, co ti řeknu." Nasypal na hřbet slona listí a trávu. Pak mu prozradil svůj plán. "Až se sejdeme s tygrem, řeknu mu, abychom vyzkoušeli, kdo z nás dvou je silnější. Komu se podaří porazit tebe, může sníst toho druhého. Požádám tygra, aby tě porazil. Až do tebe bude strkat, nesmíš se ani pohnout. Pak tě budu strkat já a ty musíš upadnout, jakmile se tě dotknu." Slon s radostí souhlasil. Když se objevil tygr, králík mu řekl: "Slyšel jsem, že jsi velmi silný. Vyhrál jsi prý nad slonem. Vsaďme se, kdo z nás dvou je silnější. Pokusíme se porazit slona. Kdo vyhraje, může sníst toho druhého." Tygr se rozzlobil. "Jak si může dovolit tak malé zvíře tohle říci silákovi, jako jsem já?" Se sázkou však souhlasil. Nejdřív se pokusil slona porazit tygr. Strkal do něj, ale slon se vůbec nepohnul. Konečně se vzdal. Pak přišla řada na králíka. Jakmile se slona dotkl, ten se ihned svalil. Králík mu skočil na záda a pustil se tam s chutí do své oblíbené potravy, kterou již dříve na slona připravil. Tygr se lekl, že králík se již zakousl do poraženého zvířete. Bál se, že ho také sežere, protože prohrál sázku. Byl tak vystrašený, že utekl do džungle a už se nevrátil. A tak malý králík zachránil svým důvtipem velkého slona před tygrem.

0: Byla jednou jedna černá kočka a té patřil v Černovicích dědeček, jakému nebylo rovno v celém světě. Když ten bouchl do stolu a řekl ne, zapálili si všechny černovické babky hromničky, protože mysleli, že ve městě uhodil. Když ten zařinčel při senoseči kosou, postavili se všichni černovičtí muští do pozoru, protože mysleli, že tasil šavli sám generál Laub. A když ten práskl do koní, kleklo si celé černovické náměstí, protože si všichni mysleli, že to jede sám císař pán. Však na něj byla jeho kočka pyšná. A když ho zvolili starostou, nebyla ani trošku překvapená. A nejenom to. Ona mu přinesla i dárek. Přinesla mu v zubech nejšpatnější ze všech černovických myší. Jenže nová starostová vzdychla. Chudinka myš, vždyť je to taky boží tvor. Dědeček však povídal. Myši, sršni a blechy nejsou tvorové boží. Myši, sršni a blechy jsou tvorové Belzebubí. Děkuju ti, kočka, za tu myš, ale že je dneska tak velký den, uděluju té potvoře milost. Kočka pustila myš ze zubů, myš zafičela pode dveře do sklepa, ale nemyslete si, že byla dědečkovi vděčná. Naopak, ještě po schodech pištěla.
1: Však já ať to tvoje starostenství osladím.
0: Myší pištění však nikdo nebere vážně a taky mu nikdo nerozumí, kromě koček. Dědečkova černá kočka si to pištění vtiskla hodně hluboko do paměti. Dědeček starosta však na nic takového neměl čas. 2 dny přebíral úřad a 3. dne k večeru řekl starý starosta dědečkovi. A nakonec, pane starosto, svěřuji vašim rukám to nejcennější, co naše slavné město má. Pergamenové listiny, jimiž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. Střeste je, prosím, jako oko v hlavě, abychom podle nich mohli svá práva hájit, kdyby nám je někdo upíral. A předal dědečkovi klíče od radniční komory, kde byly tyto přecené listiny uloženy. Dědečkovi se až zatočila hlava z takové odpovědnosti. On nebyl dnešní, on věděl, že ve městě mu leckdo to starostování závidí a čeká na jeho chyby. Proto doma uložil klíče ne do zásuvky od stolu, nýbrž do truhlice ve sklepě a jedině starostové řekl, od které komory ty klíče jsou a jak drahocené listiny jsou v komoře uloženy. Slyšela to však nejen starostová, nýbrž i ta nejšpatnější ze všech myší. Ta si zamnula pacičky a podruhé si slibovala, že mu to starostenství osladí. Osladila by mu ho ráda, jenomže nemohla přijít na to jak. Vždyť dědeček starostoval jako Spartesu, spravedlivě a moudře a nenechal si nic věšet na nos. Není tedy divu, že se o něm dozvěděl sám pan hejtman a jednoho dne prohlásil, tak to dál nejde. Takového starostu musíme přece vyznamenat. My mu udělíme magnifikát. A v den, kdy byl v Černovicích posvícení, kdy tam přijeli perníkáři, střelnice, houpačky a dokonce i cirkus s opravdickým přeukrutným tygrem, pozval dědečka starostu na hejtmanství, aby mu předal slavnostně magnifikát. Dědeček neměl ponětí, co to magnifikát je, ale vzal se na to čistou košili, babičku a všechny radní, kteří taky nevěděli, co je to magnifikát. A nakonec si vzal i svou věrnou černou kočku. Nenadarmo se však říká, že když kočka není doma, mají myši pré. A tak se stalo, že ta nejšpatnější ze všech myší bez obtíží svolala všechny soudružky myši a ani se mi psát nechce, co s nimi spunktovala. Když dědeček držel v rukou magnifikát, byl jako v Jiříkově vidění. Vždyť něm bylo uvedeno, že je starostou, nad kterého není. A co hlavně byl napsán na velepřekrásné pergamenové listině, na listině tak nádherné, že sama komtesa řekla dědečkovi, mundi je, pane starosto, ten magnifikát je opravdu splendidní, beautifulózní a to je šamatní. A dědeček jí odpověděl, Však já ho také uložím do komory k drahoceným listinám, jimiž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. A rovnou ze slavnosti jel se všemi i se svou kočkou k radniční komoře. Když strkal klíč do zámku, čichla kočka ku prahu a zježila se jako kartáč. Když otevřel dědeček dveře, zbledl jako stěna. Všichni radní jak by smet a starostová omdlela jako špalek. Neboť všechny pergamenové listiny, jimiž udělili císařové, králové, knížata a rabata, jejich městu privilegia, výsady a práva, byly rozkousány na papírové šupinky, vločky a konfety a byla z nich myší hnízda. Tak skončilo jeho starostování. Dědeček nemohl pro ostudu ani na ulici, ani na posvícení, ani do cirkusu, aby viděl toho opravdického přeukrutného tygra. Všechny myši mu strouhali harmrkvičku a všem narostl hřebínek. Mlynářům sežrali zrní, ženským nákupy, dětem rozkousali školní sešity. Brzy už nikdo nemyslel na dědečka, nýbrž jenom na to, jak se myší zbavit. On však chřadl a chřadl. A kdo by ho viděl, řekl by, že bere za kliku u hřbitova. Jenom kočka ne. Už ty rozkousané listiny v komoře jí tenkrát rozlítily k neutišení. Jak já dědečka pomstím, o tom se žádné myši ani v nejstrašnějším snu nezdá, řekla. A hned tenkrát běžela rovnou od komory do cirkusu a bez váhání se skřížila s tím opravdickým přeukrutným tygrem. Počase se jí narodili na půdě v seně tři kočičky a jeden napůl kocourek a napůl tygr. Byl celý po tatínkovi, po tom opravdickém přeukrutném tygrovi, jenž byl teď ovšem za horama. Hned první den vystrčil všechny tři sestřičky z pelíšku. Hned druhý den přerazil packou vidle na seno. Třetí den se nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka do ouška jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divně jako tatínek. O tata tu piští, wow, kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než myši pod podlahou, synáčku? Těch si nevšímej, ty ti tak budou pištět celý život. Oho, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr. A vyrval prkna z podlahy a každou myš, kterou našel pod podlahou, si chytil, nadhodil a odpálil až za pacov. Pak se zase nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka po druhé do ouška jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divně jako tatínek. Kdo to tu piští? Kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než myši ve městě, synáčku? Těch si nevšímej. Ty ti tak budou pištět celý život. Aha, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr. Vletěl do města a připravil tam boží dopuštění. Každou myšku, kterou objevil, si chytil a odpálil až za pelhřimov. Všichni černovičtí se až do rána křižovali, dokud se malý tygr nevrátil k dědečkovi na půdu. Tam se zase nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka do ouška po třetí jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval ukrutněji než tatínek. Kdo to tu piští? Kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než ta nejšpatnější ze všech myší ve sklepě, synáčku? To si

0: Tady se nedá ani spát, kňoural malý tygr a jeho tatínek zavrčel.
1: Tak pojď, synáčku, vždyť můžeme spolu jezdit po světě.
0: A malý tygr udělal hop a jel. Proč by ne? Široko daleko už nebyla jediná myš. Jeho černá maminka věděla, že synáček, marná sláva, potřebuje tatínkovu pevnou nohu a že se jí splnilo, co si předsevzala. Pomstila dědečka tak, jak se o tom žádné myši ani v nejstrašnějších snech nezdálo. A co více? Černovičtí zase přišli za dědečkem, jestli by jim zase dělal starostu, když je dokázal vlastně zbavit myší. Dědeček z toho celý pookřál a rázem přestal brát za kliku u hřbitova. Pak bouchl do stolu a řekl ne. Tak, že si všechny černovické babky zapálily hromničky, protože mysleli, že ve městě uhodil. A jestli dědeček neumřel, bouchal do stolu dodnes.

0: Digihádanka.
1: Nohy tenké jako žíně, bydlí přímo na komíně.
0: Dlouhý zoban, klapy klap, ten se hodí k lovu žab. Kdo je to? Kdo pak ví?
2: Lovu žab se hodí čáp.
0: To se rýmuje. Lovu žab se hodí čáp.

0: Vážení a milí počítači, totiž posluchači, poslouchejte mě na svém posluchači, ale ne po počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
1: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
2: Ahoj.
0: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
1: Co?
0: Totiž nepoučitelný.
1: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
0: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
2: Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
0: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
2: Jaké?
0: No, úplně tento nonc.
2: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
1: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
0: Dneska je na řadě Hugo.
2: Ano.

0: Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
1: No, no.
0: Házela s ním ke dveřím.
2: To si tady pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky. A na činíčku mi přistál Justýnin škrpál. A byla to šupa.
1: To byla nehoda.
2: Šupa.
1: Nehoda a ne lupa. Šupa.
0: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu, tedy že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
1: Samozřejmě.
2: A jak ti to vyšlo?
1: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě, špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. No. Jsi spokojený?
0: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
2: Pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
1: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
0: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
1: No, dovol, Hugo.
0: No, víš to, Justýno?
1: To ví přece každý. A. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
0: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
1: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc. Bez toho v tom pařezu.
2: Bez ženicha.
0: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
1: Na ocet. Ne.
0: Piggy?
2: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím?
0: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
1: Jo? No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
0: Justýno.
1: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
2: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
0: Takže, ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
2: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
1: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
0: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
2: Skysnou nebo zakysnou?
0: Tak.
1: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
0: Najednou pověra.
2: Neboj, Justýno, my tě budeme mít rádi i kyselou.
1: Nejsem kysela.
0: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justýno?
1: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
2: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
1: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
0: Není ti někdy toho Antonína líto?
2: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
0: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
2: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte. Oh. Představ si. Třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
0: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
2: Zpívá.
0: A on to vydrží.
3: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
0: No,
3: když
0: ano,
3: jinak
0: ano.
3: Nedáte. Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. Krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
0: Známou melodii. No, Justýno, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
2: No, kurčičky.
3: Vy hvězdo z nebe záře.
0: Tady máš chlebíček, Justýno.
3: Ale Hugo...

0: Míčku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jedno.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Tati, my máme problém.
1: No, ano, prosím, my totiž nevíme.
2: Cože, vy že něco nevíte? No. Hurvínek pořád říká, že ví všechno.
0: Všechno vím, jenom nevím, jak se pozná pejsek.
1: No?
2: Ty nevíš, jak se pozná pejsek?
0: Nevím, tati.
2: Tak si vem třeba žerika.
1: To nejde, pane Spejble, když tady teď žerik není.
2: Ale tak jsem to nemyslel, Máničko. Já vám chtěl jenom naznačit, abyste si ho představili. A... No, je to jasné.
1: Ano.
2: Jasné to je. No. A teď mi, Hurvínku, řekni, čím se žerik vyznačuje nejvíc.
0: Nejvíc?
2: No, ano.
0: Žerik se vyznačuje nejvíc tím,
2: no?
0: Že by pořád žrál.
2: Aha.
0: Tati, ten žeriak sedmihlavá saň.
2: No, no dobře, to máš pravdu, ale tak jsem to nemyslel.
1: A jak jste, to, jak jste to myslel?
2: No tak, jak jsem to říkal.
1: No.
2: Čím se žirik vyznačuje nejvíc?
0: Štěkáním.
1: No ano, ano.
2: Prosím tě, štěkáním, proto je to pes, aby štěkal.
1: Aha,
2: žano.
0: To je pravda.
2: Kdyby byl kanár, tak by...
0: Zpíval.
2: Zpíval, no, by jenže zpíval, no. Kanár má dvě nohy a žirik čtyři.
0: A? Kráva má taky čtyři nohy a neštěká.
1: A Hurvínek má dvě nohy a ze zpěvu trojku, že?
2: No, no tak, no dobře, to jsem nepliť. A, tak trochu přemýšlejte, pejsek si pozná podle toho...
1: No?
2: No?
1: No?
0: Já už vím, tati.
1: Jo.
2: No tak to řekni.
0: Že je chlupatý.
2: No třeba, no, no.
1: Jo, no.
0: Má čtyři nohy, jeden ocásek a plnou hubu zubů. Ve městě se vodí na vodítku, což nesnáší a proto jak může, tak uteče. Proto se mu říká pes domácí.
1: No a když má vzteklinu, tak je velice přítulný. A to je lépe si ho nevšímat.
2: Tak proč se ptáte, jak se pozná pejsek, když to vlastně víte?
1: Ne, jenomže my to víme jen tak, že je to pejsek. Ale my chceme vědět, jaký je to pejsek v tom povídání o pejskovi a kočičce.
2: Určitě moc chytrý, Máničko, když o něm vyšla celá knížka, ne?
1: No,
2: to dá
1: to
2: rozum.
1: Jo, to jo.
0: To já vím taky, že by pan Čapek nepsal o nějakém psím trdlu, ale jaký byl, rozumíš, jaký?
1: Jaký, no?
2: Asi taky moc hodný, když si uměl tak hezky hrát s kočičkou.
1: Aha.
2: To náš Žery, když vidí Cihlářovic mindu, tak řádí jak fotbalový fanoušek.
1: No jo, ale...
0: Jenomže my chceme, tati, vědět, jaká to byla rasa.
1: No rasa, no.
2: Jo, rasa.
1: No, já
0: právě.
2: No, tak to jste měli říct hned. Vy zkrátka chcete vědět, jak se pozná jeden pejsek od druhého.
1: Ale...
2: Takhle, ne?
1: Ne, no hlavně.
2: Ne, taky ne.
1: Hlavně chceme vědět, jaký byl ten pejsek v povídání o pejskovi a kočičce, když si na to hrajeme.
0: No. Rozumíš, tati, abych věděl, jak mám štěkat.
1: No, jak se poznají pejskové podle rasy, pane Spejble, jak?
2: To je různé, Maničko, to je různé.
1: No,
2: jsou třeba pejskové,
1: no.
2: Co se pořád třesou jako psí...
0: Šulc,
2: ano. Potom takový, co vypadají zepředu jako trabant pana Huňky, když mu se lhali brzdy.
1: Jo.
2: Potom takový ti huňatí, ovčáčtí,
1: no, ty já znám, těm se říká džuveč.
0: džuveč je přece jídlo, ne pes, víš, tati?
2: No počkej, spadlo, moc se, Máňce, nesměj. Ty jsi taky tuhle říkal o jednom pejskovi, že je svetr a on to byl setr.
1: No, vidíš,
2: a ten pejsek se, Máničko, abys věděla, ano, no. Pro pořádek, ten se jmenuje Čuvač.
1: Aha. Já si myslím, pane Spejble, že ten pejsek v tom povídání byl asi tak velký jako žeriček.
0: To by šlo?
1: Že?
0: Toho umím štěkat líp než on sám?
1: Jo.
0: Počkej, hned to zkusím.
2: To je pravda, Máničko.
1: No.
2: Hurvínek jednou tak krásně štěkal, že se žeriček šel podívat do zrcadla, jestli to neštěká on, představ
1: jo,
2: si. No, tak dlouho mu to nešlo do hlavy, až si u mě vybral tři prášky na spaní.
1: No, a nenalejváte mě trošičku, pane Spejble.
2: No, trošičku, ano. On si žeriček vzal ten prášek, jenom jeden.
1: Je?

0: Turista na Islandu se ptá starousedlíka.
1: A kdy tady bývá léto?
2: To máte různý. Letos bylo v pátek.
3: Na Islandu, to je tam, kde mají velikou zimu, víš?
1: A...
3: To je takový daleký ostrov.
1: Jakože léto už bylo, jo?
3: No, že bylo, ale bylo kratulinka.
4: Že je nejlíp na zemi, kde jinde je sokol, nátělník a cvičky, nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky, kam bych letěl. A já

0: Kapitola 7. Proč je lepší, když je sníh bílý, studený a bez chuti?
1: Ve městě, kde pan profesor Juro Kurama bydlel, napadl sníh.
0: Avšak i hned zas roztál.
1: Na tom by nebylo nic divného.
0: Jenže dětem, které se těšily, jak si budou stavět sněhuláky a jak se budou koulovat, sklaplo.
1: Holčička, která si vždycky hrávala blízko profesorova domu, však řekla.
2: Už to mám, zajdeme k panu profesorovi a požádáme ho o pomoc.
3: Jdeme za panem profesorem!
0: Děti to přivítali s jásotem a vypravili se do učencova domu.
4: Není nic lehčího,
1: odpověděl jim pan profesor.
4: Příští neděli vám nadělám sněhu, kolik budete chtít.
0: Děti se s velkou radostí vrátili domů.
1: Jakmile však jejich maminky uslyšely, co se má dít, spráskly ruce. Vůbec se z té zprávy neradovali. Kdyby se jenom mračili, no prosím, ale maminky se hned začaly rozčilovat.
3: Nikdo si přece nemůže přát, aby chumelilo. Když se chumelí, tak se zhorší počasí, nehledě na to, že sníh musíme odklízet.
5: Jestliže padá sníh sám od sebe, nedá se nic dělat, to je příroda. Ale schválně vyrábět sníh navíc je do nebe volající.
1: Okamžitě se vydali za panem profesorem a stěžovali si mu, že už je takhle zimy dost a nabádali ho, aby žádný nový sníh nedělal.
4: Vážené maminky,
0: bránil se pan profesor.
4: Vždyť jsem to dětem slíbil. A co člověk slíbí, to musí také dodržet.
3: Tak vy se domníváte, pane profesore, že bude lepší, když se naše děti nastudí a budou ležet v posteli?
5: Že bude lepší, když jim omrznou ruce?
1: Maminky nebyly k utišení.
0: Pan profesor nevěděl, co má dělat, protože nechtěl vypadat jako někdo, kdo neplní své sliby. Nakonec dostal nápad a shromážděné ženy uklidnil.
4: Vážené maminky, vy se pohoršujete nad tím, že je sníh studený. Vyrobím tedy sníh teplý. A bude to.
1: Maminky se pochopitelně nezmohly na odpověď, jenom něco zabručeli a odešli.
0: Leč profesorova slova se roznesla po městě a tu...
6: Jestli dovede vyrobit teplý sníh, jistě by uměl udělat také sníh barevný. Už máme dost bílého sněhu, požádáme profesora o barevný.
1: Do laboratoře pana profesora se nahrnulo množství lidí z celého města.
4: Cože?
0: Řekl pan profesor překvapeně.
4: Že vám mám udělat barevný sníh? Sníh je přece od přírody bílý.
1: Jenže lidé z města se s tím nechtěli spokojit. Spustili jeden přes druhého.
6: Pane profesore, to je mínění nás všech. Včera jste maminkám slíbil, že vyrobíte teplý sníh. Proč tedy nechcete dneska vyslechnout nás? Což pak můžete přezírat názor občanů celého města?
4: Tak dobrá, udělám vám barevný sníh.
0: Odpověděl profesor Kurama.
4: Jakou barvu si přejete?
1: Na takovou otázku nebyl nikdo připraven. Stanoviska se různila.
7: Nejlepší na podívání by snad byl červený sníh, ne?
6: Nesmysl. Červená barva vůbec neuklidňuje oči. To by nebylo vhodné. Mnohem lepší by bylo obarvit sníh na zeleno.
3: Ani nápad. Nejkrásnější bude žlutý sníh. Žluté jsou například pampelišky. Všichni budou mít hřejivý pocit, že přichází jaro.
8: Co to vykládáte? Červená, zelená, žlutá. Co pak má sníh něco společného s dopravou? Je to snad světelný ukazatel? Nejhezčí ze všech je růžová barva. Já hlasuji pro růžovou.
7: Ale kde pak růžová? Já navrhuji fialovou. Fialová je vznešená a důstojná barva. Co vy na to?
1: Každý hájil svou oblíbenou barvu tak usilovně, až se z toho málem rozpoutala hádka.
0: Pan profesor viděl, že musí zasáhnout.
4: Tak dost, utište se laskavě. Rád vyhovím vám všem. Připravil jsem tady velikou nádobu a plechovky se všemi barvami, o kterých jste hovořili. Každý z vás si může vybrat svou nejmilejší barvu.
1: Lidé se ještě chvilku ze setrvačnosti dohadovali, ale pak nabrali všichni trochu své oblíbené barvy a přimíchali ji do velké nádoby.
0: Jenomže tím celá záležitost neskončila.
1: Druhého dne se v laboratoři znovu nakupila spousta lidí a rozprava začala na novo.
4: Co zase chcete?
0: Ptal se překvapeně profesor Kurama a zamračil se.
1: Lidé však byli zvyklí, že se vědec mračí pořád, tak si toho nevšímali.
6: Pane profesore, když už jste byl tak laskav a slíbil nám, že vyrobíte teplý a barevný sníh, chtěli bychom vás požádat, abyste sněhu přidal ještě chuť a vůni.
7: Co tomu říkáte? Vždyť vám to nic neudělá.
4: Rozumím, rozumím,
0: odpověděl pan profesor.
4: Jakou chuť tedy chcete?
1: Tu se lidé opět začali překřikovat.
6: Je to přece sníh. Měl by být sladký, jako cukr.
7: V žádném případě, po sladkostech trnou zuby. Ať je slaný, ať má prostě příchuť soli.
8: A vy si myslíte, že by někdo jedl slaný sníh? Nejlepší by bylo, kdyby chutnal mentolově.
3: To máte jedno. Ať chutná jak chce, jen když bude vonět jako voňavka. Příjemná je fialková vůně, nemyslíte?
7: Mně by ovšem líp vyhovovala nějaká pěkně kořeněná vůně.
6: Já jsem rozhodně pro vanilkovou vůni.
0: Když se opět nemohli dohodnout, vykřikl pan profesor.
4: Už to mám. Nejrozumnější bude, jestli i tentokrát všichni dáte do téhle velké nádoby své oblíbené chuti a vůně a já vám udělám sníh, jaký si přejete.
0: Pak si vyšel na procházku.
1: Lidé se domlouvali dál a každý si vybíral chuť a vůni, které se mu nejvíc líbily. Pak se všichni spokojeně navrátili domů.
0: Ale pan profesor byl rozzlobený.
4: Co si to všichni najednou vyvzpomněli? Co pak sníh? Je nějaký rýžový nákyp? Všechno dopadlo docela jinak, než jak jsem to slíbil dětem. Jak si to ti dospělí vlastně představují?
0: Té noci nemohl usnout. Dlouho chodil po laboratoři a přemýšlel.
1: Nastalo nedělní ráno.
0: Protože šel profesor Kurama pozdě spát, ráno zaspal.
1: Probudil ho teprve veselý dětský křik.
0: Vstal a vyhlédl z okna.
1: Venku padal bělostný sníh.
0: Padal zřejmě celou noc, protože ho bylo všude plno.
1: Děti si ve sněhu vesele hrály. Jak se pan profesor vyklonil z okna, děti ho zpozorovali a dali se do křiku.
2: Děkujeme vám, pane profesore. Je to báječný, bílý a studený sníh.
0: Pan profesor jim odpověděl.
4: Ale kde pak? Tenhle sníh jsem já nedělal. To je skutečný sníh. Přijdu za vámi a postavíme si sněhuláka.
2: Hurá!
1: Zaznělo zvenčí a děti radostně tleskali.
0: V tom přiběhli dospělí, kteří si u pana profesora objednali teplý, barevný a vonavý sníh s příchutí.
1: Všichni se tvářili náramně rozhořčeně.
7: Pane profesore, Vy jste zapomněl na svůj slib.
1: Promluvil jménem ostatních starosta města.
7: Udělal jste docela obyčejný sníh. Můžete nám to vysvětlit?
0: Pan profesor pravil.
4: Tohle není můj sníh. Sníh podle vašeho přání vám teprve připravím. Zhotovím ho přesně tak, jak jste chtěli. Bude teplý, bude mít barvu, chuť i vůni. Schromážděte se všichni na hřišti.
0: Na to odešel do laboratoře a vzal si tam prapodivný přístroj.
1: Na hřiště se dostavili obyvatelé z celého města.
0: Pan profesor postavil svůj přístroj doprostřed prostranství a nasypal do něj jakýsi prášek. Potom přidal z velké nádoby barvy, které si občané vybrali, přisypal různé vůně a chuti a směs dobře zamíchal.
1: Pak před zraky celého shromáždění uvedl přístroj do chodu.
0: Hrrr, bum!
1: Zazněla hromová rána a z přístroje se vyvalil černý kouř. Najednou byla kouře plná obloha. Kouř se převaloval, až se z něho utvořily mraky. Nakonec se z mraků začaly sypat velké sněhové vločky. Jakou to však měli barvu? Takovou špinavě černou.
0: Byla to barva, jakou si lidé namíchali.
1: Ale nejen barva, i vůně sněhu byla taková zvláštní, že se to snad ani vůní nazvat nedalo.
0: Však si ji taky všichni společně namíchali.
1: Každý si honem zacpával nos.
0: A ten špinavý a zapáchající sníh byl dokonce teplý.
1: Za chviličku ho bylo plné hřiště. Fuj, tajbl, všichni se dali na útěk.
0: Někteří z prchajících byli úplně zelení ve tváři.
1: To byli ti, kteří si trochu toho odporného sněhu lízli.
0: Nikdo však nemohl dávat vinu profesorovi. Profesor Kurama udělal přece jenom to, co si všichni přáli.

0: o špinavých uších.
1: Fuj, Tajbl!
0: Otřásl se odporem každý, kdo jen pohledem zavadil o Rudolfovi uši.
1: Mohl bys tam rovnou sázet brambory, následovalo většinou.
0: Rudolf byl milý, dokonce i čistotný chlapec, ale uši si zkrátka nemyl. Když mu do uší natekla voda, pochopitelně omylem, vyváděl jako pominutý. Maminka ho nabádala, aby nedělal rodině ostudu. Tatínek se rozčiloval, že s takovým čunětem nebude chodit mezi lidi. Ale všechno málo platné. Na uši si Rudla nenechal sáhnout. Přes všechna vyhrožování ho toho rána vzali rodiče sebou do města na nákup. Rudolf nakupování zbožňoval. V hračkářství byl v sedmém nebi a v papírnictví propisky, pastelky, gumy, ořezávátka a vůně nového papíru. Prostě nádhera. V květinářství ale začalo Rudolfovi podivně hučet v levém uchu. Zpočátku tomu nevěnoval pozornost. Měli namířeno do železářství. A to je teprve něco. Šroubky, matky, podložky, karabinky. Není nic krásnějšího. Jenže potom se ozvalo hučení i v pravém uchu. Co to je? A právě když maminka kupovala od řezníka kousek hovězího na polévku, prolétlo mu oběma ušima nepřeslechnutelné prasknutí. Rudla se vyděsil.
1: Mami, mami, mám něco s ušima.
2: S tím se moc nechlup,
0: odvětila maminka nezúčastněně s očima přilepenýma na ručičce řeznické váhy. Celou cestu domů Rudolf zarytě mlčel. Tušil, že to s jeho ušima není jen tak. A pak se to stalo. Když chtěl vstoupit brankou do zahrady, něco ho zastavilo. Nemohl tam ani zpátky.
3: Rudánku, kde jsi?
0: Nevěnovala maminka Rudovi obvyklou pozornost. Tatínek totiž rozčíleně hodnotil poslední fotbalový zápas a ona mu láskyplně naslouchala. Konečně se na syna otočila.
3: Kde se tak loudáš?
0: Poslední slovo vyjekla naprosto nekontrolovaně, protože se jí naskytla v skutku nevšední podívaná. Rudolf vypadal jako jelen šestnácterák, zaklíněný v zahradní brance. Z uší mu vyrůstaly větve, na nich se nedočkavě nalévaly obrovské pupeny. Po chvíli strnulého úžasu rodiče zdárně vyprostili Rudolfa z branky a začali zkoumat rostlinu z bezprostřední blízkosti.
1: Dejte to pryč,
0: kňoural Rudla. Rodiče by synovi rádi pomohli, jenže jak? Větve byly přirostlé tak pevně, že jakékoliv cloumání či kývání s nimi bylo naprosto zbytečné. A použít sekeru či pilu? Vyloučeno. To by bylo přinejmenším nerozumné, ne-li šílené. Zelené pupeny mezitím nabyly velikosti pingpongových míčků.
1: Nasedat, zavelel tatínek. Ať jsme tam dřív, než nám kluk vykvete.
0: Než bys řekl švec, seděli všichni v autě. A než bys řekl dvakrát švec, už vystupovali před výzkumným ústavem botanickým. Jakmile vstoupili dovnitř, začali se zbíhat vědci. Všichni nadšeně vykřikovali. Rudolf sice jejich nadšení nezdílel, ale nepřekvapovalo ho. Moc dobře si uvědomoval, že vypadá jako chodící ikebana. Hotové šílenství však mělo teprve nastat. Pupeny totiž začaly pukat. A před úžaslými zraky všech se rozvíjely do prazvláštních, nádherných růžových květů. Vědci neskrývaly dojetí. Drobná plačící žena v plášti se hlasitě vysmrkala a přiškrceným hlasem pronesla.
3: Vždyť on vypadá jako nevěsta.
0: Teď se rozplakal i Rudolf.
3: Dejte to pryč, já nechci.
0: Nebuď bláhový, chlapče, takový unikátní exponát. Ten musíme nejprve důkladně prozkoumat, nepotěšil ho starý profesor. I když chápu, že pro tebe je poněkud nepohodlný. Nepohodlný tedy byl. Větve těžkly a překážely, květy omamně voněly a jejich vůně přivábila čmeláky. Ti do obrovských květů nalétávali v mohutných rojích. Po třech nekonečných dnech květy opadaly. Větve se obalily drobnými zelenými lístky a na místě květů se objevily první plody. Velké, rudé, spirálovitě stočené lusky. Všichni propukli v jásot. Až na Rudolfa. Ten se málem zhroutil.
3: Proč se to stalo zrovna mně? Proč zrovna já?
0: Naříkal zoufale.
4: Protože si rostlině poskytl ideální živnou půdu, odpověděl starý profesor věcně.
0: Když si však všiml Rudolfova zdrceného výrazu, dodal povzbudivě.
4: Neboj, už to nebude dlouho trvat. Tedy pokud se nemýlím a skutečně se jedná o spirálovník ušatý.
0: Profesor se nemýlil. Šestý den předvedl spirálovník své poslední parádní číslo. V jeden okamžik se všechny rudé lusky roztočily, praskly a z rozevřených pouzder vylétly tisíce ochmířených, různobarevných semínek. Průvan je roztočil ve vzdušném víru a otevřeným oknem odnesl pryč. Větve i slístky v zápětí seschly a zcela bez života vypadly Rudolfovi z uší. Ten na nic nečekal a upaloval k umyvadlu.
4: Důkladně, jak nejdůkladněji to jen šlo, si umyl uši.
0: Věděl přece, že vzduchem poletují tisíce semínek spirálovníku ušatého a hledají ideální živnou půdu.
4: Kde pak ji asi najdou?

0: Proč je leopard skvrnitý? Ve dnech, kdy každý začínal pěkně žít, drahoušku, leopard se usadil na místě zvaném Vysoký veld. Pamatuj si, že to nebyl ani nízký veld, ani křovinatý veld a také ne kyselý veld, nýbrž výlučně jen a jen horký a slunečný Vysoký veld, kde byl písek, pískově zbarvené skály a chumáče jen a jen pískově žluté trávy. Žili tam žirafa, zebra, antilopa, kudu a kapský jelen a všichni byli jen a jen pískově žlutohnědí po celém těle, ale leopard, šedivě nažloutlý kočkovitý tvor, byl ze všech nejvíc pískově žlutohnědý a na chlup splýval s tou jen a jen žlutavě šedohnědou barvou Vysokého veldu. To bylo velmi zlé pro žirafu a zebru a ostatní, neboť když si lehl u jen a jen žlutavě šedohnědého kamene nebo trsu trávy a žirafa, zebra, kapský jelen, kudu, antilopa nebo gnu šli náhodou kolem, hned zaútočil na jejich skákavý život. Opravdu to dělal. A byl tam též etiop s lukem a se šípy, jen a jen šedavě hnědožlutý muž, který žil s leopardem na Vysokém veldu. Ti dva měli ve zvyku lovit spolu, etiop lukem a šípy a leopard jen a jen zuby a drápy. Až žirafa, kapský jelen, kudu, kvaga a ostatní nevěděli, kam skočit. Opravdu to už ani nevěděli, drahoušku. Po dlouhé době, v oněch dnech vše žilo mnohem a mnohem déle, se naučili vyhýbat se všemu, co se podobalo leopardu nebo etiopovi. A jeden za druhým, začala s tím žirafa, protože měla nejdelší nohy, opouštěli Vysoký veld. Utíkali po celé dlouhé dny, až přišli k rozsáhlému pralesu, kde byly jen a jen stromy, křoviny a pruhované, skvrnité a křižující se stíny a tam se skryli. Po dalším dlouhém čase proto, že postávali spola ve stínu a spola mimo jeho dosah a že se na ně promítali klouzavě těkavé stíny stromů, žirafa dostala skvrny a zebra pruhy. Africký jelen a kudu pak tmavou barvu s lehkými šedavými vlnovkami na hřbetech, jaké mívá kůra na kmenech. A tak se stávalo, že jste je mohli slyšet i cítit, ale jen zřídka zahlédnout. A to ještě jen tehdy, když jste věděli, kam se máte dívat. Prožívali krásné chvíle ve stínech pralesa, jen a jen skvrnitých a tečkovaných, protože leopard a etiop zatím pobíhali po Vysokém veldu jen a jen nahnědle šedožlutém a velmi se divili, kam se podělili jejich snídaně, obědy i večeře. Nakonec vyhladověli tak, že pojídali krysy, brouky a skalní králíky, až se z toho oběma, leopardu i etiopovi, obracel žaludek. Tehdy se sešli s pavijánem, psohlavou štěkavou opicí, který je nejmoudřejší ze všech zvířat v celé Jižní Africe. Leopard se zeptal pavijána a byl velmi horký den.
1: Kam zmizela všechna naše lovná zvěř?
0: Pavián mrkl. On to věděl. Etiop se pak také zeptal pavijána. Můžeš mi naznačit nynější místo pobytu pravěké fauny? Bylo to totéž, co se ptal leopard, jenže etiop vždy rád užíval mnoha dlouhých slov, když dospělý. Pavián zase mrkl. On to věděl. A pak řekl.
2: Lovné zvěři se zalíbila změna a radil bych ti, leoparde, aby se zalíbila i tobě. A to čím dřív, tím líp.
0: To řekl etiop. To je velice hezké, ale já bych chtěl vědět, kam se pravěká fauna odstěhovala. A pavián pravil.
2: Pravěká fauna se spojila s pravěkou flórou, protože už byl nejvyšší čas na změnu. A radil bych ti, etiope, aby se změna zalíbila i tobě. A to čím dřív, tím líp.
0: Leopard i etiop byli z jeho slov docela hloupí, ale přece jen se vydali hledat pravěkou flóru a konečně po mnoha a mnoha dnech spatřili rozsáhlý, hluboký, vysoký prales, plný stromových kmenů, posetých jen a jen tečkami stínů a vlnami stínů, body stínů, šlehy stínů, švihy stínů a kruhy stínů a pruhy stínů. Odříkej to rychle a nahlas a pak poznáš, jak plníčký stínů prales byl.
1: Co to je?
0: ptal se leopard.
1: Že je tu jen a jen tmá a zase tak plná drobných skvrnek světla.
0: To nevím, odpověděl mu Etiop, ale snad je to ta pravěká flóra. Cítím žirafu, slyším žirafu, ale nevidím žirafu.
1: Je to podivné, soudil leopard. Myslím, že je to proto, že jsme sem přišli z prudkého slunečního světla. Cítím zebru, slyším zebru, ale nevidím zebru.
2: Počkej chvilinku, řekl Etiop. Je to už tak dlouho, co jsme je naposledy lovili. Snad jsme zapomněli, jak vypadají.
1: Nesmysl.

0: celý den a ať je cítili a slyšeli, nespatřili ani tu, ani onu.
1: U všech Romů, zvolal leopard, když pili odpoledne čaj. Počkejme, až se setmí. Tahle honba za denního světla je hotová ostuda.
0: Čekali tedy až do tmy a pak leopard uslyšel, jak něco oddechuje a odfrkuje ve svitu hvězd, když se pruhovitě prodíral větvemi. Skočil po zvuku. Bylo to cítit jako zebra, naomak to bylo jako zebra a kopalo to jako zebra, ale když to srazil na zem, neviděl to. Proto řekl,
1: buď klidný, ty tvore bez tvaru, budu ti sedět na hlavě až do rána, protože je tu něco, čemu vůbec nerozumím.
0: V té chvíli zaslechl sténání, pád a zmítání a etiop volal,
2: chytil jsem něco, co nevidím. Je to cítit jako žirafa, kope to jako žirafa, ale nemá to žádnou podobu.
1: Jen tomu nevěř, radil leopard. Seď tomu na hlavě až do rána. Já to právě dělám taky tak. To mé taky nemá žádnou podobu.
0: Seděli tedy na svých úlovcích až do rozbřesku dne a pak se leopard zeptal.
1: Co to teda máš na jídelním stole, bratře? No?
0: Etiop se poškrábal ve vlasech a řekl, no, mělo by to být jen a jen sitě žlutohnědě, zlatožluté od hlavy až k patě a pak by to byla žirafa. Ale má to po celém těle kaštanové skvrny. No a co ty máš na svém jídelním stole, bratře? Leopard se také poškrábal na hlavě a řekl,
1: měl by to mít vybraně jemnou, jen a jen nahnědle šedou barvu a pak by to byla zebra. Ale je to celé pruhované černými narudlými pruhy. Co si to u všech všudy udělala, zebro? Víš, že bych tě na vysokém veldu spatřil na dálku 10 mil? Nemáš žádnou podobu.
3: Vím, souhlasila zebra. Ale zde není vysoký veld, cože nevidíš?
1: No teď ano, řekl leopard, ale včera jsem neviděl po celý den, čím to bylo.
3: Pusť nás,
0: pravila zebra,
3: a my ti to ukážeme.
0: Pustili tedy zebru i žirafu. Zebra odskočila ke skupině trnovníků, které sluneční světlo promítalo jako pruhy, a žirafa odběhla k vyšším stromům, pod nimiž byla jedna stínová skvrna vedle druhé.
3: Teď se dívejte,
0: zvolala zebra i žirafa.
3: Tímhle to bylo. 1, 2, 3. A kde jsou vaše snídaně?
0: Vykuloval oči leopard a poulil oči etiop, ale viděli jen a jen stínové pruhy a stínové skvrny v pralese, ale nikde ani potuchy po zebře nebo po žirafě. Obě se skryly a zmizely ve stínech stromů. Hele, řekl etiop, tohle je kousek, který stojí za to, abych se mu naučil. Pouč se i ty, leoparde. Na tomhle temném místě vypadáš jako kus mídla v truhlíku uhlí.
1: Zvolal leopard. Nepřekvapí tě moc, když ti řeknu, že ty zde zase vypadáš jako horstičná náplast na pytli od mouru.
0: Budiš, ale nadáváním k obědu nic nechytíme, usoudil etiop. Znamená to krátce a jasně, že se nehodíme do tohle prostředí. Budu se řídit pavijánovou radou. Řekl mi, aby se mi zalíbila změna. Já mohu změnit jen kůži a také ji změním.
1: Jak? Zvolal leopard a byl strašně rozčílen.
0: Na pěkně se výjímající černohnědou barvu s trošinkou červeně a s břidlicově modrým nádechem. Bude to velmi dobré, až se budu chtít schovat v dutinách nebo za stromy. A tak změnil kůži, což leoparda rozčílilo ještě víc, neboť dosud nikdy neviděl, aby člověk měnil kůži.
1: Ale co bude se mnou?
0: Ptal se, když etiop si již dobarvoval poslední prst na hezkou novou černě. Poslechneš také pavijánově rady? Přece i tobě radil, aby se ti zalíbila změna.
1: No co jsem ho neposlechl, řekl leopard. Změnil jsem loviště tak rychle, jak jsem jen mohl. Změnil jsem kraj spolu s tebou a bylo mi to něco platné.
0: Ale, namítl etiop, pavián nemínil změnu kraje Jižní Afriky, myslel tím, aby změnil kůži.
1: No,

0: čemu a jak?
1: Pravil leopard. Vzpomeň si na žirafu, řekl Etiop, nebo na zebru, jestliže se ti spíš líbí pruhy. Ty si opatřili skvrny a pruhy a to ke své dokonalé spokojenosti.
0: Zabručel leopard. Jako zebra bych vypadat nechtěl, ani za nic.
1: Jen se rozhodni, napádal ho Etiop. Nerad bych lovil bez tebe, ale musel bych, kdybys umíněně chtěl vypadat jako slunečnice před nadechtovaným plotem.
0: Volím tady skvrny, řekl leopard, ale neděle je prostě velké. Nechci vypadat jako žirafa, ani za nic.
1: Udělám tě špičkami prstů, řekl Etiop. Na mé kůži zbyla spousta černé barvy, nehýbej se. Etiop pak složil prsty k sobě, na jeho kůži zbyla opravdu spousta černé barvy, a přitiskl je na mnohá místa leopardova těla. A kde se těch pět prstů dotklo leopardovi kožešiny, zůstalo pět malých černých skvrn, pěkně v hromádce. Můžeš je vidět na každé leopardí kůži, drahoušku. Někde Etiopovi prsty sklouzly a otisky se trochu rozmázly, ale podíváš-li se zblízka na kteréhokoliv leoparda, přesvědčíš se, že je to vždy pět skvrn. Pět otisků špiček černých, tlustých prstů. No, teď je z tebe krasavec, řekl Etiop. Můžeš být na holé zemi a budeš vypadat jako hromádka oblázků. Můžeš si lehnout na holou skálu a budeš jako kus slepence. Lehneš-li si na listnatou větev, bude to, jako by slunce prosvítalo listím. A můžeš si třeba lehnout do prostřed stezky a budeš se podobat, ničemu zvláštnímu. Přemýšlej o tom a přeď.
0: No, když je to takové, pravil leopard, proč jsi nevyzdobil skvrnami i ty?
1: Pro černocha je nejlepší obyčejná černá barva, řekl Etiop. Ale teď do toho. Pokusíme se, zda bychom se mohli dostat na kůži třeba naší paní 1, 2, 3, kde je vaše snídaně. Odešli a žili nadále šťastně, drahoušku. No a to je vše. Ale tu a tam slyšíš dospělé opakovat přísloví, což může Etiop změnit kůži a leopard skvrny? A myslím, že dospělí nikdy nepřestanou říkat tu hloupost, i když leopard a Etiop to již jednou udělali. Či myslíš, že ano? Ale podruhé to již neučiní. Nebude jim dobře tak, jak jsou teď.

Praha je a prošel každý kout. Tu již tak půvabná je, však nelze naleznout

žádná z nich. Znám dívky jako růže a něžné jako pel, co svlékli by se z kůže, jen kdyby princ je chtěl. Ale s kterou znám krásku, co zhlouplá půchvíčím, dá vlastní zdraví v sásku, jen aby hrála prim. Jen kolovrátku zpívej a hezky nahlas křič o tom, jak chudák náš pan princ je láskou celý pryč.

0: znáte všichni princezníčku, co má hvězdu na čelíčku. Zlaté vlasy dlouhé k pasu zdůrazňují její krásu. Nosí kožich z šedých myší, od chudých se přece liší.
1: Kdo pak ví, odpoví.
2: Myší kožíšek.
0: Princezna myší kožíšek, ne? Princezna se zlatou hvězdou na čele.
1: Aha.
0: To je krásná pohádka o téhle princezně, tu mám rád.
3: V ptačí radě se projednával návrh na zřízení prodejny potravin. Jednání bylo složité a rušné, neboť všichni měli připomínky i podnětné návrhy. Zejména v otázce sortimentu se rozproudila živá diskuse. Žádám, aby prodejna byla dobře zásobena sýry. Sýry jsou zdravé, řekla Vrána a už se viděla, jak drží sýr v zobáku. Musí být ovšem balené. Nejlepší obal je hliníková fólie, důrazně podotkla Straka, protože Straka má ráda věci, které se pěkně lesknou. Sýry nejsou tak důležité jako semínka. Semínky se živí moc ptáčků. V semenech musí být velký výběr, řekl Strnad. A hned se k němu přidal čížek a stehlík a pěnkava a ještě jiní. Jestli by tam mohla být také semínka z jalovce, tiše zaprosil Hýl a začervenal se až po prsa, jak nebyl zvyklý vystupovat na veřejnosti. Konipásek horlivě mával ocáskem, aby také dostal slovo, a když je dostal, promluvil: nesmí se zapomenout na hmyz. Hmyz je naše obživa. Jeho požadavek podporovala Jiřička a Budníček a další ptáci. A Sedmihlásek zavolal svoje čididím, že s tím taky souhlasí. Potom Kos chtěl žížaly, Špaček zase třešně a každý něco. Mně je to jedno, já jim všecko, řekl Vrabec. Já si nevybírám. Situace využila Sojka a žádala, aby v prodejně byla k dostání také modrá sojčí pírka. Sojčí pírko není potravina. Sojčí pírko je náhradní díl, pohotově namítl Kos. Pírko ať si koupí v prodejně náhradních dílů. Podle mne je sojčí pírko módní doplněk a o parádu se jí starat nebudeme, zaštěbetal Vrabec, který jakživ pěkné pestré pírko neměl a Sojce záviděl. Však mu také Sojka hned řekla, když ty ztratíš pírko, nikdo si toho ani nevšimne. Ale když Sojka ztratí své modré pírko, nikdo potom nepozná, že Sojka je Sojka. Že nepozná? Pozná, hned jak otevřeš zobák, nedal se Vrabec. Máš totiž strašně nepříjemný hlas. Už to vypadalo mezi nimi na rvačku, když se ozval Straka Pout. Já si myslím, že Sojka nemá špatný nápad. Místo pouhé prodejny potravin otevřeme obchod smíšeným zbožím. V obchodě smíšeným zbožím se mohou prodávat případně i sojčí pírka, ale hlavně červené doktorské čepičky pro Straka Poudy. Jenže potom ledňáček chtěl rybářské pruty, háčky a navijáčky, kachna galoše do bláta a čáp gumové holínky do vody, Straka jabloneckou bižutérii, ten to a ten zas ono. Nic, rozhodla ptačí rada. Na to by musel být obchodní dům. Jednání se chýlilo ke konci. Za pokladní byla ustanovena křepelka, protože křepelka umí počítat peníze. Ptačí prodejna potravin byla brzy potom otevřena. Noviny, ptačí zpravodaj, přinesli o tom podrobnou zprávu, ve které mimo jiné hodnotili zřízení prodejny jako významnou pomoc hnízdícím ptákům. Již první zkušenosti si vyžádali, že v prodejně byla umístěna tabule s nápisem ozobávání vystaveného zboží přísně zakázáno. Straka byla třikrát přistižena při pokusu pronést bez placení sýr v hliníkové folii a vymlouvala se, že nemá peníze. Křepelka proto postavila na pokladnu cedulku. Bez peněz do prodejny neles. Jinak byli všichni s prodejnou spokojeni. Všeho bylo dost a všechno stálo 5 peněz. Přešlo léto a s létem přešla doba hojnosti. V přírodě i v prodejně ubývalo semen, ubývalo bobulí, ubývalo hmyzu, ubývalo všeho. Křepelka stále častěji říkala zákazníkům, nemáme. O Vánocích nezbylo už ani zrničko. Prodejna byla zavřená a na dveřích visela cedulka, není do čeho zobnout. Před prodejnou seděli ptáci, opuštění, jako zaječí bobky a čekali na zázrak. Zázrak se nestal, ale do lesa přišli děti sbírat šišky, aby si je pozlatili a ozdobili vánoční stromeček. Když uviděli ptáčky, hned poznali, kolik uhodilo. Běželi domů a přinesli dobrot, že se prodejna změnila v ptačí lahutkářství. Byla najednou plná semence, slunečnicových i lněných semen, jader z okurek a tykví, prosa, ovsa i máku, sušených jeřabin a všelijakého ptačího zobu i loje pro síkorky. A tak ptáci měli štědrovečerní hostinu, slavili Vánoce a zpívali. A lidé, kteří o tom nic nevěděli, se podivovali, že ptáci v zimě zpívají.

0: pojď se posadit a poslouchej.
1: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížale. Povídej.
0: Tak co by si Spigy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
1: Co?
0: Kocourkov.
1: No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
0: Kdepak, vyhrál jsem bod.
1: No kdo?
0: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
1: No to se jim tam asi nežilo dobře.
0: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne vas.
1: Vas?
0: Vas. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
1: Vás!
0: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem.
1: Jada!
0: No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj!
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
1: Jo.
0: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř!
0: Jo. V pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda.

0: písnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Ně.

0: Rodinná pouta. Ramses se probudil celý rozlámaný, ale Padre si připadal čilý jako za mlada. Udělal pár dřepů, vzpažil, rozpažil, srovnal si dech.
1: Vstávej, ochu, dovedeš mě k ním, řekl rozhodně.
0: Ramses si nedokázal vzpomenout, kdy naposledy jeho otec půdu opustil. A vůbec, proč se tak najednou změnil?
1: Rodinná pouta, zvolal Padre. Jednou to, chlapče, pochopíš.
0: Vzal batoh a naplnil ho podřadnějšími ponožkami. Ramses si hodil batoh na záda. Ze schodů mu musel ještě pomáhat, ale jakmile vyšli na ulici, Tulamor senior navzdory své tloušťce nabral docela svižné tempo. Byla neděle ráno, většina lidí odjela už včera na chalupy a kdo ve městě zůstal, tak ještě pospával. Ani se nemuseli schovávat. Přesto trvalo nejméně hodinu, než došli k řece. Ta cesta se protáhla i proto, že otec už město pomalu nepoznával. Všechno mu připadalo cizí. Kdyby s ním nešel Ramík, snad by ani na nábřeží netrefil. Když se blížili k mostnímu oblouku, vzal Ramses otce za paži. Vypadají dost divně. Nesmíš se jich leknout.
1: Co? Já? A lekat se? Hochu, ty snad o mě nic nevíš.
0: To je pravda, pomyslel si Ramses.
1: Tak kde jsou?
0: Vztekal se otec už zase jako velký šéf. Pánové, halo, nespíte? Dobrý den, zavolal Ramses. Věděl, že tahle parta, co žije svobodně u vody, má svou hrdost. Musí se na ně zdvořile. Schodil ze zad batoh s ponožkami.
2: Něco jsme vám přinesli. Můžete si udělat piknik.
0: Pomalu se sem začali trousit ze všech škvír pod mostem.
1: To je dost,
0: zavrčel Padre. Ta cesta ho pořádně sebrala. Schoval se do stínu a utíral si pot z čela. Slunce začalo pálit.
2: Nazdárek, mládenče,
0: pokynul Ramsesovi ten stařec se žlutým plnovousem.
2: Pořád tu někoho hledáš?
0: Bratra, řekl Ramses, ten, co jste ho vytáhli z vody a pak se ztratil, byl určitě Tulamor junior. Stařec si ho prohlížel.
2: Nejspíš jo, připustil. Podoba by tu byla.
1: Tak to vyklopte, co víte.
0: Padre vystoupil ze stínu a rozkročil se, aby vynikla jeho bachratá majestátnost.
2: To je velký šéf.
0: Proběhl jako tichá pošta hloučkem tuláků.
1: Osobně, zavrčel a ujal se výslechu. Tak po pořádku, kdo z vás ho vytáhnul z vody?
2: Z nás nikdo. Rybář ho chytil a vyhodil na břeh.
0: Odpověděl stařec popravdě.
1: A kdo ho viděl první?
2: Carlos.
0: Ozvalo se pár hlasů z hloučku.
2: Ten se o něj postaral.
1: Carlos.
0: Tulamor senior se zarazil. Zase musel popadnout dech.
1: A kde je? Je tady někde? Přivedte mi ho.
3: Žádný příkazy. Tady ne. Tohle je naše svobodný území.
0: Ozval se odněkud hlas. Postarší hubený dlouhán s hlavou plnou plstěných copánků seskočil z betonové zítky a ledabile přicházel.
1: Carlosi!
3: Tulamore! Ušklíbl se dlouhán. Pořádně si přibral, amigo. To dělá ta tučná strava. Senior si dopřává pouze vlněný podkolenky, ale ať je to licháček z té nejlepší ovčí srsti, pane vrchní, že jo? Jako bych tě slyšel.
1: Přestaň, řekl Tulamor senior.
0: Řekl to docela mírně. Takhle si nikdo nedovolil s mým otcem mluvit. Jak je to možné? Pomyslel si Ramses. Bylo to moc divné. Určitě se dobře znají.
2: Piggy vtip.
4: Pepičku, ty jsi rozbil všechny dárky, které ti dal tatínek.
5: Ne, jeden zůstal.
4: A který?
5: Kladívko.

0: Byl krásný, sluný, zimní den. Sníh svítil bíle a čistě jako vyprané prostěradlo. Malá čarodějnice seděla s havranem Abraxasem na kraji lesa a slunila se. Najednou zaslechli poblíž dětské hlasy a veselý ruch. Malá čarodějnice vyslala havrana, aby se podíval, co se tam děje.
1: Ale je to jen pár dětí, takový 6-7letí špunti a stavějí si sněhuláka.
2: Je, to se musím na ně podívat,
0: řekla malá čarodějnice. Děti sněhuláka právě dodělali. Měl nos z veliké mrkve a oči z uhlíků, za klobouk starý promáčklý hrnec a v pravé ruce pyšně držel koště. Děti se držely za ruce a tancovali kolem sněhuláka. Poskakovali z nohy na nohu a zpívali si.
2: Sněhuláčku, náš dobráčku, v čistém sněžném bílém fráčku, klobouček máš z hrníčku, oči ze dvou uhlíčků, místo nosu mrkvičku, nezábne tě trošičku.
0: Malá čarodějnice by si byla nejraději zatancovala s nimi. Ale najednou se z blízkého lesa přihnal houf velikých kluků. 7 jich bylo. S křikem se vrhli na sněhuláka a překotili ho. Hrnec rošlapali a koště zlomili vejpůl.
2: Hej!
0: Zlostně křikla na uličníky malá čarodějnice.
2: Necháte ty děti na pokoji? Jestli nepřestanete, zmydlím vás koštětem.
0: A velcí kluci utekli. Jenomže po krásném sněhulákovi byla veta. Děti z toho byly velice smutné a malá čarodějnice je chtěla utěšit.
2: Tak si postavte nového sněhuláka. Co tomu říkáte?
0: Děti však namítly.
1: No, když se postavíme nového, velcí kluci nám ho zase povalí. A taky už nemáme koště, přece je zlomili vejpůl.
2: No, myslím, že to jen tak vypadalo,
0: řekla malá čarodějnice a sklonila se nad zlomeným koštětem.
2: Podívejte se.
0: A ukázala dětem koště. Bylo celé.
2: A z velkých kluků vůbec nemusíte mít strach. Jestli přijdou ještě jednou, čeká je výplata. Na to se spolehněte.
0: Děti se nechali přemluvit a postavili nového sněhuláka. Byl ještě mnohem krásnější a důstojnější než ten první, protože jim pomáhala taky malá čarodějnice. Ale sotva byl hotový, v tu ránu se z lesa zase hnalo s velkým křikem 7 uličníků. Děti se jich polekali a chtěli utíkat.
2: Haló, buďte tady,
0: zvolala malá čarodějnice.
2: Podívejte, co se stane?
0: Nový sněhulák se najednou pohnul, popadl koště, obrátil se proti klukům a nametl na ty uličníky vysokou hromadu sněhu. No to nečekali, chtěli volat o pomoc, ale jenom se pořádně napolikali sněhu. Když se konečně s velkým úsilím vyhrabali ven, vyděšeně vzali nohy na ramena. Sněhulák se úplně klidně vrátil na své místo a opět strnul. No, děti jásali a malá čarodějnice se tomu povedenému kousku moc nasmála.

είναι το πυρί κόουσλανι. Σιμσάλα, πουμ, μπιμ, πέτσεμ του σφάμι. Ναι το πυρ πιέρ, φραντζοουσκι σβιάκ, ελεγάν, σκριτέλκι σάμε το βήμι ακλόβουτσκεμ τσιλίντροβήμι μεζί όσκι, κτερέ ζασλεχνού η νευσδάλενιέσι σβέστ ασούμ. Μουγγιέ. Jaké bude asi to dnešní kouzlo, říkáte si. Chci se s vámi dnes podělit o něco, co jsem objevil při svých pokusech a hledání nových kouzlíček pro svá představení. Objevil jsem totiž něco velkého. Objevil jsem, jak si vytvořit hudební nástroj z obyčejných skleniček a obyčejné vody. Poslouchejte dobře. Přichystejte si alespoň 5 sklenic, vodu a malou kovovou lžičku. Co teď? Teď vyrovnejte sklenice na stůl do řady vedle sebe. Do každé z nich opatrně nalijte vodu, ale naplňte sklenky vodou do různých výšek. Někam nalijte víc, někam míň. Někam tak akorát. A teď může začít koncert. Vezměte malou lžičku a cinkněte jí o sklenici. Co je na tom zvláštního? To se dozvíte hned. Cinkněte lžící o další sklenici. A o tu vedle. Už rozumíte? Každá sklenice hraje jinak. Kouzelné, že? Přímo magické. Rozehrajte své skleničky ještě jednou. Poslouchejte, jak která hraje. Můžete je třeba seřadit od nejnižšího po nejvyšší tón. Nebo experimentovat s množstvím vody a objevovat tak nové zvuky. A třeba zkusit i něco zahrát. Tím kouzlo ale nekončí. Na sklenice s vodou se dá hrát i jinak. Prozradím vám jak. Na tenhle koncert však budete potřebovat skleničky na nožce. Takové, které se používají na víno. Možná vám je maminka na tenhle experiment půjčí a dohledne na vás a zkusí si s vámi i na ně hrát. Opět se do nich nalije voda, do každé jinak. Lžičku teď už nebudete potřebovat. Skleničky se rozehrají pod vašimi vlastními prsty. Tak tedy, namočte prst v kterékoliv sklenici s vodou a přejíždějte jim opatrně kolem dokola po okraji sklenice. Druhou rukou sklenku přidržte za spodek, aby dobře stála. Sklenka se rozezní. Ale jak? Nádherně! Magnifik! Jak je tohle možné? Přejížděním po okraji skleničky se vytváří chvění, které skleničku rozezvučí. Je to vlastně docela jednoduché a přitom tak čarokrásné. Nevím jak vy, ale tohle číslo určitě zařadím do svých kouzelnických představení. A vy nezapomeňte. Každý kouzelník, velký i malý, se umí především dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

sport výška od výhra, to je fakt cíla. Myši se spíše utečou, radši zpátky k sousedům, o tom, že nám čudějí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla.

0: rozmarín pěkně nám rozkvětá. Zalívám, zalívám,
1: ale ne, jsem já to nešiká, honem to utřít.
2: Ne, prosím, neutírat. Juk, jsem vodničí kluk.
1: A kde ses tady vzal?
2: Vyrostl jsem z té kapky.
1: Na moutě. Kapka je pryč a místo ní ty?
2: Tak tu písničku dospíváme, ne?
0: Zalívám, zalívám rozmarín, pěkně nám rozkvětá. Zalívám, zalívám, mám ho rád, od léta do léta.
1: Jenomže, milí hoste, já jsem chtěl právě vyprávět dětem pohádku. Podívej třeba tamhle na Lucinku, jak se těší. V tom se mi tady objevíš a co teď?
2: Třeba ti pomůžu.
1: Uvidíme. Ale nejdřív se nám hezky představ.
2: Hasterman.
1: U všech českých rybníků takhle ne. Vždyť mi ty děti vylekáš. Nejdřív pěkně jméno.
2: Ferda.
1: A teď teprve co si zač.
2: Hasterman.
1: Máme proto lepší slovo.
2: Vodník.
1: Ještě líp.
2: Vodníček, ale žiju většinou pod vodou, tak možná pod vodníček.
1: To ne. To by znamenalo, že jsi lotr. Ty jsi lotr?
2: Maminka říká, že jsem nezbeda.
1: No, to všechny děti. Ale poslyš, neznáme mi se už?
2: Čekal jsem, jestli si vzpomeneš.
1: Když jsem byl kdysi klouček jako ty... Jak je vlastně možné, že já už jsem strejda, ty pořád mladíček?
0: 200 roků pro vodníka, to je jako nic. Na zdárek je pic. Vodníkům čas neutíká, co je lidem rok. Hastrmanů krok.
1: Ta písnička je mi taky povědomá.
2: Už víš, jak jsme se seznámili?
1: Mourkovi.
2: Je to dost.
1: Abyste děti rozuměli, Mourek byl kdysi časopis a tady Ferda, tam byl hlavním hrdinou.
2: Jenže jen nakresleným.
1: Měl jsem tě rád, i když jen nakresleného. Každých 14 dnů jsem vyhlížel listonoše, jestli mi Mourka přinese.
2: Ten listonoš se jmenoval Klofanda a já jsem se mu posmíval. Klofáčku, klofáčku, měl k obědu omáčku a on nevěděl, kdo to na něj volá, a tak se rozhlížel a podezříval děti z ulice.
1: No fuj, to bylo ošklivé. Vždyť za svoje jméno nikdo nemůže. On, Ferda... Je taky trochu k smíchu.
2: Mně se líbí, heč. Když se tak může jmenovat mravenec, proč ne vodník?
1: No, to máš pravdu. Ale cože ses u mě tak z ničeho nic objevil?
2: Protože když dětem pořád něco vypravuješ, chtěl jsem ti pomoct.
1: Možná ti bylo líto, že já tě znám a jiní ne, viď?
2: Kapku taky.
1: Vidíš, kapka. Před chvílí jsem si mohl oči vykoukat, jak ta kapka vody mizela a ty jsi byl naopak větší a větší. Ty jsi nejen hastrmánek, ale i kouzelník. Nemůžeš mě nějaké čáry naučit?
2: Naučit ne, ale jestli chceš.
0: Vodník Ferda z rybníka, koho vodou poz...

0: dnes.
1: S tím počkáme. Dřív musíš s pravdou ven. Kapni busku, jak se říká. Co vodníci a hrnečky s dušičkami? Topíte lidi a neposlušné děti, nebo ne?
0: Neřeknu.
1: Jak to, že neřekneš?
0: Ono to není na škodu, když se kluk nebo holka trochu bojí. Jsou pak u vody opatrnější.
1: No jistě, Ferdo, ale odpověz přesto. Topíš nebo netopíš?
0: Topím.
1: Ferdo.
0: Ale v kamnech.
1: V kamnech? Pod vodou? No to si ze mě utahuješ.
0: My už máme taky kamna na elektriku, bateriová, v nerezovém plášti, ale zapínáme je jen v zimě.
1: A co dušičky v hrnečku? Pod pokličkou?
0: Možná jeden můj strýček v Labi, ten má na polici celou řadu hrníčků, co jsou na nich jména. Honza, Radim, Květuška.
1: Tak přece.
0: Jenže jsou ty hrnečky buď prasklé, nebo nemají dno. Já myslím, jestli tam kdy nějaká dušička byla, teď už ne, ani by se tam neudržela. Vodničí práce je jiná.
1: Jaká?
0: Čistíme vodu. Ale někdy to jde těžko, protože vy lidi jste s prominutím hrozní. Kdybys věděl, co všechno leží jen u nás v rybníku na dně, hotové smetiště. Však ty hrnky u strejčka to dokazují taky.
1: A odkud jsi ty? Z kterého rybníka?
0: Pst, to je tajemství.
1: Proč pak?
0: Přece, aby to nikdo nevěděl. Já, když si potřebuju popovídat, vypravím se na suchý svět sám. Jako třeba za tebou. Ale u nás doma, ať je klid.
1: A z jaké jsi rodiny? V Mourkovi jsi měl tenkrát tatínka a maminku a sestřičku Hančinku.
0: Mám je pořád. A Hančinka zatím vyrostla jen krapítek, je to pořád škvrně. A když ji někdy musím hlídat, tak nazdar.
1: Nazdar. Počkej, ty už odcházíš.
0: Ale ne, řekl jsem tak nazdar, abyste ty i děti pochopili, jaká je to hlídání dřina.
1: Děti to znají, když mají doma někoho mladšího.
0: Jenže jim to tak jako mě nekazí kapr mrzout. No kapr, spíš kapřisko, hotový obr.
1: Co je s ním? Povídej.
0: On, protože tolik vyrostl, si myslí, že je něco lepšího a plave vždycky tak nafoukaně, až ho to pořád táhne nahoru k hladině. Můj taťka, který, jak asi víš, má v rybníce všelijakou tu rybí havěť a žoužel na povel, ho za to stokrát a tisíckrát káral. Já ho zrovna slyším.
2: Podívej se, ty nafoukanče nafoukaná. Když budeš pořád tak často plavat nahoru k hladině, uvidí tě některý z rybářů, co tam na břehu sedají. A když zmerčí, jakýsi velikán Velikánovič nedá pokoj, dokud tě neuloví.
3: Jen klid, šéfe, já si dám pozor.
2: A poví to dalším rybářům. A všichni si pěkně naostří háčky na unicích a nemyslí si, jak tě jednou chytí, je s tebou konec, skončíš v kastrole nebo na pánvi. A bude ti houple splatné, že když jsi byl živý, byl jsi v celém rybníku největší.
3: To taky jsem největší.
2: Tak víš co, malé bělíčky si zrovna v tůni pod Olší začaly hrát na schovávanou. Zaskočím tam trochu rozčeřit bahnu. A tím to jde líp?
3: Já nejsem žádný sluha mrňavých bělic, šéfe.
2: Ale v rybníce jsem pánem já. Tak uděláš, co říkám. A až je to přestane bavit, říkám je. Ne, až to přestane bavit tebe. Spočítej mi vodní šneky.
3: No jo.
1: To je asi opravdu divný patron, ten mrzout. Ale jak s ním může vycházet tvoje sestřička?
0: A to je složité. On taťka kaprovi nejen domlouval po dobrém, on ho občas taky trestal. Jednou ani nevím proč, už se na něj opravdu moc rozlobil a zavřel ho do šatlavy za mříže z rákosových prutů. Mrzout tam musel čučet 3 dny, až ho ze samého nic nedělání boleli ploutve. A to už mě vyloženě začal nemít rád.
1: Proč tebe?
0: Já jsem ho tam chodil šimrat na břiše husím brkem. Kdo tě šimrá, strejček, nimra, žádný nimra tlustouši. Lechty, lechty, to tě nechty, vodník Ferda pokouší. Lechtalo ho to, ale že byl v šatlavě zavřený, nemohl nic dělat, a nejvíš sebou cukal, špulil pusu a ježili se mu šupiny. Tenkrát v něm asi právě uzrál ten nápad, že se mi pomstí.
2: A jak?
0: Brzy potom, co už byl mrzout ze šatlavy venku, takhle po ránu, museli taťka s mamčou ke stavidlu, které se bortilo nebo co, a já jsem jako obvykle dostal na starost Hančinku. Maminka ji sice navádala, aby mě ve všem poslechla, ale já věděl, že to je marné jako vždycky.
4: Buď

0: čejdlík, luční rosa.
1: Luční rosa, to je taková naše vodničí pochoutka.
2: Voda z rybníka vám nestačí?
1: To je dost, ale luční rosa, nazbíraná brzy ráno, sotva vyjde sluníčko, to je něco jinšího. Sbíráme ji do čbánků a chováme ji v hrnečcích pod pokličkou jako velikou vzácnost. A nejen na pití, to je i lék.
2: Aha, tak tady možná začaly všechny ty pověsti o vězněných lidských dušičkách. Ale jak to bylo dál s Hančinkou a s tím obřím kaprem Mrzoutem?
1: Hančinka už nebyla v kolíbce, už jí bylo asi 30 roků a to už byla malá hastrmanka. Lezec, bachodec a běžec, ale o to bylo její hlídání těžší. V rybníku je spousta úkrytů a kdyby se třeba neposlucha houpala na rákosu a kdyby spadla a zaryla se do bahna, mohla by se udusit, protože bahno je prevít, to se ti raz, dva nacpe, do uší, do očí, do pusy a do krku a je s tebou amen. To všechno jsem dobře věděl a tak jsem měl neposedu pořád na očích, když v tom, kde se vzal, tu se vzal, připlul pan kapr. Už se zase naparoval a za svou velikost sám sebe obdivoval, až i tetky vodoměrky přestávaly měřit vodu a plácali si na čelo, jakože takového vychloubače ještě neviděli. Ale nevšímal si jich a měl se ke mně.
3: Hlídáš, Ferdo, hlídáš? To je mi tě líto.

0: pri tím svým projevem uhodil na mou nejslabší strunu. Protože mám odjakživa jednu velkou touhu podívat se k moři, abych na vlastní jazyk zjistil...
1: Na vlastní jazyk?
0: Ano, abych zjistil, jestli je mořská voda opravdu slaná. Tohle ten počívka kapr věděl a proto mě sváděl dál.
2: Jestli chceš, já ti Hančinku pohlídám a cválej si vsadit. Podle mě vyhraje Kuňkálek, protože žblabuňka včera spolknul divnou zelenou mouchu a ona unožkama poškrábala krk, takže teď chraptí a to se může líbit leda hluchým. Když vsadíš na Kuňkálka, máš naději.
0: Mně se z toho asi dočista zakalil rozum, protože místo, abych poslal kapříka ke všem čertům, zeptal jsem se, kolik dělá nejmenší možná sázka a ten šizuňk odpověděl, že 3 knoflíky od pyžama.
1: Co to povídáš, Ferdo? 3 knoflíky od pyžama?
0: Tak právě tolik.
1: A ty jsi je měl?
0: Měl jsem jich ulitých dokonce 20.
1: A kde jsi je vzal? Ferdo? Říkal jsi, že lidi netopíš, dušičky pod pokličkou nevězníš, tak kde jsi pro pána přišel k těm knoflíkům od pyžama? Vy vodníci přece pyžamo nenosíte, protože spát v mokrém je nerozum a u vás v rybnici je mokro všude, nač tedy pyžamo? To znamená, že můžeš mít knoflíky jedině od nějakého lidského pyžama. Koukej pěkně s pravdou ven, protože jestli lžeš a stahuješ lidi pod hladinu kvůli jejich knoflíkům od pyžama, tak to ti budu muset dát s Bohem. A děti taky.
0: Ale strejdo Antoníne, můj dávný příteli...
1: Odkud víš, že se jmenuji Antonín?
0: Hádej, neuhodneš. My vodníci víme skoro všechno, ale s těmi knoflíky neměj starost. Já jsem kaprovi důvěřovat neměl, ale ty mě... Věřit můžeš. Když říkám, že my vodníci čistíme vodu, škodili bychom sami sobě, kdybychom do té čisté vody stahovali kdejakého lidského umouněnce.
1: To zní rozumně, ale parádně si mě vyděsil. Nediv se, protože stejně jako ty jsi byl odpovědný za Hančinku, já jsem odpovědný za všechny dětské posluchače. Tak jak to bylo dál?
0: Zkrátka. Já, trulant, toužící po moři, jsem vzal ze své kasičky 3 knoflíky od pyžama. Někdy ti rád povím, jak jsem je získal, souvisí s tím jiná moje napínavá příhoda. Nechal jsem kapra kaprem a Hančinku Hančinkou a tradá pryč.
1: Rup kolou, trakaře, už tuší malér.
0: Bylo to tak, achich ouvej. U tůně pod Olší se žádná pěvecká soutěž nekonala, Kuňkálek se žblabuňkou se jen líně povalovali na 2 kamenech, pulci neměli osázkové kanceláři ani tušení a dokonce vůbec nevěděli, co by to mělo být. Ke všemu jsem já, jak jsem honem pospíchal zpátky, protože jsem tušil zradu, ztratil i své 3 knoflíky od pyžama. A když jsem se vrátil ke dveřím naší kuchyně pod Kořenem, tak pochopitelně Hančinka nikde a obr kapr mrzout taky nikde. Hančinko, Hančinko, ozvi se mi, kde jsi mě to děsí. Mám o tebe strach. Hančinko, Hančinko, neslyšíš mě, halo, co se tady stalo? Kam pak s tebou mrzout plách. Vyptával jsem se kde koho a kde čeho. Byl jsem i tam, kudy z rybníka vytéká potok Kaliště, ale po kaprovi a po Hančince ani vidu, ani slechu. Zkoušel jsem všecko i každou holou nemožnost, až jsem si nakonec sedl na práh kuchyně a rozbrečel jsem se. Tam mě taky našli taťka s mamčou.
3: Maminko, Hančinka se ztratila. Pro všechno rákosí na světě, co ty si za dítě, Ferdo.
4: Já ti kluku asi nařežu a tentokrát pěkně na ostro žemelem.
3: Není na tebe žádné spolehnutí.
5: Za to může kapr mrzout.
4: Ne, žádný kapr za to můžeš.
5: Ty, ale odvedl ji
3: on!
4: S ním se

0: To vyřídím potom, podej mi řemen, no?
1: Já nevím, kde je.
0: Na skříni visí, jen se netvaří.
1: Myslím, Hančinka, kde je?
2: Raději bychom je měli hledat a nestrácet čas.
0: Maminko, ty se Ferdy nezastávej, on musí dostat na paměť.
1: A já už vím, kde je. Přivedu ji.
3: Dostal jsem spásný nápad a tak těsně předtím, než mě taťka přehnul přes koleno, vypálil jsem jako raketa.
4: Kam?
3: Přece kam jinam mohl mrzout mančinku zašantročit, než tam, kde byl předtím sám zavřený. Plaval jsem k Rákosové šatlavě jako závodník.
4: Byla tam?
3: Byla. Smutně koukala, nekřičela ani nevzlikala, to všecko už měla za sebou. Jenže na Rákosových mřížích visel velký zámek.
1: Holka nešťastná, jak tě sem ta kapří obluda dostala? Čím tě vylákal?
5: Zpívá mi.
1: Cože?
5: Takovou písničku.

0: Obámu chtěl tě. Chtěl mě dostat za každou cenu do průšvihu a ty jsi mu náramně nahrála.
1: Ferdo, já se bojím, že se tady objeví rak střihavka a uštípe mě klepety.
0: To by si taky zasloužila, kača pozlobivá. Kde kdo chytřejší by v té písničce poznal léčku?
1: On se na mě usmíval.
0: Jak se může kapr tou svou kulatou pusou usmívat, prosím tě?
1: A ta jeho písnička byla hezká.
0: Já se uřechtám takový nadutý měch a zpěv.
2: Neboj se mě, holčičko, já mám záda měká. Povozím tě, maličko, budeš jako král. Poplujeme ke splavu, ať má Ferda vstéka. To má za tu šatlavu, a že se mi smál.
0: Já tě slyším, raubíři, kde pak jsi? A ty, holka hloupá, asi neumíš česky, vždyť ta jeho písnička je jasná jako den. Ať má Ferda vsteka, to jsi neslyšela?
1: Měj zpíval jinak.
0: Ukaž se, tlustouší, kam ses to schoval?
3: Hádej, Ferdo, můžeš třikrát a po čtvrté za tři knoflíky od pyžama.
0: Radši sem koukej dát klíč, ať můžu odemknout zámek.
3: Ledáš nám rybník vyskne. Měj se!
0: Mrskl ploutví a byl ten tam. Takže jsem pro klíč musel zpátky k taťkovi a teprve pak jsme společnými silami dostali Hančinku domů. Maminka jí uvařila kaši z rybích vajíček a ze žabince a já, tedy výprask jsem už nedostal, ale k večeři jsem měl jen starou botu pantáty Klouska. Žádná pochoutka to nebyla.
4: Ferdo, kamaráde, já ti to věřím, ale tamhle Lucinka...
0: Spí jako dudek.
4: Ale poslouchala až do chvíle, než si začal žvíkat tu botu. Jenže pak, když si to představila, radši zavřela oči.
0: Ani se nedivím. Tak abych šel...
4: K vám do rybníka? A nemáš to daleko, Ferdo? Nechceš si ustlat tady v Konivce?
0: Zkrátím si cestu vodovodem, ale smím zas někdy přijít?
4: Určitě, musíš. A nechtěl bys ještě všem dětem, co nás poslouchali, zaspívat na rozloučenou ukolébavku? Aby měli pěkné sny. Třeba něco, co zpíváš Hančince.
0: Proč ne? Dobrou noc, děťátko, spinkej, vrátím se ráno, až se probudíš. Na zvonku

0: Pepíček přijde do ztrát a nálezů a říká:
1: Prosím vás, nemohl bych si u vás zapomenout housle?
2: Za loukou, na protější straně údolí, tekl veliký potok. Skoro říčka. Ale my jsme měli zakázáno k němu chodit sami, protože jsme neuměli plavat. A babička se bála, aby se nám tam něco nestalo. Však nám taky o tom, co by se mohlo u potoka přihodit, zpívávala písničku. Jmenuje se Holka modrooká, nesedávej u potoka. Tak, jen co dám váleček do hracího strojku, tak ti ji taky zaspívám. Tak. Zase ti ale nejdřív povím její slova. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je velká voda, ve meli tě bude škoda. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce se voda točí, podemele tvoje oči. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek. Holka modrooká, nesedávej tam. A teď, když už víš, co všechno se může té modrooké holce u potoka stát, natáhnu hrací strojek a celou písničku ti zaspívám.

0: logopedická pohádka na L na začátku slov bez R a Ř.
1: Líná Lída a laskavá Lada. Na louce u lesa žijí dvojčata Lída a Lada. Obě jsou stejně líbezné, avšak povahou se liší. Lída, to je takový líný lenoch, kdežto Lada, to je hodné a laskavé děvče. Zatímco líná Lída jen leží, pije limonádu a láduje se laskominami, laskavá Lada lidem pomáhá, kde se dá. Umí se ohánět lopatou i látat ponožky. A jak se lenochům často stává, Lída je najednou nemocná. Lada zve na pomoc souseda, jenž umí léčit. Soused povídá.
2: Lído, nesmíš jen ležet, jíst a pít ledové limonády. Máš nemocné ledviny. Pomohou ti lázně.
1: Lada lamentuje. Lázně nejsou laciné. Nevíte o něčem levnějším? Soused odpoví.
2: Jedna legenda povídá, že v loupežnickém lese je léčivá studánka a její voda léčí všechny nemoci.
1: Laskavá Lada jásá. Já se loupežníků nebojím a léčivou vodu Lídě donesu. Loučí se s Lídou a vydává se na cestu. Jde Lada luční pěšinou, listnatým lesem. Cestou potkává laně, lišky, lasičky. Tu jí do cesty vstoupí dva loupežníci. Lada se lekne, avšak hned jim povídá o Lídě a léčivé vodě. Loupežníkům je Lady líto. Taková líbezná dívka a lopotí se lán světa za léčivou vodou. Loupežníci povídají.
2: Studánka je pod ledem a ten taje, jen když někdo v lese zpívá. Pomůžeme ti.
1: A spustí.
2: Loupežník je lesa pán, dej sem studno vody čbán.
1: Popěvek letí lesem. Liškám to lomcuje ušima, lekají se a honem lezou do svých doupat. Lada zkouší jinou písničku.
3: Studánko beze dna, lámej své ledy, dej Ladě lahvičku léčivé vody.
1: Ladné tóny se linou lesem. Studánka začíná tát a už v ní není led, jen léčivá voda. Lada ji lije do lahve. Díky Ladinu zpěvu se i loupežníci stávají lepšími lidmi. Nabízejí svoji pomoc, vždyť znají cestu lesem lépe než Lada. Spěchají domů za Lídou. Jediný lok léčivé vody a Lídi na nemoc mizí. I lenost je ta tam. Může za to léčivá voda? Kdo ví? Vždyť lékem nad léky je láska. Loupežníci už nikdy loupit nechtějí, jsou z nich poctiví lidé a libují si, jaké mají líbezné nevěsty.

0: povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
0: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
0: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Vládol jsem!
1: Nezapomněli jste, o čem byla řeč? Že jsem přišel k Mánice na návštěvu a taťula s bábinkou si umanuli, že nás laskavě poučí, jak se chovat, nechovat, zachovat, schovat je? No to ne, zkrátka o abecedě slušného chování. Viď, Máni?
2: No, je to hrůza.
3: Cože?
2: No, jak málo toho víme, pane Spejble.
4: Ale když už jste začali o té návštěvě, věnujeme jí 7. radu.
2: Ať jsi hostitel či host,
1: pamatuj na zdvořilost.
4: Začíná to už zvoněním.
2: U dveří.
4: Kde jinde?
2: Taky mi můžeš zvonit v uchu.
4: Děti. I když se třeba zrovna chystáme do divadla, neřeknu, koho to sem čerti nesou.
1: Neboť Mánička by se hned mezi dveřmi zeptala. Jej, Dananky, pane Spejble, kolik čertů vás přineslo?
2: Tedy tak nevychovaná nejsem, víš. Řekla bych hezky slušně. Dobrý den, pane Spejble, vy jste nám tu právě chyběl.
3: Návštěvu přece nemůžeš tak urazit, Máničko.
2: Jo, a přijdu kvůli ní o divadlo. Akorát.
4: Ale nepřijdeš. Slušně vychovaný návštěvník se omluví, že přišel nečekaně a zeptá se, jestli nepřišel nevhod.
2: Ale co, když není slušně vychovaný? Aha, a nezeptá se. Aha.
4: No tak se mu omluvím já.
2: Že není slušně vychovaný?
4: Ne, že se mu nemohu věnovat a pozvu ho na jindy. Vždycky to jde slušně. Když nikam nejdeme...
1: Tak jste doma.
4: No jistě. Ale zůstaneme...
1: Doma i dál.
4: Ano, ale v čem?
1: Asi v pokoji. Ale... Návštěvu přece nepotáhnete do koupelny a nestrčíte ji pod sprchu.
4: Zůstaneme v domácím úboru. Kvůli návštěvě se nepřevlékáme.
3: Ano, když to pozvanou návštěvu přijímáme v jakém úboru?
2: Joj, Dananky, spodním.
1: Prosím tě, sportovním.
3: No, vezmeš si plavky a ploutve.
2: No, a návštěva si tě plete s rybou, že ano?
3: Ano, chtěl jsem říct v úboru společenském přece.
2: Společenském.
3: Hosta přijde jako strašák do zelí.
4: Pokud se host v našem bytě nevyzná, buď ho zavedu...
2: Do cizího bytu.
4: Do pokoje sama. A nebo
1: Na povidla do špíže.
4: Ne, napovím pohyb. Ruky, do kterých dveří má vejít. A v pokoji hosta zaprvé posadím.
1: On si neumí sám sednout. Ha, to máte pěkné hosty.
4: To znamená, že mu nabídnu nejpohodlnější místo. A za druhé
2: mu nabídnu pohoštění.
4: Hned po příchodu, aby si myslel, že ho máš za hladovce. Za druhé se s hostem bavíš.
1: Ano, můžeme se koukat na televizi.
3: Jo, a nevadí ti, že hosti třeba něco povídá?
1: To mi tedy vadí, tati.
3: Takže televizi co?
1: Pustím víc nahlas, aby ho překřičela.
3: Neotvíráš, šmankote. Přišel navštívit tebe a ne televizi.
1: Ale tati...
3: Což neznamená, že budeš mlít pusou sám a jeho nepustíš ke slovu.
4: Ano. Mnoho nemluvíš a spíš...
1: Já když spím, tak nemluvím vůbec.
4: Ale neříkám, že usneš, ale spíš...
1: Nevím jak vy, ale já musím usnout, abych spal.
4: Horvinku, mnoho nemluvíš, spíš nasloucháš hostovi.
3: Přitom nezýváš, nekoukáš, kdy co lítá. Hostovi se musí dostat...
2: Pohoštění.
3: Plné pozornosti. S tím vím pohoštěním pořád. Nepřišel se nadlábnout, žano.
4: Ano. Nejvíš mu po chvilce nabídneš malé občerstvení.
1: Povidla.
2: Náhodou ne. Třeba na něj pootevřu okno.
4: No, to by snad nestačilo, Máničko.
2: Aha, no tak otevřu okno do kořán.
1: Pane jo, už vidím, jak se hosti tlačí u vašich dveří, Máni.
2: K nám.
1: Ne, kde pak od vás.
2: Ono taky záleží na hostovi, víš.
4: Ano, i host musí dodržovat určitá pravidla, že?
3: Ano, a prvním je dodržet domluvenou dobu návštěvy, ano. Jinak se musí včas omluvit. Jaký důvod může být omluvou, Hurvínku? No, třeba nemoc, že ano?
1: Nebo onemocnění.
4: Ale no to je přece totéž. Řekni nějaký jiný důvod.
1: Choroba.
4: něco úplně jiného, nevíš?
1: Jasně, že vím. Úplně jiná choroba.
3: No, to je pořád dokola. No. Ale nějaká nečekaná povinnost.
4: Ano.
3: Třeba, ovšem, když pozvaný na návštěvu zapomene, je to...
1: Zapomnětlivost.
3: Ne, je to známka...
2: Sklerózy, že ano.
3: Naprosté nevychovanosti, Máničko. Naopak slušnost je přinést drobnou pozornost. Například, no?
1: No.
3: Kvě. No, kvě.
1: Je tak.
4: Ale...
3: Květiny, šmangoté, které ovšem napřed vybalí z papíru.
4: Také musí vědět, kdy se má zvednout.
1: A zbytek návštěvy prostojí.
4: Ale ne k odchodu. Při loučení poděkuje za příjemné chvíle a ne za pohoštění, protože...
1: To stejně nestálo za řeč.
4: Ne, protože se nepřišel najíst.
3: Ale o jídle bude řeč teď.
2: Tyky hádanka.
0: Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů?
2: Co je to?
5: Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad,
0: prosinec. Některé měsíce mají 31 dnů. A kolik jich má 28 dnů?
5: Únor má 28 dnů, jenže...
0: No jo, ale leden má taky 28 dnů.
5: A pak 29, 30, 31, no 28 musí mít všechny měsíce.
0: Myslíš?
5: Mhm.
0: Aha, takže všechny.
5: Všechny.

0: poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Pohádky ovčí babičky. Budu vám vyprávět pohádku o hloupém vlku a chytrém beránkovi. Tak se pěkně posaďte a tiše poslouchejte. Vlk číhal u lesa na beránka a beránek se klidně pásl na nedaleké louce. Najednou vlk vyskočil a vyštěkl. Teď tě sežeru, hloupý beránku. Beránek se však nelekl a řekl, ne, ne, ještě hloupější vlku, já ti uteču. A běžel a utíkal seč mohl, ale vlk ho stejně doháněl. Tu se beránek zastavil. Stát, hloupý vlku, stát. Udivený vlk se opravdu zastavil a beránek pokračoval. Jak můžeš, ty hloupý vlku, chytat beránka, když jsi sám? Co když já poběžím kolem vody a ty třeba kolem lesa? Jak pak si mě nadběhneš? Chceš-li mě chytit? Musíte být přece alespoň dva.
2: No jo, no jo, no jo, to je pravda, uznal vlk. Hned si zavolám kamaráda.
1: Dlouze zavil a za chvíli tu byli vlci dva. Ale beránek na nic nečekal a už zase běžel. U vlku z cesty utíkal seč mohl, ale vlci ho za chvíli přece jen zase doháněli. U starého buku se beránek zastavil a vykřikl.
2: Stát, hloupí vlci, stát. Dost jsme si už nahráli nahoněnou. Teď si budeme hrát na kolo mlýnský, ano?
1: Překvapení vlci se nejdříve dívali jeden na druhého, potom zase na beránka a nakonec se zeptali, no a jak se to hraje?
2: No, na to musí být čtyři, vysvětloval beránek.
1: Jeden, dva, tři, počítali vlci. No to je nás málo, ale jen počkej, hned si zavoláme kamaráda. Zavili, jak to jen vlci dovedou, a už tu byl třetí vlk. Beránek i vlci se pěkně chytili za ruce, tancovali kolem starého buku a prospěvovali.
2: Kolo mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho hluku nadělalo, koulelo se kolem buku, udělalo bác.
1: A už se všichni vlci kutálejí od starého buku z kopce dolů. To bylo ran a boulí. Když se vlci vzpamatovali, vzpomněli si na beránka, ale ten už zase uběhl kus cesty. Běžel, utíkal seč mohl, ale to víte, vlci jsou vlci a za chvíli ho zase doháněli. U posečené louky ho téměř chňapli.
2: Stát, stát, hloupí vlci.
1: Co zas, zavrčeli vlci.
2: Teď si budeme hrát na slepou bábu,
1: rozhodl beránek.
3: No jo, jak se to hraje,
1: ptali se otrávení vlci.
2: Já vám nejdřív všem zavážu oči,
1: řekl beránek,
2: a pak mě budete hledat.
1: Pečlivě jim zavázal oči a hned se rozběhl loukou zase pryč. Vlci se zatím motali po louce a naráželi jeden do druhého. Už tě mám, beránku, já tě mám, beránku, tady jsi, beránku, to jsi ty, beránku. Ale beránek už mezi tím doběhl domů. Kde jsi běhal? Ptal se ovčák.
2: Ale vlci mě honili.
1: Jak to ovčák slyšel, popadl pytel a šel na ty vlky. Našel je na louce, jak si hrají na tu slepou bábu.
2: Kde pak je beránek?
1: Ptali se vlci.
2: Tady je,
1: řekl ovčák jemným hlasem. A hloupí vlci šli za tím hlasem a všichni naskákali do pytle, protože si mysleli, že je tam beránek. Ovčák pytel zavázal a hodil do rybníka. A co chytrý beránek? Ten se spokojeně pásl na louce u lesa.

netopiiri kauslani. Simsala pum pim. Fiu. Šalala pum pim. Jsem zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak vampírek? Jsem kamarád dětí na hraní a na usmívání, polétavá bytůstka, která si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Dnes vám prozradím, jak proměnit sůl v cukr. Ano, slyšeli jste dobře. Změním slané ve sladké. Jen tak. Mondě. Mávnutím kouzelného cylindru. Letným pohybem sametového křidélka. Jak by tohle mohlo být vůbec možné, ptáte se. Hned vám to prozradím. Poslouchejte. K dnešnímu kouzlení budeme potřebovat malou lžičku soli, dále malou lžičku mouky a talíř. Na talíř nasypejte lžičku soli. Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby ochutnal a potvrdil vám, že jde skutečně o sůl, že to není podvod. A nyní čas na velké odhalení. Přímo před zraky obecenstva. Přeměníme sůl v cukr. Pouhým přidáním čeho? Mouky. Co to? Je to kouzlo? Není to kouzlo? Olala. Trik ještě nekončí. Na talířek se solí přidejte mouku a smíchejte. Zase vyzvěte dobrovolníka, který ochutnával sůl, aby si vzniklou směs nasypal na jazyk a chvilenku počkal. Pak počítejte pomalu a nahlas do 10. A pak ho vyzvěte, aby vám pověděl, jak směs chutnala. Ano, nebude moci odpovědět jinak, než že sladce, jako cukr. Mondie, jak je to možné? Taky si myslíte, že se právě povedlo změnit sůl na cukr pomocí trochy mouky? O, ne. Ve skutečnosti je to tak, že jste proměnili mouku. V ústech totiž začíná proces trávení potravy. Sliny v ústech rozložily mouku na cukr, který tělo může využít. Sůl tenhle proces jen urychlila. A proto směs chutnala sladce. Je to pořád tak, jak říkám. Kouzelník umí dobře pozorovat obyčejné věci. Všímá si, jaký je svět kolem něj a pak z nich tvoří svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé. Tralala-li, tralalila, netopír kouzelník, to jsem já. Olala.

0: Jak chtěl Trautenberg dát Kubu na vojnu? Tentokrát si podzim přispíšil. Stromy byly strakaté jako šátky o jarmarce, šípky a hlohy jako korále. Ale co všechny krásy světa, když oči pláčou a srdce neutěšíš? Anče co chvíli slzama zem kropila, polívku solila. A Kuba se jí raději obloukem vyhýbal, aby nemusel držet vyčítavé pohledy. Marně pak s Hajným vedli dlouhé řeči, jak a co a kterak. Hlavu měli jako vosí báň, ale nic kloudného nevymysleli. A práce jim nešla ani šejdrem.
1: Po svačince si Trautenberg vždycky schrupl a probudil ho až poledne z rokytnické věže. Koukne na stůl a tam nic, ani smítečko. Vlítl do kuchyně jako kulový blesk.
2: Himmlaudon, co je to za moresy? To se mám prosit do oběd? Poledne už odzvonili?
1: Poledne odzvonili a taky je požních.
2: Co mají žně dělat s mým obědem?
1: S vaším obědem nic, ale s naší svatbou. Kolikrát jste už říkal, až bude požních, až jaká bude úroda. Urodilo se, že sýpky praskají a my s Kubičkem jen čekáme. Kubo, řekni taky něco.
0: Ale Kuba mlčí jako ten špalek, co na něm štípe dříví, rameny krčí, očima uhýbá. Svatej by s ním ztratil trpělivost.
1: To mám v tobě pěknou oporu. Všechno, aby ženská na tomhle světě vydržela a vyustovala, když chce kousek toho štěstí. Co pak to dělám pro sebe?
3: Tobě se to mluví, ale co pak to jde? Poroučit milost pánovi.
1: A kde už se mám dočkat zastání, když ne u tebe?
0: Milost, pane, ráčej odpustit, ale sliby se mají plnit.
2: Jaký sliby? A vůbec, co je tobě do toho?
0: Ráčej odpustit, ale je a není. Příkladně, kdybych teď s vaším dovolením byl na vašem místě a Krakonoš se mě zeptal, kdyže bude ta svatba, co bych mu řekl, když jsem tedy, jako vy, tu svatbu dávno svatosvatě slíbil?
1: Hajnej, jak měl ruce breptavý, tak tohle byla trefa. Nad lidi Trautenberg to byl pán, ale s Krakonošem měl vítr, i když se ho snažil tu podfouknout, tam ošidit. Navíc mu teď kručí v břiše, outroby se hladem kroutí a to člověk kejvne na všecko.
2: Pro mě, za mě, ať je teda ta svatba třeba od neděle za týden. A teď chci oběd, nebo si mě Himmlaudon nepřejte.
0: Jako když kočár odšlajfuje či vantroky spustí. Kuba rosekl jednou ranou dva bukové špalky, rozhycoval kamna. Anče vařila, pekla, smažila a Hajný nestačil běhat s talíři, pekáči a mísami, sečbány a lahvemi, aby se milost pán do té svatby samým hladem neroznemohl, nebo si to, nedej pánbů, nerozmyslel. Jenže svatba trvá den, život do smrti. A tak Anče ze starostí nevychází.
1: Jak jen my si ten život budeme richtovat? Vejbavu mám nachystanou. Drobek toho nádobí jsme si pořídili o jarmarcích. Pár kousků nábytku jste s Hajným stloukli už na předloňskej podzim. Ale co je to všechno platný, když nemáme kde hlavu složit? Natož nějaký to štáchlový.
0: Jedna rada by tu byla, pěkně prosím. A Hajný vyložil co a kde a jak a kterak. Poslouchali ani nedutali. Anče ti nejdřív oskly oči, pak se jí v nich rozsvítila světýlka a když Hajný domluvil, popadla ho kolem krku a dala mu z každé strany štípanou.
3: No jo, ale co milost pán?
1: S tím já si poradím. Já vím, jak na něj. A Tu máš, Kubičku, taky pusu. Aby ti neukáplo na srdíčko. Tisíckrát prosím za odpuštění, milost pane, že jsem se omeškala s obědem. Už se to víckrát nestane.
0: Trautenberg si nacpal teřich jako o velikém svátku a tak měl dobrou náladu. Ne, že by se usmíval, nebo snad dokonce poděkoval či pochválil.
1: Akorát
0: nehulákal.
2: To bych prosil. Aspoň budu dřív večeřet.
1: Vidíte, milost pane, já samou starostí nevím, co vám k ty večeři udělám. Vždyť my se, milost pane, po té svatbě, co nám ráčíte tu druhou neděli vystrojit, nemáme kam podít.
0: Chodit na Trautenberka se starostmi, když chce v klidu trávit, to je jako přivolávat bouřku. Popadne ho zlost a zlost je na trávení to nejhorší. Trautenberg to ví a vsteká se tuplem.
2: To si vás mám nastěhovat do salonu?
1: I kde pak, milost pane, my jsme jen obyčejní lidi. Ale kdybyste nám ráčil nechat ten vejměnek, co v něm bydlel neboštík šafář vašeho neboštíka, milost pan táty, my bychom si ho s Kubíčkem porichtovali.
2: Kým, Lauron, co si myslíš, krucajz element? Dneska vám dám vejměnek, zítra budete chtít barák.
1: Nestálo by vás to ani krýcár. Ale vy tomu jistě ráčíte rozumět líp. Tak my se s Kubičkem poohlídnem po něčem ve vsi.
2: To bych tu měl být přes noc sám. A co když se mi udělá zlé? Nebo budu mít hlad? Himmelhergot, jednou mě sloužíte, tak si ten vejměnek vemte.
1: Máko,
2: ale budete za něj platit. Kam bych přišel, Donnerwetter.
1: A je kolem vejměnku jeden schon. Kuba vyměňuje staré došky, aby nezatejkal. Hajnej bílí stěny zevnitř i zvenčí. Anče drhne, smejčí, uklízí. Kde by jí zbyl čas na nějaké vyvařování? A tak má Trautenberg k snídani chleba s tvarohem, k obědu studenou flákotu a k večeři, co je zrovna po ruce. I pro pivo musel do sklepa sám.
2: Nejdřív zařizování, potom cukrování a nakonec jim ještě budu sloužit já. Ale počkejte, ještě jste z kostela nepřišli a já se postarám, abyste tam ani nešli.
0: Vymyslet něco kalého pro hospodářství nebo snad pro lidi, na to Trautenberga neužil. Za to pro darebnosti nemusel chodit daleko, jako by měl v hlavě jarmárku se samým neřádstvem. Vytáhl struhlý papír, přiřízl brk, psal, dopsal, zapečetil a schání se po Hajném, že půjde se psaním.
1: Milost pane, nemohlo by to počkat do večera? On má Hajnej bílit ještě jednu zeď?
2: Himmelaudon, slouží u mě nebo u tebe?
0: Hajný honem nechal zeď zdí, navlékl si čistou kazajku a upaluje, co mu nohy stačí, ještě aby milost pán ze samého vsteku mladým ten vejměnek vzal.
4: Kam s tím kvaltem, Hajnej?
0: Uctivý pozdravení, jemnost pane Krakonoši, nesu psaní na poštu. Milost pán nařídil, že ještě dneska musí poslat spěšného kurýra na císařskou kancelář. Tak to bude něco důležitýho.
4: No, to bude. Císařský kanceláři se nepíše pozdrav pánbu a jak se pořád máte. No, když to tak pospíchá, stavím se ti s tím psaním v jílemnici u poštmistra. Mám to při cestě.
0: Úctivě děkuju, jemnost, pane Krakonoši. To mám štěstí, že jsem vás natrefil. To já ještě do večera dobílím celý vejměnek i s podezdívkou, aby do pozejcka vyschl a mladí přišli z kostela rovnou do svýho. Ale jestli můžu ještě prosit, jemnost, pane Krakonoši, kdybyste do té doby ráčil nechat pěkný počasí, ono to líp schne.
4: Bez starosti, Jajnej. Sluníčko bude pálit jako ožních. A na svatbu jim přichystám vodňavej deštíček, aby jim napršelo štěstí.
0: Na 100 000krát děkuju, jemnost, pane Krakonoši.
4: Neděkuju, a běž, aby ti na to bílení nestvrdlo vápno. Ať tady do smrti nekrakonošuju, jestli Trautenberg nechystá nějakou špatnost.
0: Krakonoš přivolal vítr a ten jedním fukem rozbalil psaní i s Trautenbergovou pečetí. Cizí psaní se číst nemají. Ale má-li člověk hasit sousedovi stodolu, musí šlápnout na jeho trávník a dobrému úmyslu je předem odpuštěno.
4: Tímto oznamuju jejich excelencím císařské kanceláři, že na mém panství nachází se Pacholek Kuba,
2: urostlý a statný, jehož tímto ze svých služeb propouštím pro čest a slávu císařského vojska, jakož i pro odměnu, která za jednoho každého vojáka jeho pánu přísluší. Tak.
4: Tak, tentokrát se Trautenbergu odměny dočká.
1: Uběhl týden. Druhý už se taky valil z kopečka. Anče zadělala na svatební koláče a honila Hajného i Kubu, aby jí nosili borové koráby. Na těch se upečou koláče jako dech. Když tu do dvora mašírují 4 vojáci a v čele kaprál jako hora.
4: Jeho excelence pán Strautenberka?
2: K vašim službám, pane důstojník, pán Strautenberka osobně.
4: Vyhlašuje se tímto, že Kuba, poddaný pána Strautenberka, je odveden k císařskému vojsku, kde bude věrně sloužit 14 let.
1: Co? Možný.
3: To není možný.
1: Milost, pane, vždyť se máme na pozejcí brát.
2: Máte, nemáte. Proti císař pánovi jsem já, malej pán. Je to pro mé panství velká čest a doufám, že nebudu škodnej. Můj Kuba vydá za 10 vojáků.
0: Anče ti tečou slzy 2 proudy. Spíná ruce před Trautenbergem. Ten jen krčí rameny a má co dělat, aby se neušklíbl. Klekne před vojáky.
1: Pro lásku boží, to nemůže být pravda. Pane důstojníku, vy jste se určitě spletli.
0: Vojáci zmizeli i s kaprálem a místo nich tu stojí sám Krakonoš.
4: Nikdo se nesplet. Trautenberg chtěl prodat Kubu na vojnu.
2: Já ne. Vždyť já ho potřebuju. Kde budu teď schánět pacholka?
4: A kdo psal tenhle list? Kdo nabízel Kubu za vojáka císařské kanceláři?
2: A když oni se starají víc o sebe? Vejměnek si štafírujou pořádního jí.

0: Manko, te...
1: Zbírej, Kubo, jsou tvoje. Vydáš přece za 10.
0: Jsem žebrák, úplný žebrák.
1: Vždyť jsi to prorokoval, tak si nestěžuj.
0: Ale jak já k tomu přijdu?
1: A to je málo chtít tak hanebně okrást dobrý lidi o kousek toho štěstí a trochu radosti. Zasloužil bys, abych na tu vojnu poslal tebe.
0: Mne? A proč mne?
2: Kubíčku.
0: Anče.
2: Já tomu ještě pořád nemůžu věřit. Jemnost, pane Krakonoši, jak se vám odvděčíme?
1: No, pozvete mě na svatbu. Ať se taky jednou najím svatebních koláčů.
3: Trautenberg ještě dlouho naříkal a lamentoval nad prázdnou truhlou a marně si hlavu lámal, jak mohl Krakonoš přijít k jeho dopisu.
2: A vůbec ho nenapadlo, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní spadne. Protože člověk, ať už je svět všelijaký, nakonec si vždycky lehne, jak si sám ustlal.

řekl bych vám, nevím sám, hop, a skákal dále. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.

0: Synáček. Ne, já ty ovesný vločky nechci.
1: Matka, já ti povídám, že je jíst budeš.
0: To je ale výchova, povzdechne si otec. Nevnucuj mu svou vůli. Nech ho, ať se rozhodne sám.
1: Prosím, tak to zkus, na to matka.
0: Podívej se, synáčku, povídá otec. Rozhodni se úplně svobodně. Buď ty vločky sníš, nebo dostaneš.
2: To se moc rozhodnout nemohl.
3: Třeba dostane korunu.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha, zvědavost. Když chceme poznávat a zkoušet nové věci, většinou nám přitom na rameni sedí moucha zvědavost. Musíme si však dávat pozor, abychom nebyli zvědaví až příliš. Mám, nemám, aneb krása překvapení. Ferda s Kubou se ani nenadáli a měli za sebou první pololetí ve škole. Blížilo se vysvědčení. Oba chtěli samé jedničky a vypadalo to, že je budou mít. Snažili se. Rodiče jim totiž za dobré vysvědčení slíbili odměnu. Co myslíš, maminko? Když naši kluci donesou jedničky, splníme jim nějaké přání? Ptal se tatínek maminky. Ta se usmála a přikývla. Co byste chtěli? Zeptala se. Já loďku s červenou plachtou, vyhrknul Ferda. A ty, Kubo? Mně je to jedno. Já mám ze všeho nejraději překvapení. Nechci vědět, co to bude. Nechám to na vás. Rodiče souhlasili. Dva dny před vysvědčením šel Ferda naproti mamince k obchodu. Občas to tak on nebo Kuba dělali, aby jí pomohli s nákupem. Ferda stál zrovna na rohu ulice, když maminku zahlédl. Nepřicházela od obchodu, ale směrem z města. A nesla dvě krabice. Tyjo, to jsou určitě ty naše dárky, myslel si v duchu Ferda a schoval se za strom, aby si ho nevšimla. Nechal ji zajít do domu a pomalu se vydal za ní.
1: Ahoj, už jsem doma,
0: zavolal Ferda, když vytahoval klíče ze zámku. Maminka zrovna vycházela z ložnice, dveře za sebou zavřela. Ferdovi bylo jasné, že balíčky musela schovat do velké skříně vedle postele. Dělal jako by nic.
1: Ferdo, ty jsi mě vylekal.
0: Právě jsem přišla. Kde je Kuba?
1: S plyšákama na hřišti. Šel jsem ti naproti k obchodu, ale asi jsme se minuli.
0: Zalhal trošku Ferda. Já jsem v obchodě nebyla, potřebovala jsem si něco zařídit ve městě. Skočím nakoupit teď. Půjdeš se mnou? Ferdu napadlo, že než se maminka vrátí, může se podívat do skříně.
1: Asi ne, mami, půjdu si dělat úkol, nevá?
0: Vymyslel si. Nevadí, jdu jen pro pár věcí, nebudu to mít těžké.
1: Tak zatím pá.
0: Maminka si vzala kabelku, klíče a odešla. Ferda zůstal stát v předsíni. Váhal. Má se jít kouknout nebo ne? Věděl, že není správné podívat se do skříně, ale zároveň byl strašně zvědavý, co v krabicích je. Jednou rukou už držel kliku dveří do ložnice a druhou zaháněl mouchu zvědavost, která letěla kolem. Vešel dovnitř. Pustil tam i mouchu. Stále mu létala kolem hlavy. Stoupil si před skříň, otevřel ji, byly tam dvě krabice. Vytáhl je a položil na postel. Mám, nemám. Pořád si nebyl jistý, jestli je má otevřít. Prohlížel si je, potěžkával, čichal k nim a dělal vše možné, aby poznal, co v nich je, aniž by zvednul víko. Když je teď vrátí zpátky, nic se nestane. Bzz, co tam asi je? Jen nakoukni. Bzz, šeptala muška zvědavost, která mu mezitím sedla na rameno. Bzz, nikdo to nepozná, neboj. Stejně dárky už brzo dostanete. Bzz, není na tom nic špatného. Podívej se. Bzz. Mám, nemám, mám, řekl si nakonec Ferda a otevřel první krabici. Loďka, jupí, a to, co jsem chtěl, s červenou plachtou, zaradoval se. Pak mu padl pohled i na druhou krabici. Když v první byla loď, Ferdovo přání, v druhé musí být dárek pro Kubu. Byl zvědavý, co asi brácha dostane. Kuba se chtěl nechat překvapit, takže to mohlo být cokoliv. Ferda něco zaslechl. Nevrací se už maminka? Ne. Byl to zase bzukot mouchy. Oddechl si. Přistrčil si druhou krabici. Byla lehčí než ta s loďkou. Nevydržel to a odkryl víko. Ty jo, takovej parádní kopačák, Kuba jsi se zblázní radostí, pomyslel si Ferda. Vytáhl balon z krabice a prohlížel si ho. Vzpomněl si, jak Kuba o jednom takovém nedávno mluvil před rodiči. Když si dárky dostatečně prohlédl, vrátil je do skříně přesně tak, jak je našel. Ještě než se maminka vrátila, dorazil domů Kuba. Hrál s ostatními plyšáky na hřišti fotbal. Začal Ferdovi vyprávět, jak mu to šlo, kolik dal gólů a další zážitky z odpoledne. Ferda ho poslouchal, ale nesoustředil se. Přemýšlel nad loďkou a kopačákem. Strašně chtěl Kubovi povědět, co našel. Bál se ale, že by mohl brácha žalovat rodičům. Tak moc ho ale svrběl jazyk, že to nevydržel a začal Kubovi všechno vyprávět. No a pak jsem otevřel tu krabici pro tebe a víš, co tam bylo? Ne, neříkej mi to, nechci to vědět, chci být překvapený. Zarazil Ferda Kubu, strčil hlavu do krunýře a neposlouchal. Vylez, brácho, tak já ti to neprozradím, sliboval Ferda. Ale jakmile Kuba vystrčil hlavu, Ferda to nevydržel a vyhrknul. Kopačák! Slíbil jsi, že to neprozradíš? Ach jo, teď už se nemám na co těšit. Kuba byl zklamaný. Ale neřekneš to našim, že ne? Bál se Ferda. Ne, ale teď mi už dej pokoj a nech mě bejt. Seš zvědavej, to je tvůj problém, že se připravíš o překvapení, ale nemusíš to kazit i mně, řekl Kuba a zalezl si znovu do krunýře. Už tam zůstal. Následující den vstal Kuba dřív, aby se Ferdovi vyhnul. Rychle se nasnídal a sám se vydal do školy. Potkali se až ve třídě.
1: Proč jsi na mě ráno nepočkal?
0: Protože jsi mě včera hrozně naštval, Ferdo. Tohle je naše první vysvědčení. Ty jsi věděl, že budeš mít nejspíš jedničky, ale víš, jak to bylo u mě? Musel jsem si teď hodně máknout. Fakt jsem se snažil. Taky proto, že jsem se těšil na to překvapení. A ty jsi mi vše zkazil.
1: Ferda nerozuměl, proč se Kuba tolik zlobí.
0: Přece mu nic neskazil. Myslel to dobře, když mu řekl o kopačáku. Každého by přece zajímalo, co dostane. Rozhodl se, že se zkusí nenápadně zeptat tatínka, co by udělal na jeho místě on.
1: Tati, představ si, že máš od někoho dostat dárek, ale až za dlouho. Čistě teoreticky. Chtěl bys vědět, co to bude?
0: Tatínek se na něj podíval.
1: Jak to myslíš, Ferdo?
2: No, jestli by ses chtěl nechat překvapit, nebo to raději viděl hned.
0: Tatínek viděl, jak se Ferda ošívá.
1: Poslyš, já mám pocit, že to není jen čistě teoreticky.
0: Ferda zrudnul.
1: Kápni božskou, co se stalo, Ferdo?
0: Z Ferdy to lezlo jak z chlupaté deky. Jestli tomu teda dobře rozumím, ty jsi šel do naší skříně a našel tam dárky. Pak jsi šel za Kubou a vyprávěl mu to. A i když tě prosil, ať mu neříkáš, co pro něj máme, stejně si vše vyzradil?
1: To seš teda dobrý brácha.
0: Uvědomuješ si, že si překvapení zkazil nejen sobě a Kubovi, ale i mně a mamince? Že i my jsme se těšili, až vám dárky dáme? A po mně teď chceš, abych to nějak vyřešil nebo zachránil? Jak?
3: Asi máš pravdu, tati, že jsem to celkem pokazil.
1: Ale co kdybychom teď šli spolu do obchodu vybrat Kubovi jiný dárek? Já ho zaplatím z peněz, co jsem dostal od babičky.
0: Dobře, Ferdo.
1: A je ti jasné, že ty si žádný dárek nezasloužíš?
0: Zabručel Ferda mrzutě. S tímhle nepočítal. Ale musel napravit prozrazené překvapení. Kubovi koupili potítko s výšivkou. Druhý den přinesli kluci samé jedničky. Protože máte krásné vysvědčení, protože z vás obou máme většinou velkou radost, řekl tatínek a mrkl na Ferdu, aby naznačil, že mu s maminkou odpustili. Máme pro vás překvapení. Kuba věděl, že on dostane kopačák a Ferda loďku, takže vůbec nebyl nervózní. Musel se hodně přemáhat, aby rodiče nepoznali, že o dárcích ví. Nedával najevo smutek, ale pořád ho vše, co se stalo, mrzelo. Rozbalili dárky. Ačkoliv Kuba o kopačáku věděl, když ho držel v rukou, měl velikou radost. Líbil se mu a potítko ho strašně překvapilo. Bylo zelené, jeho oblíbená barva. Ferda byl taky rád. Loďku přeci jen dostal.
1: Jdu ven vyzkoušet kopačák,
0: volal Kuba.
1: A já jdu do vany s loďkou,
0: přidával se Ferda.
1: Počkejte, počkejte.
0: Tatínek ukazoval na dvě tenké krabičky, které ležely na stole. Tady máte ještě něco. Kluci přiskočili. Krabičky byly jak peříčko.
1: To je sranda, že jo? Nic tam není.
0: Ušklíbal se Ferda, ale zvědavost zvítězila. Otevřeli je.
1: Je, co to je za divný brejle?
0: To jsou 3D brýle. Zítra jdeme do kina na podmořský plyšový svět. Vysvětlila jim maminka. Chtěli jsme vás přeci jen něčím překvapit. Oba. Kuba byl nadšený, ale Ferda ještě víc. Hopsal v brýlích kolem stolu. Večer, když Ferda usínal, říkal si v duchu. Kuba měl pravdu. Překvapení je na celém dostávání dárků ta nejsuprovější věc.

0: klec převelikou nakreslil a v oné kleci lev. Bambuko se nás ptal, jestli slyšíme jeho řev. Šarala, šarala, bonga, máro, jeho strašný řev. Pak přišel den a přišla noc a z nocí lijavec.
1: A z nocí lijavec.
0: A od té doby hledáme toho lva i tu klec.
1: A

0: básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Egonovy přípravy na nový život. Pana Vavřince se ku podivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit.
1: Já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si.
0: To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatním letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion, mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si na lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze stěny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin. Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili? Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hihlíka zeptá. Ale kdy? Teprve teď si Egon uvědomil, že Hihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že?

0: Беги, Háranka.
1: Na подзим svlékne šaty.
2: V zimě je nahá.
1: Z jara si oblékne šaty nové.
2: Kdo je to?
0: Kdo pak ví? Zimě je nahá.
2: To bude zima... sněhulák.
0: Ne. V zimě je nahá, na podzim svlékne šaty, tak na podzim něco sundá.
2: Spadne to z ní.
0: Podzimní měsíc se jmenuje listopad. Takže svlékají šaty.
2: Hadi.
0: Na podzim listopad.
2: A listí. Aha. To bude z...

0: liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká. Co bych se honila za potravou, řekla si liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta. Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a liška pak dírou lehce prošla. Jen se octla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým. A teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto. Zhubla a potom už bez potíží vyšla z vinice ven. Vinice, vinice, řekla liška roztrpčeně. Jak jsi krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím. Ani s člověkem tomu není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.
1: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

Ahoj, myšáci a myšky, moje milí myšáčata. Je právě ten nejfajnovější čas na to, abych vám zase odpověděla na nějakou vaši zvídavou otázku. Víte, jak vybírám, na kterou otázku odpovím? Já jsem dlouho přemýšlela, jak to dělat nejlíp, aby se nikdo necítil ošizenej nebo předběhnutej. Tak dlouho jsem nad tím dumala, až mi Piggy poradil, abych losovala. Tak jo, tak jsem začala z těch vašich krásných dotázků losovat. Dám je napsaný na papírkách do svý myší kšiltovky, pak zavřu očiska a postupně je vytahuju. A víte, co vám řeknu? Mě to takhle moc baví. Je to takový napínavý. Vždycky si říkám, co tam na mě asi čeká. Je to super, že se mě ptáte. Pište dál, ať moje kšiltovka není nikdy prázdná. Jste šikovný, fakt? A dneska vyhrál tenhle dotaz. Lenka T. má doma pejska a píše. Pejsci prý vidí černobíle. Opravdu vidí černobíle. Zapnula jsem komp a šup na síť, že projedu pejskovatý stránky. A pak mě napadlo. Teď já se můžu zeptat Egona. A hned to budu vědět i se všema podrobnostma. Vyfrčela jsem za Egonem a Egon nebyl doma. Ani ve studiu. Vydal se někam za reportáží. To je u něj normální. Všude se protáhne, všechno vyčenichá a hodně toho stíhá. No, tak se nedalo nic dělat. Vrátila jsem se zase k internetu a dozvěděla jsem se tohle. Dlouho, ale fakt hodně dlouho se věřilo, že to tak je. Že psi vážně vidějí černobíle. Moc jsem toho nepochopila, našla jsem tam samý dost vědecký pojednání, no a znáte mě, co já s tím? Jsem jenom obyčejná myšanda, že jo? Tak jsem to zase tak kór dobře nepochopila, no. Ale prej, mají lidi v očích nějaký tři barevný jakoby přijímače nebo co a pejskové jenom dva. A kvůli tomuhle si všichni vědci dřív mysleli, že psi barevně vidět nemůžou. Ale pak se přišlo na to, že to nebude tak docela pravda. Psi vidějí barevně, ale ne tak jako většina lidí. Vidějí barvy tak asi jako člověk, který je barvoslepej. To znamená, že všechny lidský barvy rozeznat nedokážou. Nedokážou ani odlišit jednotlivý odstíny, ale nějaký barevný vnímání mají určitě. Omezený, ale mají. Prej moc nevidějí zelenou, modrou a žlutou. Ale zase údajně rozeznávají mnohem víc odstínů šedivý a černý barvy než lidi. Ještě se to všechno zkoumá, takže možná za pár let budeme vědět úplně přesně, jak který zvíře vidí. Možná je i tohle zdůvodnění toho, co se občas stává. Že třeba pejskovi hodíte nějakou hračku, která má podle vašeho oka úplně křiklavou barvu. Hračka spadne do trávy a váš pejsek ji ne a ne najít. No jo, jak ji má najít podle barvy, když on tu barvu vidí úplně jinak? Pro něj je třeba úplně nenápadná, nerozeznatelná od barvy trávy. A tak tam pak zmateně pobíhá a hledá hračku mnohem díl, než by podle vás měl. Tak to mějte na paměti, že pejsci sice vidějí barevně, ale pořád vidějí svět jinak, než ho vidíte vy. Ale stejně je to, myslím, dobrá zpráva. Co, Lenko? Je to krásný vědět, že všichni vaši miláčci nemají jenom černobílej svět. No, stejně se na to pro jistotu ještě přeptám i Egona. Až ho teda uvidím. Teď už ale frčím jako torpédoborec. Letím šmejdit dál. Pište. Teď víte, zvědavých dotazů já nemám nikdy dost. Mějte se. Písklata.

pekle. Peklo. To je vlastně velké společenství čertů. A mezi nimi jsou samozřejmě čerti i čertice, a to malí a velcí, hubení a tlustí, mladí a starší, oškliví a hezcí, hodní a zlí. A nad nimi, jak jinak, má největší moc sám pekelný Lucifer. Lucifer je ten největší, nejsilnější, nejmazanější a zná také nejvíce čertovských kouzel. Samotné peklo, neboli čertovské doupě, je ukryto mnoho metrů pod zemí a je v něm pekelné vedro, ve kterém si ta čertí cháska libuje. Mastí karty, hrají v kostky, chrápou nebo z dlouhé chvíle pouštějí kouř z nosu. Vchod do pekla vypadá jako obyčejná díra do země, nejspíše v nějaké hoře, ale kde je vchod, nikdo z nás lidí už neví, protože to je mezi čerty velké tajemství a znají ho jen a jen oni. Ani ten z lidí, kdo se do pekla dostal a měl to štěstí, že se zase z pekla vrátil, to nemůže vědět. Čerti, jak každý dobře zná, dopravují své oběti do pekla tak, že je zastrčí do záplatovaného pytle, ze kterého není nic vidět, a velkou rychlostí s nimi letí do pekla. Občas se při letu pytel rozhoupe, jak zavadí o nějaký ten kopec nebo větev, a to potom chudák v pytli je samá modřina a boule. Do pekla se většinou dostane jen člověk špatný a zlý, ale jsou také případy, kdy se tam dostane omylem i člověk nevinný. První, co v pekle člověk pocítí, je velké horko a strašný zápach síry. Všude planou ohně, které provází smrdutý kouř. Každou chvíli se udělá otvor ve stěně a z něj vyšlehne plamen. Každému lidskému červu, jak nás lidi čerti nazývají, se při příchodu do pekla dostane řádného přivítání. Vysvléknou ho ze šatů, polijí ho smolou a důkladně vyválejí v černém peří a prachu. Takto vymouděného ho předvedou před samotného vládce pekla Lucifera. Ten mu přečte všechny jeho pozemské hříchy a odsoudí ho k přiměřenému trestu. A ten je věčný. Tresty v pekle jsou různé. Od nejlehčích, jako je třeba zapalování ohňů a přikládání pod kotle, až po ten nejtěžší, a to je koupel v kotli, ve kterém je vroucí smola. To se potom ti špatní lidé vaří v kotli věčně. Peklo samotné, to je prostě mnoho pekelných komůrek s vroucími a kouřícími kotly pospojovanými pekelnými chodbami. Lucifer ze svého křesla a opřen pařáty o opěradla vidí všechno, co potřebuje. Když položí levý pařát na opěradlo, vidí před sebou ve velkém obraze život v pekle. Když položí na opěradlo pravý pařát, vidí život na zemi. A tedy i všechny lidské hříchy na světě. Jakmile nějaký ten hřích zjistí, Lucifer pokyne čertovskému písaři a ten okamžitě hřích i se jménem toho, kdo se ho dopustil, zapíše do knihy hříchů. Čerti o nás lidech vědí všechno. Luciferovi ovšem někdy připadá, že v pekle je hříšníků moc málo a to potom posílá čertovskou cházku na zem, aby nás lidi pošťuchovala a donutila nás udělat něco špatného. Čerti se dostávají na zem i z jiných důvodů. Tak třeba jsou tam posíláni z trestu. To musí potom třeba 40 let strašit na nějakém známém hradě nebo ve starém mlýně. Pro čerty je takový trest nepříjemný, protože to jsou tvorové od přírody líní a každá práce jim smrdí. I když je to třeba jen obyčejné strašení. Jak uvidíte, život v pekle bude jistě pěkně pestrý. Příhod z pekelného života je k nespočítání. A tak vám budu vyprávět jen ty, co zatím ještě nikdo nezná. Sám jsem je totiž na vlastní uši slyšel od čertí babičky. A když čertí babička té umouněné čertovské omladině začne vyprávět, všichni rohatí caparti poslouchají a ani nedutají. Tak si hezky udělejte pohodlí a pěkně poslouchejte.
Jak se stavělo peklo? Za dávných časů, kdy ještě peklo neexistovalo, čerti a čertice lítali ve vzduchu jen tak. Moc jich tou dobou na světě ještě nebylo, snad nějakých pár stovek. Kotle na hříšníky měli buď volně v přírodě, to se ovšem moc špatně udržoval oheň, protože jim ho déšť neustále zhasínal, nebo ve skalách, a to už bylo lepší. Přespávali v komínech nebo v děrách, či přímo u kotlů. Několik čertů dokonce spávalo na stromech. Když potom přišla velká zima a napadlo plno sněhu, čertovská cháska brblala, že je moc zima a že by chtěli do tepla. Když si uhodili takové mrazy, že jednomu z čertů přimrzli k hlavě uši a od té doby špatně slyšel. Když ostatní hudrovali, že chtějí do tepla, tak jim špatně rozuměl a začal brblat, že chce také do toho pekla. Všichni se mu začali smát, ale ten nejmoudřejší řekl: vždyť má pravdu, postavíme si peklo, kde bude pořádné teplo. A jak si řekli, tak také udělali. Ale protože nikdo z nich nevěděl, jak se takové peklo staví, začali snášet na velkou hromadu všechno, co kde našli nebo ukradli. Jeden čert přinesl rezavý hrnec, druhý starou bačkoru, třetí celý strom i z kořeny, další nabíral v potoce do drápů vodu, ale ta mu pořád utíkala. Jeden dokonce přinesl vystrašenou kočku. A když do večera všechno snesli, byla toho pěkná hromada. Ale k ničemu. Tehdy nejmoudřejší z čertů jménem Lucifer prohlásil: stavět neumíme, ale každý z nás umí udělat do země díru, kde přespává. Zkusíme spojit síly. Všichni společně vyhloubíme v zemi velkou díru, z ní povedou chodby do dalších děr a to bude naše peklo. To se ostatním velice zalíbilo. A jelikož jim byla pořádná zima, na nic už nečekali a začali vrtat do země hned. Za týden už měli hlavní díru hlubokou 50 metrů a v ní ještě vyhrabali jeskyni pro toho z nejchytřejších z čertů Lucifera. Po práci je Lucifer pozval k sobě a všichni se radili, jak a kde vrtat dál. Do roka a jednoho dne vyrostla vedle pekla z vyházené hlíny pěkná hora. Ta zarostla pichlavými keři a peklo bylo hotovo. Lucifer potom určil, kde kdo má být, jak má pracovat, kam postaví kotle pro hříšníky, kotle s vroucí smolou a kde všude se rozdělají ohně. Když to všechno postavili, uviděli, že by bez chytrého Lucifera nic nepořídili a tak si ho zvolili za pekelného vládce. Lucifer potom vládl peklu dlouhá léta k čertí spokojenosti.

V Kocourkově zbourali před dávnými časy školu. Náč je nám škola, povídali si. Knedlíky na talíři počítat nemusíme, kaše není na čtení a jitrnicí se psát nedá, i kdybychom chtěli. Místo zbořené školy nasázeli brambory, myslili si, jak to chytře provedli a přemýšleli, co by ještě chytrého mohli udělat. Přemýšleli rok, přemýšleli dva roky, tři, čtyři a čas jim pěkně utíkal. Víte co, povídá jednou ten nejchytřejší z nejchytřejších, pojďme a postavíme si školu. No, nač bychom stavěli školu? Bručeli ostatní, před lety jsme ji zbourali a teď ji máme stavět? Knedlíky na talíři počítat nemusíme, kaše není na čtení a jitrnici se psát nedá. Proč máme stavět školu? Ale ten nejchytřejší z nejchytřejších se nedal, povídá. Postavíme školu a budeme v ní učit kocourkovské chytrosti. Žádné psaní, čtení, počítání. Uvidíte, že k nám budou chodit lidé z celého světa, aby se naší chytrosti naučili. To ano, řekli ostatní. Pro slávu Kocourkova můžeme něco udělat. Postavíme školu. Ale nikdo nevěděl, jak se staví dům. Nikdo z nich nedovedl ani číst, ani psát, ani počítat. Radili se a radili, až ten nejchytřejší z nejchytřejších řekl, jaké pak dlouhé rady, hlavní věc, aby dům měl střechu. Když nemá dům střechu, prší do světnice. Já jsem proto, abychom začali s tím nejdůležitějším, se střechou. A tak začali v Kocourkově stavět střechu. Když měli střechu hotovou, začali se zase radit, jak pod tou střechou postavit dům. Musíme střechu zvednout, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších, a pod střechou rychle stavět zdi. 100 nejsilnějších pantátů z Kocourkova zvedlo střechu na ramena a drželi ji, až se jim čela potila. Ostatní kocourkovští rychle stavěli pod střechou zdi. Ale pantátové nemohli střechu udržet. Střecha byla těžká a tlačila je k zemi. Shrbili se, schýbali, někteří i klekli, tak se střecha nahnula. Do večera měli kocourkovští postavené zdi a o zdi opřeli střechu. Škola měla nizoučké zdi a na straně, kde pantátové klečeli, nebyla zeď o nic vyšší než kopřivy u cesty. Postavili jsme školu trochu nízkou, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších, ale to nevadí, když se ve škole žáci skrčí a sehnou hlavu, bude se jim sedět docela hezky. Kocourkovští chodili nejdříve kolem nové školy a prohlíželi si ji zvenčí. Pak si řekli, že se podívají dovnitř. Začali hledat dveře, ale nemohli je najít. No to je divné, divili se. Každý dům má přece dveře. Jak to, že nemá dveře naše nová škola? I zamyslel se ten nejchytřejší z nejchytřejších a řekl, škola opravdu nemá dveře. Víte proč? No to bude asi tím, že jsme škole dveře neudělali. Uděláme dveře a těmi dveřmi budeme chodit do školy. A tak prorazili kocourkovští do zdi díru a udělali dveře.
Dveře byly tak malé a nízké, že kdo chtěl do školy, musel lézt po čtyřech. To nevadí, řekl nejchytřejší z nejchytřejších. Když žáci polezou do školy po čtyřech, neprošoupou si aspoň podrážky na botách. Hned se s několika pantáty protáhl dveřmi do školy. Ve škole si dřepli na zem, aby se neuhodili do hlavy a divili se, co to? Vždyť je tu černo-černá tma, u nás v chalupách je světlo a tady je tma. I zamyslil se ten nejchytřejší z nejchytřejších a řekl, ve škole je opravdu tma. Víte proč? To bude asi tím, že jsme škole neudělali okna, ale děláním okna se už zdržovat nebudeme. Nachytáme venku světlo do pytlů a nanosíme je do školy v pytlích. A tak chytali kocourkovští pantátové světlo do pytlů, pytle pevně svazovali, ve škole rozvazovali a světlo z pytlů vysypávali. Ale ve škole byla pořád stejná tma. Kolik světla potřebuje taková nízoučká škola?

pandaskách a hrncích a ve škole byla tma jako dřív. A já myslím, že tam mají tmu dodnes.

0: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotranto. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
1: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
0: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
1: Já povídám, písek! Chlapi, copak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten vyvrhel nějakej Lotrando? To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
0: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
1: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
2: Můžu?
1: Ten mizera povídá. Himmel, Hergot, pověste ho za nohy.
2: Himmel, Laudon?
1: A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
2: Hergot, tady se ale blbě přednáší.
3: Josefčíci, ty jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
4: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
5: A teď ještě jednou a pomalu.
3: Josefčíci, ty jsi hoví.

0: Vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Vodníkova dcera. Nebýt zelenočky, byla by Marta na dobrodružství se zlatou studánkou brzy zapomněla. Ale to krásné zelenooké dítě jí bylo živou připomínkou, aby pamatovala na vodníka, jehož štěstí bez děky zničila. Dnem návratu pominulo kouzlo, proutí ubývalo, až došlo. Uplynulo 10 roků. Z Marty byla hezká a bohatá nevěsta, i zelenočka pomalu dorůstala. Dědeček byl už velmi starý a vetchý a vnučka musela pomýšlet na vdaní. Ženichů se hlásilo mnoho, ale podivným osudem se do jejího srdéčka dostal mladý mlynář, který měl svůj mlýnec nedaleko na řece. Malá zelenočka našla v mlynáři zalíbení, celý den mluvila o mlynáři a mlýně. Marta ji ráda poslouchala.

byla slavná svatba. Pozváno bylo půl vsi a druhá polovina dostala výsluškou koláče. Zelenočka byla družičkou. Hospodářství prodali a všichni se nastěhovali do mlýna. Zelenočka, která na statku bývala klidná, ba až zádumčivá, ožila. Všude jí bylo plno. Ráda pomáhala při práci, ale jak měla chvilku volnou, už byla v šalandě, v mlýnici, nebo se dívala, jak se kola točí. Na večer se dávala ráda u splavu a poslouchala jeho hučení. Mleči se do mlýna jen hrnuli. Ve štěstí plynula léta, až i z ní byla krásná panna. Ráda se koupávala a plavala nejlépe ze všech děvčat. Měla mezi prsty u nohou plovací blány. Ani si nevšimla, že ostatní je nemají. O svém podivném původu neměla tušení. Ptávala se po rodičích, ale říkali jí, že už dávno zemřeli. Jednou po velké vodě seděla zadumána u splavu. Náhle se jí zdálo, že z hukotu vody rozeznává jakýsi zpěv. Napjala pozornost a opravdu zněla z vody trhavá píseň. Zelené oči, pojďte k nám, dokud čas, než vám vypadne první vlas. Zelené oči, pojďte k nám, na světě stárnutí, šalva a klam. Zelené oči, pojďte k nám, ve vodě šťastně budete žít, rusalek mládí na věky mít. Zelené oči, pojďte k nám. Pod splavem se ozvalo šplouchnutí, jakoby velká ryba skočila po kořisti. Zelenočce se zdálo, že ve vlnách se mihla dívčí hlava s černými vlasy a zelenýma očima, jaké měla ona sama. Seděla do noci u splavu, ale zpěv se již neozval. Melodie jí tak zalehla do duše, že mimovolně sama opakovala: zelené oči, pojďte k nám. Od toho dne zesmutněla. Celý den čekávala v rozechvění, až nadejde večer. Pak pospíchala k jezu, kam ji táhla vábivá píseň. Vždycky se spod splavu ozvala. Jen když bylo nebe zasmušené, bylo ticho. Mlynářce byla její zamlklost nápadná. Ptala se, ale nic z děvčete nedostala. Jednou zaslechl mlynář, jak u náhonu zpívala píseň rusalek. Poznal hned příčinu dívčiny zamlklosti. Pověděl to ženě a přemýšleli, nebylo by lépe děvčeti vše říci. Ponenáhlu poznávala sama, že není z lidí. Jednou z nenadání se přihnal příval. Ke stavidlu už nebylo možno přistoupit. Lávka byla odplavena a voda se hnala přes hráze. Všecka chasa i mlynář se ženou stáli bezradně a lomili rukama. Rozběhla se zelenočka ke stavidlu, vběhla do bouřící vody a hle, vlny opadly. Vytrhla klínek, stavidlo zapadlo. Mlýn byl zachráněn. Když se vracela k ostatním, uslyšela ustrašený výkřik mlynářčin. Mlynářka zdviženou rukou ukazovala na stavidlo a přes rty jí přeběhlo: tvůj otec. Ohlédla se a viděla, jak vodník leze přes stavidlo do řeky. Stála jako hromem omráčena. V mysli se jí rozjasnilo. To, co nejasně tušila, stálo nyní určitě před ní. Byla dcerou vodníkovou a domov její byl ve chladných vlnách, jež jí vždycky tolik vábily. Vběhla do své komůrky. Za chvíli vešla i uplakaná mlynářka a pověděla jí všechno. Plakali obě.
Zelenočka příliš poznala život lidí, aby nepochopila Martinu touhu po domově v onom čase, jejž strávila ve Zlaté studánce. Na večer šlo děvče ke splavu, ale nečekala, až zazní vábivá píseň z vln. Zaspívala ji sama. Sotva zazněly první věty, vyplynula na povrch vody překrásná vodní ženka. Rozpěla náruč a Zelenočka skočila k ní. Hledali ji, volali, plakali, nebo ti měli opravdu rádi. Ale nedovolali se. Jednou večer stála minářka s mužem na lávce pod mlýnem a hleděli do zelených vln. Zticha se ozvala z vody známá jim melodie. Zelené oči, děkuji vám. Vrátila se ke svým družkám do rodného živlu, kde ji čekalo věčné a radostné mládí. Kdežto mezi lidmi by byla zestárla, jakmile by ztratila první vlas. Sedával jsem často pod splavem a při velkých vodách zhučení vod slýchal jsem onu tránou vábivou.

0: Kapitola 8. Míč a obruč. Sáhla jsem pro kapesník a našla jsem na dně kapsy míček. Ukázala jsem ho Sametušce.
1: Je, to je hezké.
0: Zvolala Sametuška.
1: Co je to?
2: Ale to je přece míč.
1: Míč?
2: Co pak ty jsi nikdy žádný neviděla?
1: Nikdy. A k čemu to je?
2: Ale s tím si u nás hrajeme. Žádná holčička nemá dlouhou chvíli, když má v kapse míč.
1: Půjč mi ho, abych se na něj podívala zblízka.
2: Jen si ho vezmi.
0: Sametuška zvolna obracela míč v rukou. Na její tvářičce se střídal obdiv s údivem a stále opakovala.
1: Je, ten je hezký. A jak je to divné, když se ho dotkneš.
2: A víš, že vyskakuje?
1: Jak to vyskakuje?
0: Vzala jsem jí míč z ruky, pustila jsem ho na zem a on mi zas skočil do dlaně.
1: Vždyť je živý, on je živý!
0: Křičela Sametuška a když jsem jí míč vrátila, zachvěla se, jako když se člověk dotkne neznámého zvířete. Něžně míč hladila, ale pak se najednou polekala a upustila ho na zem. Míč několikrát vyskočil a zůstal klidně ležet. Sametuška se na mne provinile podívala.
1: Ale není mrtvý, viď?
2: Kde pak?
0: Těšila jsem ji.
2: Můžeš ho hodit na zem 100krát a 1000krát a pořád bude skákat.
1: To je divné, to je divné.
0: Šeptala si Sametuška. Zatímco jsme prohlíželi míč, nahrnulo se k nám plno planých šípků a zlomyslných blatouchů, které se natěsnaly do kruhu kolem nás. Všichni mlčky obdivovali míč a najednou mě napadlo, abychom si zahráli házenou. Vysvětlila jsem jim pravidla. Sametuška se připojila k blatouchům, já k šípkům a brzy z toho byla nepopsatelná mela. Květiny nikdy nepočkaly, až míč odskočí, a tak jsme běhali, strkali se, vráželi do sebe, křičeli, výskali a bláznivě jsme se smáli. Ani se nepamatuji, že bych se kdy byla tak báječně bavila, když najednou nastal všeobecný útěk. Upadla jsem na míč a když jsem se zase zvedla, stála tam jen Sametuška. Všechny květiny utekly a nad námi znovu poletovala velká vlaštovka.
1: Paní ředitelka tě hlídá,
0: řekla Sametuška.
1: Slíbila to asi excelenci šedozelené, aby se o tebe nebála.
2: To je škoda,
0: odpověděla jsem a dala jsem míček zase do kapsy.
2: To je škoda, že nám zkazili hru v nejlepším.
3: Kdo chce honit obruč? Kdo chce honit obruč?
0: Křičel najednou někdo za námi. Otočila jsem se a viděla jsem, jak přes dvůr běžely větvičky smuteční vrby. Každou doprovázela mnohem menší větvička lískového keře a ty také volali.
3: Kdo chce honit obruč? Kdo chce honit obruč?
1: Umíš honit obruč?
0: Zeptala se mě Sametuška.
2: To víš, že umím, ale nikde žádnou nevidím.
0: Má přítelkyně se usmála a kývla na dvě vrbové větvičky, které přiběhly i se svými průvodkyněmi. Měly dlouhé a tenké paže a hlavičky maličké jako pupence.
3: Tak hrajeme!
0: Volali a prohnuli se do kruhu, že se čelem dotýkali nožek, dlouhými pažemi si obtočili nohy jako provazy a než jsem se vzpamatovala z překvapení, lísková větvička mi skočila do ruky a křičela.
3: Tak honem! Honem!
0: Sametuška už proháněla lískovou větvičkou vrbovou obruč, která se rychle točila, a tak jsme se hnali dvorem, ona napřed a já za ní. Sametuška měla tváře zrudlé během, A i mně se brzy zalíbila známá, ale zde tak podivná hra. Obruč totiž, snad omámená rychlostí, se domnívala, že cestuje a vykládala o všem, co vidí, s takovým nadšením, že strhla i mne. Jak jsme běželi, po obou stranách se objevovaly barevné krajiny s růžovými horami, modrými údolími a s domy z broušeného skla. Pak se mi zdálo, že vidím moře a na něm loďky se stříbrnými vesly, obletované bílými racky ozářenými sluncem. Docela jsem zapomněla, kde vlastně jsem, až jsem udělala kotrmelec. To jsem narazila na skupinu vlčích máků, které hrály kuličky. Vyskočili, rozzlobeny jako kohouti, a chytili mě za vlasy. Třeba, že mě sametuška bránila. Byla bych asi zažila ošklivou čtvrthodinku, kdyby konvalinky právě neodzvonily konec přestávky. Za minutku zůstala u mne jen sametuška.
1: S Bohem.
0: Loučila se se mnou malá maceška.
1: S Bohem, Aničko. Hráli jsme si spolu jen krátkou chvilku, ale vím, že tě budu mít ráda celý život.
2: Já tě mám taky ráda.
0: Zvolala jsem a vrhla jsem se jí do náručí.
2: Já tě mám taky ráda, ale už se musíme rozloučit.
1: Možná,
0: dodala má přítelkyně,
1: že mi dovolí kvést ve tvé zahradě. Tak ráda bych tě uviděla na zemi, až ti bude slunce líbat vlásky.
2: Budu snažně prosit excelenci šedozelenou, aby ti to dovolila. To ti přísahám.
0: Dlouho jsme se objímali. Zavolala jsem ji zpět, když už odcházela, políbila jsem svůj míček a řekla jsem jí.
2: Vezmi si ho na památku, abys nezapomněla na naše přátelství.
0: Sametuška ho vzala něžně do ruky a s pláčem odcházela. Já jsem se otočila, abych skryla své slzy.

Jestli pak víte, jaký čas je pro jeleny, srnce a daňky nejdůležitější? No přece ten, ve kterém se odbývají jejich námluvy a svatby a má dokonce i jméno Rie. A podle ní se já, 10. měsíc roku, jmenuji Rien. Ale abychom zůstali u jelenů, budu vám vyprávět o Klouškovi, tak se říká malému jelínkovi, který si přál zlaté paroje.

0: Každý večer vyprávěla maminka Laň malému Kolouškovi pohádku, aby se mu pěkně usínalo. Nejraději měl tu o jelenovi se zlatými parohy a pořád se maminky vyptával, jestli bude mít jednou taky takové. Ještě nemáš ani parůžky, smála se maminka Laň. A kdy je budu mít? Až vyrosteš. Ale to musíš hodně jíst a hodně spát. Koloušek honem zamhouřil oči, aby rychle spal. A hned ráno vyběhl na pastvu, pilně se pásl, ale večer zase neměl ani malinkatý parůžek. Co pak mi nikdy nevyrostou, naříkal. Z malého stromku také není za jedinou noc velký strom. Musíš být trpělivý, chlácholila ho maminka Laň. Koloušek byl několik dnů trpělivý, ale pak začal znovu. A co, když mi nenarostou vůbec? Co, když ze mě nikdy nebude opravdový jelen? Maminka Laň se rozzlobila. Jestli budeš takhle fňukat, nebudu už ti nikdy vyprávět žádnou pohádku. To by ovšem byl pro Kolouška ten nejhorší trest. Honem si utřel slzy a slíbil, že už nikdy nebude plakat a že bude trpělivý. Maminka Laň ho pohladila po hebké hlavičce a začala znovu vyprávět. Co? No přece tu o jelenovi se zlatými parohy. Koloušek usnul, usmíval se přitom ze spaní a tak ho maminka přikryla měkkou mechovou peřinou a odešla po své práci. Ale náhle z ničeho nic se Koloušek probudil. Zdálo se mu, že má podivně těžkou hlavu. Sáhne si a ony tam parohy. Vyskočil z pelíšku, běží ke studánce, nakloní se nad hladinu a ve vodním zrcadle se třpití opravdické zlaté parohy. Maminko, mami, už mi narostly. Volá na celý les, ale maminka byla daleko a Kolouška neslyší. Hej, jeleni, srnci, veverky, ptáci, pojďte sem, mám zlaté parohy, křičí Koloušek a ozvěna roznáší tu novinu po lese. Seběhli se jeleni, srnci i daňci, přiskákali zajíci, z korun stromu se snesly veverky, přiletěli ptáci, ale nikdo se Kolouškovi neobdivoval. Ten by mohl jít rovnou k cirkusu. Smála se mu veverka. Krásné parohy, strašná pohroma, krákorel havran. Ti mladí už nevědí, jak se vyastrošit, bručel zlostně jezevec, protože ho ten Rámus vyhnal z nory.
1: Raději se s nimi moc neukazuju, nepřinesli by ti štěstí,
0: varovala Kolouška moudrá sova. Koloušek na to všechno překvapeně koukal a pak zlostně vykřikl. Jste hlupáci, vy mi závidíte mé zlaté parohy. Ale nikdo už ho neposlouchal. Ptáci se rozlétli na všechny strany. Veverka se vyhoupla zpátky do větví, jeleni, srnci, daňci i zajíci běželi na pastvu. Jen ozvěna posměšně opakovala. Parohy, má parohy, rohy, hihi. A najednou prásk. To kulka hvízdla Kolouškovi kolem hlavy. Ohlédl se a vidí. Na kraji lesa myslivec a nabíjí pušku. Zastřelí mě. Srdce se v Kolouškovi zastavilo a zase prásk. Koloušek se dal do běhu. Přes paseku, přes louku, dech sotva popadá. Najednou stojí na okraji strže, dole divoký potok. Otočí se a myslivec už zase zvedá pušku k rameni, míří. Maminko, pomoc, křičí Koloušek, ale nad hlavou mu hvízdají kulky. Jedna, druhá. Koloušek skočí a padá. No tak se probuď, můj milý. Ty se celý třeseš strachem. To se ti jenom něco zdálo. Slyší Koloušek maminčin hlas. Otevře oči, sáhne si na hlavu a vyskočí z postýlky celý šťastný. Je, maminko, já už nemám zlaté parohy. A kde bys je taky vzal? Usmívá se maminka Laň. Zlaté parohy patří do pohádky. Ale počkej, počkej, hladí synka po hlavičce. Něco se ti tady opravdu klube? No ano, parůšky. A jsou zlaté, polekal se Koloušek.
2: Kde pak, usmívá se máma. Jsou to docela obyčejné malé jelení parůšky. Tak to jsem moc rád, oddechl si Koloušek. A opravdu byl rád. Moc rád.
3: Ahoj, taťuldo.
4: No a to je dost, že už jsi doma. Tak co? Nalokal ses na procházce čerstvého vzduchu? Ano?
3: Nalokal, taťuldo. Až jsem skoro úplně ulokán.
4: No to je dobře. Počkej, pojď sem.
3: Co je?
4: Pojď sem trochu víc na světlo.
3: Proč?
4: No ne, hurvajs, jak to vypadáš?
3: Jak bych vypadal? Nesu prostě na sobě známky odpoledního skotačení.
4: Známky skotačení? Co pak takhle si chodí domů pod rodnou střechu? Takhle špinavej.
3: Taťuldo, dopoledne přece pršelo. A po dešti přeci vždycky bývá poněkud rozměklý terén.
4: Poněkud rozměklý terén. Vždyť máš na botách úplné kilogramy bahna.
3: Pro slávu se musí obětovat, taťuldo. Za to jsem soupeřům z Ostrovní ulice vsítil dva ukázkové góly.
4: Góly. Tak takhle to bylo. No to jsem si mohl myslet, že zas někde čutáš do toho půlmíče. Počkej, co...
3: To co děláš?
4: Co ta boule na čele?
3: A to nic.
4: Co nic? Kde se tady vzala?
3: To jsem se střetl s obráncem v souboji hlavou.
4: No vida, člověk si myslí, že se někde klidně prochází.
3: No klidně jsem procházel.
4: No to vidím.
3: Vážně, klidně jsem procházel ze začátku jejich obranou, ale pak na mě postavili tvrdého stopera.
4: Ten ti udělal tu modřinu na noze?
3: Ano. Ano, ale můj výkon tím nepolevil. Kdepak? Hra Ostrovní ulice nám jako lepším technikům plně vyhovovala.
4: A mě by zase vyhovovalo, kdybys jako lepší technik rychle zmizel na chodbu a tu Ostrovní ulici si seškrábal z bot.
3: Provedu, taťulo. Jo, ale kdybys viděl náš drtivý tah na branku v tak těžkém terénu.
4: V přecíni, pak ten terén pořádně zameť smetákem, ať se to nerošlape.
3: Ano, taťulo, ale představ si, že střed hřiště byl úplně v naší moci a odtamtud jsme rozvíjeli jeden útok za druhým.
4: Tak rozvinej se konečně na tu chodbu. Bude to?
3: Ovšem oče, jak by nebylo?

0: No prosím, dnešní mládež, kopá listi. Centrovaný drtivý boule, boty jako lovec, to jsou pořádky.
1: Tak, požadovanou očistu jsem provedl, taťuldo.
0: Cože? Už jsi s tím hotov?
1: Jsím, ano.
0: A jestli pak si zametl před síň?
1: Ani to nebylo potřeba, to se tam ztratí.
0: Jak to? Co se tam ztratí?
1: To bláto. Paní Švitorková stejně říká, že za nějakou dobu budeme tu přecín místo zametání vorat.
0: To, že říká?
1: Simano.
0: Jen ať si svý připomínky nechá pro sebe, paní Švitorková. Zametá si přecín Prahem. Co ještě říkala?
1: Ptala se, jestli bychom si tam nechtěli nasázet žampiony, když už tam máme kompost.
0: Podívej se na ní. Ale s ní se vůbec nebudu bavit. Ne, s ní se bavit nebudu. Ta má u mě rozlitý ocet už dávno.
1: Fakt, taťuldo, zapomeň na paní Švitorkovou a věnuj mi laskavě chvilku pozornosti.
0: Chvilku pozornosti?
1: Simano.
0: A na co jí, prosím tě, ode mě potřebuješ?
1: Chtěl jsem se tě otázat, jaká žeť je v současné době naše finanční situace.
0: Proč tě najednou zajímají takové smutné věci?
1: Protože budu nucen, jak bych ti to... Patrně se nevyhnu tomu, abych nemusel podniknout malou investici, čili jinými slovy, jestli dobře rozumíš.
0: Jinými slovy, potřebuješ peníze.
1: Simano.
0: Tohle znám.
1: Já to vždycky říkal, taťuldo.
0: Co?
1: Že ty jsi úžasně chápavý člověk.
0: No počkej.
1: Taťuldo.
0: No, nech mě. Na co potřebuješ peníze?
1: No na co?
0: Vždyť jsem ti dal tuhle 2 koruny.
1: Kdy tuhle?
0: No ani měsíc to není. To už jsi je utratil?
1: Uznáš zajistě, že z takového minikapesného nemohu existovat, tím méně investovat.
0: A ty zajistě uznáš, že jen stěží držím v rovnováze náš rodinný rozpočet a pořád si ještě kejklá. To je pořád stravování a šacování, šacení, kde to má jeden pořád brát?
1: Uznávám tvé nesnáze, otče, ale snad bychom to mohli jaksi vyřešit jinak.
0: Jak jinak?
1: Například takhle. Zajisté víš, že budu mít v brzké době narozeniny.
0: V brzké době?
1: Simano.
0: Už zase?
1: Simano.
0: Teď jsi je měl nedávno, ještě to není ani rok.
1: Přesně tak, taťuldo. Tato událost se u mě pravidelně opakuje rok co rok.
0: No, ať se opakuje, proti tomu nic nemám, ale co má být?
1: Zajisté správně usuzuji, že budeš mít značné starosti s tím, co mi k narozeninám koupíš.
0: Starosti, myslíš?
1: No, určitě.
0: No, něco dostaneš, neměj strach.
1: Předpokládám, že to budou zase nové dřeváky, jako každý rok.
0: No a co? Nejsou snad dřeváky důstojným darem k narozeninám? Alespoň u nás všechno klape.
1: Jistě, taťuldo, ale ty staré jsou ještě docela dobré.
0: Jo,
1: taťuldo, já letos nové nechci.
0: Ne?
1: Ne, vážně, taťuldo.
0: Vážně ne?
1: Ne.
0: Ochud, to jsi mi udělal radost.
1: Vážně, viď?
0: No, aspoň ušetříme.
1: No počkej, taťuldo. Nové dřeváky sice nechci, ale místo nich bys mi mohl dát těch 50 korun v hotovosti a dopředu.
0: Aha, a koukejme, a v hotovosti.
1: A dopředu.
0: Počkej. Pořád jsi mi ještě neřekl, nač ty peníze vlastně potřebuješ.
1: Já ti to neřek?
0: Ne.
1: Ale ne, to jsem ale hlava zapomnětlivá, to bude asi o těch starostí ve škole.
0: No počkej, moc se nevymlouvej a ven s tím.
1: Totiž, jak jsme hráli tu kopanou s ostrovní ulicí, víš?
0: Jo.
1: Museli jsme na chvilku přestat?
0: Jo.
1: Protože zrovna jel autobus.
0: Cože? Vy jste hráli na ulici?
1: No a kde jinde? Já jsem v zápalu boje autobus neviděl.
0: Šmankote.
1: A kopl jsem míč rovnou pod něj.
0: No tohle, ještě že se nestalo nic jiného.
1: Jo, nestalo.
0: Co se stalo?
1: Autobus ho přijel na placku, míč vypustil duši a já ho teď musím dát spravit.
0: To ještě dopadlo moc dobře, Hurweis. A abys věděl, ty peníze ti nedám. Tak nedám.
1: Ale taťuldo, proč bys mi je nedal? Kde bych je jinak vzal jako nevýdělečný dorosteneček?
0: Počkej, nech mě domluvit. Peníze ti nedám, ale koupím ti k narozeninám nový míč.
1: Taťuldo, to myslíš vážně?
0: Ano, to myslím vážně.
1: Sláva, hurá, ty si ohromný taťulda, já to vždycky říkám.
0: Počkej.
1: Co pak?
0: Koupím ti nový míč.
1: Ano.
0: Ale jen pod jednou podmínkou.
1: Pod jakou?
0: Že už nikdy nebudete hrát kopanou na ulici, kde jezdí auta a autobusy, abych já a ostatní taťuldové nemuseli mít strach, že přijdete k úrazu. Slibuješ, Hurvajs?
1: Slovo chlapa, taťuldo. Taková nová mída za to rozhodně stojí.

Moje milí písklata, jsem tady zase. Od blikajícího monitoru a zběsile cvakající klávesnice vás zdraví vaše internetová myška Bibi. Dneska jsem dostala, jak říká Piggy, jeden čupr éňo něňo dotaz. A teda ten je. Ahoj Bibi, já jsem Honzík Šepulaj a potřebuju se zeptat, co je čupakabra. No to jsem teda valila očiska, že jo? Něco takového jsem v životě neslyšela. Čupakabra. Tak jsem chvíli přemýšlela a říkala jsem si. No jo, to zní jako párek s kečupem. Čupakabra. Ale ať jsem nad tím špekulovala, jak jsem chtěla, stejně jsem nic nevymyslela. Tak jsem šupadila k internetu a zadala tohle prapodivný slovo do vyhledavače. A ty jo, tak to jsem teda zírala. Hned vám řeknu, co to je. Ta čupakabra. Na internetu se píše. Čupakabra, ze španělského el chupacabras, čupakabra, znamená to doslova vysávač kos. A správně se to čte čupakabra. Je to legendární zvíře, který žije v některých částech Severní a Jižní Ameriky. A teď se podržte. V různých koutech světa se stává, že farmáři občas nahlásí výskyt podivného tvora. Všechny popisy toho divného zvířete nejsou úplně stejný, ale shodujou se v tomhle. Zvíře je bez chlupů, říká se tomu, že je lysé, chodí po zadních nohách, má velký tesáky, zuby a oči, který mají tvar mandle. Tyjo. Několikrát bylo zvíře, který se pokládalo za čupakabru i nějak chycený, do pastí nebo tak, ale nikdy se nepodařilo ho zkoumat nějak dobře, živý a v celku, a většinou se i tak stejně přišlo na to, že to byl kojot nebo pes s nějakou chorobou kůže. Proto byl bez chlupů, jako vypadali mu, protože byl nemocnej. Čupakabru viděli úplně poprvé v roce 1995 v Portoriku. Tam prej vysála krev z 8 ovcí. Brr, no tak to se mi nezdá. Ule. Další zprávy o téhle tajemné potvoře následovaly z Mexika, Texasu a z mnoha dalších států. Teprve v roce 2006 se vědcům dostal do rukou první dobře uchovaný vzorek té údajné čupakabry. Vědci ji tak poprvé mohli prozkoumat. A bylo po záhadě. Šlo o kojota, který měl prašivinu. No to je nemoc kůže. Všechno ostatní do sebe bezvadně logicky zapadlo. Ve zvířeti bez srsti lze jen obtížně rozeznat nějaký známý druh zvířete. Vypadá zkrátka jinak než se srstí, no. Je oslabený nemocí a není schopný lovit divoká zvířata. Aby se uživilo, hledá si snadnější kořist a tou jsou domácí zvířata. Naposledy viděla čupakabru rodina texaských farmářů loni v dubnu. A konečně. Poprvé se povedlo, že byl podobný živočich odchycený živej. Pár dní ho měli v kleci a dokonce ho i nafilmovali. Jo. Zvíře ulovený letos v Texasu ale není žádnej obyčejný kojot. V kleci se živilo masem z kočičích konzerv a potravu si přidržovalo obratnýma rukama s dlouhýma prstama, který se nepodobaly tlapám nějaký psovitý šelmy. Brr, no tak to vypadá, že je třeba tentokrát šance, že to bude fakt ta čupakabra. Vědci dosud zvíře ke zkoumání nedostali, živý už není, a než ho dostanou, tak jen zatím odhadujou, že by mohlo jít o nemocnýho mýbala. No jo, tak čupakabra zůstane nejspíš fakt jenom legenda, jak to vypadá. Ale kdo ví? Na definitivní vyřešení záhady vysavače kos si tak musíme ještě chvíli počkat. Tak čau, písklata.

0: Úplňkový měsíc se nad lesem rozplynul v ranní páře, ale mužka z temných keřů nevyletěla. Přišel den jako každý jiný, pavoučci vymetali z pavučin kapky rosy a strýček Sekáš se houpal na nitce. Všichni zdrávi, volal. Přečkali jste úplněk? Nesedla na někoho můra chmůra? Nesnědli někoho úplňkové mouchy? A najednou se zarazil. Kde je pája? Snad ještě nespí. Došel k pájově pavučince a ta byla prázdná. Viděl ho někdo vstávat, zeptal se, ale nikdo páju ráno neviděl. Strýček Sekánce přestal usmívat. Mládenci, řekl vážně, musíme ho najít. Co kdyby byl náměsíčný? Jaký? Vylekali se pavoučci. Když je pavouk náměsíčný, vysvětloval strýček Sekáč, vstane v úplňkové noci z pavučiny, chodí po těch nejtenčích jehličkách smrku se zavřenýma očima a vůbec o tom neví, protože spí. Zahučeli pavoučci a hned se rozběhli do všech stran. Hledali ve větvích i v trávě, ale nikdo se nepodíval pod list lopuchu. Právě tam ale pája byl. V noci ho totiž něco probudilo. Měsíc svítil jasně a pichlavě a od lopuchu se ozýval pláč. Pájovi se zdálo, že ten tenounký hlásek poznává. A tak tiše vstal a spustil se po nitce do trávy. Ve světle měsíce doběhl k lopuchu. Ano, byla to ona, jeho včerejší známá Beruška. Už ho také spatřila a dala se do pištivého pláče. Pájo, pájo, podívej, co se mi stalo. Pája na ní nic zvláštního neviděl a taky to řekl. Co pak nevidíš, že jsem jiná? Beruška znovu spustila a její kamarádky ji začaly pošťuchovat. Smáli se a rejděli kolem páji a tohle si prospěvovali. Nakreslí jí 7 teček na záda a na zadeček 7 teček pro Berušku, ona ti dá za to mužku. Díky téhle posměšné říkance si pája konečně všiml, co je na jeho Berušce zvláštního. Měla na zádech jenom 6 taček. Proto plakala, proto se jí kamarádky posmívaly. Tak dost, okřikl je pája. A ty pojď se mnou, obrátil se k ufňukané Berušce 6-tečné. Strýček Sekáč ti určitě poradí. Strýček se mračil, když k němu přišli. Kde se stoulal? Měli jsme o tebe strach, Artusil. Já jsem měl zase strach tady o Berušku, omlouval se pája. Beruška pofňukávala a strýček se už přestal mračit. No co se jí stalo? Ztratila tečku, vysvětlil pája. Je teď chudinka 6-tečná. Vždyť ti to docela sluší, chlácholil Berušku strýček. Aspoň jsi jiná než ostatní. Ale já nechci být jiná, naříkala Beruška. Musíme tu tečku najít. Pomůžeš nám, strýčku, prosil pája. Ale strýček Sekáč zavrtěl hlavou. Holka, vrať se klidně domů, řekl. 6 nebo 7 teček, co na tom záleží? To je jenom paráda. Pája si to v duchu myslel také, ale Beruška nebyla k utišení. Tak dobrá, pojďte se mnou, rozhodl se strýček a vykročil k potoku. Chvíli něco hledal a pak se zastavil. Tady je to. Brr, šťovík, otřásl se pája. Ochutnala si to někdy, zeptal se strýček Berušky. Nikdy, řekla Beruška rozhodně. To se přece nejí, šťovík je jedovatý. Strýček se rozesmál. Není jedovatý, ale je příšerně kyselý. Je tak kyselý, že mi jednou naskákali po těle pupínky, když jsem ho ze zvědavosti ochutnal. A proč nám to povídáš? Zeptal se pája trochu drze. Protože mám nápad, řekl strýček. Říkám si, když mě po šťovíku naskákaly pupínky, proč by Berušce po něm nemohla naskočit ta nešťastná chybějící tečka? No jo, přitákal Pája. To je pravda, ale já bych to kvůli parádě neskoušel. Brr, šťovík. Já to zkusím, řekla Beruška pevně. Zavřela oči a odvážně si do šťovíku kousla. Hned na to začala sykat a poskakovat. Musel to být obzvláště kyselý šťovík. Ale když se konečně zastavila, zůstal Pája koukat. Beručce se na zádech objevila sedmá tečka. Sláva, už jsi zase sedmitečná, jásal Pája. Opravdu? Už budu zase jako ostatní? Ptala se Beruška strýčka sekáče. Strýček ji to potvrdil a řekl, na strýčka sekáče je spolehnutí a teď upaluj domů. Děkuju, Pájo, děkuju, pane sekáči, volala Beruška už v letu. Strýčku, ty jsi úžasný, řekl Pája s obdivem, když se vraceli k zelenému smrku. Ach, možná jsem, možná nejsem, odpověděl strýček. Snad jí ta tečka vydrží. Moc bych si to přál, ale jak si vzpomínám, mě ty pupínky po šťovíku zmizely hned druhý den. Pak strýček sekáč už nic neříkal a Pája měl zase o čem přemýšlet.
1: To bylo jedno opičátko. Sedávalo na krajíčku pralesa a dívalo se odtamtud jedné škole rovnou oknem do tělocvičny. Opičátko se moc smálo tomu, jak jsou neopičátka nešikovná. Třeba neopičátko Čaka. Na zvláštní hladoučké a úplně vodorovné větvi zvané hrazda se Čaka málem neudrží. Přes krásně hladký pařez zvaný koza ani za nic nepřeskočí. A přece najednou vyběhne s ostatními neopičátky z tělocvičny na dvůr a drží v ruce banán, velikánské jablko anebo celou hrst ořechů. No, a co já se nalítám po větvích a jsou všelijak skroucené a vůbec ne krásně vodorovné, než popadnu jeden ořech. Takhle si broukalo opičátko na kraji pralesa. A rozhodlo se, že se vypraví do tělocvičny, kde stačí o něco zakopnout nebo z něčeho spadnout, aby jeden hned měl plné ruce banánů, jablek nebo ořechů. Jako neopičátko Čaka. Teď přijde první jenže. Jenže taky Čaka se často díval z okna tělocvičny. Díval se směrem do pralesa a viděl tam opičátko, jak se prohání ve větvích. Nahoru, dolů, dělá koleno toče a tak a najednou drží v tlapkách ořech nebo banán. To je něco jiného, říkal si Čaka. Jaký pak je to u nás v tělocvičně tělocvik, když na hrazdě nic neroste, na šplhadlech taky ne a pod kozou se nenajde ani borůvka. A vždycky trvá celou hodinu, než si člověk může dojít do šatny pro banán. Ho, opičátko, to se má. Dělá tělocvik a hned si při něm natrhá banány, ořechy a tak. A tak si ti dva začali závidět tělocvik. Jednoho dne povídá opičí máma opičátku. Kam pak jdeš? A opičátko, ale trošku ven z pralesa na zkušenou a přinesu ti 5 kilo banánů a jablek a ořechů. No tak jdi, povídá ta opičí máma. Zrovna v té chvilce řekla maminka Čakovi, kam pak jdeš? A Čaka, ale máme dnes tělocvik venku v pralese. No tak jdi, povídá maminka. Teprve za 5 minut si vzpomněla, že pustila Čaku do pralesa. Ale když je to s učitelem, tak co? Ne. Jenže ono to s učitelem nebylo. Čaka se přižene do pralesa a už se náramně těší na ten užitečný tělocvik. Trošku se šplhá a hned je z toho kilo banánů. Udělá se kolenotoč a hned se přitom setřese kilo ořechů. Jenže teď přijde druhé jenže. Jenže než se Čaka dostal nahoru na strom, odřel si dvě kolena a jeden loket. A když se konečně vysoukal nahoru, vidí, že to není ten ořechový strom. Ten stál vedle. No, Čaka si odřel ještě zbývající loket, jak se soukal dolů. Zkrátka byl to takový děsně těžký tělocvik a nic z něho. Vlastně ano, ta odřená kolena a lokty. A Čaka znova na ten pravý ořechový strom, ale nahoře žádné ořechy nebyly. Sedí tam opičí máma, louská poslední ořech a povídá. Ty nešiko, copak si opice, teď začneš brečet. A Čaka opravdu začal brečet, protože čirou náhodou vyšplhal nějak moc vysoko a teď se bál dolů. A tak opičí máma udělala výmyk, pak veletoč a už drží Čaku v náručí a někam ho nese. Co zatím, opičátko? To vklouzlo otevřeným oknem do tělocvičny, otřelo si dlaně o podlahu, aby mu to neklouzalo a hop na hrazdu. Velevý vrtokotrmele, co švih do podřepu s přeskokem na šplhadla, rovnou na šplhadla a tam zase tanec nahoru dolů, hlavou nahoru, hlavou dolů, odskok letmo na hromadu žíněnek. A pak se opičátko podívalo do dlaní, jestli už v nich má nějaký ořech, banán nebo datli. Teď zas přijde jenže. Třetí jenže. Jenže kde nic, tu nic. Dlaně jsou prázdné. Přeskok plavmo přes tři kozy a ještě přes koně, vrtule na bradlech, kutulu lůč až ke kruhům a na nich, no to už prostě nemá jméno, co opičátko na těch kruzích vyvádělo. A zas se podívá do dlaní a zas jsou prázdné. Kde pak ořech, kde pak banán, ani skořápka, ani slupka. Ale to už stála ve dveřích tělocvičny Čakova maminka. Zašla se tam podívat, protože se Čaka dlouho nevracel. A sedí tam opičátko a pláče, že si ne a ne vycvičit na bradlech datli. Ale, povídá Čakova maminka, co pak už si někdo vycvičil na bradlech datli? To bys muselo být kluk a maminka by ti tu datli musela strčit do aktovky, aby si ji v přestávce po tělocviku mohlo sníst. A vzala uplakané opičátko do náruče a někam ho nese. Zrovna v půli cesty potkala opičí mámu s Čakem v náručí. No, usmáli se na sebe a ta opičí máma povídá, to víte, děti jsou děti. Závidí si i tělocvik. A vyměnili si ty dva synky, zamkli tělocvičnu a všichni šli domů.
2: Křídu, my jsme ji tam nechali radši, aby se nemusela nosit pořád sem tam. Pojď.
3: Hele, co jste tam vlastně slyšeli?
4: To byla meluzina.
2: Běž. To se mně stalo prvně, aby mě meluzína bacila přes zadek.
3: Měli halucinace. Touhle podlahou by prošel duch leda se zbíječkou.

0: Приятели, аки люди! Už je to tady. No co sedíte jako pecky? Za mnou! Rychle, rychle! Kluci, počkejte na mě! Bez přískoků.
1: Já nedělám přískoky, já zakop.
2: Vendelíne, Vendelíne, já se tam bojím.
1: Tak zůstaň tady.
2: Když já se tady taky bojím.
1: Tak pojď s náma. A pořád zvy, to je proti strachu nejlepší, zvy.

0: Už to zruš, už jsem pošen.
1: Tak to byla první výstraha.
2: O fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne: ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí: pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jaký ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. Ach, Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek, malých časovaných bombiček.

0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: A teď ještě jednou.
0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Jednou celý den pršelo, všude bylo mokro a studeno a pejsek s kočičkou nemohli ven a neměli co dělat. A tak si povídali. Víš, kočičko, řekl pejsek, my bychom také měli mít nějaké hračky, jako mají děti. Když takhle prší, měli bychom si aspoň s čím hrát. Což pak já ani těch hraček moc

0: Nepotřebuji, řekla kočička. Mně stačí i klubičko nití, ba někdy i jen kousek papírku, když si chci hrát. Ale znám děti, které mají hraček, že ani nevědí, co s nimi, a ani si už pak s nimi nehrají a nechávají je po všech koutech válet. Brůčel pejsek, to není od těch dětí hezké. Vždyť je to škoda. Ani pak nedávají na ty hračky pozor, mají je špinavé, rozbité, roztrhané, až hanba povídat. To jsou nepořádné děti, řekla kočička. A tak si pejsek s kočičkou povídali o nepořádných dětech, až z toho usnuli a spali až do rána. Když se probudili, svítilo už krásně sluníčko a ani trochu už nepršelo. Je pěkně? Řekli pejsek s kočičkou, to půjdeme ven. A jak tak chodili venku, tak slyšeli, jak někde něco tence pláče. Co to pláče tak tenounce? Není to nějaký ptáček? Řekl pejsek. To nebude ptáček. To snad pláče nějaký brouček, že se mu něco stalo. Nebo to snad pláče nějaký motýl, řekl pejsek. A nebo třeba nějaká zlomená květinka, řekla kočička. I hledali a hledali, odkud to tak tence pláče. A teď viděli, co to plakalo tak jemně a tenounce. Docela v koutě, ve vysoké trávě, a ta tráva byla po dešti ještě mokrá, ležela malá panenka. Nějaké dítě tam tu malou panenku ztratilo nebo pohodilo a panenka tam ležela už několik dní, napršelo tam na ní, až měla šatečky celé mokré, hlavičku měla trochu natlučenou a měla hlad a trochu kašel a bála se tam tak sama. Proč tak pláčeš, malá panenko? Ptali se jí pejsek s kočičkou. A panenka řekla, já pláču, protože mě je líto, že mne moje holčička tady ztratila a zapomněla. Chudáčku, nám je tě také moc líto, řekl pejsek. Ta holčička to nebyla hodná, tvoje maminka, když tě tu tak mohla pohodit a nechat. A kočička řekla, víš co, nám je tě tak líto, my se tě ujmeme a vezmeme tě k nám, když ta tvoje holčička tě nechtěla. Pejsek a kočička vzali pohozenou panenku a opatrně si ji nesli s sebou domů. Doma pejsek uložil panenku do postýlky, aby se zahřála, a přinesl jí rohlíček a hrnéček mléka. Panenka se najedla a pak v postýlce pěkně usnula. A kočička řekla pejskovi, něco ti pejsku povím. Vždyť my pro ní nemáme žádné hračky, a ona si přece bude chtít s něčím hrát. A kde my pro ní nějaké hračky vezmeme, když žádné nemáme? Pejsek přemýšlel a přemýšlel, až to vymyslel. Už to mám! Už jsem na to přišel! Nekřič tak! Vždyť nám probudíš tu naši panenku. To naše děťátko. Tak koukej, kočičko, já ti to povím. Já budu hledat, jestli nenajdu někde nějakou hračku. Šel, koukal, do všech koutů vlezl, všecko prošťáral. A to si děti ani nedovedete představit, co on tam všecko našel? Tady v trávě našel míček, jinde našel ztracené formičky a bábovečky na písek a našel korálky a jednu píšťalku také našel. A našel postrácené dřevěné domečky a stromečky a nějaká dřevěná zvířátka taky našel a našel toho tolik, že to ani unésti nemohl. Jemine, tak se divil a radoval, to bude mít ta naše panenka hraček. Donesl to všechno domů a kočička byla překvapena, co toho je. Bože, co ty děti toho tak rozházejí a postrácejí, řekla. To já se také ještě půjdu podívat. Šla, hledala, všechny koutečky prolezla a prosmenčila. A je jej děti, co ona toho ještě našla? Kbelíček, pomačkanou kropici konévku, barevné hadříčky našla a nitě. Jinde zase našla vyšíváníčko a taky našla jehlu, kulatou a nepíchavou. No našla vám toho pohozeného a postráceného, že to ani pobrat nemohla. Donesla to všechno domů a bylo toho tolik, že si z toho mohla s pejskem udělat krám na prodávání hraček. A to všechno postavili kolem postýlky té pohozené panence. Panenka se probudila a měla velikou radost, když kolem sebe viděla tolik hraček a moc se jí to u pejska a kočičky líbilo. A na všechny ty hračky, které jí pejsek s kočičkou našli, dávala pěkně pozor, žádnou z nich neskazila, žádnou nikde nezapomněla, nestratila ani nepohodila. A tak to tedy bylo, že ubohá pohozená panenka měla ze všech dětí a panenek na světě nejvíc hraček.
1: O Ivánkovi, který tloustl a tloustl. Byl jednou jeden chlapec, jmenoval se Ivánek, a ten dostal k narozeninám knížku o ptácích, motýlech a velikém parku plném kaštanů, ptačích budek a malých mlékáren. Byla to pěkná knížka. Ivánkovi se líbila a četl ji, kdy jen mohl. Při snídani, před obědem i po večeři. Chtěl toho přečíst co nejvíc a tak četl rychle. V knize bylo třeba napsáno, motýly měly na křídlech veliká kola. Ale Ivánek četl, motýly měly kola. Jakoby motýly jezdívaly v parku na kolech. Zkrátka Ivánek četl moc rychle a některá slova polikal. Zpočátku mu to polikání moc nešlo, to je pravda, ale zvykl si. A některá slova mu chutnala víc než rýžový nákyp s malinovou šťávou. Při snídani jedl slova s rohlíkem, ale před obědem nebo po večeři už docela jen tak, bez ničeho, spolikal kdejaké slovo, které za něco stálo a nechával v knížce jenom taková nějaká neboť. Protože a patrně. Když jste pak tu knížku otevřeli, bylo v ní prázdno a smutno. Jako v parku v zimě, když jsou červené lavičky uklizeny, stromy docela holé a vodotrysky spí. Nedivte se, že se tam ptákům nelíbilo a raději odlétali na jih, kde je pořád plno slunce a květin. Ale tohle všechno bylo Ivánkovi docela jedno. Nemyslel na to. Četl rychleji a polikal jedno slovo za druhým. To víte, že to na něm bylo brzy vidět. Tloustl a tloustl. Maminka si to pochvalovala a říkala tatínkovi. Ten náš Ivánek teď pěkně vypadá, že? Ano, říkal tatínek, vypadá jako míč na koupání. Ale z ničeho nic rozbolelo Ivánka příško a bolelo ho tak, že skoro plakal. Copak, polikala se maminka. To nic nebude, řekl tatínek. Dáme Ivánka do postele, budu mu číst a za chvíli bude všechno v pořádku. A tak uložili Ivánka do postele. Tatínek vzal knížku a chtěl číst. Byla to knížka o ptácích, motýlech a velikém parku plném kaštanů, ptačích budek a malých mlékáren. Ale když ji tatínek otevřel, nebyli tam žádní ptáci ani motýly. Na stromech sedělo nějaké neboť a protože a v trávě poskakovalo jedno malé patrně. Jinak tam bylo pusto a prázdno. Co to? Podivil se tatínek. Jaká je to divná knížka? Kde jsou kaštany a vodotrysky, ptačí budky a motýly? Kam se to všechno podělo? A zavolal maminku a řekl jí, podívej se na tu knížku. Všechna pěkná slova se z ní ztratila. Nedá se to vůbec číst. Možná, že o nich ví Ivánek, řekla maminka. Je to přece jeho knížka, dostal je k narozeninám. Co měl Ivánek dělat? Musel hezky povědět, jak to bylo. Musel se přiznat, že všechna ta slova spolikal. A proč pak? Ptal se tatínek. A proč pak? Ptala se maminka. Protože jsem chtěl číst hodně rychle, řekl Ivánek. A protože mi některá slova chutnala víc než rýžový nákyp s malinovou šťávou. A tak jsem je jedl někdy s rohlíkem a někdy jen tak, docela bez ničeho. A která slova si jedl s rohlíkem? Ptal se tatínek. A která si jedl jen tak, docela bez ničeho? Ptala se maminka. S rohlíkem jsem jedl vodotrysky, ptačí budky a malé mlékárny, řekl Ivánek. A květiny, kaštany a červené lavičky jsem jedl jen tak, před obědem a po večeři. Proto tak tloustl náš Ivánek, řekla maminka. A proto ho teď bolí bříško, řekl tatínek. Ale co teď? Nezbývá než jít k panu doktorovi. A šli. Pan doktor postavil Ivánka za bílou destičku, které se říká rentgen. Podíval se mu do bříška a víte, co tam uviděl? Všechna slova v takovém nepořádku, že se musel smát. Četl tam. V mlékárně rostl veliký park a v tom parku se zobaly vodotrysky, všechny ptačí budky a červené lavičky tam poletovaly a sedaly na květiny jako motýly. A pan doktor se smál a smál. A pak řekl. Nedá se nic dělat, Ivánku, musíš na operaci. Takhle to zůstat nemůže. A tak šel Ivánek na operaci. Všechna ta slova mu z bříška vyndali, dali je do knížky na své místo a knížka o ptácích, motýlech a parku byla zase plná štěbetání, vodotrysků a červených laviček jako dřív. Ani Ivánek už nevypadal jako míč na koupání a od té doby už žádná slova nepolikal. I když to byla tak pěkná slova jako kaštany, květiny a motýly.
2: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. Zas bude zdaleka, dnes od africké řeky Nilu, kde žila rodina krokodýlů. Plavali v řece tam a plavali zpátky, v bahně se bahnili, v rákosí šustili a jinak se celkem nic nedělo. Aspoň to tvrdila jedna krokodýlí slečna, jmenovala se Mína. Pořád jen vzdychala nad nudným rákosím a bahnem a když uprostřed řeky plula velikánská loď, odkud bylo slyšet hudbu, Mína zvědavě kroužila kolem a jen se vrátila do rákosí, spustila. Ach, ta loď, jak nádherně hraje. A večer na palubě tančí slečny s pány a k tomu jim salutuje kapitán ve zlatě premované čepici. O, to je něco jiného než tady v rákosí, kde se vůbec nic neděje. Ono je líp, když se nic neděje, zlobil se na mínu prastarý krokodýlí dědeček.
3: Ty tomu nerozumíš, dědečku,
2: vrtěla hlavou mína.
3: Je to moc krásné.
2: A co je na tom krásného?
3: Třeba to, že jednu z těch slečen miluje kapitán.
2: Vzdychla mína,
3: vyznal jí lásku a dal jí zlatý náramek.
2: To je toho, zacvakal na mínu zuby dědeček. O tebe si taky někdo přišel říct, krokodýl Ignác, jenže když pořád trajdáš Bůh ví kde, ani se to nedozvíš.
3: Přece bych si nevzala krokodýla,
2: ohrnula mína nos.
3: Ten kapitán má kromě čepice i roztomilý knírek a přesto mu slečna z lodi řekla ne a hodila náramek přes palubu. Koukni.
2: A mína ukázala dědečkovi zlatý náramek. Měla ho nasazený na drápku jako prstýnek. Celé dny pak krokodýlí slečna mína plavala za lodí a natahovala uši. Slyšela, že kapitán znovu a znovu vyznává slečně lásku. A za týden slyšela, že slečna řekla ano a teď si plánují svatbu. Tím se stalo, že i mína změnila názor.
3: Dědečku, kde je Ignác?
2: Spustila, jen co se vrátila domů do rákosí.
3: Není sice kapitán, ale když mi slíbí, že si nechá narůst knírek a že spolu poplaveme na svatební cestu hned za tou lodí, vezmu si ho. Ani se nemusí starat o prstýnek, ten už mám tady na drápku.
2: Tak tedy byla svatba na lodi i v rákosí. Všichni se přitom hodně smáli i plakali. Ovšem víc slz bylo na krokodýlí svatbě, protože slzy umějí ronit přece jenom nejlíp krokodýly. To nakonec uznala i nevěsta mína a byla to poslední slova, co od ní krokodýly slyšeli. Ráno po svatbě zmizela, plavala s Ignácem za lodí na svatební cestu a v rákosí u řeky Nilu se zase nic nedělo. Až do podzimu, kdy přišlo od míny psaní, přinesl ho čáp z dalekého světa, kam odplula loď a tvářil se přitom náramně vážně, i když toho si všiml jen prastarý, zkušený krokodýlí dědeček.
3: Milá krokodýlí rodinko, nevím, jak jsme mohli žít, když jsme jen plavali tam a plavali zpátky, v bahně se bahnili a v rákosí šustili. Teď je to úplně jiné. Bydlím v zoologické zahradě, v apartmá s bezpečnou pevnou mříží. A drahý Ignác se má ještě líp. Sice se nestal kapitánem, ale přesto hodně cestuje a představte si, má teď dva zámky ze zlata.
2: Mína ta si uměla vybrat dva zámky ze zlata, žasla rodinka. Je to vůbec pravda, čápe?
4: Pravda, pravdoucí. Viděl jsem je na vlastní oči, ale víc už prosím nechtějte vědět, odpověděl smutně, zaklapal zobákem a letěl pryč.
2: Zrovna v tu chvíli plula uprostřed řeky Nilu loď.
3: Vypadá jako ta, co přinesla štěstí míně,
2: všimla si jí jedna čilá krokodýlí dívenka.
3: Poplavu k ní a snad i mě potká štěstí a vdám se za manžela, co má dva zlaté zámky. My to taky zkusíme,
2: zvolali další a za okamžik houf krokodýlích slečen zakroužil kolem lodi. Na přídi stál kapitán s knírkem, ale nesalutoval, jen se mračil a hromoval. Co je to dneska s těmi krokodýly? Chtějí mi sežrat loď, že já po nich něco hodím? Jo, já jim ukážu. Potom se ve vzduchu cosi zlatě zablesklo.
3: Už hází prstýnek, která ho chytí, vezme si kapitána a bude na tom líp než mína, která se vdala jen za krokodýla.
1: Radovali se krokodýli zečny.
2: Plác! A na vlnách řeky Nilu přistála hranatá hnědá věc, na které svítilo cosi zlatého.
3: Prstýnek to není, jenomže co to tedy je?
1: Vyhrkly zmatené slečny, připluli blíž, ale že žádná z nich dosud nevytáhla paty z rákosí, věc nepoznali a museli se zeptat zkušeného dědečka.
4: Co by to bylo?
1: Odpověděl tichounce.
4: Je to kufr a taky... Však jsem to tušil, když Čáp dělal ty kukuče. Taky to je náš, tedy mínin, drahý Ignác.
3: Cože? Tohle je drahý Ignác?
1: Vypískla jedna dívenka.
4: No, ano...
1: Vzdychl dědeček.
4: Vidíš, má dva zlaté zámky.
3: Úvej, ach, tak Ignác, drahý,
1: fňukla druhá.
4: Inu, kufr z krokodýlí kůže je drahý.
1: Smutně pokýval hlavou dědeček a plaval pryč a do řeky mu kapaly velké velikánské slzy. A za ním plavaly i krokodýlí slečny. Také plakali tak moc, že hladina řeky Nilu stoupla, protože krokodýlí slzy jsou největší na světě. Od té doby se už žádný krokodýl na lodě uprostřed řeky ani nepodíval. Opět se jen v bahně bahnili a v rákosí šustili, plavali tam a zase zpátky a nic víc se už nedělo. A bylo jim dobře.
5: Nejlepší jsou kasuáři. Že je v noci tma, to ví každý. Ale každý neví, jaká tma je v noci v pralese. Tam je totiž tma tak černá, že když vám náhodou alespoň trošku neposvítí světluška, neuvidíte vůbec, ale vůbec nic. A v té tmě je občas slyšet strašidelné dunění, funění, chrčení, mručení i pískání. Tehdy se všichni pokaždé začnou bát, protože vědí, co to znamená. Pralesem právě prochází kasuár. Kasuár. To zní jako, když si číhat a vrčí šelma. Kasuár. Zní jako tajemné zaklinadlo. Kasuár potřebuje hodně jídla. Zhání ho i v noci. A má s tím plno práce. Proto také, tedy kvůli tmě, nemůžete v pralese kasuára nikdy vidět, jenom slyšet. Jednou brzy ráno měl jeden kasuár konečně chvíli čas a tak si vyšel na krátkou ranní vycházku kolem vody. Tam ho uvidělo malé divoké prasátko, co se jako obvykle tou dobou rýpalo v blátě. Jej, vykvikl překvapeně. Co si záč? Pták, řekl kasuár. Malé prasátko kviklo znovu. Jej, tyže jsi pták? Nepovídej, jsi dost velký, abys věděl, že láce nemá. Jak se jmenuješ? Kasuár, řekl kasuár. Prasátko vylezlo z bláta a zůstalo na něho civět. Takže to jsi ty. V noci, když je v pralese tma, všichni se tě trošku bojíme. Ale teď, když konečně vidím, jak vypadáš, už se tě vádne vodu. A ostatním povím, že jsi vlastně docela legrační. Kasuár se divil, nikdy ho zatím nenapadlo, že by mohl být legrační. Protože si legračně vymýšlíš. Říkáš, že jsi pták a místo, aby se lítal ve vzduchu, tak tu chodíš po zemi. No proč nelítáš? Kasuár vzdychl. Nejde mi to. No jo, ze začátku to nejde nikomu. Utěšoval ho prasátko. Létání se musíš učit. To bys koukal, jak už pěkně létají malí papoušci. Malé divoké prasátko chvíli přemýšlelo a pak se rozhodlo. Jestli chceš, já tě lítat naučím. I když samo nelétalo, mockrát papoušky pozorovalo a tak si trouflo. Sedni si tamhle na strom a až řeknu teď, přeletíš z jedné větve na druhou. Kasuár si pomyslel, že tohle by zkusit mohl. Vyškrábal se na nízkou větev, kterou mu prasátko vybralo, a ta se pod ním hned zlomila. Kasuár žuchnul dolů, až zem zaduněla. To nepůjde, bručel otráveně. Nejsem papoušek, jsem kasuár, jsem velký a těžký. Ještě, že mám na hlavě pořádnou přilbu. Bez ní už bych byl samá boule. Zkus to znovu, naléhalo prasátko. Když chceš letět, hodně mávej křídly. Ale hlavně je pořádně roztáhni. Jenže kasuár se za svá křídla vždycky trochu styděl. Byla malinká a on tušil, že ho neunesou. Ne, řekl, už nemávám, už neroztahuju, už nemám čas, jdu domů. Malé divoké prasátko však bylo velmi svědomité a když jednou začalo kasuára vyučovat, nemohlo jen tak najednou z ničeho nic přestat. Chtělo vědět, co bude kasuár doma dělat. A když slyšel, že bude sedět na vejcích, rozhodlo se, že půjde s ním, aby mu pomohlo. I když si celou dobu tajně myslelo, že se kasuár jenom vymlouvá, aby se nemusel učit létat. A kdo ví, možná ani žádná vejce nemá. Náhodou, mám jich hodně a jsou celá nádherně zelená, chlubil se kasuár. Vajec bylo pět, ale byla celá černá. Překvapilo to i kasuára. Zase lžeš, zase si vymýšlíš, vyčítala mu prasátko. To my, malá divoká prasátka, nelžeme nikdy. Kasuár se bránil, že vejce byla doopravdy zelená a zčernala, až když je nechal chvíli samotná na sluníčku. Ostatně brzy prasátko uvidí, jak roztomilí malí kasuáři se z nich vyklubou. Z tak černých vajec se i v pohádce vylíhne leda plivník. Nevěřím ti už ani slovo. Rozlobilo se prasátko doopravdy. Ale když se rozhodlo, že s takovým lhářem proláným nebude mluvit, no zrovna když chtěl odejít, vyklubalo se první kasuárovo kuřátko, brzy po něm druhé, třetí, až jich bylo rovných pět. No vidíš, že jsem nelhal, ani si nevymýšlel, řekl pyšný kasuár. No jsou to ptáci jako já, no jenom jsou o moc menší a taky roztomilejší. Můžeš je teď učit létat, půjde jim to určitě líp než mě. Malí kasuárci byli veselí, s prasátkem si pěkně hráli, ale létáním také moc nešlo. Marně to chtělo prasátko naučit. Za to uměli rychle utíkat. Vždycky dopoledne s prasátkem pilně trénovali a odpoledne všechny pralesní závody v běhání vyhrávali. Nohy jim po takovém výcviku pořádně zesílili. Na hlavách ti malí závodníci začali nosit krásné přilby a také dostali lesklá černá trička. Slušelo jim to tak, že kdo je viděl, chtěl si je vyfotografovat. I velký kasuár měl jejich fotografii a každému se s ní chlubil. No, řekněte, nejsou roztomilí, a to se vylíhli z černých vajec. Myslím, že s nich jednou něco bude. Jak tak koukám na ty jejich nohy, mohli by třeba hrát fotbal. A to také nakonec pod vedením prasátka udělali. No jednou už nikomu nevadilo, že nelítají. Vždyť o to lépe běhali a hlavně kopali. Hráli od rána do večera. A družstvo malých kasuárů nikdy nikdo neporazil. Byli rychlí, bojovní a slavní. Ale odpočívat mohli teprve v noci. Když byla tma nejčernější, procházeli se kasuárci spolu s velkými kasuáry pralesem. Chodili pomalu, aby se nezadýchali. Loudali se hustým křovím. Zatímco ti velcí scháněli pro všechny večeři, ti malí, slavní a touhle dobou už strašně hladoví kasuárci si pískali, chrčeli, funěli a strašidelně duněli. Prostě si odpočívali od té denní fotbalové slávy. Že v noci uslyší kasuáry, s tím už teď počítal každý. Je pravda, že kasuár zní pořád trochu, jako když si číhat a vrčí šelma. Ale doopravdy se ho nebojí nikdo. Vždyť fotbalové družstvo malých kasuárů je nejlepší v pralese.

Kamarád z cest. Chudák Jan byl zarmoucený. Jeho otec těžce stonal a umíral. V malé světnici byli jen dva. Otec a Jan. Bylo pozdě v noci. Lampa na stole zhasínala. Byl jsi vždy hodný, syn, Jeníku, řekl nemocný otec. Pán Bůh ti ve světě pomůže. Podíval se na synka vážně a měkce, vzdychl a zemřel. Zdálo se, že spí. Ale Jan plakal. Byl nyní ve světě sám. Neměl otce ani matku, ani bratra, ani sestru. Chudák Jan. Klečel před lůžkem, líbal otcovu mrtvou ruku, z očí mu padaly vřelé slzy, až posléze složil hlavu na tvrdou pelest a usnul. Měl podivný sen. Přišlo k němu slunce a měsíc. Klaněli se mu a byl s nimi i jeho otec, svěží a zdravý, a smál se, jak se smál vždy, když byl spokojený. Krásná dívka se zlatou korunou na dlouhých krásných zlatých vlasech podávala Janovi ruku a otec řekl: Hle, jakou máš nevěstu, je nejkrásnější na světě. Tu se Jan vzbudil, sen zmizel. Na loži odpočíval jeho mrtvý a chladný otec. Chudák Jan. Za týden otce pochoval. Jan šel za rakví a věděl, že už otce nikdy nespatří tváří v tvář. Slyšel, jak na rakev dopadají hroudy a viděl, jak pod nimi mizí a srdce mu pukalo zármutkem. Pak zpívali žalm a ten zněl tak sladce, že Janovi opět vhrkly do očí slzy. Plakal a pláč ulevoval jeho zármutku. I slunce ozařovalo zelené stromy tak nádherně, jako by říkalo: Nebuď smutný, Jeníku, hleď, jak krásně modré je nebe. Tam nahoře je tvůj otec a prosí milého Pána Boha, aby se ti vždy dobře dařilo. Chci být vždy dobrý, řekl si Jan. Pak jistě přijdu ke svému otci do nebe. A jak budeme šťastní, že se opět sejdeme. Budeme si tolik povídat a on mi v nebi všechno ukáže a ovšem mě poučí, jako mě poučoval zde na zemi. O, jak to bude krásné! Jan si představoval vše tak jasně, že se mimo děk usmál, třeba že mu ještě tekly po tvářích slzy. A ptáci seděli na kaštanech, až veholili. Kivít, kivít, byli veselí, ačkoliv byli také na pohřbu. Ale oni dobře věděli, že mrtvý je nyní v nebi, že ho tam odnesla krásnější a větší křídla, než mají oni, že je šťastný, protože byl vždy dobrý, a měli z toho radost. Jan se díval, jak se ze stromů rozletovali daleko do celého světa a chtělo se mu letět s nimi. Nejdříve však chtěl postavit na hrobě svého otce veliký dřevěný kříž. A hle, když jej večer přinesl, byl hrob posypán pískem a ozdoben květinami. Učinili to cizí lidé. Všichni měli jeho otce rádi, protože byl vždy dobrý a nyní ležel mrtev.
Druhého dne časně ráno si Jan svázal uzlík do opasku, vložil své dědictví po otci, bylo to 50 tolarů a několik grošů, a vypravil se do světa. Ještě však zašel na hřbitov, pomodlil se na otcově hrobě a řekl: S Bohem, tatínku, zůstanu vždy dobrým člověkem, pros za mě milého Pána Boha, aby se mi dobře dařilo. A venku na poli, kudy Jan šel, stály květiny a byly krásné a svěží, kývaly se větrem v teplém slunci, jako by říkali: Vítej nám, hle, jak je tu hezky. Ale Jan se ještě jednou obrátil a díval se na starý kostel, kde byl pokřtěn, kam chodíval se starým otcem každou neděli a zpíval žalmy. Najednou spatřil vysoko až nahoře ve zvonici ducha kostela s rudou špičatou čepičkou na hlavě. Jan zamával rukou a dal mu s Bohem. Duch kynul rudou čepičkou, ruku dal na srdce a prsty mu posílal polibky. Tím mu naznačoval, že mu přeje vše dobré, hlavně šťastnou cestu. Jan přemýšlel, co krásného v dalekém světě uvidí, a kráčel stále dál a dál, tak daleko, kde dosud nikdy nebyl. Procházel neznámými městy, potkával neznámé lidi, byl daleko v cizině. První noc nenašel nocleh, a tak ulehl do kupy sena na louce. A zalíbilo se mu to. Hle, řekl si, ani král se lépe nevyspí. Pole, potok, kupa sena a modré nebe nade vším je mojí ložnicí. Kobercem je zelená tráva s červenými květy, kytice mám z planých růží a bezu a místo umyvadla potok s čirou čerstvou vodou. Rákosí v potoku se uklánělo sem a tam a přálo mu dobrý večer a dobré jitro. Měsíc svítil jako veliká noční lampa, visící hluboko pod modrým klenutím, jehož závěsy nebyly v nebezpečí, že by vzplály. Jan mohl spát bezstarostně a také spal. Vzbudil se až na úsvitu, když všichni ptáčkové zpívali: Dobré jitro, dobré jitro, už ses vyspal. Byla neděle, zvony vyzváněly, zvali do svatost

Lidé šli do kostela a Jan je následoval. Zpíval s nimi a poslouchal slovo Boží. Bylo mu, jako by byl doma v kostele, kde byl pokřtěn a kde tolikrát zpíval žalmy se svým otcem.

0: Na hřbitově bylo nesčetné množství hrobů a na mnohých z nich rostla vysoká tráva. Tu si Jan vzpomněl na hrob svého otce, který jednou také tak zaroste, nebude-li se o něj starat. Proto se sklonil, vyplel trávu, postavil poražené kříže a položil věnce, které odvál vítr, opět na jejich místa. Snad někdo právě tak ošetří hrob mého otce, když to nemohu udělat já, pomyslel si. Před kostelem stál šedovlasý žebrák a opíral se o berly. Jan mu dal groše, které měl, a šel vesele dál do širého světa. K večeru se počasí změnilo, foukal vítr a pršelo. Jan chvátal, aby se někde ukryl, protože zatím nastala noc. Konečně přišel k malému kostelíčku, který stál o samotě na pahorku. Dveře byly jen přivřené a tak Jan vklouzl dovnitř. Zde chtěl přečkat nepohodu. Skrčím se do kouta, řekl si. Ach, jsem už tak unavený, že si zasloužím odpočinek. Posadil se, sepjal ruce, pomodlil se večerní modlitbu a dřív než se nadál, spal. Venku blýskalo a hřmělo. Půlnoci se probudil, bouře se zatím přehnala a měsíc svítil jako rybí oko. Uprostřed kostela stála otevřená rakev a v ní ležel člověk, který ještě nebyl pochován. Jan měl čisté svědomí a nebál se. Také dobře věděl, že mrtví nikomu neublíží. Jsou to zlí lidé, kteří nám strojí zlo. A dva z takových zlých lidí stáli vedle rakve mrtvého muže, jenž byl před pohřbem odnesen do kostela. Chtěli mu udělat velké příkoří, nechtěli ho nechat ležet v rakvi, nýbrž vyhodit ubohého mrtvého muže před chrámové dveře. Proč to chcete udělat? Ptal se Jan. To je špatné. Nechte ho odpočívat ve jménu Krista. Ale kde pak? Odpověděli ti oškliví muži. Vždy si z nás stropil blázna, dlužil nám peníze a nemohl zaplatit. A jelikož nyní vyrovnal svůj dluh smrtí, nedostaneme ani haléř. Proto jsme se chtěli pomstít, ať leží jako pes před chrámovými vraty. Nemám víc než 50 tolarů, řekl Jan. Je to mé dědictví, rád vám je dám. Slíbíte-li mi, že necháte mrtvého ubožáka na pokoji? Já se světem protluču i bez peněz. Mám silné, zdravé údy a Bůh mi vždycky pomůže. Pokud nám opravdu zaplatíš jeho dluh, nic mu neuděláme, řekli muži. Tím si buď jistý. Vzali peníze, které jim Jan dal, vysmáli se mu za jeho dobrodušnost a šli svou cestou. Jan uložil mrtvého v rakvi, sepjal mu ruce, dal mu s Bohem a odešel. Kráčel velikým lesem, kolem dokola, kde jen mohl měsíc proniknout stromy, viděl nejluznější malé skřítky při veselých hrách. Nedali se rušit, protože věděli, že je dobrým, nevinným člověkem. Pouze zlí lidé nemohou skřítky vidět. Někteří z nich nebyli větší než prst a měli dlouhé, plavé vlasy sepjaty zlatými hřebeny. Po dvou se kolébali na velkých rosných krůpějích, ležících na listech a vysoké trávě. Chvílemi se krůpěj skutálela dolů a zůstala viset mezi stébly trávy. A tu se vždy zvedl jejich velký smích a hlasný povyk. Bylo to vskutku směšné. Zpívali a Jan docela zřetelně poznal všechny krásné nápěvy, které se naučil jako malý chlapec. Pestří pavouci se stříbrnými korunami na hlavách tkali z jednoho křoví na druhé dlouhé visací mosty a paláce, které v záři měsíce, sotva na ně dopadla čistá rosa, vypadaly jako třpitivé sklo. Tak to šlo až do východu slunce, nepřetržitě dále. Pak zalezli malí skřídci do květinových poupat a vítr strhal jejich mosty a zámky tak, že se třepetali vzduchem jen jako velké pavučiny. Jan vystoupil z lesa, když na něj zezadu zavolal silný mužský hlas.
1: Hola, kam pak?
0: Daleko do širého světa, pravil Jan. Nemám už ani otce, ani matku, jsem chudý hoch, ale milý Bůh mi jistě pomůže.
1: Já chci taky hodně daleko do světa, řekl cizí muž. Nemohli bychom cestovat společně?
0: Souhlasím, odpověděl Jan, a tak šli spolu. Brzy se jeden druhému zalíbili, neboť oba byli dobří lidé. Zakrátko Jan spozoroval, že přítel je mnohem chytřejší než on. Procestoval skoro celý svět a dovedl vyprávět o všem možném. Slunce už zatím hodně pálilo, když se usadili pod velký strom. Snídali. V tom šla kolem stará schýlená žena. Opírala se o berly a na zádech nesla otýpku. Zástěru měla vyhrnutou a Jan si všiml, že z ní vyčuhují tři velké pruty kapradin a vrbových větví. Těsně před nimi se jí zvrtla noha. Upadla a hlasitě vykřikla: snad si ubohá zlomila nohu. Jan i hned projevil přání, že by ji měli oba sebrat a odnést domů. Ale cizinec otevřel svůj raneček, vytáhl z něho pouzdro a pravil, že má mast, která její nohu docela uzdraví, takže se bude moct odebrat domů sama, jako by se jí jak těživ nic nestalo. Žádal však, aby mu za to darovala ony tři pruty, které měla ve své zástěře.
2: To by bylo dobře zaplaceno, řekla stařena a podivným způsobem pokyvovala hlavou. Nechtěla se od svých prutů odloučit, ale také to nebylo nic příjemného zůstat zde ležet se zlámanou nohou.
0: Dala tedy pruty a sotva jí Janův druh natřel nohu mastí, vstyčila se a vykračovala si mnohem statněji než předtím. To dokázala ta mast, ale takovou bys v lékárně nekoupil.
1: Co chceš s těmi pruty? Ptal se Jan.
2: Jsou to tři velmi pěkná košťata, odpověděl jeho druh.
1: Líbí se mi. Jsem trochu komický podivín.
0: A šli zase hodný kus cesty dále.
3: Podívej, jaká se žene bouře, řekl Jan a ukazoval před sebe. To je příšerně temný mrak.
2: Ne, to není mrak. Nýbrž pohoří, nádherné pohoří.
3: Tam vysoko nad mraky vstoupíš do čistého horského vzduchu. Jak je tam krásně. Zítra už budeme vysoko v horách.
0: Nebylo to tak blízko, jak se na první pohled zdálo. Vykračovali důkladně, než dosáhli pohoří, v němž černé hvozdy zvedaly své vrcholy k nebi a kde skály byly veliké jako město. Bez zapocení by se tam nedostali, a proto šel Jan a jeho kamarád do hostince, aby si nejdříve řádně odpočinuli a nabrali nové síly k zítřejšímu pochodu. V hostinci bylo shromážděno mnoho lidí. Vystupoval tu totiž komediant s loutkami. Postavil si zde své divadlo a lidé seděli kolem dokola, aby se dívali na komedii. Nejvyšší a nejlepší místo zaujal tlustý řezník. Jeho velký stavěcí pes, jak se kousavě a divoce rozhlížel, mu seděl po boku a vyvaloval oči jako všichni ostatní. Pak začalo představení. Byla to moc pěkná hra o králi a královně, kteří seděli na sametovém trůnu. Měli na hlavách zlaté koruny a na šatech dlouhé vlečky, protože na to měli. Hezké dřevěné loutky se skleněnýma očima a dlouhými vlasy stály u všech dveří, jež zavírali a otevírali, aby mohl do místnosti vniknout čerstvý vzduch. Byl to opravdu podivně krásný kus a nebyl vůbec smutný, ale zrovna ve chvíli, kdy se královna zvedla a kráčela po podlaze, skočil pes, jen Bůh ví, co si vlastně přitom myslel, najednou dolů do divadla a uchopil královnu za její útlé tělíčko, až bylo slyšet hlasité zapraskání. Bylo to hrozné. Ubožák, jemuž patřilo loutkové divadlo, se hrozně ulekl a měl oči plné slz, neboť to byla právě ta nejněžnější loutka, kterou měl, a nyní jí ošklivý pes ukousl hlavu. Ale když lidé odešli, Janův kamarád řekl, že ji hned spraví. Vyňal svou skříňku a namazal loutku mastí, kterou pomohl i staré ženě, když si zlomila nohu. Sotva loutku namazal, byla okamžitě celá, dokonce mohla i všemi svými údy pohybovat, aniž bylo třeba potahovat ji za šňůrku. Loutka byla jako živý člověk. Muž, jemuž patřila, se rozveselil. Teď nemusel loutku držet, mohla tančit sama. A to žádná jiná nesvedla. Když nadešla noc a hosté šli spát,

černou královskou korunu ve výšce a prosila. Vezmi si ji, ale namaš i mého chotě a všechny naše dvořany. Tu se nemohl komediant, jemuž divadlo s loutkami patřilo, zdržet a propukl v pláč, protože mu jí bylo upřímně líto. Hned cizinci slíbil, že mu dá všechny peníze, které vybere nejbližšího večera za představení, jen když namaže 4 nebo 5 jeho nejnádhernějších loutek. Ten však odpověděl, že nežádá nic jiného než velkou šavli, jíž je opásán. Sotva jí dostal, potřel 6 loutek a ty začaly i hned tancovat, a sice tak jemně, že všechna děvčata, živá lidská děvčata, která se na to dívala, nemohla odolat a začala tančit. A tančili všichni, kočí i kuchařka, sklepník i panská, všichni cizinci, dokonce i lopatka na uhlí a kleště u kamen, ale ty se hned po prvních skocích svalili. Byla to veselá noc. 2. rána se Jan a jeho kamarád se všemi rozloučili a šli dále. Vystoupili na vysoké hory a kráčeli hlubokými lesy. Vylezli tak vysoko, že chrámové věže hluboko pod nimi vypadaly jako malé červené jahůdky v zelení hvozdů. Mohli se rozhlédnout daleko, mnoho mil, kde ještě nikdy nebyli. Tolik krásy najednou v širém světě Jan dosud neviděl a slunce svítilo tak teple z čerstvého modrého vzduchu. Slyšel i zvuk myslivcova rohu. Tak přítulně a mile, až mu do očí vstoupily slzy radosti a on mimovolně zvolal. Dobrý, milý Bože, jak bych tě rád políbil, že jsi k nám tak dobrý a stvořil si nám tolik krásy. Jeho kamarád stál vedle něho se sepjatýma rukama a díval se daleko přes lesy a města do teplé sluneční lázně. Náhle něco zavanulo křídly nad jejich hlavami. Pozvedli zrak. Velká bílá labuť táhla vzduchem. Byla krásná a zpívala tak něžně, že nikdy žádný pták podobný zvuk nevyloudil. Ale píseň slábla a slábla, labuť skláněla hlavu, až zlomeně klesla k jejich nohám a zůstala tam ležet mrtvá. Bílá krásná křídla, řekl Janův kamarád, tak bílá a velká, jak je má tenhle pták, stojí mnoho. Vezmu si je, teď poznáš, jak bylo dobré, že jsem dostal šavli. Hned utěl jednou ranou mrtvému ptákovi obě křídla, která si chtěl vzít. Cestovali nyní mnoho mil přes hory, až před sebou uviděli velké město s více než 100 věží, lesknoucími se ve sluneční záři jako stříbro. Ve středu města stál skvostný mramorový zámek a tam bydlel král. Jan a jeho kamarád nechtěli hned vejít do města, ale zůstali v hostinci na předměstí, aby se mohli nejdříve ustrojit, neboť chtěli vypadat slušně, až se ukáží na ulicích. Hostinský jim vypravoval, že král je milý a dobrý, nikomu neublíží, ale jeho dcera? Bůh nás před ní chraň! To je zlá princezna. Krásná je, to ano.
nikdo by nemohl být líbezný.

0: Nejší než ona. Ale co je to platné, když ta zlá čarodějnice je vina tím, že tolik krásných princů přišlo o život. Každý se může ucházet o její ruku, každý může přijít, ať král nebo žebrák. Musí jen uhodnout tři věci, na které se princezna ptá. Svede-li to, princezna si ho vezme a on se stane po smrti jejího otce králem celé říše. Jestliže však ty tři věci neuhodne, princezna ho dá pověsit nebo stít. Tak je zlá. Její otec, starý král, se nad tím rmoutí, ale nemůže jí zakázat, aby nebyla tak zlá, protože jednou řekl, že mu do jejich ženichů pranic není, že si s nimi může dělat, co chce. Kdykoliv přišel nějaký princ a hádal, aby dostal princeznu, nic nesvedl. A pak byl buď sťat, nebo oběšen. Byla mu včas dána výstraha a mohl od námluv upustit. Starý král je tím vším smutkem a bídou tak zarmoucen, že každý rok s celým svým vojskem klečí jeden den na kolenou a modlí se, aby byla princezna dobrá. Ale to všechno nepomáhá. Staré ženy, které pijí kořalku, ji ze smutku barví na černo, než ji vypijí, docela na černo, a víc prý dělat nemohou. Ošklivá princezna, řekl Jan, měla by věru dostat metlou. To by jí velmi prospělo. Kdybych byl starým králem, pěkně bych jí všechno vyhnal z hlavy. Tom slyšeli venku lid provolávat slávu. Princezna jela okolo a byla opravdu krásná. Všichni lidé zapomněli na její zlobu a vítali ji. 12 krásných panen v hedvábných bílých šatech se zlatými tulipány v ruce jelo na koních, černých jako uhel po jejím boku. Princezna jela na bílém koni posetém démanty a rubíny. Její jezdecký oblek byl samé zlato a bičík, který držela v ruce, se vyrovnal slunečnímu paprsku. Zlatá koruna na její hlavě svítila jako malé hvězdy na nebeské klenbě. A její plášť byl utkán z více než tisíce nádherných křídel motýlků. Ale přece byla sama krásnější než její šaty a ozdoby. Jakmile ji Jan spatřil, zarděl se až po čelo a nemohl ani vydechnout. Princezna se podobala krásné dívce se zlatou korunou, o které se mu zdálo v noci, kdy umřel jeho otec. Shledal ji tak líbeznou, že podobnou krásu nikde neviděl. To určitě není pravda, řekl sám k sobě, že je čarodějnicí, která dá věšet a stínat lidi, neuhodnou-li, co od nich vyžaduje. Každý se může ucházet o její ruku, i nejnižší žebrák. Pokusím se o to také. Všichni ho zrazovali, že dopadne zrovna tak jako ostatní. I kamarád ho od toho zrazoval. Ale Jan si umínil, že to dokáže. Vykartáčoval si střevíce i kabát, učesal si krásné plavé vlasy a pak odešel docela sám do města a na zámek. Vejděte, zvolal starý král, když Jan zaklepal na dveře. Jan otevřel a starý král v županu a vyšívaných trepkách mu vyšel vstříc. Zlatou korunu měl na hlavě, žezlo v jedné ruce a ve druhé říšské jablko. Počkej chvíli, řekl a vzal říšské jablko pod paži, aby mohl Janovi podat ruku. Když však slyšel, že je ženich, začal tolik plakat, že mu žezlo i říšské jablko upadly na zem a přitom si utíral oči županem. Opravdu ubohý král. Vypusť to z hlavy, řekl. Povede se ti bídně jako ostatním, uvidíš. Poté uvedl Jana do princezniny zahrady. V koruně každého stromu visely 3 až 4 královští synové, kteří se ucházeli o princeznu, ale nedovedli uhodnout věci, které od nich vyžadovala. Jakmile se zvedl vítr, všechny hnáty mrtvých se klepaly, až se ptáci polekali a už do zahrady nezalétli. Všechno kvítí bylo připoutáno ke kostem a v květináčích stály umrlčí hlavy a cenili zuby. To byla opravdu zvláštní princeznina zahrada. Tak to vidíš, řekl starý král. Povede se ti zle, zrovna jako všem ostatním, které tu vidíš. Jan políbil smutnému králi ruku a řekl, že to jistě dopadne dobře. V té chvíli vyjížděla princezna se všemi dvorními dámami do zámku. Vyšli jí tedy vstříc a popřáli dobré jitro. Byla opravdu krásná, podala Janovi ruku a on se do ní zamiloval ještě víc než předtím. Jistě nemohla být zlou čarodějnicí, jak o ní lidé říkali. Poté šli nahoru do sálu a pážata jim podávala kompoty a sladké oříšky, ale starý král nemohl pro smutek nic jíst a oříšky pro něj byly příliš tvrdé, protože měl špatné zuby. Bylo ujednáno, že Jan má hned zítra ráno zase přijít do zámku, kde se shromáždí soudci a ministerská rada, aby vyslechli, jak při zkoušce obstojí. Uhodne-li, musí přijít ještě dvakrát. Ale dosud zde nebyl nikdo, kdo by při první zkoušce obstál, a proto přišli všichni o život. K večeru připravil Janův kamarád velkou sklenici punče a pravil mu, že teď budou hodně veselí a že budou pít na zdraví princezny. Sotva Jan vypil 2 sklenice, byl tak ospalý, že usnul. Kamarád ho zvedl zcela tiše ze židle a uložil do postele a když nastala noc, nalezl 2 velká křídla, která usekl labuti a pevně si je připnul na ramena. Největší z prutů, které dostal od staré ženy se zlomenou nohou, zasunul do kapsy a letěl pak přes město přímo k zámku, kde se posadil do výklenku pod okno, které vedlo do princezniny ložnice. V celém městě bylo mrtvé ticho. Hodiny odbyly 11:45. Okno se otevřelo a princezna vyletěla ve velkém bílém plášti s dlouhými červenými křídly za město k veliké hoře. Janův kamarád se však učinil neviditelným, takže ho nemohla vidět. Letěl za ní a sešvihal princeznu svou metlou až jí v místě, kam uhodil, vytryskla krev. Jaká jízda vzduchem! Vítr zalehl do jejího pláště, který se rozmáchl na všechny strany, podoben lodní plachtě. Jen měsíc jím prosvítal. Jaké krupobytí! Vykřikla princezna při každé ráně metlou, kterou právem zasloužila. Skrčena doletěla k hoře a zaklepala. Hora se s hlukem otevřela a princezna vešla dovnitř. Janův kamarád vklouzl za ní. Nemohl ho nikdo vidět, protože byl neviditelný. Šli dlouhou velikou chodbou, kde se stěny leskly divným svitem. Byly to tisíce žhoucích pavouků, kteří běhali nahoru a dolů po zdech a svítili jako oheň. Nyní přišli do velkého sálu ze stříbra a zlata. Na stěnách jiskřily květiny jako slunečnice, ale nikdo se jich nemohl dotknout. Jejich stonky byly oškliví, jedovatí hadi a květiny sami byly oheň sršící hadům z hrdel. Na stropě se třpitily světlušky a netopíři bíjící tenkými křídly. Uprostřed sálu stál trůn podepřený 4 koňskými kostrami, které měly udidla z černých pavouků. Trůn sám byl z bílého skla jako mléko a poduška z malých černých myšek, kousajících jedna druhou do ocasu. Nad ním byla nebesa z růžových pavučin, protkaná světlými zelenými muškami, lesknoucími se jako drahokamy. Ve středu na trůně seděl šedivý kouzelník s korunou na ohyzdné hlavě a s žezlem v ruce. Políbil princeznu na čelo, usadil ji na jedné straně svého skvostného trůnu a nyní začala hrát hudba. Velké černé kobylky foukaly do harmonik a sova se tloukla do břicha, protože neměla buben. Směšný koncert. Malí titěrní skřítkové s bludičkami na čapkách tančili sálem. Janova druha nemohl nikdo vidět. Postavil se přímo za stůl a viděl a slyšel všechno. Dvořané, kteří se nyní také objevili, byli obzvlášť útlí a vznešení. Ale kdo se dobře podíval, hned spozoroval, co to bylo. Násady košťat s hlávkami zelí, nic jiného. Čaroděj do nich jen přičaroval život a dal jim šaty tkané zlatem. Když hudba dozněla, princezna čaroději vypravovala, že se přihlásil nový nápadník a ptala se, nač by se ho měla druhého dne, až přijde do zámku, zeptat.
1: Tak?
0: Škytl kouzelník.
1: Něco ti poradím, zvol si něco docela lehkého, na co pak jistě nepřipadne. Mysli na jeden ze svých střevíčků, to neúhodne. Pak mu dej setnout hlavu, ale nezapomeň mi zítra v noci, až ke mně opět přijdeš, přinést jeho oči. Chci je sníst.
0: Princezna se hluboce uklonila a odpověděla, že na oči nezapomene. Kouzelník potom otevřel horu a princezna letěla zpátky domů. Janův druh ji však následoval a bil ji metlou tak důkladně, že nad tak prudkým krupobytím zhluboka vzlikala. Janův kamarád letěl do hostince, kde Jan dosud spal, odvázal labutí křídla a ulehl do postele. Bylo ještě časně z rána, když se Jan probudil. Jeho kamarád vstal také a vypravoval, že měl v noci prazvláštní sen o princezně a jejím střevíčku. A prosil ho, aby se zeptal, jestli princezna nemyslela na jeden ze svých střevíčků.
2: Mohu se ptát tak dobře na to, jako na nic jiného, řekl Jan. Snad je to docela správné, co se ti zdálo.
0: Pevně věřím, že mi Bůh pomůže. Ale rozloučím se s tebou, protože nevím, jestli uhodnu. Pak bych tě už neviděl. Oba se políbili a Jan šel na hrad. Sál se hemžil lidmi, soudci seděli ve svých křeslech a měli pod hlavami podušky s prachovým peřím, protože museli mnoho, mnoho přemýšlet. Starý král se zvedl a otřel oči bílým kapesníkem. Pak vstoupila princezna. Byla ještě krásnější než včera. Všechny přítomné, co nejpřívětivěji pozdravila. Janovi podala ruku a řekla: dobré jitro, můj milý. Nyní měl Jan uhodnout, nač právě myslí. O bože, jak vlídně na něj pohlédla. Sotva však zaslechla jediné slovo, střevíček, zbledla jako křídla a jejím tělem projel běs. Ale nic jí nemohlo pomoct, protože Jan uhodl. Jak veselý byl starý král, rozkoší udělal kotrmelec a všichni tleskali jemu i Janovi, který první hádanku správně uhodl. Jeho kamarád zářil radostí, když slyšel, že vše dobře dopadlo. Ale Jan sepjal ruce a děkoval milému Bohu, který mu jistě ještě dvakrát pomůže. Následujícího dne měl opět hádat. Večer minul jako včerejší. Když Jan spal, jeho kamarád odletěl za princeznou do hory a nabil jí ještě víc než poprvé, protože tentokrát vzal sebou metly dvě. Nikdo ho neviděl, ale on slyšel všechno. Princezna chtěla myslet na svoji rukavičku. A to potom vypravoval Janovi, jako by se mu to zdálo. Jan uhodl a radost na hradě neměla konce. Dvořané metali kozelce, jak to poprvé viděli u krále, ale princezna ležela na pohovce jako mrtvá, bez jediného slova. Ve vzduchu visela otázka, jestli Jan uhodne i po třetí. Kdyby to dopadlo dobře, měl dostat krásnou princeznu a zdědit celé království. Pokud by neuhodl, měl ztratit život a čaroděj by mohl sníst jeho krásné modré oči. Večer šel Jan brzy spát, pomodlil se svou večerní modlitbu a usnul. Jeho kamarád si však uvázal obě křídla na záda, opásal si boky šavlí a vzal všechny tři metly, s nimiž odletěl k zámku. Byla zlá tmavá noc, bouřilo, až tašky ze střech lítaly a stromy se ohýbaly v princeznině zahradě i s kostrami
2: jako stébla. Bez ustání blízkalo a hrom burácel celou noc, jako by to byl jediný úder. Pak se potichu otevřelo okno a princezna vyletěla. Byla bledá jako smrt, ale smála se zlé nepohodě. Nebyla pro ni ještě dost divoká a bouřlivá a její bílý plášť za ní vířil jako lodní plachta ve vzduchu. Ale Janův druh jí tloukl svými třemi metlami tak, že krev kapala na zem a ona už téměř nemohla letět dál. Nakonec však přece dosáhla hory. Strašlivá bouře a krupopití, zvolala. Ach, ještě nikdy jsem nebyla v takovém večeru venku. Zasmál se čaroděj. Princezna mu pověděla, že Jan i podruhé uhodl. Kdyby se mu to povedlo i zítra, vyhrál by a ona by už nikdy nemohla k němu do hory a už nikdy by nemohla provádět čáry jako dřív.
1: To třetí věc nesmí uhodnout,
2: houkl čaroděj.
1: Však ono mě napadne něco, nač on jak těživ nepomyslí. Ledaže by byl větší čaroděj, než jsem já. Ale teď buďme veselí.
2: Uchopil princeznu za obě ruce a tančili se všemi skřítky a bludičkami, které byly ve sluji. Červení pavouci skákali po stěnách nahoru a dolů, rovněž tak vesele, že vypadali jako zářící ohnivé květiny. Sovy bubnovali, cvrčkové cvrčely a černé kobylky hrály na harmoniku. Když se dost vytančili, princezna musela pomýšlet na návrat. Čaroděj řekl, že ji vyprovodí, aby tak zůstali co nejdéle spolu. Vypravili se zpátky a Janův kamarád rozbil své tři pruty o záda obou. V takovém krupobytí čaroděj nikdy nebyl. Před zámkem se rozloučil s princeznou a zašeptal jí.
1: Mysli na moji hlavu.
2: Ale Janův kamarád to dobře slyšel a v témže okamžiku, kdy princezna vklouzla oknem do své ložnice a čaroděj odlétal zpět do sluje, ho uchopil za jeho dlouhý černý vous a usekl mu šavlí ohyzdnou hlavu těsně u ramen. Tělo hodil do jezera rybám, hlavu však jen pohroužil do vody, pak ji zavázal do šátku, odnesl do hostince a ulehl. Ráno dal Janovi hraneček z šátku, ale pověděl mu, že jej nesmí otevřít, dokud se princezna nezeptá, na co myslela. Tentokrát se ve velkém zámeckém sále schromáždila taková spousta lidí, že tam lidé stáli těsně vedle sebe. Radové seděli ve svých křeslech s prachovými poduškami a starý král měl na sobě nové šaty a zlatá koruna i žezlo byly vycíděny. Princezna však byla nápadně bledá a měla šaty černé jako uhel, jako by měla jít na pohřeb. Nač jsem právě myslela? Zeptala se Jana. Ten rozvázal raneček z šátku A sám se hrozně ulekl, když spatřil hnusnou hlavu čaroděje. Děs zachvátil při tomto hrozném pohledu všechny, ale princezna seděla jako socha a nemohla ze sebe vypravit jediné slovo. Pak se zvedla a podala Janovi ruku, protože správně uhodl. Nepodívala se na nikoho, ani na Jana, jen hlasitě povzdechla. Nyní si mým pánem dnes večer budeme mít svatbu. Tak se mi to líbí, řekl starý král. Tak to chci mít. Všichni lidé křičeli hurá, hurá. Stráž v parádě hrála v ulicích, zvony zněly a kuchařky sněly ze svých cukrových prasátek černé sukno, neboť všechno se radovalo. Večer bylo celé město osvětleno, vojáci stříleli z děl, chlapci pouštěli žabky a nahoře na zámku se jedlo a pilo, připíjelo se a skákalo. Všichni vznešení hodnostáři a krásné bábrlinky tančili a zpěv zazníval daleko. Ale princezna zůstala čarodějnicí a neměla dosud Jana ráda. To napadlo Janova kamaráda a proto dal Janovi pera z křídel labutě, lahvičku s několika kapkami a také radu, aby před princeznino lože postavil nádobu naplněnou vodou. Až půjde princezna do postele, aby nádobu svalil tak, aby spadla do vody. Potom ji měl třikrát potopit, ale nejdříve do vody ponořit pera a vylít do ní tři kapky. Pak prý všechno očarování zmizí a princezna ho bude mít ráda. Jan udělal vše, co mu kamarád poradil. Princezna hlasitě vykřikla, když jí vstrčil do vody a zbyla mu pod rukama velká černá labuť se sršícíma očima. Jakmile se podruhé vynořila z vody, labuť už byla kromě jediného černého kroužku na hrdle bílá. Jan se pomodlil a ponořil labuť do vody potřetí. A hned se proměnila v nejkrásnější princeznu, ještě krásnější než dříve. Se slzami v očích mu děkovala, že zlomil její očarování. Druhého dne přišel starý král s celým dvorem a tu neměla blahopřání konce. Nakonec přišel i Janův kamarád. V ruce měl hůl a na zádech tlumok. Jan ho mnohokrát políbil a prosil, aby zůstal, když mu dopomohl k jeho štěstí. Ale kamarád potřásl hlavou a velmi jemně a smutně řekl. Můj čas minul. Pouze jsem zaplatil svůj dluh. Vzpomeň si na mrtvého člověka, jemuž chtěli zlí lidé ublížit. Ty si dal všechno, co si měl, aby mohl v hrobě dojít pokoje. Tím člověkem jsem já. A v okamžiku zmizel. Svatební veselí trvalo měsíc. Jan a princezna se opravdu milovali. Starý král zažil mnoho šťastných dnů a houpal jejich roztomilé děti na kolenou a nechal je hrát si se svým žezlem. Jan byl králem celé říše, všemi milován.

0: chlapci ponožek. Profesor Kadeřábek trval na tom, že svého lichožroutího přítele dovede až domů, aby se mu náhodou něco nestalo, a Ramsesovi dalo hodně práce, než se z té nabídky vykroutil. Nemohl přece prozradit, že celá rodina bydlí v jeho vile na půdě. Proto nechal profesora zajít domů a chvíli se ještě procházel. Bál se, jak ho otec uvítá, když přijde s tou smutnou zprávou. Jistě bude zuřit a může mu říct, že se ukázal profesorovi Kadeřábkovi, že spolu kamarádí. To rozhodně ne. Dobře věděl, co si jeho otec o lidech myslí.
1: Lidi, ať jsou sticha,
0: křičel pokaždé, když na to přišla doma řeč.
1: Krademe jim ponožky, no a co? Jsme přece lichožrouti.
0: Ale
1: sežral snad někdy lichožrout jinýho lichožrouta?
0: Někdy v celý historii našeho rodu. A lidi? Lidi jsou lidožrouti. Vážně? Divil se pokaždé Ramses i jeho bratr. To jako lidi žrou lidi? Za hladu? Otec se tvářil smrtelně vážně.
2: Snad to dělali i z hladu, ale hlavně jen tak z plezíru. Nejdřív někoho zajali, pak ho přivázali ke kůlu, bobunovali a tancovali kolem něho různý tance a nakonec si ho uvařili a snědli.
0: Ale teď už lidožrouti nejsou, že ne?
2: Jsou. Jenom se to víc tutlá.
1: Je pořád lepší, že se požírají mezi sebou, než aby jedli nás.
0: Končíval otec vždycky debatu. A ještě přidal poučení.
1: Pamatujte, hoši, že my, lichožrouti, si lidi chováme jen kvůli tomu, že nám dávají ponožky. Nic víc. A proto žádný kamaráčovty s panem domácím. Co pak si myslíte, že se ten náš profesor kamarádí s nějakou krávou? Jen proto, že mu dává mlíko? Nekamarádí, ale mlíko pije. Že jo?
0: I když to otec říkal naprosto přesvědčivě, neuměl si Ramses představit, že by pan Kadeřábek zajal paní Voráčkovou, přivázal ji ke kůlu a tančil kolem ní různé tance a pak si ji uvařil. Tohle se Ramíkovi honilo hlavou a takhle otce doma našel. Velký šéf seděl uprostřed místnosti na kopci ponožek a vydával zvuk, jako když uchází přehuštěná pneumatika. Táto? Ramses se hrozně vylekal.
3: Ramíku, kde jsi byl? Měl jsem o tebe strach.
0: Tohle tedy nečekal. Táta mu řekl Ramíku. Dokonce měl o něho strach. A tak se k otci na ten kopec ponožek vyšplhal a všechno mu pověděl. I o Jihlíkovi mu řekl jen... Profesora Kadeřábka si nechal pro sebe.
3: Tak Kudla Dederon, říkáš?
0: To jméno si dvakrát zopakoval. Pátral v paměti, jestli o něm někdy slyšel.
3: Kdo to sakra je?
0: Ramses si nebyl jistý, zdali má říct, že o něm Jihlík něco ví. Také byl strašně ospalý. Oči už nedokázal otevřít a hlava mu padala. Otec si toho všiml.
2: No nic, zabručel.
3: Tak běž, Ramíku, spát. Ráno si na to výkupný posvítíme.

had. Před dávnými časy žil jeden král, který po celé zemi proslul svojí moudrostí. Věděl o všem, co se kde šustlo, o všem, co se kde událo. Nezůstalo mu utajeno ani to nepatrné, takže se zdálo, že mu všechny ty zprávy nosí po větru nějaké tajemné síly. Ten král měl prazvláštní zvyk. Každé poledne, když mu prostřeli k obědu, přinesl jeho sluha, nejvěrnější ze všech věrných, ještě jednu mísu. Ta mísa byla vždy přikrytá a ani ten sluha nevěděl, co je uvnitř, a nevěděl to žádný člověk, neboť král ji otevřel vždy o samotě. Tak to šlo po dlouhý čas, až přišel den, kdy sluha Tóma opět králi nesl tu tajemnou mísu a tu ho popadla tak nesmírná zvědavost, vždyť ho to mohlo stát život, které neodolal a mísu zanesl nejprve do své komory. Pečlivě zamknul dveře, zvedl víko a uviděl, že na míse leží bílý had. A jak na tu pečínku koukal, dostal na ní chuť tak strašlivou, že jí kousek uždibnul a strčil do pusy. Sotva se Tómovi maso rozplynulo na jazyku, dolehlo mu k uším ptačí štěbetání. Vyhlédnul z okna a uviděl vrabčáky, jak jeden druhého překřikují, aby si vypověděli, co viděli na poli a v lese. A světe div se, Tóma té jejich ptačí řeči rozuměl. Tu pochopil, že to kouzelné nadání má z toho jediného sousta hadího masa. I událo se jiného dne, že se králi ztratil drahocenný prsten. A protože Tóma měl jako nejvěrnější z věrných přístup kamkoliv, padlo na něj podezření, že jej ukradl on. Král si Tómu předvolal a podrobil ho zlému vyslýchání. Hřímal na něj, že pokud nenajde do rána viníka, bude za zloděje považován on a jako zloděj pak také souzen. Tóma svoji vinu statečně popíral, ale bylo mu to pramálo platné. Nebylo mu do skoku, když od krále odcházel. Vyšel na dvůr a přemýšlel o tom, že mu není pomoci. Tu uviděl dvě kachny, jak se cachtají ve vodě. Zobáky si čistí peří a rozprávějí spolu. I zaposlouchal se do toho jejich kejhání o dobré pastvě, když tu jedna pravila dosti rozmrzele, že ji v krku tlačí králův prsten, který v chvatu spolkla, když se pásla pod královským oknem. Tóma na nic nečekal, kachnu popadl za krk a běžel s ní ke kuchaři, aby mu namluvil, že kachna je již dosti vypasená a že by se už měla zabít a upéct. Kuchař nebohé zvíře znalecky potěžkal v rukou a dal Tómovi za pravdu. No a za pár minut byl na světě i králův prsten a Tóma mohl dokázat svou nevinu. Vděčný král mu za ten nález nabídl výnosné místo u svého dvora, jen ať si jeho věrný služebník vybere. Ale Tóma dávno toužil po dalekých krajích, tak si vyprosil jen koně a trochu peněz na cestu. Král mu dal žádané a on se vydal na cestu. Jel a jel, až přijel k rybníku, kde uviděl tři ryby, které uvízly v rákosí a už polikaly andělíčky. Ať se říká, že ryby nemluví, ty to přesto tichounce naříkali, že tu bez cizí pomoci bídně zahynou.
Tóma měl dobré a slitovné srdce. Sesedl z koně a ryby hodil zpět do vody. A když sednul na koně, slyšel, jak mu ryby radostně děkují a slibují, že mu taky jednou pomohou. Ale kdo by si co dělal z rybích slibů? Tóma jel dál, když tu uslyšel tenký hlásek. Zaposlouchal se a tu uviděl dole v písku mravenčího krále, jak naříká a světu si stěžuje na lidi a ty jejich neohrabaná zvířata s těžkými kopity, která dupou, kde si chtějí, a jeho mravenčímu lidu neustále způsobují škodu na majetku i na životech. Když Tóma vyslechnul tu mravenčí lamentaci, pobídl koně a přešli na postranní cestu. Vděčný mravenčí král se neznal radostí a volal za nimi svoje slibování, že jednou ten dobrý skutek splatí. Ale kdo by si co dělal z mravenčích slibů? Cesta zavedla Tómu do lesa a tam spatřil krkavčího otce a krkavčí matku, kteří seděli na hnízdě a se zlostným pokřikem vyháněli své děti. Spílali jim do zatracených šibeničníků a darmožroutů, o které se odmítají dál starat. Ať si sami děti nehodné jdou do světa za obživou. Nebohá krkavčata spadla pod strom, kde bezmocně tloukla křídly o zem a naříkala na svůj neveselý osud. Neboť jak si mohla schánět obživu, když ještě neuměla létat? Tu se jich tomu vyzželelo. Sesedl, vytáhl dýku a zabil svého koně, aby měla krkavčata co jíst. Ta mu za ten šlechetný skutek děkovala a slibovala odplatu. Ale kdo by si co dělal z krkavčích slibů? Dál už musel Tóma pěšky. Putoval dlouho, předlouho. Až jednoho dne došel do velkého města, kde bylo převeliké srocení lidu, neboť zrovna vyšlo ve známost, že královská dcera hledá ženicha. Ale každý, který se chce o ní ucházet, musí nejprve splnit dost těžký úkol. No a komu se to nepodaří, ten skončí bez milosti na popravišti. Takové to byly královské námluvy. Ale když Tóma královskou dcerku spatřil, byl její krásou tak okouzlen, že se o ní přesto rozhodl ucházet. Nejprve Tómu zavedli k moři a tam král před jeho očima hodil do vody zlatý prsten. Pokud mu ho Tóma přinese zpět, bude princezna jeho. Ubohý Tóma zůstal na mořském břehu a přemýšlel, co si teď počne. Když tu uviděl, jak se k němu podvodní hladinou hrnou tři ryby. A můj ty světe, to jsou ty ryby, které zachránil. Jedna z nich nesla v rybích ústech mušli a hodila ji na břeh k jeho nohám. Tóma ji otevřel a našel uvnitř králův zlatý prsten. Upaloval za králem a očekával, že teď dojde k tomu slíbenému ženění. Ale k tomu bylo ještě daleko. Pyšná princezna, když slyšela, že zadaný úkol splnil takový budiš k ničemu, který jí není roven, trvala na tom, že musí splnit ještě jeden úkol, který vymyslí ona. Vyšli spolu na královskou zahradu a tam princezna nechala rozsypat do trávy 10 pytlů prosa. A Tómovi poručila, aby do rána to proso sezbíral a nesmí chybět ani zrnko. Sic přijde o hlavu.
Ubohý Tóma si sedl smutně do trávy, neboť mu bylo zřejmé, že není v lidských silách takový úkol splnit. A tak tam celou noc seděl, ponořený do chmurných myšlenek na smrt. Ale s prvním raním paprskem uviděl, že vedle něj stojí 10 pytlů a jeminkote, byly plné prosa, ani zrníčko nechybělo. To vděčný mravenčí král a jeho podaní celou noc pilně po mravenčím způsobu pracovali a pytle naplnili. Princezna se šla osobně přesvědčit a viděla, že mladík i druhý úkol splnil. To bylo ovšem tuze nemilé překvapení. A její pyšné srdce to neobměkčilo, naopak chladně mu pravila, že sice ty dva úkoly splnil, ale jejím mužem se nestane dřív, dokud jí nepřinese zlaté jablko ze stromu života. Ubohý Tom však věděl pramálo, kde má takový strom hledat. Tak se rozhodl jít, kam ho nohy ponesou, třeba na samý konec světa. Stejně neměl žádnou naději, že úkol splní. Přešel už 3 království a jednoho dne přišel do temného lesa. Sedl si pod strom, aby se tam trochu prospal. Tu najednou uslyšel v hnízdě nad sebou šramot, a do klína mu spadlo zlaté jablko. A pak dolů sletěli 3 mladí krkavci, které kdysi zachránil. Sedli si na jeho kolena a řekli mu, že přišel čas, aby mu splatili jeho čin, že slyšeli o jeho putování za zlatým jablkem a tak pro něj sami zaletěli přes moře na samý konec světa a přinesli mu je. Šťastný Tóma se vydal na zpáteční cestu. A protože zlaté jablko ze stromu života je kouzelné, sotva princezna ochutnala malý kousek, její chladné srdce roztálo a probudila se v ní láska. A tak byla velká svatba. A pak spolu žili ve štěstí a radosti až do konce svých dní.

Vítek Frantíků trochu povyrostl. Už nejezdil na koloběžce, ale naučil se jezdit na kole. Nejprve pod trubkou, jak to dělají všichni kluci, co ještě nedosáhnou ze sedla na pedály, ale pak už dovedl i nohu přehodit a šlapat ve stoje. Pak mu dokonce starší bratr dovolil, aby si sedlo snížil a upravil pro sebe a Vítek byl v sedmém nebi. Jednou si ho zavolal tatínek a povídá: dneska nepřijel pan Hetfleisch z Ratibořic se vzkazem. Zajeď tam a zeptej se ho, kolik rohlíků budou chtít zítra na zámek a cestou dej pozor, nejezdí jako blázen. To byla tatínkova obvyklá propovídka. Každý, kdo nejel důstojně a váženě, jako jezdíval on, jel jako blázen. Vítek si připumpoval přední kolo a vyrazil. Cesta nejdřív klikatí po rovině, v sousední vesnici, která se jmenuje Zblové, je pěkný kopeček dolů a za hospodou na Králíku zase nahoru. A pak přijde ve Zlíči křižovatka. Vlevo se jede do České Skalice, vpravo nahoru na Žernov, ale rovnou za nosem, jak říkával tatínek, do Ratibořic. Přejede se most přes Úpu a asi na zámku. Vítek tu cestu dávno znal, však tudy několikrát šel s tatínkem, nebo s ním dokonce jel v lehkém voze v kocandě, do níž byla zapřažena jejich kobyla Fuxa. Ta cestu taky znala a bez vyzvání zastavovala všude, kam tatínek rozvážel pečivo. Panečku, rohlíky, housky, chleba, suchary nebo preclíky, ty uměl Vítkův tatínek upéct tak, že jim nikdo neodolal a každý si je chtěl honem koupit, jen mu zavoněli pod nos. Není se co divit, že si pro ně posílal i pan princ Šamburák, když byl přes léto v Ratibořicích. Vítek si vzpomněl, že kobylka Fuxa zná cestu tak dokonale, že sama zastaví u každé hospody nebo krámu, kam tatínek dodává pečivo, i když tam třeba zrovna nic neveze a jede někam úplně jinam. To pak musí seskočit z kocandy, znovu nasednout a mlasknout, jinak se Fuxa nerozjede, protože je zvyklá, že u každého zákazníka někdo z vozu seskočí, donese dovnitř koš s pečivem, vrátí se, nasedne a mlaskne. Bez toho seskočení a nastoupení to prostě nejde. Taková je naše Fuxa chytrá kobylka, myslí si Vítek, když šlape do pedálů u Ratibořického zámku. Už je skoro u brány, když v tom z druhé strany přijíždí taky na kole jakási starší paní celá v černém. Dlouhá sukně se jí div nezamotá do řetězu. Kdo pak to asi je? Vítek pozdravil. V tomhle kraji pozdraví každý kluk i každá holka starší osobu, i když ji třeba neznají. Tenkrát tomu aspoň tak bylo. Paní se skočila z kola, podívala se na Vítka, jako se ženské obvykle dívají na pavouka, co si zavrčila a pak nevraživě spustila. Tady se nesmět jezdit na kolo. Tady nejezdila. Tady, že se nesmí jezdit? To Vítek slyší poprvé. Nedal se. Vždyť tu je cesta. Tady ne cesta. Tady park. Tady nesmět jezdit na kolo. Opakovala ta dáma jakousi haťmatilkou, které však Vítek rozuměl, protože podobně mluvil i ratibořický štolba pan Hetfleisch. Ale vy jste tu přece taky jela, tak jak to, že se to nesmí? Vítek nebyl z těch, kteří se dají jen tak umlčet. Dáma dupla nožkou. Pofidám tady nesmět jezdit na kolo. A opřela svůj parádní bicykl o zeď brány. Pak odšustila dovnitř zámku. Vítek z toho zůstal paf, jak někdy říkával tatínek, když ho něco překvapilo. Nemohl pochopit, že někdo, kdo sám jede na kole, zakazuje druhému to též. Kdo byla ta bláznivá ženská? Na to se musím zeptat pana Hetfleische, umiňoval si Vítek. A taky, že se zeptal. Když pana Hetfleische našel a vyřídil, co tatínek uložil, řekl mu o příhodě před bránou. Pan Hetfleisch se jen usmál a řekl: to nic, Vítek, to si nevšimla. To byla jen naše Fräulein Princezna. Nic si z toho nedělat. A postravovat tatínek, že si pro ta rochlíka sejtra sama půjdu přijet, já? A plácl Vítka po zádech na rozloučenou. Tak tedy princezna? Vítek vedl své kolo parkem,
naskočit se přece jenom neodpovědět.

0: princezna. Jenomže doma tatínek Vítkovi všechno potvrdil. Opravdu to byla princezna, sestra pana prince, majitele Náchodského a Ratibořického zámku. Je to prý dáma ušlechtilá, vzdělaná, stará se o školy a nemocnice v celém kraji, jen ta čeština jí moc nejde. A nemá ráda, když se v parku jezdí po trávníku na kole, dodal tatínek. Ale já jsem nejel přes trávník. To ona ovšem nemohla vědět. No, ukončil tatínek, aspoň se seznámil s naším panstvem. Ale podruhé, až půjdeš parkem, raději z kola slez. No, ona tam tudy přece jela, pokusil se ještě jednou zavzdorovat Vítek. Jo, milý zlatej, řekl tatínek, budeš si muset zvyknout, že jsou věci dovolené a nedovolené. A ty dovolené jsou dovolené jenom někomu a jinému ne. A ty musíš náramně dobře koukat, kam patříš, jinak se v životě dostaneš do maléru na to tata. Tohle byla navídka tuze učená a složitá řeč. Vůbec nic nechápal. Jen si zapamatoval, že příště bude muset Ratibořickým parkem kolo vést a že i princezny stárnou, až jsou z nich nakonec zamračené staré ženské, o nic lepší než třeba paní Divecká, co slouží v hospodě u Mětínku. Až na ty školy a nemocnice ovšem. Tohle poznání o neúprosném běhu života a o stárnutí princezen zapůsobilo na Vítka takovou silou, že opustil svůj klukovský sen stát se jednou princem se zlatým mečem anebo aspoň králem se zlatou korunou a začal si usilovně přát stát se strojvůdcem na lokomotivě. Strojvůdci si jedou po kolejích, kam chtějí, mínil Vítek, a nikdo jim nezakazuje, aby tudy nejezdili, když tam tudy jedou i jiní. A tak jsme možná přišli o jednoho prince, nebo aspoň krále. Ale jestli se Vítek stal opravdu strojvůdcem, to na mou duši nevím. Za to vím, že ani žádný strojvůdce na světě nemůže jet, kam se mu zlíbí, jak si to tenkrát představoval Vítek.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: hromadu, před vrata na drníček, na zelený trávníček. Vodo, vodičko, studenička, nesi si ti večeřička. Pověz ty mě pravdu, co se tě ptát budu. Kam se dostanu, na kterou stranu, kde je můj milý dnes, ozvi se mi pes.
1: Co to do tebe vjelo? Počkej, já se podívám. Je, to seš ty, Máničko.
0: No.
1: Prosím tebe, co mě blázníš psa? Vyskakuje, jako kdyby nebyl týden venku.
0: On mě slyšel, on mě slyšel.
1: No a co má být? Myslím, že tě slyšela polovina baráku. Šmankote, proč tady brindáš tu vodu? To chodíš kropit soukromou lajzandu, vždyť tam nemrzne.
0: To je taková lidová pověra. Děvčata dříve pokropila trávníček před vraty, dala vodu studánce a pak čekala na odpověď, kde je její milý.
1: A to najednou zaštěkal pes.
0: No, vždyť se také v té říkance praví, ozvi se mi pes.
1: On byl zakletý?
0: Kdo?
1: Ten její milý?
0: Nebyl.
1: Tak proč se jí neozval? Proč musel štěkat pes?
0: Protože odkud se ozval štěkot psa, tam se šlo.
1: Tam se šlo. Podešli tedy za štěkotem našeho žrýka, dostaneš se až k nám, což docela přivítám.
0: Proč to přivítáš?
1: No proč, protože nemám ještě uklízeno, i méně ustrojený vánoční stromeček, a ty, jak tě znám, tak mi s tím jistě pomůžeš, pojď, prosím.
0: A to mě tady vůbec neznáš, víš? Chtěla jsem jít.
1: A přeci za štěkotem psa.
0: Tuhle, abys věděl. Jsou věci, kterým ještě nerozumíš.
1: I rozumím, přesto, že se mi soustavně zapovídá sledovat televizní pořady s Hvězdičkou. Jsme si prostě souzeni, což rozhodná žery. No vidíš.
0: Pojď, Hordínko, budeme si rozkrojit jablíčko, pojď.
1: A Žerek má zase štěpán.
0: Ale ne, uvidíme, co je uvnitř.
1: Jo, jestli tam třeba není takový malinkatý červíček.
0: Ale fuj, jestliže se nám při rozkrojení jablíčka ukáže uprostřed Hvězdička, tak budeme šťastní.
1: A když se neukáže, roztrouháme jablka na štrůdl.
0: Prosím tě.
2: Co pak si to vy dva tady zase šuškáte, co?
1: Ale objasňujeme si některé zákonitosti vánočních obyčejů.
2: No pokud vím, tak se obyčejně chodí na koledu. Jestli pak si už byl na koledě?
1: To se rozumí, otče. Učinil jsem taky v dopoledních hodinách.
2: No a co jsi dostal?
1: Jednu kapsu prázdnou, druhou vysypanou, v třetí nic.
2: No, to jsi musel všem sousedům za dveřma hulákat nějakou odrhovačku a ne některou z našich půvabných kolet.
1: No Máně, řekni, nebyla půvabná.
0: To byla, pane Spejble, ta nejpůvabnější. Vždyť od mámy může Hurvínek přespívat, že ano?
1: To mohu, klidjo, pídjo. Tak, 3, 4. Já jsem přišel k vám, abych řekl vám, že je dnes koleda. Kdo mi dnes něco dá, rád to uhlídám.
0: No, pane.
1: Kdo mi nedá nic, je zhrubý Janovic. Já se na něj zamračím, jako medvěd zabručím. Potom půjdu pryč.
0: No, pane, tak co tomu říkáte, pane Spejble?
2: No, co bych měl říkat? Vždyť on jim vlastně vyhrožoval a strašil je nějakým medvědem. Jo, to se, chlapče, nediv, že máš všechny kapsy prázdné.
1: Tak docela prázdné nejsou. Paní správcová mi dala křížaly.
2: Žížaly?
1: Křížaly! Sušené švestky, jablka a meruňky.
0: No, babinka říká, že křížaly nesmí chybět na žádném vánočním stole.
1: A kdo by si dával na vánoční stůl sušené žížaly? Ha, že ano?
2: Vidíš, já to ti stále říkám pořádně vyslovovat.
3: To už máte připravenou štědrovečerní tabuli, že tu tak klábosíte?
2: Ne, nemáme, paní Kateřino.
1: Zatím by se na ní dalo jen psát. Já bych jet.
2: Tak si sedí na trakař a jeď. Jako bys nemohl s tou prostořikostí přestat alespoň na ten štědrý den.
3: No, doufám, Hurvinku, že si celý den nic nejedl. Jinak bys neviděl zlaté prasátko.
1: Raději bych viděl housku se salámem.
2: Celý rok vštěpuju do tvé hlavy lásku k našim starým lidovým zvykům a ty tu začneš o housce se salámem. A zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí. Říkáme s básníkem, že ano?
1: Pokud vím, tak mi celoročně básníš o potřebě vydatné stravy, kterou zanedbávám a připomínáš mi, že jsem tlustý jako strnad pod kolenem či hubený, že bych mohl přespávat v klíčové dírce, skalho, že se vysypu. A teď mi tady začneš s nějakou dietou kvůli vás za ostalým pověrám.
0: To nejsou pověry, Hurvinku.
1: Snad mi nechceš namluvit, že jsi u nás v paneláku někdy viděla zlaté prasátko, leda z hladu.
3: Samozřejmě, že to je jen pověra, ale krásná. Děti se aspoň nenimrají při večeři v jídle, když jim za ten den pořádně vyhládne. Víte, štědrý den býval vždycky takovým zvláštním dnem v roce. Hojně se věštilo a hádalo.
1: Jaká čísla vyjdou v matesu, ne?
3: Lidé tehdy měli jiné starosti. Třeba jaká bude úroda, kdo se vdá, kdo půjde do světa. A tak se chodilo na poslechy.
1: Kam?
2: To se rozumí, že ne k sousedům za dveře.
3: Za humna, nebo jen tak na zahradu. Tam každý pozorně poslouchal a z toho, co prvně uslyšel, mohl věštit, co ho čeká.
1: A co ho nemine?
3: No, tak příkladně, uslyšel-li někdo sloukání prken, nebylo to dobré znamení?
2: Tomu bych rozuměl, paní Kateřino, to znamená, jako že se budeme stěhovat, že ano?
3: Ovšem, jestli se ozvala písnička nebo hudba, to byla radostná zpráva.
0: Je, pojďme si hrát na poslechy.
1: Vždyť už si věštila způsobem štěkacím.
0: To nevadí, zkusíme to ještě jinak. Co se ozve, to je moje.
1: Vždy ti to nikdo nebere.
0: Je.
1: Kde to bylo? To se hned podívám.
3: Nesla se to z druhého poschodí.
2: No, to nebyl zrovna příjemný zvuk.
0: Hádala bych na něco skleněného.
1: Už jsem to prověřil.
0: No, co to bylo?
1: Už ze zůlků dle starého štědrovečerního obyčeje házeli přes rameno pantofel, kdo jako půjde první z domu. Tak šel pantofel. Zapomněli, že mají za zády okno. Nepříjemné uhádnouti z toho, co z příjemného. Co se ozvalo, to je tvoje, Máni.
0: A prosím tě, ani mi nemluv.
3: I co, Máničko, jen se nermuť. Střepy znamenají štěstí.
0: No, vidíš.
1: Otec Zezulka je jiného názoru. Ale teď věštím já. Ticho!
0: Slyšíš něco, Hurvinku?
1: Zatím je klid po boji. Ale něco cítím.
2: No jo.
0: No jo.
2: Nějaký čmout.
3: Pro Pánička, já mám v troubě Vánočku.
2: Čmangote. Můj kapr, můj smažený kapr, teď už přesmažený.
1: A tak říkám, promiň, taťulo, piju z básku.

0: Chudý kovář. Byl jeden kovář, měl ženu, 4 děti a pak už nic. Sotva je všechny uživil. Jednou přišel k němu vojenský důstojník a řekl:
1: uděláš mi 1000 patkav.
0: Kovář řekl: udělám. Důstojník pravil:
1: za 3 neděle si prapatkovi přijdu.
0: Kováře těšilo, že dostal dobrou práci, ale že byl chudý, musel si peníze na železo vypůjčit. Vypůjčil peníze, nakoupil železo a dal se s chutí do díla. Pracoval ve dne v noci a neustal, dokud nevykoval 1000 podkov. Za 3 neděle přišel znovu vojenský důstojník a pravil:
1: máš ty podkovy? Mám,
0: řekl kovář. Jsou složené tamhle v komoře. Důstojník řekl:
1: dej podkovy do pytle, pojď se mnou.
0: Kovář nabral do pytle podkov, kolik dokázal unést, a šel s důstojníkem. Přišli k veliké hoře. Důstojník udeřil holí do skály, skála se otevřela a oni vešli dovnitř. Potom se skála za nimi uzavřela. V hoře byla rozlehlá koňská stáj a v té stáji stála spousta koní a na těch koních seděli jezdci a všichni spali. Koně stály a spali a jezdci seděli a spali. Koně stály a spali a jezdci seděli a spali. Jenom vysoký důstojník chodil a nespal. Rozkázal kováři, aby podkovy vysypal do kouta na zem. Potom šli s kovářem ještě několikrát a chodili tak dlouho, dokud neodnosili těch podkov rovných 1000. Když se tak stalo, tázal se důstojník kováře:
1: co se ti za práci dlužem?
0: Kovář řekl: no, nechám to na vaší dobré vůli. Důstojník pravil:
1: já nemám, co bych ti dal, není to nic. Hleda, hromada koninců, naber si jich do pytle, co si v něm nosil podkovy.
0: Kovář si zarmouceně pomyslel: koval jsem podkovy ve dne v noci, dlužím hromadu peněz za železo a jako odměnu mám pytel koňských koblih. A otálel. A důstojník ho pobízel:
1: naber si těch koniců, kolik uneseš?
0: Kovář se do toho neměl. Důstojník pravil po třetí přísně a vážně:
1: naber si koniců, co se jich do pytle vejde, a jdi, marš!
0: No, co měl kovář dělat? Nabral do pytle koňských koblížků, důstojník ho z hory propustil, skála se za ním zavřela. Venku zůstal stát a naříkal: co pak jen budu dělat? Doma čeká žena, že přinesu hromadu peněz. Děti křičí hlady. A já jsem vydělal za 1000 podkov pytel koninců. A z čeho zaplatím dluh za železo? Koninců mám před kovárnou dost. Vysypal konince z pytle na hromadu pod smrk a šel domů. Žena mu běžela naproti, volala: vítej, mužičku, jak jsi pochodil? Zlé, řekl kovář. Místo platu jsem dostal pytel koninců. Kovářka na to: nežartuj a ukaž peníze. Kovář pravil: věř mě, nedostal jsem ani halíř. Kovářka uvěřit nechtěla, lomila rukama: v železářství dlužíme za železo, v obchodě za mouku, a ty říkáš, že si žádné peníze nedonesl, nelži. Kovář se dopálil a řekl: tady máš pytel, převrať ho. Třeba v něm nějaké konince zbyly. Kovářka obrátila pytel na ruby a z pytle vypadlo na zem 15 dukátů. Kovářka tolik peněz pohromadě nikdy neviděla, vykřikla radostně: já jsem věděla, že si ze mě tropí žerty. Tolik peněz jsme nikdy neměli. Kovář se podíval, myslel si, že ho očišáli, ale opravdu byly to čisté dukáty. Popadl prázdný pytel a spěchal zpátky k hoře a kovářka utíkala za ním. Když přiběli k místu, kde kovář vyšel z hory, velice se zaradovali. Pod smrkem ležela hromada dukátů žlutých jako kanárci. Kovář s kovářskou sebrali poklad do měchů a šli domů. Kovář jenom mrzel, že těch koninců nenapěchoval do pytle víc. Ale i tak to byla spousta peněz. Zaplatili dluhy, opravili starou kovárnu a bylo jim dobře.

0: V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte? Utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
0: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel. Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Támhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp. Chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, poskakoval a se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, haha, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček. Haha.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Pohádka bez konce. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou, když už se sluníčko sklánělo za hory, ještě pásl za jedním rozvodněným potokem. I chtěl hnát domů, ale přes potok vedla tak uzounká lávka, že musela přes ní přecházet jedna ovečka po druhé. Počkejme, až je přežené. Ovečky konečně přešly, ale už bylo ráno, a tak pasáček ani nehnal domů a pásl dál. Nedaleko byl zvonec, zvonil bim-bam, bim-bam a už je těch pohádek konec. Bim-bam, bim-bam.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou byl Vochomůrka tak zamyšlený, že až chodil do kolečka.
2: Prosím tě, na co pořád myslíš?
1: Povídá Křemílek. Vochomůrka se zastavil a řekl.
2: Ale já musím pořád myslet na houpačku.
1: Došli si tedy pro prkínko a pro kus provazu a udělali si z toho houpačku. Pověsili ji na součky mezi dva buky.
2: Tak, a já se budu houpat první, protože poněvadž já jsem těžší,
1: řekl Vochomůrka.
2: Víš, to aby se to vyzkoušelo.
1: Vylezl si na houpačku a nejdřív se houpal maličko a pak víc.
2: Tak dost, teď zas já,
1: povídá Křemílek.
2: Kdo pak,
1: křikl Vochomůrka.
2: Teď ti teprve něco ukážu.
1: A zpívá si houpajdia, houpajda a rozhoupal houpačku, až lítala k nejvyšším větvím. Jenže ona tam měla hnízdo Kunadorinka. Už chvíli jí vztekalo, že se jí Vochomůrka ometá s houpačkou okolo bytu. Ale když letěl kolem po deváté, vystrčila Dorinka drátky, naježila vousy a udělala na Vochomůrku takový kuní obličej, že jen křikl
2: Jehulámka, to jsem se lek.
1: A strachy se pustil pro vazu. A jak se pustil pro vazu,

0: řekla kuna Dorinka.
1: No, to já mám ještě větší radost,
0: povídá Vochomůrka.
1: Jak se teď dostanu dolů?
2: Co? Já do tebe strčím a bude to,
0: řekla Dorinka.
1: No, to bych se tady ale uhodil, to ne,
0: povídá Vochomůrka.
3: Dole stojí Křemílek s nastavenou čepičkou a volá.
1: Vochomůrko, udělej daní huperdum a bude to.
0: Vochomůrka se jen poťukal po čele.
1: Jo, a bude to. Jak mám do ní udělat huperdum, ty chytrej?
0: Dorinka s Vochomůrkou se strkali v hnízdě
3: a Křemílek chodil okolo buku, aby to líp vymyslel. V tom ho někdo zatahá za patu. Křemílek se podíval a on tam pod listem leží hraboš Hrstička.
4: Já už se na to chvíli tajně dívám,
3: povídá Hrstička,
4: protože hraboš musí koukat na kunu vždycky jen tajně. A já bych věděl tajnou radu.
3: Co tak mluvil, vysoukal Hrstička ze svého hrabošího pelechu provaz a omotal ho Křemílkovi kolem pasu. Pak ještě sáhl do pelechu pro kožíšek.
4: Tohle je obnošený hraboší kožíšek. Oblejci si ho, Křemílku, a postav se pod buk. Dál už uvidíš.
3: Křemílek se oblékl do kožíšku, zapnul ho na pertličky a stoupil si pod buk.
0: Nahoře v hnízdě se pořád ještě strkají Vochomůrka s Dorinkou. Jak se kuna dostala ke kraji, najednou křikne:
2: Je! Hraboš!
0: A už měla oči jen pro Křemílka, co se dole pod bukem vrtěl v hraboším kožíšku. Sjela po stromě dolů, Křemílka popadla a odnesla si ho do hnízda. Pak křikla na Vochomůrku.
4: Už tě mám dost, abys věděl. Nejdřív do tebe strčím bokem, až sletíš rovnou dolů na zem. A pak si v klidu pohoduju na tom hraboši.
0: Rozeběhla se bokem proti Vochomůrkovi, už mu málem tiká poslední vteřinka. V tom se ale Křemílkovi podařilo rozepnout poslední pertličku na kožíšku. Vyskočil z hrabošího kožíšku a křikl:
1: Joho! Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu.
0: Dorinka se tak vylekala, že ji až do 300 nohy nenesli.
3: A Křemílek s Vochomůrkou se po provaze od hraboše spustili dolů na zem. Houpačka se ještě trošku kolíbala a Vochomůrka povídá:
1: Teď se zas můžeš chvíli houpat ty, Křemílku.
3: Jenže Křemílek si jen zaťukal prstem na čelo.

0: Zlato a železo. Zlato se jednou vydalo do světa. Šlo a šlo, až na jednom místě uslyšelo u silnice nářek a vzdychání. Co je to? Řeklo si zlato. Přišlo blíž a spatřilo kovárnu, ve které kovář velkým kladivem bušil do rozžhaveného železa. Železo při každé ráně sténalo a jeho utrpení nebralo konce. Proč tolik běduješ? Zeptalo se zlato železa. Všechny kovy jsou tepány a i já, vzácné zlato, mám stejný úděl. Lidé po mně dychtí, ale byto jsem stejně jako ty.
1: Jak můžeš srovnávat náš osud?
0: Vydechlo železo hořce.
1: Jsem sice kov jako ty, ale přesto je mezi námi rozdíl. Tebe tepe železo, ne zlato, a trpět od cizince je běžné. Mně však bije vlastní bratr a takové bolesti se žádná jiná nevyrovná.
2: Na louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se stařenkou. Měsíce a roky kolem nich běžely jako mraky oblohou. Všechny dny byly stejné, neradostné. Stařečkům bylo smutno. Jejich děti vyrostly a zakutálely se daleko do světa jako korálky v trávě. Domů do rodné chaloupky se nikdo z nich nevracel a stařeček se stařenkou ani nevěděli, jak vypadají jejich vnuci a vnučky. Neměli koho pohoupat na kolenou, neměli komu pofoukat bolístku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutovi zrní, pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli, nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho, když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimoděk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy, do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka, jaké pak má asi vlasy, jaký nos. A ruka sama dál, řízy do špalíčku z bílé břízy, se dřevem si hrál. A jak tak řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se, klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se uklonil a povídá. Dobrý den, dědečku, i já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů, mám hlad jak vlk. A šli. Stařeček byl jako ve snách, stále se štípal do tváře. Je to pravda nebo není? Vnoučka máme v okamžení, dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí, co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce. Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil, sluníčko se už potápilo do lesu a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a Klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali, ale spánek nepřicházel. Jen ho tak potichoučku obcházel a hladil po vlasech. Jen ho potichoučku obletoval jako pestrý motýl. A Klouček ne a ne usnout. Babičko, vypráví mě pohádku, zaprosil najednou. Stařenka se nedala pobízet. Vzala si dřevěňáčka na klín a začala vyprávět o tom, jak na louce u lesa stála malá chalupka, ve které bydlel stařeček se stařenkou. A jestli máte ještě chvíli čas, můžem začít od začátku zás. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte, tak dobrou noc.
3: O tureckém učenci a manikérce. Za devatero horami a devatero řekami a za jedním Bosporem bylo město Izmir. A v tom městě Izmiru žil jeden turecký učenec. Byl to učenec velmi moudrý a vážený, jmenoval se Murat a po Izmiru se dokonce říkalo, že prý kdesi v Evropě zachránil nějakému králi dceru. Byla to pravda pravdoucí a já vám teď povím, jakému králi, jakou dceru že to zachránil a jak se to seběhlo. Ale začít musím ještě mnohem dříve, než se vůbec Murat do Evropy vydal. Ještě dřív, než se vůbec nějaký král a jeho dcera dostali do té zapeklité šlamastiky. Musím začít nějak takhle. Když byl Murat starý asi tak jako vy, milé děti, měli s ním jeho rodiče velké trápení. Ne, že by snad nebyl hodným chlapcem, kdepak. Vždy hlasitě a zdvořile zdravil, za všechno zřetelně poděkoval, neskákal dospělým do řeči, ze školy nosil samé jedničky, staré lidi pouštěl v tramvaji sednout a v sobotu zaléval zahradu. Byla s ním jiná potíž. On totiž všechno dělal opačně. Všechny šaty nosil na ruby a ani to nepoznal, bydličku bral do pravé ruky a nůž do levé a zrovna tak to dělal s botami, co mělo přijít nohama na zem, postavil nohama vzhůru, co měl nosit kutálel a co měl opatrně postavit, to upustil na zem. Za to ale měl moc dobré srdce. Nikdy nikomu nezáviděl, nebyl ani trošku lakomý, zastával se slabších, vždycky myslel na druhé, ze skautských táborů vozil rodičům dárky a hrál si s mladšími sourozenci. Rodiče ho měli moc rádi a právě proto si o něho dělali takové starosti. Museli totiž rozhodnout, čím Murat bude, až vyroste, jaké bude mít povolání.
4: Inu, maminko, což kdybychom ho dali učit pekařem?
5: I to je hezké řemeslo, maminka na to. Ale představ si, tatínku, že by třeba nasypal do chleba rozinky.
4: Zachmuřil se tatínek. To máš pravdu, A co třeba telefonistou? Ti s rozinkami nepracují.
5: To sice nepracují, ale představ si, že by omylem spojil moji prase střenici s tvojí tetou. Víš přece, jak se nemají rády, to by byla polízanice.
4: Bať, bať. A co takhle automechanikem? V servisu jsem neviděl nejen žádné rozinky, ale dokonce ani tvoji prase střenici nebo snad moji tetu.
5: Ale tatínku, to už vůbec ne. Což kdyby namontoval karburátor pod sedadlo spolujezdce? To by bylo hrozné, nikdo by ho potom nemohl najít.
3: A tak hledali povolání, ve kterém nejsou ani rozinky, ani prase střenice, ani tety, ani karburátory, a dumali a dumali, a Murat zatím seděl a předčítal sourozencům pohádky. A najednou maminka s tatínkem oba zároveň vyskočili a zvolali.
4: Už to mám! A už to měli! Dali Murata učit učencem.
3: Vy se teď, holenkové, jistě ptáte, jak to přijde, že se někdo učí učencem. Inu tak, musí to být hlava otevřená, nátura hloubavá a srdce kurážné, přesně tak jako vy. Jinak by se mohl učit, jak chtěl, a stejně by z něj žádný učenec nebyl. A chce-li se někdo stát váženým učencem, ten se teprve musí učit věcí jéje. A jak dlouho musí študovat jéje. Obzvláště chce-li se stát odborníkem na orientální pohádky jéje. A to náš Murat chtěl, protože byl jednak poslušen svých rodičů a jednak k tomuto oboru přirozeně tíhnul. A tak mu zbalili raneček s fezem a nejmilejší knihou, posadili ho na vlak a Murat jel a jel a jel, až dojel na univerzitu. Tam se dal zapsat do prvního ročníku a tím započala jeho velebná kariéra. Předměty tu měly rozličné. Krom takových těch obyčejných, které máte i vy, jako je například turečtina, pěstování melounů a tělocvik, se učili cizokrajným jazykům, zvláště pak češtině, sadaření, chovu velryb a jiným užitečným věcem, a Murat byl ze všech nejlepší. Když se studia schýlila ke konci, uspořádali studenti školní akademii, kde předváděli veselé scénky, recitovali verše a zpívali lidové písně. Přijeli i Muratovi rodiče a byli na syna moc pyšní, jak krásně umí recitovat Jana Nerudu. Maminka si otírala oči do šátku a tatínkovi se hrdě dmula hruď a kníry se mu kroutily a čibuk bafal. A když byla ta slavná akademie u konce, poplácal ho po zádech, sáhnul do portmonky, dal Muratovi 5 korunu a to už bylo jasné, že je Murat hotovým učencem a že se musí vydat do světa na zkušenou, aby se otrkal a nekoukal, kde co lítá, až bude třeba někoho učeně poučit. A tak se na tu cestu vydal. Šel a šel a šel, až přišel k Bosporu, přeplavil se přes něj a pak přešel 9 řek a 9 hor, až přišel do Evropy, a to do Evropy střední, dokonce do té nejstřednější, a když byl někde u Buštěhradu, doslechl se, že se v zemi usídlil hrozitánský drak, tak starý, že už je několikanásobným pradrakem. A že ta strašlivá prasaň žádá ruku princezny odměnou za to, že ji rovnou nesežere. A teď, babo, raď, co dělat a jak si pomoci, když s tím pratovorem nikdo nemá pražádnou praskušenost, ba ani pan král, a to je, panečku, nějaký kabrňák, natož princezna Stázička, která se snad utrápí, ach, a že do královského paláce povolali učence z celého světa, kteří právě teď zkoumají, jak panu králi od toho draka odpomoci.
5: Jakmile se tato zvěst donesla k Muratovým uším, vykasal si rukávy a posadil se do stínu pod hrušeň, kde seděl hluboko sáhle přemýšleti. Bádal tam 3 dny a 3 noci a 4. den ráno dobádal, zvedl se a štrádoval si to velmi jistým krokem do královského paláce, kde zrovna jeden učenec dával přednášku na téma 7hlavé saně a jejich výživa. Namířil si to přímo do trůního sálu, kde právě trůnil pan král, celý nešťastný z toho, že ještě nikdo nic nevykoumal. Ale Murat nedělal žádné okolky a rovnou panu králi povídá, no schválně, jestli si to děti ještě pamatujete. No ano, správně, poradil panu králi, ať nechá vyhlásit, že dá svou dceru Stázičku a půl království tomu, kdo zatrhne tomu draku tu ostudnou rotiku. Že to celé dobře dopadlo, to už víme. Co však, milé děti, nevíme, je to, co bylo dál s Muratem. Tak si hezky načechrejte polštářek, zachumlejte se do peřinky a poslouchejte, jak to bylo. Když se Murat vzdálil z královského paláce, šel rovnou na hlavní nádraží a tam si koupil lístek na Orient Express, aby byl co nejdříve doma. Jenže ona tam na perónu seděla na takovém malinkém kufříku, taková malinká blond slečna a žmoulala v ruce takový malinký kapesníček a do toho kapesníčku občas roztomile frkla a pak zase popotáhla takovým malinkým nosíkem a Muratovi z toho všeho bylo jasné, že ta slečna potřebuje jeho pomoc a ať si ten Orient Express třeba odjede bez něho, on s tou slečnou musí mluvit a zeptat se jí, co ji trápí, děj se, co děj. Přistoupil tedy mužně, leč zdvořile k oné slečně a zeptal se jí. Dobrý den, slečno. Nevíte, prosím vás, kolik je hodin? A slečna se na něho podívala utrápeným blankitným zrakem a špitla. To bohužel nevím. Musím tady totiž sedět na svém malinkém kufříku a roztomile popotahovat svým malým nosíkem, takže nemám čas starat se o to, kolik je hodin. A Murat na to. Že jsem tak smělý, slečno, ale proč tady musíte sedět na svém malinkém kufříku a popotahovat svým malým nosíkem, mimochodem velice půvabným?
6: Protože jsem manikérka.
5: A ona, slečna, se rozplakala. Odpusťte, slečno, snad vám budu připadat poněkud nedovtipný, ale to snad není důvod k smutku, alespoň tedy v mé zemi jistě ne. Ach, ještě jsem se vám nepředstavil. Jmenuji se Murat a pocházím z Izmiru. A vtiskl té blond slečně do ruky svoji navštívenku, kde stálo napsáno Murat z Izmiru, učenec a telefonní číslo. Slečna obdivně zamrkala, poněkud se na něho usmála a dala se do vysvětlování.
6: Och, jistě, pane Murate, to není důvod k pláči. Já se soužím proto, že mi pan šéf řekl, ať už zítra nechodím, protože si dámy nepřejí, abych jim dělala manikýru.
5: To by mne tedy věru zajímalo, proč, odtušil udiveně Murat.
6: Já jsem totiž dělala manikýru jednomu draku. A oni se bojí, že mne tam pan šéf poslal proto, že neumím pracovat jemně. Já, prosím, já, pane Murate, já umím tak jemně pilovat nehty, že bych je mohla pilovat i komárovi.
5: Vy jste dělala manikýru drakovi, slečno?
6: Ano, prosím.
5: A to jste se ho nebála?
6: Ne, prosím. On byl milý a nechal mi velké spropitné.
5: Slečno,
4: Tak mužnou slečnu jsem ještě v životě neviděl. Nechtěla byste jet pracovat na nějaký čas do Izmiru? Moje maminka tam provozuje turecké lázně a zrovna minulý týden, to je ale náhoda, s ní jedna manikérka rozvázala pracovní poměr. Plat je slušný, ubytování též a strava více než chutná.
6: Opravdu, no to bych byla moc ráda.
4: A tak Murad koupil ještě jeden lístek na Orient Express a než dojeli do Istanbulu, už jim bylo jasné, že to není jen tak, ano, brž je to láska jak trám, a tak to ještě z vlaku zatelegrafovali domů, že se mají rádi a že se budou brát. A když v Izmiru vystupovali, čekala tam na ně už celá rodina a manikérka dostala od každého příbuzného zlatý náramek a bylo jich snad 100. A Muratova maminka jí zavěsila do uší zlatá olingrata a plakala u toho radostí a hned byla veselka a Murat a manikérka spolu byli šťastní až do smrti a měli spolu spoustu dětí a v domě jich bylo plno a chodili navštěvovat příbuzné a příbuzní zase chodili k ním a nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.
2: Vydavatelství Tympanum a nakladatelství Mladá fronta uvádí audioknihu Michaela Bonda Medvídek Paddington. Čte Tomáš Juřička. Vyrobilo občanské sdružení Mluvící kniha.
0: Prosím, postarejte se o tohoto medvěda. Pan a paní Fouskovi se s Paddingtonem poprvé setkali na vlakovém nástupišti. Proto mu také dali tak nezvyklé jméno. Tohle nádraží se totiž jmenovalo Paddington. Fouskovi sem přijeli vyzvednout svou dceru Juditku, která se vracela ze školy domů na prázdniny. Byl teplý letní den a stanice byla přeplněná lidmi na cestě k moři. Vlaky houkaly, ampliony vyřvávaly, poslíčci pobíhali sem a tam a navzájem na sebe halekali. Vládl tu takový zmatek, že pan Fousek, který ho zahlédl jako první, to musel své ženě několikrát zopakovat, než mu porozuměla. Medvěd? Tady na nádraží? Paní Fousková se na manžela nevěřícně podívala. No tak neblázni, Karle, kde by se tu vzal? Pan Fousek si narovnal brýle. Ale je tu, trval na svém. Jasně jsem ho viděl. Támhle, u stojanu na kola. Měl na sobě takový prapodivný klobouk. Nečekal na odpověď, popadl manželku za ruku a táhl ji za sebou davem kolem vozíku plného čokolády a hrnků s čajem, podél knihkupectví a dírou mezi hromadou zavazadel směrem ke ztrátám a nálezům. Vidíš, oznámil pan Fousek vítězoslavně a ukázal do tmavého rohu, vždyť jsem ti to říkal. Paní Fousková se tím směrem upřeně zadívala a ve stínu nezřetelně rozeznala něco malého a chlupatého. Zdálo se, že to sedí na jakémsi kufru a kolem krku to má cedulku s nějakým nápisem. Kufr byl starý a omlácený a na straně měl velkým písmem vyvedeno doporučen na cesty. Paní Fousková se přitiskla k manželovi. No vážně, Karle, vykřikla, vždyť ty máš pravdu, je to medvěd. Zadívala se do kouta pozorněji, byl to velice neobvyklý druh medvěda. Byl hnědý, popravdě poněkud špinavě hnědý a na hlavě měl ten nejpodivnější klobouk s širokou krempou, přesně jak pan Fousek říkal. Spod klobouku na ní upřemně koukaly dvě veliké kulaté oči. Protože měl pocit, že se od něj něco očekává, medvídek povstal. Zdvořile pozvedl klobouk a odhalil dvě černá ouška. Dobré odpoledne, ozval se vysokým, ale zřetelným hláskem. Dobré odpoledne, odpověděl pan Fousek nejistě. Chvíli bylo ticho. Medvídek se na ně zkoumavě zadíval. Mohu vám nějak pomoci?
7: Pan Fousek se trochu zastyděl. No, víte, my jsme vlastně s manželkou přemýšleli, zda nemůžeme nějak pomoci vám. Paní Fousková se k němu sklonila. Jste velice malý medvěd. Medvídek vypěl hruď. Jsem velice vzácný druh medvěda, odpověděl důležitě. Tam, odkud pocházím, už nás mnoho nezbývá. A to je kde? Zeptal se pan Fousek. Medvídek se opatrně rozhlédl kolem sebe a teprve poté odpověděl. V nejtemnějším Peru. Vlastně bych tu vůbec neměl být, jsem uprchlík. Uprchlík? Pan Fousek stišil hlas a nervózně se rozhlédl. Vůbec by se nedivil, kdyby mu za zády stál policista s tuškou a notesem a všechno si důkladně zapisoval. Přesně tak, odpověděl medvěd. Já jsem emigroval, abyste věděli. Najednou posmutnil. Bydlel jsem u tety Lucie, ale ona pak musela do domova pro staré medvědy. To chcete říct, že jste přijel až z Jižní Ameriky úplně sám? Polekala se paní Fousková. Medvídek přikývl. Teta Lucie vždycky říkala, že chce, abych emigroval, až na to budu dost velký. Proto mě naučila anglicky. Ale co jste celou tu dobu jedl? Zeptal se pan Fousek. Musíte mít hrozný hlad? Medvídek se sklonil. Klíčkem, který měl také pověšený kolem krku, odemkl kufřík a z něj vytáhl téměř prázdnou sklenici. Pomerančovou marmeládu.

0: si představit, co všechno by se mu mohlo přihodit. Londýn je strašně veliký, když nemáš kam jít. Nemohl by na pár dní zůstat u nás. Pan Fousek zaváhal. Ale Marie, miláčku, přece si ho nemůžeme vzít. Jen tak, z ničeho nic. A navíc co? Paní Fousková se zatvářila přísně, podívala se na medvídka. Vždyť je tak roztomilý. A navíc by dělal báječnou společnost Jonatánovi a Juditce. I kdyby to bylo jen na chvíli. Nikdy by nám neodpustili, kdyby se dozvěděli, že ho tu jen tak nechal. Všechno je to takové nezvyklé, řekl pan Fousek pochybovačně. Určitě je na to nějaký zákon. Sklonil se k medvídkovi. Nechtěl byste bydlet u nás? Zeptal se. Tedy rychle dodal, aby medvěda neurazil. Tedy pokud nemáte nějaké jiné plány. Medvídek vyskočil, až mu nadšením málem spadl klobouk. Je, ano, moc prosím, to bych opravdu rád. Nemám kam jít a všichni okolo pořád někam spěchají. No, tak jsme domluveni, řekla paní Fousková rychle, aby si to snad manžel nerozmyslel. A každé ráno můžeš mít k snídani pomerančovou marmeládu. A usilovně se snažila přijít ještě na něco, co mají medvědi rádi. Každé ráno? Medvídek nevěřil svým uším. Doma jsem ji měl jen při zvláštních příležitostech. Pomerančová marmeláda je v nejtemnějším Peru velice drahá. No taky od zítřka budeš dostávat každé ráno, pokračovala paní Fousková, a o nedělích med. Medvídek se zatvářil ustaraně. Nebude to moc drahé? Zeptal se. Víte, já nemám moc peněz. Samozřejmě, že ne. Ani by nás nenapadlo po tobě chtít, abys nám platil. Budeme tě brát jako člena rodiny, viď, Karle? Paní Fousková se otočila na manžela. Jistě, že, potvrdil pan Fousek. Mimochodem, dodal, když tedy jdete s námi domů, měli byste asi znát naše jména. Tohle je paní Fousková a já jsem pan Fousek. Medvídek zdvořile pozvedl klobouk dvakrát. Já vlastně jméno nemám, řekl. Jen peruánské, ale tomu nikdo nerozumí. Tak to ti raději dáme nějaké anglické, rozhodla paní Fousková. Bude to tak o dost jednodušší. Pro inspiraci se rozhlédla po nádraží. Mělo by to být něco výjimečného, prohlásila zamyšleně. Jen to dořekla, na jednom z nástupišť zahoukala lokomotiva a vlak se dal do pohybu. Už to mám, vykřikla. Našli jsme tě na nádraží Paddington, tak ti budeme říkat Paddington. Paddington, medvídek jméno několikrát zopakoval, to je dost dlouhé jméno. A také velice vytříbené, řekl pan Fousek, je to moc pěkné jméno. Tak tedy odteď ti budeme říkat Paddington. Paní Fousková se narovnala. Výborně, takže Paddingtone, já teď musím vyzvednout u vlaku naši dcerku Juditku. Vrací se domů ze školy. Určitě máš po tak dlouhatánské cestě žízeň, tak co kdybys zašel s panem Fouskem do bufetu a on ti koupí šálek čaje? Paddingtone si olízl rty. Mám velikánskou žízeň, odpověděl. Po mořské vodě má člověk vždycky žízeň. Popadl kufřík, narazil si klobouk pevně na hlavu a zdvořile mávl packou směrem k bufetu. Po vás, pane Fousku. Děkuji, Paddingtone, odpověděl pan Fousek. Dobře se o něj postarej, Karle, volala za nimi paní Fousková. A až budeš mít chvilku, sundej mu pro boha z krku tu cedulku. Vypadá s ní jako poštovní balík. Vsadím se, že když ho takhle uvidí nosič, tak ho strčí do zavazadlového vagónu.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Loupežník Mekký Kudla. Je to už dávno, co se po světě toulala jedna kočovná divadelní společnost. Jezdili v maringotce tažené vyhublým koníkem a

Říkalo se jim komedianti. Harcovali se od vesnice k vesnici, hráli divadlo a dělali všelijaké kejkle pro obveselení. A jednou takhle v noci po představení hráli zrovna nějakou loupežnickou hru. Tu se principál pohádal s jedním mladým komediantem a vyhnal ho. Ten mladý utekl do lesa, tam přespal někde pod stromem a když se ráno probudil, zjistil, že má na sobě ještě pořád ten loupežnický převlek. Tak, a co teď? V kapse neměl ani vindru a ještě k tomuto loupežnické přestrojení. Pěkná polízanice. A co čert nechtěl, nebo chtěl, zrovna tím lesem někdo šel. Buď to byli dva obchodníci, nebo taky zloději. Kdo ví, dneska se to nepozná. A nesli něco na zádech. Asi se vraceli z města a vzali to zkratkou přes les. Ten komediantský chtěl vlítnout do chrástu a schovat se, ale už bylo pozdě. Panenko skákavá, pánbu s námi a zlé pryč, vyděsili se ti dva. Loupežník, zachraň se, kdo můžeš. Schodili rance na zem a pelášili pryč. Já nejsem žádný loupežník, křikl za nimi ještě ten komediant. Ale kde pak? Kde těm dvěma už byl konec? No, třeba nekřičel zas tak moc nahlas, když viděl na zemi ty dva rance. Hned je zatáhl do křoví a rozvázal. Našel trochu peněz a nějaký ten žvanec tam taky byl. Tak se pěkně nabaštil a hned mu svět zrůžověl. Povídá si, kdybych včera večera hrál nějakého panovníka, tak bych teď byl panovník a měl bych na sobě vyšívaný plášť a na hlavě královskou korunu. A když by mě viděli, tak by ze mě udělali třeba ještě krále. Nebo kdybych se předváděl v bílém hacafraku, tak bych teď byl doktor. Ale protože jsem hrál raubíře, je hold ze mě loupežník. A tak já tím loupežníkem už zůstám. A protože v té komediantské hře představoval nějakého raubíře Meký Kudlu, nechal si i to jeho jméno. A tak si loupežník Meký Kudla založil v lese loupežnickou živnost. Ze začátku přespával jen tak někde v listí a vůbec, kde se zrovna dalo. Později, když se dostal z nejhoršího a začalo se mu dařit, přebýval v jezevčí noze. A ještě o něco později, to už byl docela zámožný raubíř, to se přestěhoval na Havraní skálu do Sluje po medvědovi. Akorát u vchodu do jeskyně sundal ceduly pozor medvěd a místo toho tam pověsil svoji pozor Meký Kudla loupežnictví. Nedaleko Havraní skály se klikatila cesta a tam se Meký Kudla zdržoval nejčastěji. Buď vysedával na dubové větvi, která se klenula nad cestou, pozoroval pocestné a od případu k případu zvažoval, jestli se to vůbec vyplatí, aby hupsnul dolů nebo na ně vyskakoval v zátočině z houštiny. Stačilo zacvakat zubama a zamávat zavírákem a už dostal, co chtěl. Budiš k jeho cti a slávě řečeno, že nikdy neobral pocestného o všechno. Pokaždé si vzal jenom trochu. A když skočil na nějakou dámu, vždycky se napřed galantně omluvil. Říkával, zákazník se okrást musí, ale ne moc. Potom přijde znovu a rád. Jo, to byly časy. To byla ještě ta stará, dobrá loupežnická škola. A zákazníci a zákaznice chodili, Meký Kudla na ně skákal z větve jako blecha a živnost mu jenom kvetla. Jednou večer seděl na dubu, bylo tak nějak podivně pošmourno a zrovna nebylo do čeho píchnout, nikde ani noha. Dneska ten kšeft nějak nejde, povzdechl si. A už se chystal, že sleze se stromu, když tu se najednou ozvalo podivné vrzání. Na cestě se objevila nějaká postava a strkala před sebou trakař. Meký Kudla zaostřil svůj zkušený zrak
ale stejně toho nic moc neviděl, neboť se mezi tím už pěkně zešeřilo. No nic, povídá si. V kase je dneska prázdno, třeba to teď ještě doženu. Jeden skok bych mohl udělat. A vrhnul se svět ve dolů. Jenže si to tak nějak špatně spočítal, spadnul rovnou do toho trakaře a zůstal v něm bezvládně ležet na zádech jako přepitý chrobák, protože si náramně narazil kříž neboli cemra. Potvoro jedna loupežnická, tak ty tady na mě budeš skákat z haluze? Ozval se jako nějaké báby. A když ho ještě pro jistotu přetáhla klackem, poznal Meký Kudla svůj trpký omyl. Skočil jsem blbě, zavil a omdlel. Když se probral z mrákot, ležel ve své loupežnické jeskyni. Plameny mi ho tavě ozařovaly kamenné stěny. Bába se točila kolem ohniště, klohnila nějaké lektvary a přikládala mu na tělo horké obklady z bylin. Také ho nutila pít ty svoje léčivé odvary, po nichž obávaný loupežník, nyní zvadle ležící jako hadrový panák, upadal znovu do mrákot. Uběhlo několik dnů a Meký Kudla se začal pomalu zdrchávat. Ale sotva vyvrávoral ze svého pelechu a udělal pár nejistých kroků, bába začala hned sekýrovat. A co ty se tady jen tak z Bůh darma mrcasíš, hudrovala. Vždyť zdravím jenom překypuješ. Upaluj na loupežničinu, já tě tu přece nebudu živit zadarmo. Meký Kudla se neodvažoval nic namítat, neboť mu ta ženská naháněla hrůzu a odploužil se loupežničit. Ale od toho nezdařeného skoku to s ním šlo nějak z kopce. Napřed ho dole na cestě seřezali a okradli nějací pocestní. Když se z posledních sil doplazil do jeskyně, seřezala ho bába, že se jen tak poflakuje a nic nepřináší. A tak sláva Meký Kudly hasla jako bludička kránu nad močálem. A nakonec už jen tak živořil od výprasku na cestě k výprasku v jeskyni. Jeho nastřádané a naloupežničené mění se brzy rozkutálilo, protože ta ženská nešetrná, rozhazovačná skoro všechno prošustrovala a nové peníze nepřicházely. Že já jsem jenom nezůstal u divadla, vyčítal si? A nebo že jsem nehrál ten poslední večer nějakého vládce? To bych byl dneska král a ne loupežník. Ale největší rána Meký Kudlu ještě čekala. Jednou hned tak těsně po výprasku, neboť opět nic nepřinesl, a navíc mu ještě ukradli sako, jednou bába oznámila, že se bude vdávat. Tak to blahopřeji zablekotal a v duchu zajásal, neboť když se ta ženská vdává, tak to se bude jistě záhlasem svého srdce stěhovat. A kdo pak je ten šťastný? Zeptal se ještě a stěží zakrýval radost. Ty, zašvitořila baba a usmála se všema dvěma zubama. Ty loupežníčku, ty můj loupežníčku vyvolený, zakvedlala něco v kastrolu na ohništi a docela mírně dodala. Nic se neboj, bude nám spolu dobře, vždyť já si tě už stluču k obrazu svému. To Meký Kudlu dorazil. Třesavka ho zkroutila, rozrazila ho zimnice a v zápětí ho opustili všechny smysly. Když se probudil, bylo už hodně po půlnoci. Vyhasínající ohniště jen tak slabě žhnulo. Meký Kudla chvíli tápal v paměti, kdeže to vlastně je, a když úplně procitl, rázem si uvědomil celou tu pohromu. Nezbývalo mu nic jiného, než prásknout do bot a zachránit si tak aspoň holý život. Potichu se vytratil ven. U vchodu do jeskyně sundal ceduly pozor Meký Kudla loupežnictví a pověsil tam jinou, na které stálo pozor, chce se vdávat, a zmizel v lese.
Netrvalo dlouho a přifařil se k jedné komediantské bandě. A zase jezdil od vesnice k vesnici a hrál divadlo. Ale už ho nikdy nikdo nedostal do loupežnického převleku. Za to krále, krále hrával nejraději. Protože, jak říkával, člověk nikdy neví.

Dobrý den, děti. Dnes mají tři prasátka, totiž jedno z nich, velký den. Slaví narozeniny. Kdo z nich to je? Tlustý centík, líný funík, a nebo mrňou skvído? Víte co? Nechte se překvapit.

0: No.
1: Ja. Selepice Josefína.
2: Podívej, centíku, tamhle pod stromem už zase spí funík. Celý den nic nedělá, jen se válí.
3: Jen ho nech, Kvído. Co pak si zapomněl, že má dneska narozeniny?
2: Opravdu? Tak to, abychom mu přichystali nějakou dobrotu. Překvapíme ho.
1: Ahoj, mládenci.
2: Ahoj.
1: Nesu překvapení pro funíka.
3: Že, to je krásná bábovka. Tu si dělala sama, Josefino.
1: A kdo jiný?
2: Můžu ochutnat?
1: Co ti napadá, Kvído? Vždyť je syrová.
3: No tak šup s ní do trouby. Já budu hlídat, aby se bábovka nepřipálila. A vidíte hlídat, aby nás funík nepřekvapil. To by pak nebylo žádné překvapení.
4: Centík strčil bábovku do trouby a Kvído se slepicí Josefinou si šli sednout pod strom, kde spal funík. Za chvíli se funík probudil a začal větřit.
5: Kuj. To je vůně. A pečou nějakou dobrotu.
2: Ale to se ti jenom zdá, funíku. Klidně spirál.
5: Tak dobře. Myslím, že se mi zdá o bábovce. To je ale krásný sen.
4: A funík opět usnul. V nedalekém lese žil divoký vepř Hubert. Zrovna si štípal dříví na zimu, když mu vítr donesl pod nos vůni z chaloupky u tří prasátek. Nemeškal, odhodil sekirku a běžel se podívat, co dobrého pečou. Zatím v kuchyni hovořil malý Kvído s tlustým centíkem.
2: Je to dobré. Funík spí jako pařez a zdá se mu o bábovce.
3: Už je hotová. Právě jsem ji vytáhl z trouby. Tak vyklopíme ji na podnos. Tak a dáme ji vychladnout pod okno.
4: Centík odnesl podnos s bábovkou před chalupu a položil ji na stůl pod okno. Vůně bábovky znovu probudila funíka.
5: Ne, to nemůže být sen. Takhle voní jen opravdová bábovka. Někde ji přede mnou schovali, ale já ji najdu.
4: Jenomže dřív než funík našel bábovku divočák Hubert. Zajásal, popadl bábovku a zmizel s ní ve křoví. Právě ve chvíli, kdy se objevil funík.
5: Prázdný podnos. Určitě na něm byla bábovka. Tedy, jestli Kvído s centíkem snědli, tak...
3: No, tohle, my jsme ti, funíku, upekli bábovku k narozeninám a ty už si ji sněd. Pěkné překvapení.
5: Já, že jsem jí sněd. Vždyť jsem ještě před chvílí spal jako dudek. Zdálo se mi, že jsem...
2: Aha, snědl bábovku ve spaní a ani o tom neví.
5: Ha, to je... Možné. Tak já si jdu zase lehnout.
3: A máme po překvapení. Co teď dáme funíkovi k narozeninám?
1: Nebuďte smutní, kamarádi. Nesu pro funíka puding. Je čerstvý, ale musí vystydnout.
2: Výborně. Schováme ho tak, aby ho funík nenašel.
3: Třeba tamhle podnecky u půdy.
4: Z křoví je pozoroval divočák Hubert. Sotva ukryli puding a odešli, Hubert odklopil necky a zajásal.
6: Sláva puding a vanilkový.
4: Popadl puding a pelášil s ním do křoví. Funík se probudil pod stromem a protahoval se.
5: To jsem se krásně vyspal. Musím se trochu umýt, abych na své narozeniny nebyl jako čuně.
4: Funík šel k pumpě, obrátil necky a pumpoval do nich vodu. Uviděl ho Kvído a běžel za centíkem.
2: Centíku, funík snědl puding.
3: To je ale nenasyta. Víš co? Dáme mu k narozeninám něco, na čem si vyláme zuby A ještě přitom zhubne.
2: Jo.
4: Funík stál u necek a otíral se ručníkem, když v tom uviděl Centíka s Kvídem, jak vezou na vozíku velkou podlouhlou krabici ovázanou pentlí.
3: Tak, tady máš překvapení k narozeninám, Funíku.
2: Přejeme ti hodně zdraví a síly.
5: Děkuji vám, kamarádi, už mám hlad jako vlk.
4: Funík nedočkavě rozbalil krabici a zesmutněl. Byla v ní velká činka.
5: Ale to přece není k jídlu.
3: Ne, to je k posilování svalů. Musíš ji zvednout nad hlavu. Tak, podívej. Já s ní nehnu. Je to hrozná tíha.
5: Ohni ty, papěro. Já vám ukážu, jak se zvedá činka.
2: Výborně. Funíku, ty máš ale sílu.
3: To je úžasné. Zvedlí nad hlavu a ještě s ní tancuje.
5: Pomoc, kamarádi, já ji neudržím. Padne mi na hlavu.
2: Zahodí, nebo tě zamáčkne do země.
4: Funík poslechl, odhodil činku a ta se začala kutálet po svahu ke křoví, kde si Hubert pochutnával na pudingu. Když spatřil, jak se na něj řítí činka, vyskočil a dal se na útěk.
6: Pomoc, zastavte to, já už vám nikdy nic nesním. Pomoc, zachraňte mě, pomoc.
3: Podívejte, Hubert.
5: A vy jste si mysleli, že puding a bábovku jsem snědl já.
1: Nic si z toho nedělej, Funíku, Tady ti nesu nejlepší překvapení, k narozeninám, To si pochutnáš,
4: A Josefína postavila před Funíka třípatrový dort se šlehačkou.
3: Vidíš, neříká se marně do třetice všeho dobrého.
5: Tak tohle už mi Hubert nesní. Děkuji ti, Josefíno. A abyste neřekl, že nejsem kamarád, tak se s vámi rozdělím.
4: Zatímco Funík krájel třípatrový dort se šlehačkou, divočák Hubert prchal před činkou. Pronásledovala ho až do lesa, kde se zastavila o strom. Pěkně to s ním zatřáslo, až spadly šišky. Veverka Zrska měla co dělat, aby se udržela na větvi. Co to vyvádíš, Huberte? Křičela na divočáka. Ale ten zalezl do svého doupěte a celý týden nevystrčil ani nos. Tři prasátka se slepicí Josefínou si pochutnala na dortu a pak si zaspívala na oslavu Funíkových narozenin.
0: My jsme malá prasátka, bum ta bum ta bum. Zaklepejte na vrátka,

0: Pozvání do Akademie věd na sebe nedalo dlouho čekat. Do města se slétli vědci a badatelé z celého světa. Profesor Kadeřábek vyhlásil několik opatření. Při jeho přednášce nesmí být v sále žádná televize, žádné fotoaparáty, žádné mobily a hlavně žádní psi. Po obou stranách přednáškového pultu musí stát dva vzrostlé fíkusy v květináčích. Přátelé, pochopte, na tento okamžik jsem se těšil celý život, přemlouval ve své pracovně Ramsese a Hylíka. Víte, co to je? Stanout před Akademií věd? Nevěděli. Copak vy byste nechtěli stanout třeba na měsíci? Nechtěli. Rázem z vás budou nejslavnější lichožrouti na světě. Celebrity. To vám nic neříká. Celebrity jim nic neříkali. Ramíku, Hylíku, já vás musím představit vědeckému světu jako dva živé exempláře. Zoufal si profesor Kadeřábek.
1: My nejsme žádní exempláři.
0: My jsme docela obyčejní lichožrouti. Ale když si pan profesor začal rvát vlasy a škubat vousy, slíbili, že přijdou. A smím sebou vzít Egona? Zeptal se Hylík. On je vědec. V jakém oboru? Spozornil profesor.
1: Je to muzikant, řekl Ramses.
0: V oboru svateb a pohřbů, oznámil hrdě Hylík. Na to profesor namítl, že do Akademie věd mají přístup jen učené hlavy. Hylík odpověděl, že sice neví, jak panu Vavřincovi šlo učení, ale za to ví zcela jistě, že má v hlavě pouze vrchní sestru Helenku Reskovou. V tom případě letuji, uzavřel celou záležitost profesor Kadeřábek. Dotek slávy ho zcela proměnil. Začal se chovat jako šéf.
2: Tak, hoši, máte na 2 hodiny rozchod.
0: Hylík s Ramsesem sehnali ke dveřím.
2: Nikam. Dostali jste osobní volno, ale jen proto, abyste se dali do pucu. Já se taky připravím a za 2 hodiny čeká před domem taxík. Hurá na Akademii.
0: Profesor Bujaře vyskočil. Dopadl do sedu na měkký koberec. Roztáhl ruce, vzepřel se na obou dlaních, hlavu stáhl mezi kolena a udělal kotrmelec. Oba lichožrouti krátce a zmateně zatleskali, ale profesoru Kadeřábkovi, když se zvedal z koberce, už hučel v hlavě potlesk akademiků, mocný jako Niagara.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jak se ta celá věc vlastně stala? Inu, na pěšince u vody učila stará kobylka svoje dětičky skákat do dálky. Dvě skákaly dobře, ale nejmenší z nich, Martička, takový capart mrňavý, pořád ne a ne skočit.
2: Já nechci státat, já se bojím, že by jsem zasjápla nějakýho běhučta.
1: Vymlouvala se pořád, ale všichni se jí smáli, protože na pěšince vůbec žádný brouček nebyl. Tak, Martičko, jen žádnou legraci, zavolala maminka přísně, a skákat. 1, 2, 3, ale Martička přece neskákala, jen se narovnala, utřela si jednu slzičku, která jí skočila do očka, a že má přece jen strach, aby nezašlápla nějakého broučka. Tak, kdo neskáče, ten dostane na sekáno, už si jdu pro proutek, řekla maminka a rozhrnula trávu, aby si nějaký našla. Ale v tom polekaně vykřikla. Zrovna za tou trávou stál pitlík a cpal se mezi mladé kobylky. Já vás, vy kašpárci, naučím skákat, to budete koukat. A už se škrabal na hrbolatý kámen. To je nejlepší skákat od někud z výšky. Tak, teď se hezky dívejte, jak se to dělá. Vysmrkal se nejprve do velikého kapesníku, paty srazil k sobě, špičky dal od sebe, pokrčil kolena a teď pozor, přímo hleď, 1, 2, plásk. Pitlík chtěl říci 3, ale už to neřekl. Lidičky, to byl skok. Ten kámen s pitlíkem se zdvihl, vyletěl do vzduchu pro pána krále. On to nebyl vůbec kámen, to byla žába a rovnou s pitlíkem do vody. Žobluňk! Voda se roztříkla na všechny strany. Pomoc! Vytáhněte mě! Křičel a plácal kolem sebe rukama. V té chvíli se ozval něčí hlas ze břehu. Radostný hlas.
3: Už ho máme. Sláva. Teď nám neuteče.
1: Ha. Vždyť je to chroust. Chroust, který šel hledat pitlíka.
3: Teď ho konečně polapím.
1: Zajásal ještě a skočil bez rozpaků za pitlíkem do vody. Ne, pitlíka chytit nedáme. Honem, kobylky, strčte všechny tykadla do vody, ať pitlíka vytáhneme, zavelela stará kobylka. Všechny její děti to udělali a hele, pitlík se chytil tykadel a co nejrychleji vylezl na břeh. To jste měli vidět, jak z něho tekla voda a ten utíkal.
4: Chroust, to se rozumí, se ve vodě plácal také.
1: Najednou chňap. Chňapla po něm žába, která ho chtěla sníst, ale popíchala se o jeho drápky a zase chňap. Chňapla po něm malá rybička a popíchala se jen o trošičku méně. Ale tu už na chrousta plula s otevřenou hubou větší rybička.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Jednou šla Víla a Málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, někde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše, povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla a Málka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšků. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulet z oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kůlí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšky. Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla Víla Amálka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. Amálka po nich došla pod borovici. Pizí Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizi Zubka, vyskočil na větev a volal.
6: Máte to marné.
5: Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosami prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla jí medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždičkem, vypískla a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem.
7: No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd.
5: Odvedl jí pod borovici, kde měl hnízdo veverčák Pizi Zubka a řekl,
7: pořídím to na dvakrát.
5: Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka Amálce to náručem. Potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypali se šišky a za nimi Pizi Zubka. Metl si to přes paseku za blechou.
7: Medvěd zadupal a šel po svém medvědím.
5: Oříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou kutálel.

Byl jeden starý král a měl tři syny. Když jeho čas vypršel a z tohoto světa odebírati se měl, optal se jich, co by který chtěl, aby mu zanechal. Starší dva prohlásili, že by chtěli být králi jako pan otec. Nejmladší, Petřík, však pravil takto. Já si otče víc nepřeju, než aby mě měl každý rád, kdo se na mě jen podívá. Otec tedy dal každému požehnání na jejich vlastní přání a umřel. Po smrti otcově umínili si bratři jít na zkušenou do světa. Starší dva oblékli se okázale jako princové. Nejmladší Petřík s nimi šel jako chudý pocestný. Na noclech přišli do jedné krčmy v lese. Princové se ubírali do izby a Petřík vešel do kuchyně. Ale krčmářka zle se obořila. Co tu chce ten otrhanec? Hybaj! Obrátila se na něho s vařečkou, ale v tom okamžení ji všechna zlost přešla a otrhanec se jí velmi zalíbil. I vzala ho do izby, předkládala mu lepší jídla než princům, lepší víno k pití a měkčí lože mu ustlala. A ráno, když měli odcházeti, dala mu do ruky čutoru s vínem na rozloučenou. To, aby sis na mě vzpomenul, kdykoliv se z ní napiješ, zůstane vždycky plná. Petřík poděkoval dobré krčmářce a ubíral se s bratry dále. Čutura byla opravdu plná nejzácnějšího vína. Všichni z ní pili do sytosti a přece z ní neubylo. I viděl, že krčmářka měla pravdu a velice se z toho daru těšil. Bratři mu to dost záviděli, ale když se na něho podívali, závistě přišla. Na nocleh přišli opět do velkého dvorce. Princové zase všude napřed a Petřík, že byl ošumělý, zůstával pozadu. Když bratři se dali k večeři, šel a též přisedl. Tu se hospodyně rozhněvala a vzkřikla. Jak se můžeš opovážit, ty trhane? V tom ale na ní pohlédla a bylo po zlosti. I hned k němu přistoupila s úsměvem, nejlepší jídla mu předkládala a modré z nebe by mu byla snesla. Večer ho na svoje vlastní lože položila a když se ráno pryč ubíral, dala mu dárek. Tady máš ubrousek, aby sis na mě vzpomenul. Kdykoliv ho prostřeš, budeš mít na něm jídel, co hrdlo ráčí. Petřík hospodyni pěkně poděkoval a odešel s bratry dále. A tak už nemuseli hledat krčmu ani se o jídlo starat. Ubrousek jim dal, co jen hrdlo ráčilo a čutora dala víno nejzácnější. Večer opět přišli na nocleh do jednoho zámku, kde prince velmi vlídně přijali a o Petříka se nestarali. Ale málo si z toho dělal, ometal se po dvoře, dokud se mu líbilo, a pak vešel do izby, kde druzí besedovali. Paní ihned vyskočila, chtěla ho dát vyhnati, otrhance, ale sotva se na ní podívala, její srdce zjílo. Dala mu hned krásné šaty, posadila ho do čela stolu, nejlepší jídla mu předkládala a nemohla se na něho vynadívat. Pak hezké lože mu připravila jako princovi. Ráno při odchodu mu dala třírohý klobouček se slovy. To, aby sis na mě vzpomenul, když si ten klobouček nasadíš na levé ucho, bude ze všech tří rohů střílet, když na pravé bude hrát tuze pěkná muzika do tance.
Petřík paní co nejpěkněji poděkoval, schoval klobouček a ubíral se s bratry dále. I přišli do jednoho velkého města a v hospodě se dověděli, že král té země má jedinou krásnou dceru, ale nadmíru svéhlavou. Král by byl rád, aby se již vdala, ale ona žádného z ženichů, kteří na námluvy přijížděli, ani vidět nechtěla. A když přece jezdit nepřestávali, vyžádala si na otci, aby směla každého ženicha zavřít do vězení a hladem a žízní ho mořit. A tu přišli do města naši tři princové a umínili si ucházeti se oni. Jak si řekli, tak i udělali. Šli tedy k zámku a princezna, jak je oknem přicházet viděla, rozkázala, aby je i hned chytili a do vězení zavřeli. Tak se i stalo. A ke dveřím postavili stráž. Bratříčkové, to nic, že nás zavřeli. Napijme se a buďme veselí, řekl Petřík, vytáhl čutoru, napil se, dal bratrům, zavolal také stráž, aby se napila, stráž přivolala druhé, ti třetí a do vězení se cesta netrhla. Petřík dal každému, kdo přišel, napít vína, jakého ani na královském stole nebylo, a kdo se napil, zpíval a smál se na celé kolo. Když král slyšel výskot opilých služebníků, ptal se, co se to na zámku děje, a tu mu vypravovali o podivné vězňově čutoře, z které ustavičně teče nejvzácnější víno, aniž by v ní ubývalo. I zachtělo se králi čutory a vzkázal vězni, aby mu ji dal. Ale Petřík zase vzkázal králi, že mu tu čutoru dá, jen když mu dovolí u princezny na lože po celou noc stát. I podivil se král té žádosti, ale že se mu té čutory tu zechtělo, šel k dceři a řekl jí, co Petřík žádá. Princezna nechtěla přivolit. Ale když král řekl, že jí dá do jizby na stráž 12 mužů, svolila. Večer dovedli Petříka z vězení do princezniny jizby, kde bylo již o něch 12 mužů. Princezna ležela na loži přikrytá a na tváři měla hustý závoj. Petřík se postavil nepohnutě k loži, ale nespatřil do rána ani její prst. Ráno ho odvedli do vězení a když si naplnil několik nádob vínem, odevzdal čutoru králi. Bratři ho plísnili, že budou mít žízeň a že nedostanou pití. Jen se nebojte, vždyť máme ještě co pít i jíst, jen buďme veselí, těšil je Petřík. Prostřel ubrousek a přichystal skvostnou hostinu. Jedli, pili a kdo jen přišel, dostal jísti, kolik chtěl. I zbíhali se lidé ze všech stran na tu nevídanou hostinu. Divil se zase král, jaký to zhon lidu, a když slyšel o divotvorném ubrousku, zachtělo se mu jej také. I vzkázal vězni, aby mu ubrousek dal. Ale ten mu zase vzkázal, že jej dá, ale jen když ho nechá přes noc u princezny na lože stát. Král vše řekl dceři a slíbil, že jí pošle opět 12 mužů na stráž. Princezna se už nezdráhala, neboť se přesvědčila, že se vězeň počestně choval. Na noc odvedli tedy zase Petříka k princezně, u níž stála již stráž. Jako první noc, tak stál u ní Petřík i druhou noc až do rána, aniž by jen prstíček její zahlédl. Ráno,
Až ho do vězení odvedli, udělal si zásobu jídel a pak ubrousek králi odeslal. Bratři ho ještě více plísnili, neboť se báli hladu. Jen se proto netrapte, bratříčkové. I kdybychom neměli co jíst a pít, máme aspoň střelbu a muziku. Smál se Petřík. Posadil si klobouk na levé ucho a ten spustil tak líbeznou muziku, že každý byl jako okouzlen a bylo mu do tance. Zapomínali na jídlo, pití i na všecky obtíže a jen poslouchali. I k uším královým se ty zvuky zanášely a poslouchal unesen nevěda, odkud ta kouzelná hudba přichází. No a teď si zase uspořádáme jinou zábavu, řekl vesele Petřík, nasadil si klobouček na pravé ucho a v tom okamžení strhla se taková střelba, že se zámek otřásal. Lidé z rozkoše tak náhle vytrhnutí mysleli, že svět se boří a horem pádem utíkali kam, který jen mohl. Král všecek zděšen také vyběhl ven v domnění, že nepřátelské vojsko zámek dobývá, ale tu mu povídá jeden sluha, že si tu zábavu uspořádal jeden z vězňů a začal vypravovat o divotvorném kloboučku. Když to král slyšel, rozkázal vězni, aby zanechal střelby a ten klobouk mu dal. I vzkázal Petřík králi, že klobouk mu dá jen tenkrát, jestli ho nechá přes celou noc u princezniných nohou klečet. Na ta opovážlivá slova šel král opět k dceři na poradu. Dlouho nechtěla princezna přivolit, až když jí vypravoval o divotvorném kloboučku vězně, dala se přemluvit. A otec slíbil, že jí 24 mužů dá na stráž, aby se jí nestala potupa. Na noc dovedli Petříka do princezniny jizby, kde již stála určená stráž. Ten poklekl na lože k jejím nohám a nepohnutě se na ně díval. Ležela závojem zakryta, jako by z kamene vytesána byla, ale nedalo jí to. Ráda by zvěděla, co je zač ten, co tak usilovně o jediný její pohled se uchází, že za ní i největší bohatství svoje dal. Pomalu, pomalinku odhrnula závoj, jen co by očkem na něho pohlédla. Nevěděla však, co jí čeká. Jakmile ho spatřila, náhle se do něho tak zamilovala, že hned závoj odhodila a stráž pryč poslala. Divil se král nemálo, když ráno stal a viděl, že dcera jeho a vězeň se mají rádi, že ona jiného za muže nechce než jeho. Dal jim tedy požehnání. Princové byli hned z vězení propuštěni a slavila se hlučná královská veselka. Po veselce vrátili se bratří Petříka naspět do svých království a litovali velmi, že nežádali od otce též takové dědictví jako on. Oni byli králové a nic více, ale jeho měl každý rád, kdo se naň podíval. Měl vzácné dary, krásnou ženu
a k tomu ke všemu stal se nakonec jako oni také králem.

0: Urbínku,
1: no,
0: nesedneme si tady na tu lavičku.
1: Proč?
0: No, je tu krásně. Koukni na to barevné listí. Co?
1: No, je barevné. A co tu budeme dělat?
0: A teď nejspíš si budeme hrát nějakou hru, ne?
1: Doufám, že ne na tatínka a na maminku.
0: S tebou? To ani nápad.
1: No počkej, počkej, jak to myslíš?
0: Jako bych to neznala. Vždycky řekneš, mámo, jdi nakoupit a já si zatím zdřímnu. A usneš. Na takovouhle hru nejsem vůbec zvědavá.
1: To je nuda. Tak co budeme dělat?
0: No, tak víš co? Budeme si hrát na měsíce.
1: Jak se to hraje?
0: No jednoduše, já řeknu nějaký měsíc a ty si musíš vymyslet, jak to jeho jméno vzniklo. No, a když to uhodneš, tak zase hádám já. Platí?
1: Platí.
0: Tak začínám.
1: Jo.
0: Listopad.
1: Je, to nic není. Listopad. Padá listí.
0: No, uhodl.
1: Já vím.
0: Teď hádám já.
1: Prosinec.
0: Já vím. Děti prosí o dárky. No, já dávám hádanku. Leden.
1: Že by voda mrzne na led?
0: Na led, ano, na správně. Led. No,
1: Takže máni, květen.
0: Jasná věc, všechno kvete, no.
1: A když to je všechno moc lehké, to uhodneš červen, všechno se červená.
0: No, no.
1: Počkej, a co říjen, no? Co se děje v říjnu?
0: No, co by se dělo? To co teď? Sedíme si tu na lavičce, co?
1: No, a co?
0: Jo, sedíme. Já přitom musím běžet.
1: Počkej, kam spěcháš?
0: Přihlásila jsem se do výtvarného kurzu. Budu se učit modelovat.
1: Ty brďo, to by mě bavilo.
0: No.
1: Můžu taky.
0: No můžeš, ale musíš za ty hodiny zaplatit 300 korun.
1: Kde bych je vzal?
0: Jo, to já nevím, to už je tvoje starost, já spěchám. Tak čau.
1: Čau. 300 korun. No jo, no. No co, však já už vymyslím, kde je vzít.
2: Kde pak na Hurvínka si nikdo nepřijde? Jsem kos, však já tady něco najdu, co se dá zpeněžit. A hele, můj zimní kabát, je podzim, než přijde zima, tak něco vymyslím.
1: Stejně tady v předsíni pořád překáží.
2: Prodám ho do bazaru a bude ze mě boháč.
1: Dobrý den.
3: Nazdar. Tak co pak bys rád, chlapečku?
1: Paní prodavačko, já jsem přinesl k prodeji tenhle ten zimník.
3: Aha, no. Už je ti malý, co?
1: No to... To teda zrovna ne, ale kolik za něj dostanu?
3: No, je už hodně obnošený,

0: A kolik pak mi to všechno vyneslo? 99, 100, 110, plus 40, to máme 150. 150. To je na dělení. Jednou tolik mi ještě chybí. Ach jo, nedá se nic dělat. Došlo na mé prasátko. Tak mi ukáž, kolik máš v bříšku. No, něco tam je. Tak kde mám kladivo? Tady. Připravit. Pozor. Teď. Je mi líto, prasátko. Ale jinak to nešlo. Tak kolik pak mi to vyneslo? 150. No to snad není možné. 150 a 150 je 300. Jobí. Mám, co potřebuji a teď honem do kurzu. Kurz výtvarné výchovy. Správně, tady to je.
1: Stopte.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co pak si přeješ, chlapče?
0: Sím, pane učiteli, já bych se rád naučil modelovat. A tady je zápisné. Celých 300 korun.
3: Je, pane učiteli, to je můj kamarád Hrvínek.
0: Je, ahoj, Máni.
3: Ahoj.
1: Tak teď už děti nerušte. Hrvínku.
0: Ano.
1: Sedni si k Máničce a no. Zkus něco namalovat.
0: Dobře.
1: Tady máš pastelky a papír.
0: Děkuju. Malovat je hračka.
3: No, jenom nemysli, Hrvínku. Panu učiteli se jen tak něco nelíbí.
0: A to vě?
3: Hele, co to je?
0: Ty se nepoznáváš.
3: No cože, tahle ta brejlatá brambora, že mám být já?
0: Jo.
1: Co pak se tu hádáte, děti?
3: No, Hrvínek mě udělal pěkně hnusný portrét.
1: Ukáž, Hrvínku.
0: To není, prosím, Mánička. Já maloval brejlatou bramboru.
1: No, fantazie ti tedy nechybí. Ale budeš se muset ještě hodně učit.
0: Když pančeli, já bych raději zkusil něco vymodelovat.
1: A co třeba?
0: Třeba Máničku.
3: Ne, ne, jen to ne.
1: To by bylo na začátek moc těžké, Hrvínku. Zkus třeba nějaké zvířátko.
3: Zvířátko, jo. Tak to já vymodeluju, Hrvínka.
0: Ne, ne, jen to ne.
1: Raději mi ukaž, Máničko, čím mě dnes překvapíš ty?
3: No, já vás asi překvapím tím, že nic nemám.
1: A co jsi tady celý ten čas dělala?
3: Dívala jsem se na to, co dělá Hrvínek.
1: Tak dost žertů. Do konce hodiny nám zbývá ještě 20 minut.
2: Hurá!
0: Tralala,
4: nazdar, Hrvínku. Jak vidím, máš skvělou náladu.
0: To ano.
4: Za to já jsem tady umíral strachy.
0: Proč?
4: Ty se ještě ptáš? Celý den ses někde toulal a já nevěděl, kde jsi.
0: Já byl s Máničkou. Učili jsme se modelovat.
4: No to je hezký.
0: Jenže mě to stálo 300 korun.
4: To není hezký.
0: Ale ty peníze jsem si sám vydělal.
4: To je hezký. A jak?
0: Musel jsem rozbít prasátko.
4: To není hezký. A co jsi vymodeloval?
0: Prasátko.
4: Ukáž?
0: Hele.
4: Je, to je hezký.
0: Je jo. Ačkoliv si myslím, že za ty peníze mohlo být klidně ze zlata.
5: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: V některé dny tatu hned po obědě usne, jako když ho do vody hodí. Za to jindy se mu vůbec nechce. Ale protože je hodné gorilí mládě, leží a oči má zavřené. V hlavě se mu točí táta Richard s mámou Kidživu a tenhle jejich společný taneček někdy dokáže nečekané. Tatu usne. Jenže tentokrát to vůbec nefungovalo. Tato už byl po obědě. Ležel v perýšku, oči měl pevně zavřené a v hlavě mu tančili tatínek s maminkou. A nic. Tatu ne a ne usnout. Převaloval se ze strany na stranu, až si ho všimla moja. Přišla k němu a zeptala se. Nemůžeš spát, bratříčku? Tatu jen zavrtěl hlavou. Díval se na moju a čekal, co vymyslí. A moja nesklamala. Už vím, já ti zahraju pohádku a usneš v tu ránu. Skočila do provaziště a zlověstným hlasem, který se vůbec nehodí na uspávání sourozenců, řekla. Budu ti vyprávět napínavou pohádku o jednom gorilím námořníkovi, který se vydal se svou posádkou na moře. Dozvíš se, co všechno se jim stalo a hlavně, jak to dopadlo. To všechno ti budu vyprávět, jen tiše lež, dívej se a poslouchej. Moja se pořádně nadechla, aby měla dost vzduchu na celé dlouhé vyprávění a hlavně na názorné přehrání všech situací. To už si mamka Kidživu a táta Richard všimli, že tatu nespí a že je v pavilonu nějak neobvykle rušno a rozhodli se zjistit, co se děje. Spolu s nimi přišli blíž i teta Šinda a babička Kamba. Tatu nemohl spát, tak mu hraju pohádku, řekla jim hrdě moja. Jestli chcete, můžete se taky koukat.
1: No to víš, že se podívám. Posadil se táta Richard. A chraň tě velký gorilák, jestli po té tvé taškařici tatu neusne.
0: To byl pokyn i pro všechny ostatní, aby se posadili. Mamka Kidživu měla obavy, aby moja nespadla, za to Šinda se těšila, že tatu neusne. Richard se rozlobí a bude moju honit po celém pavilonu. Babička Kamba si moudře sedla tam, kde mohla nejlépe zasahovat na obě strany a vyzvala moju. Tak už začni. Říkala si, že to bude o námořníkovi. Moja nahoře v provazišti udělala kotrmelec a začala hrát. Tak tedy, žil byl jeden námořník, jmenoval se Bandur a na moři byl jako doma. Už od malička se plavil ze země do země, znal všechny řeky, moře a oceány. Jeho posádka byla složená ze samých ostřílených goriláků, kteří se s ním plavili už dlouhá léta. A když jednou tak klidně pluli, zahlédl Bandur z kapitánského můstku na obzoru něco zvláštního. Počkal, až se trochu přiblíží a jakmile se byl jistý, zařval ze všech sil na posádku. Piráti na obzoru, do zbroje, všichni goriláci na palubu a připravit se k boji. Posádka si rychle oblékla válečnou zbroj a chystala se na střet s pirátskou lodí, která se nebezpečně přibližovala. Už byla vidět i černá vlajka s lebkou. Bandur vydával rozkazy. Braňte loď za každou cenu! Bijte se statečně do posledního goriláka! Na ústup je vždycky času dost! A nastala řežba. Bandurova posádka bojovala s piráty a z nich chlupy lítaly do všech stran. A vítězství se přiklonilo na její stranu. Námořníci obrali piráty o jejich poklad a naházeli je přes palubu. Bandur spečetil vyhranou bitvu vyvěšením slavnostní vlajky na vrcholek stožáru. No a to je skoro konec, řekla zadýchaná moja a posadila se, aby si odpočinula. Táta Richard měl z toho divokého vyprávění všechny chlupy zježené. To jsme rádi, mojo. Po tvé pohádce bych měl potíž usnout i já. Nestačil ani domluvit a moja znovu vyskočila do provaziště. No a pak si Bandur oblékl roucho náčelníka pirátů, aby ho tím ještě víc pokořil a promluvil k posádce. Bojovali jste chrabře, goriláci moji, ale nic v pokladu nedostanete, všechno si nechám já. To neměl říkat. Námořníci se vzbouřili, schodili ho z velitelského můstku a mlátili ho hlava nehlava, až mu celé pirátské roucho roztráli. Teď už byla trochu nervózní i Kamba. Probírala Richardovi srst na zádech, ale dělala to jen proto, aby po moje hned neskočil.
1: Tatu se díval na moju, jak poskakuje v provaziště z místa na místo a hraje chvíli piráta, chvíli bandura a chvíli zbouřenou posádku. Pohádka se mu moc líbila, ale na spaní si ani nevzpomněl. A moja pokračovala. Námořníci začali bandura škrtit. Už to vypadalo, že je docela uškrcený. Ale vysmykl se jim a obratným skokem se přehoupil na záchranný člun. Odrazil se od lodi a vyplul na moře. Vyvázl z toho jen s modřinami a vytrhanými chlupy. A to je konec. Uklonila se moja svému obecenstvu. To jsme rádi, řekl táta Richard. Blesky mu lítaly z očí. Tatu je sice ještě malý, ale dobře věděl, co bude následovat. Tohle přeci vůbec nebyla pohádka pro gorilí mládě. Až táta Richard zjistí, že nespí, nastane v pavilonu velký poprask a moja si to odnese. A opravdu, táta Richard začal zkoumat, jestli u téhle hrůzostrašné pohádky tatu usnul. A tatu ležel ve slaměném pelíšku ani nedutal. Víčka měl pevně sevřená a zhluboka oddychoval, jako když malá gorila spí. Tátu Richarda přesvědčil dokonale. To je zvláštní. On vážně usnul. Řekl se Richard potichu, aby synka nevzbudil. A tatu zůstal sám se zavřenýma očima a se svou fantazií, kde se teď místo tančící maminky a tatínka objevily vlnky a tato se na nich kolíbal, až usnul doopravdy.
2: U studánky pod stromem jedlovým v lese Svákově se scházívali Toník s Mariánkou. Poznali se o sobě slavské pouti a hned se do sebe zakoukali. Toník Mariánce koupil srdce z marcipánu a Mariánka Toníkovi marcipánového husara. Od té chvíle byli nejraději spolu. Jenže Mariánka sloužila u sedláka v Klenovicích a Toník až ve Vlastiboři. Obě vesnice jsou od sebe náhodně vzdálené, ale v půli cesty je les Svákov a v něm studánka. Pěknější místo by široko daleko nenašli. Těch pár honů nemohlo být v jejich lásce překážkou. Vodeť by bylo. Co se jen natěšili, až přijde večer a poběží si do náruče. A právě ve studánce měla Mariánka schované pusinky. Věděl to ale jenom Toník a strašidílko Doudlo, které je jak se patří hlídalo. Když Toník na Mariánce loudil, jednu nebo pět hlídala a Toník se po každé zase usmíval.
3: Archiv pořadu Goldwave. Windows Internet.
2: Dobrý večer, děti. U studánky pod stromem jedlovým v lese Svákově se scházívali Toník s Mariánkou. Poznali se o sobě slavské pouti a hned se do sebe zakoukali. Toník Mariánce koupil srdce z marcipánu a Mariánka Toníkovi marcipánového husara. Od té chvíle byli nejraději spolu. Jenže Mariánka sloužila u sedláka v Klenovicích a Toník až ve Vlastiboři. Obě vesnice jsou od sebe náhodně vzdálené, ale v půli cesty je les Svákov a v něm studánka. Pěknější místo by široko daleko nenašli. Těch pár honů nemohlo být v jejich lásce překážkou. Vodeť by bylo. Co se jen natěšili, až přijde večer a poběží si do náruče. A právě ve studánce měla Mariánka schované pusinky. Věděl to ale jenom Toník a strašidílko Doudlo, které je jak se patří hlídalo. Když Toník na Mariánce loudil, jednu nebo pět mu jich dala a Toník se po každé sladce usmíval. Taková sladkost se hlídat musí. I teď víte, že je Doudlo ve studánce hledalo, aby také ochutnalo a i žáby Kvandy se ptalo, ale nevěděla. Také nikdy od nikoho žádnou nedostala. jenže pusinky ve studánce pít museli. Odkud by je Mariánka brala? Toni často vedl svou, že musí do světa vydělávat zlatky, aby koupil chalupu a kus pole a s Mariánkou hospodařili na svém. Aby do světa nešel, přidala Mariánka pusinku navíc a zase byli spolu med a mandle. Tohle všechno strašidýlko Doudlo z větve vidělo a slyšelo. Ale co se nestalo? V Klenovicích, kde Mariánka sloužila u sedláka, měla chalupu Blažej Erteple. Chalupu a pole zdědil po rodičích, ale hospodařil od 10 k 5. Chodil postavení od ničeho k ničemu, křížem z blane přeložil, nejraději sedával v krčmě a objímal sklenici. A tenhle Erteple začal nadbíhat Mariánce. Hospodní, že by byla, dobře se měla, půl chalupy, že by jí nechal. Ale Mariánka se na vějíčku slibů nachytat nedala. Jednou na večer, kdy si Toník s Mariánkou říkali u studánky pěkná slovíčka a Doudlo na větvi poslouchalo, najednou vidí, že z houští někdo vykukuje. A on to Erteple. Právě ve chvíli, kdy Toník na Mariánce loudil pusinku. Mariánka jednu ze studánky vzala a dala mu ji. Erteple na to koukal vyjeveně, jako zajíc na nový sníh. Sotva Mariánka s Toníkem odešli, vrhl se ke studánce a začal šmátrat ve vodě. Doudlo hned spustilo své strašení. Dlo, dlo, dlo, dlo, dlo. Packu si chystalo k plácnutí, když se s hukotem přidali sovy. Erteple nechal lupu a hledal, kudy odtud cesta. Svého úmyslu se však nezdál. Doběhl do krčmy, poručil si kořelku, aby zahnal strach a aby ho něco napadlo. No to byste museli Ertepleho znát. Tomu, když se náhodou někdy něco v hlavě vylíhlo, tak to nebylo nic dobrého. Za chvíli začal v krčmě vykřikovat. Jen počkej, Mariano, takhle tě budu mít v hrsti. Už vím, jak na to. Ráno Erteple vypáral ze slamníku zlatky, které měl po rodičích na nejhorší časy. Několik jich uložil do šuplete, ostatní do kapsy, která byla jakž takž pevná, do druhé se dala ruka po loket strčit a vydal se do sobě slavy na rychtu. A tam hned bez okolku, že koupí studánku v lese Svákově pod stromem jedlovým a odveze si ji na svá humna. Končil jeho zdali jako své boty. Nadkoupí, hlavou nekroutili a že prodají. Proč by neprodali? Aby se s ním dlouho nezdržovali, písař sepsal kupní smlouvu. Studánku v lese Svákově pod stromem jedlovým prodávají Blažeji Erteplemu v Klenovicích rozenému s tím, že ji odveze na svá humna bez pídě lesa. Bez pídě bylo 3x podtrženo. Když tak neučiní zítřejší den, studánka i 3 zlaté obsy zůstanou. Erteple prohlásil, že nechce ani kousíček lesní půdy, jenom studánku. A 3 zlaté okamžitě zaplatil. I to se ví, neprozradil, že má ve studánce Mariánka schované pusinky. Rozradostněný nad tím, jak dobře koupil, šel zapít kup do krčmy. Pil, pil a snoval plány, jak bude Mariánka k němu chodit s prosíkem, aby jí nějakou pusinku dal. A dá, proč by nedal, ale musí mu je dávat zpátky. Tak chytře to měl vymýšleno. Když se pozdě v noci vracel domů do Klenovic, posadil se na mes a počítal, kolik zlatek mu zbylo. Tak dopočítat se nemohl, ale bylo jich dost. Jak měl v hlavě, dal zlatky do kapsy, do které se dala ruka po loket strčit a když šel dál, zlatky trousil po cestě. Letěla tudy kavka a když viděla tolik rozesetého třpitu, dala se do sbírání. Zlatku po zlatce nosila do svého hnízda v dutině starého stromu poblíž studánky. Doudlo se divilo, cože má Kafka tak napilno, a nedalo mu, aby se nepodívalo. Jú, bylo to trpětivé, kulaté a bylo toho dost. Ráno se Erteple divil, že tolik peněz propil, ale jaké zlé, měl ještě v šupleti. Obešel chalupy a najmul chasníky na převezení studánky. Chasníci se smáli do rukávů, ale šli. U studánky byl písař a dráb jako dohlížející, aby byla podle smlouvy převzata jen a jen studánka. Erteple poručil chasníkům kopat. Doudlo nevědělo, co si má počít. Tolik lidí strašit najednou se neodvážilo. Letělo tedy na svákovské hradiště vzbudit Víra Velkého, zvaného Bubo Bubo. Králi noci, poraď, co dělat. Bubo Bubo poradil. Nic. A poradil moudře. Erteple musel odejít s nepořízenou. Ani s nejmenším kousíčkem lesní půdy se studánka nedá přenést. Natož bez něho. Erteple šel do krčmy, propil zbylé zlatky a chasníci se smáli od ucha k uchu. Večer se sešli u studánky Toník s Mariánkou. Toník zase vedl svou, že musí do světa, aby vydělal zlatky, tady, že mu do klína nespadnou. Doudlo napadlo, že zlatky to je možná to kulaté třpitivé, co má Kafka ve svém hnízdě. Vzneslo se a mátlo packou do dutiny stromu a sypalo Toníkovi do klína jednu po druhé. To bylo divení a radosti. Toník s Mariánkou si propachtovali od Ertepleho chalupu a pole a protože dobře hospodařili, dobře se jim vedlo. Mariánka chodila každý večer lán cesty se džbánem do lesa Svákova. Ve studánce pak nabrala pusinky, aby jich měla pro Toníka dost a dost.
4: Mám pocit, že svět kolem zběsile pádí a medvěd klenožce lne. Úplně nejlepší to mají hadi, vždyť had si jenom lehne a už jde. Tisíckrát lepší než pachtice v klusu je stránku po stránce číst, než plnit si vítězným pokřikem pusu. Já další otočím list, sušenek pár a čokoláda. Kamarád Čuník, můj posluchač, příběhy čtu, co psal Josef Hlada. V knihách je všeho kus, smích i pláč. Spisuju román, už mám dvě stránky. Medvěd se nevzdává. K čemu hrát fotbal a dávat branky? Psát, to je zábava. Kdo hodně čte, ten bývá hlava. Ví lecos o světě. Když něco nevíte, a to se stává, v knihách to najdete. Sušenek pár a kamarádi, čas na román a tichý kout. Čtení je dar, co tiší hladí. Na stránkách knih chci jak v moři plout. Myslím, že nejlepším sportem budou šachy. Nep medvěd umí dát mat. Ocením vtip, ne prázdné tlachy. S knihami chodím spát. Všechno je v knihách, jen umět hledat. Jsem fanouškem atlasů. Tak čtěte všichni, číst není věda. Pěstujte cit pro krásu. Sušenek pár. A šálek čaje, hudba tichá, zní pokojem, ať kolem si rychlý svět své hry hraje, v leže je medvěd, vždy spokojem. Jen ať se mi smějí, že bříško mi roste, medvěd bříško mít má.

0: Luist. Luist.
1: Vánoční vyzvánění. Na kopečku stál kostelík se zvonem Kryšpínem a na kopečku přes údolí kostelík se zvonem Cecilkou. Kostely se stavějí na kopečku nejspíš z té příčiny, že lidi jsou v nich nebyblíž. Když Kryšpín spustil bim bam, jak se máš, Cecilko? Cecilka odpovídala bim bam, bim bim bam bim, mám se dobře. A povídali si řečí zvonů. Kryšpín a Cecilka byli nejbližšími zvony a za ty dlouhé časy se stali sobě nejbližšími. A za ty dlouhé časy se Kryšpínova věž začala rozpadávat. Přišli zedníci, rozebírali zeď a jak jim kameny padaly, narážely na zvon a zedníkům se líbilo, jak to krásně zvonilo. Ale Kryšpín začal chraptět a chraptěl, až ztratil hlas. Bim bam bim! Co se ti stalo, Kryšpíne? Ptala se z druhého kopce Cecilka. Kryšpín zachraptěl, ale přes údolí se to nedoneslo. Bim bam, Kryšpíne, bim bam bim, Kryšpínku, volala Cecilka úzkostně a marně a najednou její volání ustalo. Nad údolím teď leželo ticho, že to bylo jako tíseň. To ticho vytáhlo zvonaře pana Matouška před dveře a když pořád nic, šel se podívat, co se přihodilo. A Kryšpín praskl. Viděl hned pan Matoušek a šplhal hned na druhý kopec. A Cecilce puklo srdce, věděl hned zvonař. Když zvon praskne, musí se celý silně nahřát, aby se puklina dala zatavit zvonovinou. Jenomže pan Matoušek neměl tak velkou pec a musel ji stavět. Toto bude trvat. Do svátků se to nestihne, hádali lidi a v údolí bylo pořád ticho a tíseň, jako v domě nemocného. Ale když Vánoce vešly do údolí, pec už stála a věž byla opravená. Zvonař vyměnil Cecilce srdce, zatavil Kryšpínovi puklinu a vyzvedl jej do věže. Byly Vánoce a to je příhodný čas k vyzvánění. A Cecilka vyzvánění.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Veřejnost a odborníci. Profesor inženýr René Kadeřábek zažil svých 10 minut slávy a obrátilo mu to život na ruby. Dostal se do televizního Dobrého rána i do večerního posezení u krbu. Všude hovořil o svých zkušenostech s lichožrouty. Výsledky dlouholeté teoretické práce vhodně dokládal líčením osobních zážitků s mladými lichožrouty R a H, odmítl sdělit celá jména, a také skicami pořízenými na různých místech, doma, na nábřeží, na vrakovišti a tak dále. Televize dostávala spoustu dopisů od diváků, naprostá většina z nich profesorovi děkovala za to, že jim otevřel oči. Řada žen mu blahořečila za záchranu manželství. Vážený pane profesore, psala jedna divačka za mnohé, manžel tvrdí, že jsem bordelářka, že nemůže najít druhou ponožku do páru. Už to vypadalo na rozvod, jako že já za to můžu. Mně by nikdy nevěřil, že to dělá nějaký lichožrout, ale vám jo, vy jste kapacita. Teď je u nás zase pohoda a ten můj jim vždycky nějakou nalíčí, jenže oni ji nechcou. Tak se zase zlobí, ale už ne na mě, a za to jsem vám osobně vděčná. S úctou, Marie Pošmourná. Ale čím větší byl ohlas veřejnosti, tím větší byl odpor různých odborníků, kteří volali po nějakém hmatatelném důkazu. Specialisté na mimozemské jevy, a mezi nimi především ti, co věřili na existenci vesmírných létajících talířů, se profesoru Kadeřábkovi vysmívali, že věří na duchy a v každé rozmazané šmouze vidí lichožrouta. Ale pánové, bránil se profesor, vy zase v každé šmouze na nebi vidíte ufona, jenže lichožrouti žijí tady, na zemi, a ne někde na Marsu. Chceme je vidět, skandovali odborníci v televizním studiu. A tak se profesor Kadeřábek nadechl a pronesl to, o čem dlouho snil. Když mne Akademie věd pozve, abych na její ctihodné půdě představil své dílo Život lichožroutů, přivedu s sebou i Ramsese a Hihlíka. A oni se pro tento jedinečný a v celé historii lichožroutů nevídaný okamžik dají pánům akademikům spatřit. Ha, ha, ha, ha, to chceme vidět, smáli se odborníci. Však je uvidíte a smích vás přejde. Zařval profesor jako ve třídě a ve studiu bylo rázem ticho.
0: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym.
2: Šli panenky silnicí, silnicí, silnicí, potkali je myslivci, myslivci, dva. Výměna názorů.
3: Ty jedna zlobivko zlobivá, panenko hubata, co si to zase provedla? Nelži,
4: nelžu,
3: žeš,
4: nelžu,
3: žeš. Zase si ve škole dostala pětku.
4: Nedostala.
3: Dostala.
4: Nedostala.
3: Dostala. Žeš, a já ti za to naplácám.
4: Tomáš. Au.
3: Tomáš.
4: Au.
3: Tomáš.

0: to je nuda nudácká.
1: Co tady pištíš, Mařena?
0: Co?
1: A proč mlátíš tu panenku?
0: A hele, my se koukněme se. Kdo pak se to tady nese? Kdo se to sem šourá? Hlava jako holátko, na ní žluté housátko. Bodky jako cihličky, to je hurvajs maličký.
1: Hele, hele, nech toho, Mani. Mě ty tvoje legrácky nebaví.
0: Co s tebou?
1: A nic.
0: Ale je ti něco, nelži, já to na tobě poznám. Já na tobě dobře poznám, když lžeš.
1: A kdy lžu?
0: Vždycky, když otevřeš pusu.
1: No jo, paní vtipná. Ale ty už to humoru doopravdy nechej, Mařeno.
0: No. A neříkej mi pořád Mařeno. Já ti taky neříkám hurvíne. No. To pak já za to můžu, že jsi naštvanej.
1: Ale tak to nemůžeš, no. Na mém místě bys byla taky pěkně otrávená.
0: Fakt?
1: Jo. Přál bych ti vidět ten domácí teror, co jsem teď zažil.
0: A co se stalo? Nechtěl jsi sumít krk, nebo co?
1: Kde pak?
0: Tak se mi svěř. Uleví se ti.
1: Ale no. Pořád je to jedno a to samý. Došlo na moje známky.
0: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: silná slova?
0: Určitě.
1: V tom případě neříkal vůbec nic. Já ti řeknu, to je teda život.
0: Ale no tak, tak se musíš trošku snažit, Hrvinku, a učit se.
1: No tobě se to mluví, šprtko.
0: No dovol, já nejsem žádná šprtka.
1: Jseš?
0: Nejsem, já jsem nadaná. Abys věděl, tak jsem ve škole první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly, jo. A co ty?
1: Co já?
0: No.
1: Já jsem zase první ze školy doma a nechlubím se. A teď už konečně nech té hloupé školy a pojď si raději na něco hrát.
0: Jo, to jo.
1: Tak jo.
0: A na co?
1: No, třeba. Na slepou bábu.
0: Platí.
1: Dobrá, já budu slepej a ty budeš bába, jo?
0: To ne.
1: Tak vymyslí něco lepšího, když jsi tak chytrá.
0: Jo, tak si budeme hrát na orchestr.
1: Platí.
0: Jo, ty budeš trouba a já budu udávat tón.
1: Marzeno.
0: Hrvíne.
1: Nech toho, nebo tě proženu.
0: Ne. Víš, že ti pan Spejbl říkal, že na mě máš být hodný.
1: Já bych byl rád hodný, ale vždycky mi do toho něco vleze, no. Tak já už raději jdu.
0: Tak jdi, bylo mi radostí vyměnit si s tebou názory.
1: To věřím, přišel jsem s mýma a odcházím s tvýma.

0: Iris. Jak se to loni na podzim stalo, zůstane už asi nevysvětleno. Zkrátka lidé věci znalými řekli, že Iris nesmí mít dvakrát do roka štěňata, že prý by dostala souchotiny nebo co. Dobrá, když tedy přišel čas, kdy byla na místě opatrnost, byla Iris podrobena přísnému dohledu, oddělena od všech lákadel dnešního zkaženého světa a všude provázena jako klášterní schovanka. Ani na chvilku nebyla sama. Pořád měla kolem sebe člověka, který ji bavil, který jí házel kamínky, který se s ní honil na trávníku, aby ji rozptýlil. Načež po 8 neděl vážnila a tloustla a posledního dne zalezla do boudy, kde přivedla na svět 4 štěňata. Jakživ nepochopím, jak se to mohlo stát. Příroda je mocná. Pokud vůbec mohlo být nějaké podezření, padalo by jen na sousedova vlčáka, velikého jako tele, nebo na sousedního stájového pinče, ctihodného starce, který se už nezajímá o nic jiného, než o dobrou kuchyni a své chronické potíže s prostatou. Oba případy jsou krajně pravdě nepodobné. V obou případech budou ovšem štěňata ohavní zmetkové a bastardi, které nechám utopit, najdu-li totiž někoho, kdo by byl schopen to udělat. Nuže, opakuji znovu, příroda je mocná a tajemná. Štěňata zrozená tímto nelegálním způsobem se zvláštní hříčkou přírody vyvedla v tak dokonalé a čistokrevné foxteriéry, že je po nějakém týdnu zvěrolékař odhadl na neslýchanou cenu, za jakou byste dostali jednoleté hříbě nebo ojetý motocykl. Ponechal jsem naživu jen 2 z nich. Z ohledu na abecední pořad dostala jména Celda a Citronek. Mám už své zkušenosti se štěňaty. Jsou 2 obecné zákony. Odporují-li si trochu, nemohu za to já, nýbrž štěňata. Za prvé. Všechna štěňata jsou stejná. Všechna se rodí se stejnými zvyky a rostou podle stejných pravidel hry. Všechna vlezou kam nepatří, dělají 77 loužiček za den, trhají lidem punčochy, žerou, co nemají, například židle, provázky, mýdlo, koberce a prsty. Spí v koši s čistým prádlem, každých 5 minut volají o pomoc, učí se štěkat a jsou tiše jen tehdy, dělají-li nějakou nenapravitelnou škodu. To vše je neodvratný přírodní zákon, platný pro všechna štěňata na světě. Za druhé. Naproti tomu každé štěně je od narození jiné, co do masky, schopností a duševního habitu. Jedno štěně se narodí jako tvor uvážlivý a přemítavý. Druhé je od prvního dne rváč, lehkomyslník a dobyvatel. Třetí je kvílivý a věčně uražený sebemilec. Čtvrté je dobrák a kliďas. Jsou mezi štěňaty letory cholerické, melancholické, sangvinické i flegmatické. Charaktery piknické i rozpolcené, hrdiné i rošťácké. Jsou štěňata činu i štěňata sentimentální, nátury achilovské i odiseovské. Temperamenty horké i chladné, osobnosti uzavřené i povahy družné. Všechna štěňata dělají totéž, ale každé jinak. Věčná je stejnost a nekonečná rozmanitost všeho, co žije. Je však i zákon, který řídí osudy pěstitelů štěňat. První stádium, dokud jsou štěňata slepá a přisátá k mamince, se omezuje na roztržitou návštěvu a několik blahovolných slov k zářící rodičce. V druhém stádiu rychle stoupá křivka zájmu. Pěstitel hlaholí, že tahle štěňata jak živ nedá z domu, že tak rozkošná štěňata, jako jsou právě ta štěňata, dosud v dějinách lidstva nebyla a že si je nechá pro sebe a basta. Konečně v třetím stádiu píše nebo telefonuje řečený pěstitel lidem, kterým v prvním stádiu svá štěňata přislíbil, aby si honem, ale honem poslali pro své štěně. Víte, abyste nepřišel o tu radost, ono vám je teď tak strašně roztomilé, ale to si je musíte odnést ještě dnes, abyste toho užil. Skoro vždy jsou štěňata dávána darem s nápadným a skoro horečnatým chvatem a překotným ujišťováním, že je to zázračně hodné a milé zvířátko, které nemyslí na nic, než jak by svému pánovi udělalo radost. Naproti tomu nový majitel řečeného štěněte, oblažen tím, že mu to milé zvířátko olízlo nos a začalo žvíkat ucho, propuká ve výrazy nadšení a trvalé vděčnosti a nápadně rychle se poroučí, aby si to dárce snad ještě nerozmyslil. Dárce pak za ním dojatě zavře dveře a vydechne. Zaplať, pán Bůh, už je to pryč. I nový majitel štěněte prodělává určitý vývoj předem napsaný v knize osudu. První dny je prostě nadšen vším, co to skvělé zvířátko dělá. Máme ho všichni strašně rádi, hlásí pěstiteli. Už si na nás zvyklo, nechce spát jinde než v naší posteli. Dal jsem mu své domácí střevíce na hraní a jak vám dovede kousat? A jak mu chutná? A jak na těch svých malých nožičkách honí slepice? A jakou má svou vůli? A jak je živé? My jsme vám tak vděční. Po 14 dnech. Poslyšte, to je vám ohromný rošťák. Člověk, aby se s ním celý den zabýval. Považte si, chce spát jen na posteli. Já ho už chtěl z té postele schodit, ale on mne kousl. Já bych mu někdy nařezal, ale on si to nenechá líbit. Oho, někdy už je čistotný. Já myslím, že si na to zvykne, nemyslíte? Po dalších 14 dnech nový majitel rozpačitě pokašlává, jako by vám se vší šetrností říkal něco nemilého o vašich dětech. My už nevíme, co s ním máme dělat. Je už takhle veliký a dělá si, co chce. Já bych ho rád naučil chodit na řemínku, ale on by se snad uškrtil. Honí děti. Sežral mě kus koberce. Prosím vás, co s ním máme dělat? Toto je dosavadní historie generace C. C1. U mladé paní. Strašně milý, kouše do nosu, sežral hospodyni střevíc. Sežral závoj. Roste jako z vody. Má červíčky. Sežral další střevíc a punčochu. Každý jej hlasitě obdivuje. byl přejet autem. Sežral panin klobouk a nemůže jej strávit. Je strašně živý. Byl dán do psí polepšovny. Za 3 neděle se vrátil vychován. Chodí na zemínku, umí panáčkovat a žere míň střevíců. C2. U lékaře. Strašně milý. Celý den se chová na klíně. Sežral pacientovi v čekárně klobouk. Další klobouk. Ještě jeden klobouk. Dán na zahradu, ale vyhrabuje všechny sazenice. Uhájil dente ungibusque své výhradní a nezadatelné právo na postel. Honí sousedovi slepice. Chytá pacienty za lýtka. Za trest zavřen na plochou střechu domu. Sežral ji, nebo aspoň do ní prokousal díru. Nabídnut na výchovu hajnému. Po krátkém seznámení se dal hajný na ústup. Chabě namítaje, že teď by neměl na pejsánka pokdy, protože prý musí dohlížet na vysazování lesních kultur. Nyní je C2 naprostým pánem domu i zahrady. Přistoupí-li k němu někdo s šetrnými námitkami, vycení zuby a uhájí své stanovisko. Jeho další budoucnost je zatím nepředvidatelná, ale myslím, že se nedá. Je to právě nesmírně čistokrevný pejsek. Pane, to je rasa. Ne, Iris, tentokrát to nejde. Nesmíš jít na krok sama. Víš, my to s tebou myslíme dobře. Nic si z toho nedělej, i my lidé máme svá trápení. Lehni si u mých nohou a buď smutná. Spi, prospi to zatrápené jaro.
1: Žili v jednom kraji, v jednom lese, v jednom domku 3 medvědi. Jeden byl velikánský, druhý veliký a třetí docela malý. Však se i tak jmenovali. Medvědisko, medvěd a medvěďánek. První spal velikánským spánkem, druhý spal velikým spánkem a třetí spal docela malým spánkem. Když se probudili, snídali ovesnou kaši. Jeden měl velikánský hlad, druhý měl veliký hlad a třetí měl docela malý hlad. První si nabíral kaši z velikánské misky velikánskou lžící, druhý si nabíral kaši z veliké misky velikou lžící a třetí si nabíral kaši z docela malé misky docela malou lžící. Jeden přitom seděl na velikánské židli, druhý na veliké židli a třetí na docela malé židli. A když kaši posnídali a neměli hlad, začaly se jim oči klížit a šli zase spát. Jeden měl velikánskou postýlku, druhý měl velikou postýlku a třetí měl docela malou postýlku. První usnul velikánským spánkem, druhý usnul velikým spánkem a třetí usnul docela malým spánkem. A když se probudili, snídali ovesnou kaši. Jenomže jednou moc přiložili do kamen a kaše byla horká. A tak, že se půjdou projít do lesa, než kaše vystydne. Jeden se procházel velikánským krokem, druhý se procházel velikým krokem a třetí docela malým krokem. Dívali se po korunách stromů, dívali se po medu a tak není divu, že zakopli o pařez. První zakopl o velikánský pařez, druhý zakopl o veliký pařez a třetí zakopl o docela malý pařez. A když se zvedli, šli zase domů. Jenomže mezi tím přišla k jejich domku babka. Být mnohem hodnější, než byla, Mohla to být docela hodná babka, ale nebyla. Byla to zlá babka Chňapka. Přišla a nezaťukala na dveře, protože na dveře ťukají jenom hodné babky. Babky Chňapky lezou do domků oknem a chodí na návštěvu jen tehdy, když nikdo není doma. Tak babka Chňapka vešla do domku oknem a uviděla na stole 3 misky s ovesnou kaší. Být to hodná babka, pěkně by počkala, až někdo přijde, a pak by také poprosila o misku ovesné kaše. Jenomže to byla babka Chňapka, která si všechno bere a na nic se neptá. Hned se postavila k velikánské misce, popadla velikánskou lžíci a nabrala si kaši. Byla horká. Babka Chňapka se rozlobila a tohle řekla. Řeřicha, křen, řetkev, tuřín, řepa, řapík, hřib, já zuřím. Brukev, celer, ringle, hrách, ryzec, kotrč, mějte strach. A když to dořekla, postavila se k veliké misce a velikou lžící nabrala ovesnou kaši. Byla studená. Babka Chňapka se rozlobila a tohle řekla. Řeřicha, křen, řetkev, tuřín, břečťan, vřes, chřest, tak já zuřím. Brukev, celer, ringle, hrách, chrpa, choroš, mějte strach. A když to dořekla, postavila se k docela malé misce a docela malou lžící nabrala ovesnou kaši. Nebyla horká ani studená, ale bylo jí málo. Babka Chňapka se rozlobila, už nic neřekla a posadila se na velikánskou židli. Byla tvrdá a to jí tak rozlobilo, že řekla řeřicha, křen, řetkev, tuřín a posadila se na velikou židli. Byla měkká a to jí tak rozlobilo, že řekla brukev, celer, ringle, hrách a posadila se na docela malou židli. Ta nebyla ani tvrdá, ani měkká, ale byla malá. Babka Chňapka prosedla sedátko, spadla na podlahu a to jí tak rozlobilo, že už nic neřekla. Zvedla se z podlahy a vyšla po schůdkách do ložnice. Stála tam velikánská postýlka a veliká postýlka a docela malá postýlka. Babka Chňapka se uložila do velikánské postýlky. Měla těžkou peřinu a to babku tak rozlobilo, že řekla břečťan, vřes, chřest, řetkev, tuřín a uložila se do veliké postýlky. Měla lehkou peřinu a to babku Chňapku tak rozlobilo, že řekla chrpa, choroš, ringle, hrách a uložila se do docela malé postýlky. Ta neměla ani těžkou peřinu, ani lehkou peřinu a tak v ní babka Chňapka usnula. Jenomže mezitím přišli z lesa medvědisko, medvěd a medvěďánek. Hned se hrnuli ke svým miskám. Medvědisko k velikánské, medvěd k veliké a medvěďánek k docela malé. A tu medvědisko spatřil, že v jeho kaši stojí lžíce a velikánským hlasem si postěžoval. Někdo mi ujedl kaši. Ale to už i medvěd spatřil, že v jeho kaši stojí lžíce a velikým hlasem si postěžoval. Někdo mi ujedl kaši. Ale to už i medvěďánek spatřil svou misku a docela malým hlasem si postěžoval. Někdo mi ujídal kaši, až mi ji snědl. A bylo to tak. Někdo je musel navštívit. Medvědisko se rozhlédl po sednici a tu viděl, že jeho velikánská židle je odstrčená a velikánským hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl. Ale to už i medvěd se rozhlédl po sednici, viděl, že i jeho veliká židle je odstrčená a velikým hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl. Ale to už i medvěďánek se rozhlédl po sednici. Viděl, že jeho docela malé židli chybí sedátko a docela malým hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl, až mi ji proseděl. A bylo to tak. Někdo je musel navštívit. Medvědisko, medvěd i medvěďánek vyšli po schůdkách do ložnice. Medvědisko se tu rozhlédl. poznal, že jeho velikánská postýlka je rozestlaná a velikánským hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal. Ale to už i medvěd poznal, že jeho veliká postýlka je rozestlaná a velikým hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal. Ale to už i medvěďánek poznal, že jeho docela malá postýlka není prázdná a docela malým hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal a ještě tam spí. A bylo to tak. V medvěďánkově posteli spala babka Chňapka. Když ji medvědi probudili, ještě se vám rozlobila, skokem z okna vyskočila, spadla rovnou do trní. Do trní a do lopuchů. Šeptá se od ucha k uchu, že tam dodnes trčí. A naši tři medvědi už o ní nic nevědí.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Božena Němcová o Palečkovi.

0: Maleček. Byl to klučina přepodivný. Byl sice maličký, ale sotva se narodil, už ho bylo plné stavení. Mluvit uměl hned od narození. Po kuchyni běhal, skákal, zpíval a když bylo k poledni, volal na matku. Mámo, maminko, dej mi oběd, ať ho tatínkovi na pole odnesu. Máma se velice divila nad tím podivným synáčkem, ale oběd mu přece svěřit nechtěla. Ale palečku, podívej, jak je košík veliký a těžký. Jak pak bys ho mohl odnést? I jen se, maminko, nebojte. Košík tátovi jak jindy připravte a sama uvidíte. Když nedal pokoje, se smíchem oběd do koše složila, ale div divoucí. Paleček si zdvihl koš nad hlavu a pryč s ním na pole utíkal. Nebylo ho pod ním ani vidět. A tak se zdálo, jako by koš sám šel cestou. Paleček hrdinsky kráčel, všechny překážky hravě zdolal, když tu dokráčel k potůčku. Ať se klučina rozhlížel, jak rozhlížel, nikde žádná lávka, po které by na druhý břeh přešel. No to je nadělení, říká si Paleček pro sebe. Co si počnu? Potok je určitě hluboký, musím něco vymyslet. A už to mám. Náš Paleček je chytrý klouček, hned si umí poradit. Vzal z košíku dřevěnou lžíci, spustil ji do vody a sedl do ní jako do lodičky. Koštál za sebou a tak se na druhý břeh přeplavil. Jak přišel na pole, kde otec oral, zdaleka začal volat. Táto, tatínku, nesu ti oběd. Otec jeho tenký hlásek nedoslechl, ale Paleček stále blíž a blíž kráčel, až táta slabý hlásek zaslechl. Zastavil voli a rozhlížel se, odkud co zaslechl, ale ničeho neviděl. Už chce znovu voli popohnat, když tu uvidí košík, který se k němu blíží a spod něho slabý hlásek píská. To jsem já, táto, váš synek.
1: Co je to za podivné čáry? Žádného syna nemám. Tak kdo si to ze mě tropí šašky?
0: Zlobí se táta.
1: Tak kde jsi? Ukaž se mi.
0: Žádné čáry, táto. Tady jsem. Pod košem. Volá Paleček a když táta koš vezme, uvidí prapodivného maličkého človíčka, jak na něho volá. Jsem váš synek. Ráno jsem se narodil a maminka mi říká Paleček. A posílá vám oběd, táto. Táta se velice zaradoval nad tou novinou a povídá k Palečkovi.
1: Ráno narozený a už mi oběd neseš? Ty jsi mi divotvorný synek, smál se otec, sednul si a obědval.
0: Teď se, táto, v klidu najeste, dejte mi bič a já budu zatím za vás voli pohánět.
1: I jak pak bys ty, synku, voli poháněl, když bič ani neuneseš?
0: Veselo odpoví táta. No, tedy budu bez biče pohánět. Paleček na to a jedním skokem na vola, šup mu do ucha a tam splna hrdla křičí. Hoj, hej, sahej! Až volům v hlavě hřmělo. I rozběhli se a s takovou nahoru utíkali, že přes oběd Paleček více zoral než táta za půl dne. Okolo pole, na němž Paleček oral, vedla cesta. A právě v tu dobu šel tamtudy bohatý kupec. Z trhu se vraceje domů. Když tu viděl voli, jak sami orají, velice se tomu podivil a blíže přistoupil, aby lépe divotvorné voli pozoroval. A tu teprv slyší Palečkův hlas, jak je pohání. S údivem poslouchá, odkud ten hlas, až tu slyší hlásek. No tu jsem, ve volovu uchu. Kupec se do ucha podívá a Palečka vidí. Moc se mu malý oráč líbí. Přál by si takového pomocníka mít, který by rychle oral a málo jedl, neboť kupec byl velký lakomec.
1: Spoustu práce zastane a zná prstku po večeří. Musím ho mít,
0: brumlá si lakomec a Palečkovi říká.
1: Ty, maličký, nechceš jít ke mně do služby?
0: Proč ne, když táta dovolí? Odpoví Paleček, voli zastaví,

0: ucha skočí a už k otci peláší a do ucha, aby to kupec neslyšel, mu šeptá. Je mě, otče, prodej. A ne, lacino. U mě se vůbec neboj. V pořádku se ti vrátím, jen jdi kus cesty za námi.
1: Hej, sedláku, prodej mi svého synka do služby. Dobře ti zaplatím. Tu máš 10 zlatých. Jestli si plácneme, vezmu toho tvého palečka do tašky a půjdeme.
0: Sedlák s trochou pochybností souhlasil. Přece jen měl o palečka strach, vždyť byl ráno zrozený. Pak ale uposlechl palečkovi rady a s kupcem si plácl. Ten zaplatil, strčil palečka do tašky a šel domů. Otec se vydal za nimi, kupcem nepozorován, a za chvíli poznal, proč paleček chtěl, aby ho sledoval. Šel a šel a tu vidí na cestě zlaťák. A tam další. A další. Cesta za palečkem a kupcem byla poseta zlaťáky, které z kupcovy tašky padaly. Paleček do ní totiž prokousal díru a když všechny zlaťáky ven vypadaly, sám vyskočil na cestu a už utíká k tatínkovi. Spolu pak jdou zvesela domů k mámě. Kupec, když domů došel, již odvrat křičí na ženu.
1: Hej, ženo, podívej se, jakého jsem ti koupil pracanta. To ti je obrovský chlap.
0: Řechtá se a už sahá do tašky. Ale ať v ní hledá, jak v ní hledá, nic nemůže našmátrat. Zlaťáky? Nic. A paleček? Ten se spolu s mámou a tátou směje hlouposti lakomého kupce a rodiče si pochvalují, jak šikovného a chytrého mají synka.
2: Ten ranní ptačí koncert nebyl v první chvíli po probuzení ani trochu příjemný. Vlastně to žádný koncert nebyl. Spíš takové pískání, houkání, švitoření a hlavně překřikování, jak se jednotliví zpěváci snažili nad ostatními vyniknout. Chlapec nejprve nechtěl otevřít oči, ale pak si uvědomil, že tohle ráno není jen tak ledajaké. První prázdninové ráno. To je víc než nějaký svátek. Škola je zatím ještě daleko a s ní také všechny povinnosti. Chlapec odstrčil modrou pruhovanou peřinu a vyklonil se z okna. Všude kolem byl jenom les, rovné kmeny smrků, mladé doubí i světlounce zelená modřínová mlazina. Jak první sluneční paprsky prohřívaly mokrý mech a jehličí, zdálo se, že se ze země kouří. V trávě pod malinovými keři se červenaly lesní jahody. Tak tady budu celé 2 měsíce, povzdychl si chlapec. Bez televize, bez počítače a hlavně bez kamarádů. Co to jen toho tátu napadlo? Vytáhnout ho z města do hájovny uprostřed lesů. Mohl být s maminkou a babičkou na chatě. Ale táta si prosadil svou. Prý ho tu bude potřebovat. A hned první den ho nechá samotného. Vašek vzal dalekohled ležící na stolku pod oknem a snažil se najít ve větvích stromů některého ze zpívajících ptáků. Na samé špičce vysokého smrku seděl kos. Kos nebo drost? To chlapec ještě nerozeznal. Jo, kdyby tu byl táta, ten by jistě věděl. Zná spoustu ptáků a zvířat a jejich fotografování je jeho povolání. Teď se schovává někde v maskovaném úkrytu a fotí ptačí hnízdo. Vašek zahlédl u kmene pohyb. Do dutiny zalezl strakatý pták s červenou čepičkou na týlu hlavy. Určitě strakapout. Vašek čekal, kdy se zase objeví, ale v tom se zatřásla větev na staré třešně u plotu. Podíval se dalekohledem, jenom trošinku se pohnul a div ho nepustil, jak se lekl. Pestrá sojka, která přišla na třešně, spustila takový křik, jako by jí chtěl ublížit. Pak se přidali ještě její neviditelné kamarádky a rázem bylo po klidném ránu. Vašek na chvilku vlezl do vyhřátých peřin a přemýšlel, jestli má natrhat vonavé lesní jahody nebo se jít podívat po prvních houbách. Kdyby tak měl hajný nějakého pořádného psa. Nebo alespoň voříška. Ale na hájovně nežila ani kočka. Vašek zavřel oči a představoval si, jak jde lesem a kolem něho pobíhá lovecký pes.

Náhle se mu zdálo, že venku zaslechl šramot. Zatajil dech, aby lépe slyšel, a právě když se už chystal nadechnout, se zvuk ozval znovu. Vstal, vykoukl ven, ale nic zvláštního neviděl. Zdálo se mu však, že z verandy u vchodu slyší tiché kňourání. Otevřel dveře a hned mu padla do oka velká papírová krabice. Rychle odklopil víko a málem se mu překvapením podlomila kolena. Na dně se k sobě choulila dvě malá štěňátka. Vašek je opatrně vytáhl a přivinul k sobě. V hájovně je položil na peřinu a zálibně se na ně díval. Štěňátka po sobě nemotorně lezla a zdálo se, že jich modrá kukadla pořádně nevidí. Když je Vašek od sebe oddělil, jedno štěně hlubokým hlasem zavrčelo. Chlapec dal štěňátka na zem, aby se proběhla, ale ona to ještě moc neuměla. Spíš se jen tak batolila a válela po podlaze. Pak se na chvilku zastavila, malonko se otřásla a udělala loužičku velkou jako hospodský tácek. Vašek vzal hadr a hned tu ostudu uklidil, to kdyby se vrátil táta. Štěňátka se schovala pod postel, za chvilku zase vylezla, přištrachala se ke svému novému kamarádovi, přitulila se mu k nohám a usnula. Ani se neprobudila, když každého cvaldu opatrně zdvihl, obrátil na záda, podíval se mezi zadní nožičky a nakonec oba složil k sobě do klína. Tak jsou to bráškové, žádná holka, řekl si s úlevou. A pohladil spící štěňátka po širokých čelíčkách. Kukačky na stěně právě odpočítali druhou hodinu, když se vrátil z lesa Vaškův táta. Tak mi to fotografování začalo pěkně smůlovatě, odpověděl na chlapcův pozdrav. A je, napadlo Vaška, to budu mít asi se štěňaty problémy. Jestli pak uhodneš, co to je, pokračoval k synovi a opatrně otvíral velký batoh. Vašek nakoukl dovnitř a rozzářil se. Vrány! Kde pak, ty mají přece větší zobáky. Tak tedy straky? No prosím tě, a kde mají to bílé peří? Jak by tohle mohly být straky? To jsou přeci kavky. Měli hnízdo v dutém kaštanu a bouřka v noci strom zlomila. Tahle dvě zůstala živá. Postaráš se mi o ně? Jinak mám po fotografování. Co to tady kňourá? Vašek vzal tátu za ruku a odvedl ho k posteli. Na peřině se zrovna probouzelo něco moc roztomilého. Vašek rychle položil štěňata na zem a sotva to udělal, už se pod nimi začala objevovat malá potopa. Než stačil táta něco říct, popadl hadr a obě loužičky utřel. Pak si sedl mezi štěňata proti otci a čekal. Kde si je vzal? Zeptal se až nezvykle klidně fotograf. A dopis tam nebyl? Řekl opět zamyšleně, když mu chlapec dovyprávěl, jak ráno štěňata objevil. Vašek se ve chvilce vrátil s bílou zalepenou obálkou. Pane fotografe, začínal dopis, postarejte se o ta štěňátka a buďte na ně hodný. Bude to lepší pro ně i pro vás. A žádný podpis. Štěňata jakoby tušila, že právě teď se rozhoduje o jejich dalším osudu. Přelezla špičky tátových gumovek a sápala se po nich vzhůru. Otec je chtěl pohladit po čumáčcích, ale jedno štěně mu chytlo ukazováček do tlamičky a začalo s mlaskáním sát. Mají hlad? Musíš jim dát najíst. Ohřeju jim mléko z krabice, řekl chlapec. To bys tomu dal. Štěňata mléko od krav pít nesmí, dostala by veliké bolení bříška. Ale dole u řeky na sádkách mají domácí kozy. A jejich mléko by jim udělalo dobře.

Vašek vzal bandičku a rozběhl se kamenitou lesní cestou dolů z kopce. To víš, že ti dám mléko. Máme spoustu kůzlat, ale ta trocha jim určitě chybět nebude. Ale mám pro tebe jeden úkol. Musíš si to mléko sám nadojit. Paní vzala Vaškovu bandičku, usedla na nízkou stoličku a zatáhla kozu za dlouhé cecíky. Jako bílý paprsek vytrysklo z nich mléko a zazvonilo na dno nádoby. Tak a teď ty sám. Byla to veliká bitva, kterou musel Vašek s kozami vybojovat. Nejprve nechtěli stát, všelijak mu uhýbali, strkali do něho a když je zatáhl za vemínko, nic neteklo. To musíš takhle sevzít a zmáčknout a jde to samo. Ale nešlo. Až po chvíli vymáčkl pár kapek, pak víc a náhle Vašek věděl, co a jak má dělat. Celé osazenstvo dvora se na něho přišlo podívat. Slepice, kachny, husy a také kočky. Ty přišly loudit svůj díl.

0: Když se vrátil domů, štěňata vřískala, jako by jim ubližovali. Vašek nalil ještě teplé mléko do lahve pro miminka, nasadil dudlík a strčil ho jednomu štěněti do čumáčku. To jej rychle vyplivlo, chytlo Vaška za prostředníček a přicuclo se. Když mu opět vsunul dudlík do tlamičky, snažilo se jej vytlačit jazykem. Ale pak mu asi pár kapek vklouzlo do krku a štěně se přisálo. Pilo tak hltavě, že Vašek mohl sledovat, jak se mu plní bříško. Když se dost napilo, štěňátko od lahve odpadlo a usnulo. Druhý pejsek svého brášku dokonale napodobil. Fotograf měl z šikovnosti svého syna radost. Vyhráno ale nemáme. Teď mohou dostat průjem nebo zácpu. A později různé nakažlivé nemoci, třeba psinku. Jsou to ještě moc malá štěňátka. Prohlédl jsi je dobře? Nebylo ti na nich nic divné? Vašek zakroutil hlavou a trochu se bál, že mu táta jedno vezme a někomu dá. Tak já ti řeknu, co si myslím. Ta štěňata mají barvu jako vlci, tlapy jako vlci a také mají vlčí oči. Nic bych nedal za to, že jsou to štěňata vlků, vlčata. Mám dokonce takové tušení, jak a od koho se tady objevila. Myslíš, že to zvládneš? Vašek přikývl, ale moc jistý si nebyl. O vlcích skoro nic nevěděl. Vždyť už samotné slovo vlk znělo jako výhruška. Pak ho napadlo, že jedinou odbornou knihou o vlcích, kterou kdy přečetl, byla Červená karkulka.
1: Máš novou čepici?
2: Ta.
1: Jouzo, praktickou, takovou už dlouho scháním.
2: To mám proti průvanu.
1: Nemohl bych si ji zkusit?
2: Ještě nikdy nebylo takových průvanů jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
1: Ukáž? A co pak se ti stalo, chlapče?
2: Ale voregál jsou druhořediteli. Voregál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
3: A nevědoucí.
2: Kluci. No jako teď? Jako teď?
3: Chtějí knihu stížností.
2: Kdo?
4: My.
2: A proč?
4: Nejsou blbiňáky.
2: Budou zítra.
4: Zítra je pozdě.
5: Bulerbin je tak vysoko, že když jdeme do Storbinu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou dobu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lase říká, že až bude velký a bude sakumprásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bulerbinu dolů ke Storbinu jsou na sáňkování nejlepší, jaké si můžete představit. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které jsme dostali a snědli všechny perníčky, vytáhl Lase naše velké sáně na dříví. A pak jsme se pustili dolů, všechny děti z Bulerbinu. Sáně řídili Lase. Pozor, sáně! Křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo potřeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí, ale přece jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Ale potom bylo pěkně těžké dostat sáně zase nahoru k Bulerbinu. A Lase se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet.
6: Hele, a nemohl by si ho vymyslet hned, řekl Bose.
5: Ale Lase povídal, že na takový kopec je potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubů a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli. Když jsme konečně vytáhli sáně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšel Zevrat tatínek a Olův tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl, poslyšte děti, můžeme si půjčit ty sáně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky a rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali, ale když se vrátili, chtěli si půjčit sáně ještě jednou, že prý je sáňkování strašná legrace. Vida, jak i dospělí jsou někdy jako děti. No, tak jsme si tedy přitáhli sáně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. A když jsme přijeli do polovice první stráně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to vlastně řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je dostat od saní. Jezdili a jezdili. Až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví.
6: Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval si sníh.
5: Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Brita, Anna a já jsme si vzali norgordenské saně a Lasse, Bosse a Ole měli melangordenské. Hráli jsme si, že to jsou vikingské lodi, které plachtí po moři. Lasse pojmenoval klukovské saně Dlouhý had a my jsme pojmenovali naše Růžový květ.
6: Ačkoliv Lasse řekl, že je to hodně hloupé jméno pro vikingskou loď.
5: To je jedno, jen když je hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lassovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Sáně Dlouhý had a Růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele, jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl právě Dlouhý had, co ztroskotal. Vyjel do závěje a Růžový květ dojel krásně až dolů k Vysoké Borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lassovi. Ale Bosse si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli, proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně se úplně setmělo a my jsme měli pořádný hlad. Tak jsme šli domů.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Nový život. Jako očitý svědek zmizení kudly Dederona nepochyboval profesor o tom, že divoké lichožrouty bez vůdce čeká zoufalý život psanců a viděděnců. I kdyby chudák Tullamore junior z kázu Kilimandžára přežil, nikdy se o ty zvlčilé výrostky nedokáže postarat. Na to je příliš mladý a neskušený. Ten úkol čeká na něho, na René Kaderřábka. Jeho plán byl právě tak smělý jako prostý. Promění svůj dům na penzion a převýchovný ústav pro divoké lichožrouty a dá mu název Nový život. Ta myšlenka byla tak spalující, že ji musel ještě zatepla sdělit Ramíkovi. Před půdou se ale zarazil. Jako zdvořilý člověk ctil soukromí lichožroutů, proto jen stál za dveřmi a významně si odkašlával. Dveře se otevřely na docela malou škvírku a Ramík z nich vyklouzl. Pokud profesor čekal, že ho pozve dál, tak to se teda mýlil. Ramík zamířil rovnou do jeho pracovny. Co se stalo? Zeptal se. Můj dům, váš hrad, zvolal profesor Kadeřábek. Počkal si na účinek svých slov a pak Ramíkovi vyložil plán na nový život. Myslím, že ředitelem toho ústavu by mohl být tvůj otec. Chce to autoritu. Co si o tom myslíš? Já nevím. Na Ramíka to bylo příliš náhlé. Profesor si uvědomil, že možná ještě ani neví o demolici Kilimandžára. Začal mu ji popisovat, ale pak ho napadlo pustit televizi. Sám už to mimořádné zpravodajství viděl několikrát a běželo i teď. Ramík se málem přilepil na obrazovku a celou dobu ani nehlesl, až najednou vyskočil a křičel: "To je Tulík! Můj bratr žije!" Profesor viděl jen myhotavé bílé šmouhy, ale nepochyboval, že Ramses má pravdu. Věděl přece z vlastní zkušenosti, že lichožrouty nelze fotografovat. Musím to povědět otci. Jen běž, řekl profesor. Ale neznáš tohle? Vylovil z kapsy drobné stříbrné pouzdro. To je to jediné, co zbylo po kudlovi Dederonovi, řekl. Zeptáme se Jihlíka, křikl Ramses už na schodech. A profesor se vrátil ke stolu, aby si poznamenal do bloku. Důležitý poznatek. Tam, kde člověk vidí jenom duchy, vidí lichožrout, lichožrouty.
2: Lichožrout mé ségry Božky.

0: A zas k sousedům v noci projde celý dům. Vynechá jen pana Krohu. A proč právě pana Krohu? To vám klidně říci mohu. On má totiž jenom jednu nohu. Lichá, lichá.
1: Tram tarada! Lekce šestá. Světelné signály.
2: Ano, ano. Světelné signály. Červená, žlutá, zelená.
1: Pani Taťolda, ty přece zná i každé dítě z mateřské školy lépe než jelena.
2: No tak doufám, že máš pravdu. Alespoň tedy každý má vědět, že červená znamená co?
1: Stůj!
2: Ano.
1: Nebo střelím.
2: Žádné střelím. Stůj!
1: Já stojím, Taťolda.
2: A žlutá znamená?
3: Pozor, změna světelného signálu.
2: A zelená znamená co, Máničko?
3: Ta znamená volno přecházejte.
2: Ale pozor, děti, má to háček. Rozsvítila se zelená.
1: Kde?
2: A vy jste začali přecházet.
3: Ano, pane Spejble.
2: A co uděláte teď?
1: Kde?
2: Když vyjdete na zelenou, jenže v půli cesty se vám rozsvítí červená. No?
1: Já to vezmu fuframa dopředu a než se auta rozjedou, budu na druhé straně, že ano?
3: Jane, když se rozsvítí po několika krocích červená, tak se raději vrátím na zpátek.
2: Chyba, Máničko.
3: Jak to?
2: Chodec, který vkročil na zelenou do vozovky, dokončí přecházení, i když se cestou rozsvítí červená.
1: Jsem říkal, že to vezmu fofrem, že ano, tati?
2: Žádným fofrem. Hbitě? Ale bez zmatků přejde chodec. Nebude lítat jako šuspajtl.
1: Ale tati...
2: A druhý háček se také týká zeleného signálu.
1: Taky?
2: No ano. Zelená totiž znamená... No, zopakuj mi to, Máničko.
3: Znamená volno.
2: Volno.
3: A to můžeme přecházet, protože nic nemůže jet přes cestu.
2: No a vidíš, a může. Na to pozor.
3: Jak to, že může, když my máme zelenou?
2: Může. Vysvětli proč, hurvínku.
1: Protože řidič si třeba řekne, kokrhel má zelenou, ale co bych brzdil, když přechází kokrhel? Když zajedu kokrhela, tak bude každý rád, protože kokrhela není škoda. Kokrhel tedy...
2: Já už tě vyženu, pořád s tím tvým kokrhelem.
1: Ale vážně.
2: Když přecházíme na křižovatce na zelenou, může nám skřížit cestu vozidlo, které odbočuje z vedlejší ulice, protože i jemu svítí zelená.
3: Ale jak to, že... Jemu svítí zelená, když svítí mě, pane Spejble.
2: No, jede ve stejném směru, co ty přecházíš. Takže má taky zelenou, jako ty, Máničko, když vkročíš do vozovky, víš? No, jenomže ty půjdeš jaksi rovně a to vozidlo, to auto tedy, na zelenou zatáčí.
1: A skříží ti cestu, že ano?
2: No, takhle to je. Správně má takové auto zastavit a počkat, až přejdeš, ale prostě na to se nemůžeš spolehnout. Raději dávat pozor. Znáš nepozorné řidiče. Ovšem, někdy se stane, že musíte přejít i tam, kde žádný vyznačený přechod není. No, co uděláte potom?
1: Potom musíme uhánět jako o závod.
2: To taky, ale než... začnete uhánět a než vkročíte na vozovku, tak si budete pamatovat, že další bezpečné pravidlo zní...
1: Jak?
2: Pokaždé se rozhlédni.
1: Rozhlédni.
2: A jak se rozhlédneme, Máničko?
3: Pokaždé, pane Spejble.
2: No to jistě, ale na kterou stranu nejdříve? Hurvínku.
1: Nejdříve na jednu stranu a pak na druhou.
2: Ale na jednu a na druhou. Odkud přijíždějí auta?
3: Z garáže.
2: Prosím tě, z garáže nebo rýnout, to je úplně jedno. auta přijíždějí
1: zleva.
2: Zleva, ano. Tudíž než vykročím, tak se podívám nejprve nalevo a pak teprve...
1: Nahoru.
2: Pak teprve vkročím do vozovky.
3: Aha, když ovšem zleva nic nejede.
2: To dá rozum. A pak se hned na to podívám...
1: Na kokrhela, který zůstal trčet na chodníku.
3: Pak se podívám na pravou stranu, jestli i tam nic nejede.
2: No konečně.
3: Že?
2: No dobře, Máničko, máš pochvalu. Protože hned na to si musíme dát pozor i na auta, co mohou...
1: Přijíždět zprava.
2: No vidíš, leze to z tebe jak z chlupaté deky. A teď pozor, hyňáci. Blížíme se k další lekci, kterou je... Urvinku?
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Hezký den přejeme ve spolek.
1: Pěkně vítám.
0: Nejste vy prosím náhodou jistý Ferda Mravenec?
2: No to prosím náhodou jsme.
1: Přejete si.
0: My jsme se totiž doslechli, že přichystáte velkou spoustu
1: krásných hraček,
0: kolotočů
1: a houpačů,
0: ruské kolo,
1: lampion,
0: tobogán,
1: též autodromy,
0: bude prý i sladká vata,
1: marcipán
0: a cukrlata,
1: pro maličká ploštičata.
2: Mávrlata, pimperlata, všecko bude na to tata. Ferdo, jsou nějací kaprňáci.
0: My jsme prosím tesaříci, velmi zruční řemeslníci. Rádi pomůžeme
1: a přiložíme ruku k dílu.
3: No to je od vás hezké, pomocníky potřebujeme, to víte. To není jen tak nadělat radovánek pro 699 ploštičích zapartů.
0: 708 ploštici ruměnici přibylo zase 9 nových.
2: No tak to abychom udělali navíc ještě jeden kolotoč, nějakou tu skluzavku, žádnou pár houpaček, tak šup šup hoši a to fičí, a to fičí.
4: Komáři se ženili, bzum bzum ženili, bzum bzum.
2: Jedno nešikovný.
5: Proč naříkáte pytlíku?
2: Já že naříkám. Pak já si zpívám.
5: Ivane, já jsem dobře slyšela. Já uvaž.
2: Tak, no jo, samozřejmě to, že jo, tak já si tedy zpívám lalala, já uvaž, no, aby mi šla práce tedy lépe od ruky. A vy, co mě zdržujete? Mám teď plno práce, 708 ploštičat se už těší na mé houpačky a kolotoče, že jo?
5: Jsou takové houpačky a kolotoče, o ty já vůbec nestojím, abyste věděli.
2: No, když nestojíte, protože nestojíte, vy je na slunečnice 7. Pontiatá.
5: Jú, jak mi to říkáte, vy ošklivý pytlíku, šmitlíku.
2: A jak vy mi
5: to... Já to řeknu mamince, šmitlíku, a všude všem povím, že dítě bude rozumít a nic neznáte. A vůbec...
6: A už je ta sláva tady, slyšíte mě lidičkové, to je vám nával. Široko daleko, kam by bleší oko dohlédlo, všude červeno, protože zaparti ploštice ruměnice jsou červené, víte? Některé se vozí na kolotoči, udělali jsme ho z pampelišky a jsou tam sedátka na provázcích, vozíčky, které se houpou, díže, která se točí do kolečka a lodička, která se kolíbá. 20 malých ploštiček sedí na sedátkách a druhý 20 tím kolotočem otáčí. A slyšíte? To mistr Cvrček jim vyhrává na housličky. A na houpačce, to byste měli vidět. Přes ostrý kamínek jsme položili stéblo trávy. Na jednom konci sedí 10 malých ploštiček, na druhém konci taky 10 a v prostředku stojí jedna další se dvěma koláči. Když ukousne z koláče v pravé ruce, ulehčí se na pravé straně a ta se zvedá. Když ukousne z koláče v levé ruce, ulehčí se zase na levé straně a jde nahoru levá. Ale nejraději by každá z těch ploštiček chtěla dělat tu v prostředku houpačky. Jestli pak byste uhádli, proč? Ty koláče jsou totiž ze samého medu, zadělávané šťávou z květů. No, něco báječného. A tohle vrčení, slyšíte? To jsou autíčka. To se ví, že ne na elektřinu. Každý vozík postrkuje jedna ploštička a druhá v něm sedí. Vrčí jeden přes druhého a když se jedni povozí, nastupují do vozíčku zase ti, co tlačili, aby si toho autodromu užili všichni.
3: A hele, hele, Beruška, co pak to?
5: To je legrace.
3: Ale vy přece o náš Luna Park nestojíte.
5: Ale já to tak nemyslela.
3: Ale říkala jste to.
5: Jo, prosím vás, odpusťte mi to. Já bych se totiž taky ráda trošku zhoupla, povozila.
3: Co říkáte, lidičkové? Já vím. Chovala se ošklivě, sobecky.
5: Já už to víckrát, prosím, neudělám.
3: No tak se taky svezte a pohoupejte.
5: Děkuju.
3: A jděte taky na skluzavku. Tesaříci taškáři pod ní dali kvítek z vlačce, schválně do něj nanosili hodně rosy, aby se v ní každý, kdo sjede dolů, notně vymáchl.
2: Oho, Ferdo, kamaráde, to se nám to vydařilo. No jak by taky ne, když se Brok, Pytlík a Ferda Mravenec do něčeho pustí,

0: Chceš povědět pohádku o tom, jak se Jiřík spojil s čertem jen proto, aby se stal princem a mohl se oženit s krásnou princeznou? A ta princezna byla tak chytrá, že čerta přelstila a Jiříka nakonec před peklem zachránila. Tak se uveleb a poslouchej. Pohádka začíná. Chudý Jiřík se toulal světem. V létě pracoval u sedláka a pomáhal sklízet úrodu z pole. Na podzim si našel práci u mlynáře, mlel mouku a rozvážel ji po chalupách. Přes zimu zase pomáhal v kovárně, kde se naučil kovat motyky, hřebíky a koňské podkovy. Byl se svým životem docela spokojený, ale přece jenom moc dobře se mu nevedlo. Měl jen jedny potrhané kalhoty, boty se mu rozpadaly a v břiše mu občas kručelo hlady. Jednou, když už zase šel od vesnice k vesnici a hledal nějakou práci, přivedla ho cesta ke krásnému zámku. Zastavil se a díval se přes plot do zámecké zahrady. Když tu na cestičce mezi květinami uviděl princeznu krásnou jako růže. Jiřík si povzdechl.
1: Ach jo, já bych se snad i nechal od čertů v pekle smažit.
0: Jen kdybych si mohl takovou krásnou princeznu vzít za ženu a bydlet s ní na nějakém zámku. V tom to za ním zasvištělo, zasmrdělo to kouřem a vedle něj se objevil chlapík s černými vousy, celý v zeleném oblečení, jako myslivec.
2: Jsem tady, abych splnil tvoje přání,
0: povídá.
2: Já jsem čert. A když budeš chtít, udělám z tebe prince. Vezmeš si za ženu tu krásnou princeznu, jmenuje se Eliška. A budeš z tohoto zámku vládnout celému království. Ale za 20 let pro tebe přijdu a odnesu si tě do pekla. Tak co říkáš? Tady je lístek papíru a pero. Píchni se do malíčku a krví se mi podepiš.
0: Jiřík se dlouho nerozmýšlel.
1: Ale co? Říkal si. 20 let je dlouhá doba, to mi stojí za to.
0: Píchnul se do malíčku, až vytekla kapka krve a tou se čertovi na lístek podepsal.
2: Tady máš pytlík plný zlaťáků. Ať z něj ubereš kolik chceš, bude pořád plný. Rozvaž si svůj pytel a v něm najdeš šaty, v jakých chodí princové. Ustroj se a za lesíkem na tebe čeká služebnictvo s tvým koněm. Potom jeď na zámek a uvidíš, že se budeš princezně Elišce líbit. Postarám se o to.
0: Řekl čert, spokojeně se zachechtal a zmizel i s lístečkem. Jiřík si mnul oči a nevěděl, jestli se mu to nezdálo. Ale v ruce držel měšec plný zlaťáků, ve svém pytli opravdu našel vzácné šaty a za lesem už netrpělivě čekali služebníci s krásným koněm. Nedalo se nic dělat. Jiřík se oblékl, sedl na koně a jel zaklepat na zámecká vrata. Když Jiřík přijel, krásná princezna byla ještě na zahradě a sama mu šla otevřít bránu. Jsem princ z dalekého království, odpovídá Jiřík.
1: Jenom tudy projíždím na své daleké cestě a rád bych požádal pana krále, jestli bych nemohl se svými sloužícími u vás na zámku přenocovat.
0: Elišce se hned zalíbil a od té chvíle měla jen jedinou starost. Jak to udělat, aby se ten krásný princ u nich zdržel alespoň na několik dní? Král byl rád, že se u nich na zámku zastavil někdo tak bohatý a z dalekých krajů. A tak sloužící museli rychle vynášet do pokojů všechny ty truhly a princovy věci, kterými ho čert zásobil. Při večeři si Jiřík vymýšlel a vyprávěl o dalekých zemích, o podivných zvířatech a ptácích, kteří tam žijí, a princezna z něj nemohla oči odtrhnout. Ráno Jiřík poděkoval za nocleh a chystal se odjet. Ale král, který viděl, že se Elišce jejich host náramně líbí, ho přemlouval, aby zůstal na pár dní. Jiřík si to jakoby chvíli rozmýšlel, ale pak rád souhlasil a na zámku zůstal. Když Jiřík po několika dnech viděl, že Eliška je s ním ráda, popravdě jí řekl, že by si ji chtěl vzít za ženu. Princezna souhlasila, král také, a tak se brzy konala veliká svatba. Jiřík byl jako v nebi. Splnilo se mu to, po čem toužil. Protože byl hodný a ke každému spravedlivý, lidé ho měli rádi. A tak, když starý král jednoho dne zemřel, stal se Jiřík králem a Eliška královnou. Tady by mohla pohádka skončit. Ale určitě si vzpomínáš, že na začátku se Jiřík musel upsat čertovi a ten si pro něj po 20 letech měl přijít a odnést ho do pekla. No tak poslouchej, jak to bylo dál. Jiřík si na čerta po mnoho let ani nevzpomněl. Žil s Eliškou šťastně a spokojeně a narodili se jim krásné děti. Až přišel čas, kdy do 20 let scházel už jen jeden jediný rok a Jiřík dostal strach. V noci nemohl spát, přes den s nikým nemluvil a trápil se. Chodil po zámku jako stín a smutně se díval na své děti a manželku. Ta se ho občas ptala, co se děje, proč se neusmívá a nespívá si jako dřív. Ale on se vždycky všelijak vymluvil a nic jí neřekl. Tak to trvalo celý rok, až do čertova příchodu zbýval poslední den. Jiřík se zavřel do svého pokoje, celý den nic nejedl a trápil se. Večer se najednou plameny svíček v Jiříkově komnatě zatřepotaly větrem. Jiřík ucítil kouř, zamčené dveře se sami otevřely a v nich se objevil zeleně oblečený chlapík s černými vousy.
2: Tak co, Jiříku, jestli pak víš, že zítra máš jít se mnou do pekla?
0: Zachechtal se čert.
1: Je, měl jsem tolik práce a starostí, že jsem na to skoro zapomněl.
0: Vymlouval se Jiřík.
1: Prosím, čerte, dej mi ještě 3 dny, abych se mohl alespoň rozloučit s dětmi a s manželkou. Jen 3 dny, prosím.
2: No dobrá, dám ti 3 dny a k tomu mnohem víc.
0: Povídá čert.
2: Každý ten den mi můžeš uložit jeden úkol ať je to cokoliv. A kdybych ho náhodou nedokázal splnit, vrátím ti lístek podepsaný tvou krví a nechám tě navždy na pokoji.
0: Jiřík se zaradoval a těšil se, že za ty 3 dny přece jen něco vymyslí, co čert nebude umět vyplnit. Ráno vyšel vesele z pokoje a pospíchal ke své Elišce. Ta, když viděla, že se usmívá, měla velikou radost a hned si oba vyšli na procházku do zámecké zahrady. Pověz mi, moje milá, co by tě potěšilo, co by ti udělalo radost, ale ať je to něco, co nejde vyplnit, vyzvídal Jiřík na Elišce. Nic nepotřebuju, jen bych byla ráda, abys byl veselejší, odpověděla mu. Ale ne, vždyť veselý už jsem, přij si nějaký úplný nesmysl, naléhal Jiřík. No tak dobře, tady před zámkem máme krásnou zahradu, ale za zámkem mi vadí ta obrovská skála, která stíní a brání ve výhledu. Tak bych chtěla, aby ta skála byla do rána pryč. Zasmála se Eliška a i Jiřík se zaradoval, protože si myslel, že má pro čerta úkol, který nejde vyplnit. Večer se otevřely dveře a čert si přišel pro první úkol. Čerte, chtěl bych, abys tu skálu, která nám zezadu celý zámek stíní, do rána odstranil, řekl mu Jiřík. Čert se zachechtal a zmizel. Ráno Jiřík spěchal k oknu a krve by se v něm nedořezal. Obrovská skála byla pryč a místo ní jen holá pláň. Čert svůj úkol splnil. Na zámku ale bylo pozdvižení. Všichni se chodili na tu rovnou plán dívat. Ty snad máš něco s čertem, řekla mu Eliška, když viděla, co se stalo.
1: Ale vůbec ne, zapíral Jiřík. To nás včera asi poslouchal nějaký kouzelný skřítek a vyplnil ti tvoje přání.
0: Ale Eliška byla chytrá a věděla, že něco není v pořádku. Jenže Jiřík jí nechtěl nic říct a jenom ji prosil, aby si vymyslela další přání.
1: No dobrá, povídá Eliška. Ať tedy je ta pláň do rána pokrytá rozkvetlými květinami a velkými stromy.
0: A tak večer, když čert znovu přišel, dostal druhý úkol. Ráno, když se Jiřík probouzel, zarazila ho silná a nezvyklá vůně vzácných květin. Přiskočil k oknu a zbledl jako stěna. Celá pláň vypadala jako rajská zahrada. Vysoké stromy šuměly v letním větříku a tisíce nádherných květů zářilo všemožnými barvami. Ale najednou vedle ní stála jeho Eliška. Vzala ho za ruku a řekla: Jiříku můj, už mi nesmíš nic zapírat. Máš něco společného s čertem. Řekni mi celou pravdu, abych ti mohla pomoci. A tak jí Jiřík všechno vyprávěl. Jak se čertovi upsal a jak má už jenom jeden poslední úkol. A když ten úkol čert splní, hned zítra si ho odnese do pekla. Nebuď smutný, Jiříku, těšila ho Eliška. A až večer čert přijde, pošli ho za mnou. Já už něco vymyslím. A tak večer, když se ve dveřích objevil zeleně oblečený chlapík s černými vousy, Jiřík ho hned poslal za svou ženou.
1: Tak ty jsi ten čert, který si má mého muže odnést?
0: Uvítala ho Eliška.
2: Ano, to jsem,
0: odpověděl čert. A mohu si místo něj já zvolit jedno přání, ať je to cokoliv?
2: Tak dobře, můžeš.
0: A když ten úkol do rána nesplníš, vrátíš nám lístek s jeho podpisem a necháš Jiříka na pokoji?
2: Ano, v tom případě bych ho nechal.
0: Usmíval se čert a myslel si, že se svými pekelnými kamarády dokáže splnit každičký úkol. Tak tedy, povídá Eliška, pojď ke mně a vytrhni mi z hlavy 3 vlasy. Ale udělej to tak, aby mě to ani trošičku nebolelo. Čert se zakabonil, vzal mezi prsty 3 Eliščiny vlasy a trhnul.
1: Jau!
0: Vykřikla Eliška. Vidíš, už máš u mě vroubek. Řekla jsem ti přece, že to nesmí ani trošičku zabolet. Ale prominu ti to. Tak, a teď ty vlasy vezmi a do rána uděláš, aby každý ten vlas byl o 2 metry delší, než je teď. Čert se na vlasy chvíli díval, ale nevěděl si rady. Vzal je tedy sebou do pekla, aby se s ostatními čerty poradil, jak na to. V pekle se všichni čerti seběhli, ale žádný nevěděl, jak ty vlasy prodloužit.
2: Tentokrát si prohrál,
0: řekl mu král čertů Lucifer.
2: Když je budeme natahovat, přetrhnou se. Když do nich budeme bouchat kladivem, roztlučou se. Když je dáme do ohně, spálí se. Nezbývá ti nic jiného, než jít zpátky na zámek a namísto prodloužených vlasů odevzdat lístek s podpisem.
0: Čertovi se na zámek k chytré princezně pranic nechtělo. Tak se schoval ve křoví a ráno, když Eliška otevřela okno, vhodil dovnitř lístek a rychle zmizel. To bylo radosti. Jiřík s Eliškou se objali, až jim vytryskly slzy štěstí z očí. Lístek s podpisem rychle spálili, vzali se za ruce a šli se spolu projít do té krásné nové zahrady, kterou jim čerti za zámkem postavili. A když vycházeli ze zámeckých dveří, Jiřík samou radostí zazvonil na zvonec. No a pohádky je konec.

Antilopy a pštros. Není antilopa jako antilopa. Některá je malá, jiná velká. Jedna je brouškovaná, druhá strakatá, třetí všelijaká. Jak říká pštros, antilopy jsou různé a je jich plná Afrika. A pštros to musí vědět. Pokaždé, když si jde ráno zabíhat, vykukují na něho antilopy z každého křoví. Sledují mě, chtějí okoukat můj běžecký styl, aby mě mohli předhonit. Stěžoval si pštros své milé pštrosici, sotva doběhl domů. A paní pštrosová ho vždycky napomínala, aby tolik nekřičel, zvlášť když vykládá takové nesmysly. Pšt, co kdyby tě někdo slyšel? A pamatuj si konečně, že tvůj pštrosí běžecký styl se hodí jenom

0: naspamäť a proto řekli. To je pořád jenom hop do křoví, hop z křoví, hop tam, hop ven. My se nechceme od rána do večera jenom schovávat. Chceme, aby na nás bylo ze všech stran vidět. Antilopy jsou všechny moc hezké a těmhle dvěma to slušelo obzvlášť. Tak se stalo, že dostali nápad, za který by je nikdo, kdo se v Africe aspoň trošku vyzná, nepochválil. Místa je tady všude dost, uspořádáme nějaké závody. Na závody vždycky přijde spousta diváků a ti všichni nás uvidí, řekla Tydly. Jenže při závodech běžíš tak rychle, že si tě nikdo nestačí pořádně prohlédnout, napadlo hned Fidly. Lepší než závody by byl ples, nemyslíš? No jasně, že by byl ples, to bude to pravé, jásala Tydly. Když mají antilopy radost, tak málo kdy tleskají, místo toho radši skákají. Tydly a Fidly začaly nad svým báječným nápadem vyskakovat a zároveň přemýšleli, co si na ten ples vezmou na sebe, aby byli ze všech nejkrásnější. Je, co takhle pštrosí péro, za každé ouško jedno. A tím pštrosím pérem to vlastně všechno začalo. Místo hop do křoví, hop z křoví, začaly Tydly a Fidly nacvičovat na ples všechny možné nové tance, ale hlavně začaly hlídat pštrosa. Pozorovali ho každý den, dávali pozor, kdy už konečně ztratí některé své nádherné péro. Sledovali každý jeho ranní běh, až už jich měl pštros plné zuby. Jednou ráno, když zase běžel, tak udělal něco, co by od něho nikdo nečekal. V tom nejprudčím běhu se zastavil. Zabrzdil antilopám přímo před nosem a rozlobeně vykřikl: proč koukáte? Když se antilopa lekne, vyskakuje ještě výš, než když má radost. Skáče prostě jako blázen. A tak vyskakovali Tydly a Fidly jedna výš než druhá, místo aby pštrosovi na jeho otázku slušně odpověděli. Ty antilopí holky jsou asi praštěné, pomyslel si pštros. Měl bych se jít radši zeptat někoho jiného, ale koho? Tolik potřeboval pštros vědět, proč po něm antilopy pořád koukají, až se nakonec rozhodl pro krokodýla. Krokodýl je starý a proto bude i moudrý a zkušený. Jedině on mi může povědět, proč po mně antilopy koukají. Na krokodýla si vzpomněli i ty dvě hezké antilopy hned, jak se trošku uklidnili a přestali tolik vyskakovat. Jen moudrý a hodný děda krokodýl bude vědět, jak by se dala sehnat pštrosí péra na ples. A tak ještě dopoledne navštívili krokodýla pštros i obě antilopy. Zdálo se, že krokodýl spí, ale nespal. Také to nebyl moudrý, hodný děda. Byl velice zkušený a byl to zkrátka krokodýl. Chňapl nejdřív po antilopách a když včas uskočili do křoví, tak jak to měli naučeného ptám ho ven, ohnal se alespoň po pštrosovi. Pštros měl štěstí. Zkušený krokodýl se tentokrát netrefil, minul pštrosa jen o pírko, tedy přesně o dvě pírka, která mu uvízla mezi ostrými zuby. Ozdobil se potom těmi nádhernými pštrosými péry, ačkoliv je známo, že krokodýlové na plesy nechodí. A konečně spokojeně usnul. Po téhle příhodě Tydly a Fidly už víckrát na pštrosa z křoví nekoukali. Pštrosí peří nepotřebovali, protože se na ples nechystali. Radši znovu a pilně nacvičovali známou antilopí schovávačku hop do křoví, hop z křoví, která je pro antilopy tak důležitá. A pštros se zase mohl každé ráno v klidu proběhnout tak, jak to měl rád. Jen ho mrzelo, že se nenašel nikdo, kdo by mu vysvětlil, proč tenkrát ty antilopy na něho z křoví pořád koukali.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Poledne zabalili. Pak šli na zastávku autobusu. Strýček Evald jí podal ruku. Ďáblové, opatrujte v autobuse tu nebožku, nabádal strýčky. Za 2 hodiny byli v Praze. Doma je čekala máma, babička i děda. Já vím, že máš naklepaný zadek, řekl na přivítanou děda. Že ho máš modrej, jako pavián. Nemám, zavrtěla hlavou Minka. Ani trochu ne. A jakou máš zdravou barvu, chválila ji babička. To jsou tvářičky, to je vidět, že jsi lítala po stráních od rána do noci. Že tě táta nemohl dostat ani do postele, že? Teď nastalo ticho. Všichni pohlédli jeden na druhého. No, ono to bylo obráceně, začal vysvětlovat táta. Minka byla v posteli celý týden. Ležela, přivezla si angínu. Má holčičko zlatá, spustila babička naříkavě. První hory a takhle je máš zkažený. Mně bylo hned divné, že jsi tak bledá, že přijedeš z Krkonoš a nemáš žádnou barvu. Nic si z toho nedělej, konejšil Minku děda. Až pojedeš na Přezrok, dostaneš třeba jen psotník. Já si z toho nic nedělám. To byly tak prýma hory. Sedělo u mě 5 báječných strýčků a vyprávěli mi, ale jakou psinu. Zatímco z ní stahovali čepici, kabát, svetry, šálu, košily a oteplovačky a navlékali ji do pyžama, vyprávěla Minka, jak strýček Arno létal nad Vrchlabím a nad dvorem Králové. A jak si strýček Roman operoval v Grónsku slepé střevo.
1: Spát šli až po půlnoci. Děda s babičkou domů a máma s tátou do ložnice. Minka už v postýlce byla. Pojď k nám na chvilku do pelíšku. A Minka dup, dup, dup a žuch a zavrtala se mezi ně do teplička. To je od těch kluků hezké, že se s tebou vystřídali, řekla máma tátovi. Jinak by sis ani nezajezdil, viď? Musím jim to nějak vynahradit, přemýšlel táta. Víš co? Posadila se máma. Já upeču krůtu a domácí dort, ať to stojí, co to stojí, a všechny je pozveme a uděláme den díků vzdání. Ano, já zala Minka. A kdy? Ptal se věcně táta. V sobotu. Minka napíše každému pozvání.
0: Minka se dala do psaní hned ráno. Každému strýčkovi napsala totéž, aby někdo nedostal hezčí dopis než ten druhý.
1: Milý strýčku, ještě jednou ti děkuji, že ses mi věnoval, když jsem stonala na horách. Ráda bych ti však poděkovala ještě líp. Proto tě zvu na sobotu 17. tm tohoto měsíce na 1 hodinu napečenou krůtu. Setkáš se u nás i s ostatními strýčky. Doufám, že ti ta krůta vynahradí ten den na horách. Budeš k ní mít i dort. Od babičky pak nakládané houby a meruňkový kompot. To prý je vzácnost, povídala babička. Všechno to bude pro tebe úplně zadarmo. Tak se na tebe těším a táta s mámou taky, tvá Minka.
0: Ve čtvrtek přinesla máma krůtu tak velkou, že se jim nechtěla vejít do chladničky. Večer zazvonil telefon. Ahoj, Hanuši, zahalekal táta do sluchátka. Honzo, já děkuju Mince za pozvání, ale já v sobotu nemůžu, sténalo to na druhém konci drátu. Já ti dostal takové horečky, že mě doktorka uznala. A co je ti? Bolí mě v krku, mám angínu. Chytil jsi ji od Minky? Od ní ne, ono to bude nějak ve vzduchu. Rád bych v sobotu přišel, ale tu krůtu musíte sníst beze mě. Taky kdyby přišla kontrola, víš? Jen domluvili, zazvonil druhý telefon. Volal strýček Řehoř.
2: Lidi, v sobotu mě musíte omluvit, já nemohu přijít. Dostal jsem angínu.
0: Strýčka Arna zavolal táta sám. Zrovna chtěl sám telefonovat. Nemůže přijít, má angínu. A strýček Aleš a Roman zrovna tak. Všech 5 báječných strýčků leželo s angínou.
1: Babička byla z toho celá pryč. Tak hodní lidé, takoví sportovci a nakazí se od naší Minky angínou, říkala v sobotu, když přišla s dědou. Takový obětaví, tak Mince posloužili. No, teď jim víme krůtu. A to dostanou chudáci jenom nemocenskou a neplný plat. No, jaký pak chudáci, olizoval se děda. Prodloužili si dovolenou a pořádně si odpočinou. A že jim jíme krůtu, čert nikdy nespí. Kdo ví, jestli to nebude pro někoho z nich lepší. Kdo ví, jestli by někomu z nich nešla na žlučník. Podívej se na mě. Nebýt jejich angíny, měl bych teď k obědu sekané potrubí. Pak se rozhlédl a zeptal se, proč tu s námi vlastně nesedí Honza?
3: Táta si šel lehnout, odpověděla Minka. A máma k tomu dodala, začalo ho nějak bolet v krku.

0: Nárada je akorát.
1: No a na řadě je rada šestá.
2: Koncert a divadlo není příležitost k vyřádění. Samozřejmě taky výstava, cirkus a kino, abyste mě nechytali za slovíčko.
1: Děti, z téhle rady se dovíte, jak se na kulturním podniku chovat nemáte. Protože jak se máte chovat, to jistě každý z vás dvou ví.
3: No, to jistě z nás dvou.
4: Ví Mánička.
3: Ví Hurvínek.
1: Aha, takže si to pro jistotu připomeneme. Tak například, že do divadla nebo na koncert si oblékáte šaty slavnostnější než na výstavu, do cirkusu nebo do kina.
2: Samozřejmě, že jste umytí a učesání, že ano?
1: Ano.
2: Před odchodem si ještě podíváš na co, Máničko?
3: Na sebe, do zrcadla, jestli by to sluší. Poněvadž jinak bych nešla.
4: Ty se moc často do divadla nedostaneš, viď, Máničko?
2: No tak, Hurvínko, to se nedělá tohle. Ale hlavně si podíváš, no, Hurvajs, no, co musíš mít sebou?
4: Peníze na limonádu.
2: No ovšem, spousta lidí v divadle umřelo žízní. Ale já myslím, jak si na co nesmíš zapomenout.
4: Pozasínat doma, aby se neplýtvalo energií, než se vrátím z divadla.
3: Ano.
2: No to taky samozřejmě, ale bez čeho by tě do divadla nepustili, no?
4: Bez čeho letí?
2: No, sáhneš do kapsy, jo?
4: No, sáhnu do kapsy.
2: Jestli máš...
4: kaťata.
2: Stupenku, šmudrcho pořád. Bez té by tě tam neto...
4: Nepustili.
3: No, ale ovšem, bez kaťat taky ne, pane Spejble.
2: No, samozřejmě, no. To je pořád. No, tedy vstupenku máš a jako slušně vychovaný člověk přijdeš do divadla jak?
4: V kaťatech.
2: Včas přece.
4: Včas v kaťatech.
2: No, protože kdo přijde do divadla pozdě...
4: Bez kaťat.
2: Budí...
3: diváky, kteří usnuli.
1: Ale co pak do divadla se chodí spát, Máničko? Budí nežádoucí rozruch.
2: Tak je to správně.
1: Tak je to.
2: Na své sedadlo se samozřejmě necpeš, nebo řekl bych lépe, nevalíš jako velká voda, ale...
4: zurčím tam a bublám jako potůče.
2: No tak, zurčím bublejno. A slušně poděkuješ, Žano, když diváci vstávají, abys mohl...
4: probublat.
2: Abys mohl projít, ne?
4: Ano, abych mohl prozurčit.
2: No tak dobře, ty potůčku. A vždycky procházíš, jak si bych řekl, čelem k ním.
4: A proč ne zády?
3: Já se taky divím, Hurvínku. Ze zadu si mnohem hezčí.
4: Jo, myslíš?
3: A?
4: Ty ze předu, Máni.
3: Fakt.
4: No, ale musí být tmatmoucí.
3: Jo, si toho zase nechá.
2: Proč ne zády, se ptáš? No, abys někomu nedupl na nohu, ne?
1: Ale když už někomu na tu nohu šlápneš...
2: No, tak řekneš, no...
4: Já víc nemohl.
1: Ale ovšem, tak nevkusně se nežertuje, Hurvínku. Zdvořile se omluvíš. Ovšem, ještě než jdeš na svoje místo, koupíš si program. Když na to zapomeneš...
3: Tak ho nemám, viď, bábinko?
1: No jistě, ale nemůžeš...
3: Si v něm číst, když ho nemám, že ano?
1: No pochopitelně, ale kdybys ho chtěla mít...
3: Není mi to nic platné.
1: Musíš počkat na přestávku. Nesmíš se prodírat z řady ven, nebo dokonce luskat na uvaděčku prsty, že?
2: To je správně, no. Paní Kateřino. Já bych ještě doplnil, když dovolíte.
1: Ano.
2: Když začne představení, představ si to, Hurvínku.
4: Já si ho představuji.
3: Já taky.
2: Takhle hledišti samo sebou.
4: Se zhasne.
2: No ano, ale musí tam být jaksi...
4: Tmá, když je zhasnuto.
2: No jistě, když se zhasne, tak je tmá, to dá rozum. Ale není...
4: Tam světlo.
2: No šmangote, když je tmá, tak...
4: Není světlo.
2: No to dá rozum, když jsem to říkal. Ale není slušné jaksi mluvit.
1: Tak, ano.
2: To jsem chtěl říct.
1: No.
4: To si řekl moc hezky, tatí.
2: No, vidíš. Divák se má...
4: Dívat.
2: Potichu, že ano.
4: Co pak se může dívat na hlas, tatí?
3: Nemůže.
2: Já chci říct, že musíš být potichu. Tedy ne si šeptat třeba se sousedem, nebo dokonce napovídat hercům, nebo šustit sáčkem z bombony, hlasitě je chroupat, mlaskat. Nesmíš kašlat.
3: Jejde nám ke, pane Spejble, co když mám kašel?
2: No, když máš kašel nebo rýmu, odložíš...
4: Je v šatně, co tě mohlo napadnout, dítko?
2: Odložíš návštěvu divadla.
3: Aha.
2: Nebo koncertu.
1: No, a proto si taky na koncertě neprospěvuješ se zpěvákem, Máničko.
3: Jasně, jenom si tak pobrukuju, že?
1: Ale ani to ne. Vedle tebe sedí posluchači.
4: Kteří třeba mají sluch, Máni. Jak si to...
2: Které by to rušilo, Hurweis.
4: Teď já vím.
2: No tak... Kdyby si pobrukoval každý, víš, jak by to vypadalo?
4: Jako hejno medvědu na výletě.
1: No vidíš, taky si nepodupáváš do taktu. Ani nadšeně nejucháš. A naopak, když se ti něco nelíbí, necháš si to pro sebe.
2: No a teď si řekněme, tohle představení skončí, no a co udělá slušný divák? No?
4: Vyskočím a pádím v šatně.
2: Ale slušný divák účinkujícím poděkuje.
3: To mám za nimi letět do šatny.
2: Ale potleskem přece jim poděkuješ.
1: Takže divák nevyskočí a nepádí honem k šatně. Tam se netlačí, nestrká a nehádá. Pokud jdete spolu, Hurvínku, vyzvedneš kabáty ty. Napřed si oblečeš ten svůj.
3: A na něj ten můj. A já budu bez kabátu.
1: Ale ty máš nápady. Hurvínek se obleče napřed, aby měl volné ruce a mohl do kabátu pomoci tobě.
2: I tady platí, že chlapec pomáhá do kabátu dívce. Muž ženě, starší osobě pomáhá ta mladší, žáno.

0: Druhá vsuvka o Františkovi, Květuš a Hubertovi. Před vilou profesora Kadeřábka stál starý nákladák. Na jeho korbě byla skříň, pohovka, pár židlí, stůl, křeslo a stojací lampa. Paní Květuš právě vyšla ze vrat s kupou šatstva, jen tak halabala převázenou provazem, a za ní pan František nesl v náručí televizor. Právě televize to náhlé stěhování zapříčinila. František Bartoš totiž v reportáži z demolice poznal domácího Květuš Voráčkové. Okamžitě telefonoval, že ji v domě toho šílence prostě bydlet nenechá. Kdo se jednou vrhnul na jeřábníka, může se podruhý vrhnout na osamělou ženskou, hulákal do sluchátka. I ona tu scénu v televizi viděla, ale přesto profesora trochu hájila. Víte, Františku, že by se na mě někdy vrhal. Tak to nikdy. Ale tajnůstkář a vědec, to on tedy je. A takoví jsou právě nejhorší. Květuš, naše známost je krátká, ale srdečná. A víte, co já říkám? Nikdy není pozdě. Po tomto sdělení se v paní Květuš ozvalo něco dávno zapomenutého. Ano, začneme nový život, zvolala paní Voráčková. Hubert se sice vzpouzel, ale společným úsilím ho nakonec do kabiny nákladňáku natlačili. Nový život, to by byl pěkný název pro pension, pomyslel si profesor Kadeřábek, který to všechno z okna pozoroval.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Já havrám nešťastná, sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo. Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
3: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
2: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat. Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
3: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou. Ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
2: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
3: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
2: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
3: Tak a teď se jde na dříví
2: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
4: Hoho, hoho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
3: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
2: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc. Tak, spokojeně zvolala malá čarodějnice, a dáme se do toho. Hopsa, hejsa, je Filipo Jakubská noc. A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s havranem Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
3: Hopsa, hejsa, je Filipo Jakubská noc!
2: Jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
3: Hopsa, hejsa, je Filipo Jakubská noc! Je Filipo Jakubská noc!

0: Ruská pohádka, jak sedlák dělil husy. Chudému domkáři došel chléb a na nový nebylo. Chuďas si usmyslil, že poprosí o chléb statkáře. Aby nešel s prázdnou, chytil husu, zařízl ji a nesl do statku. Statkář přijal husu a pravil domkáři. Děkuji ti, brachu, ale nevím, jak se u nás o tvou husu rozdělíme. Mám ženu, dva syny, dvě dcery. Jak máme rozdělit tvůj dar, aby nikomu nebylo ublíženo? Domkář odpověděl, rozdělím vám ji. Vzal nůž, uřízl hlavu a pravil pánovi. Ty jsi hlava veškerého domu, tobě hlavu. Potom odkrojil zadek a podal jej paní. Tobě, jak říkají, náleží doma seděti a podomně dohlížeti, tobě tedy zadek. Potom uřízl nohy a podal synům. Vám děl nožky, abyste chodili v otcových slovech. A dcerám dal křídla. Vy, pravil, brzy uletíte z domu, vám tedy pokřidélku. A ostatek si vezmu já. To pověděv vzal husu. Pán se zasmál a dal chuďasovi chleba i peněz. Uslyšel o tom zámožný sedlák, že pán dal chudému vesničanu za husu chléb i peníze, vzal tedy 5 hus a nesl je statkáři. Statkář pravil, děkuju ti za husy, ale mám ženu, 2 syny a 2 dcery, všech jest nás 6. Jak bys nám své husy rozdělil rovným dílem? Zámožný sedlák stál, přemýšlel, ale ničeho nevymyslil. Pán tedy poslal pro chudého domkáře a poručil mu, aby on dělil. Domkář vzal 1 husu, dal ji pánovi a paní a pravil. S husou dohromady jste 3. 2. husu dal synům, řka. Také jste 3. 3. husu dal dcerám. Zase 3. Pravil. Zbývající 2 husy si vzal sám a řekl. Hle, také jsme 3. Všude je stejně. Pánovi se líbila chytrost chuďasova. Přidal mu k husám i peněz a chleba. Bohatého sedláka však propustil s prázdnou.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: No teď je s chroustem ámen. Už ho ryba spolkne. Ale ne. Koukejte, koukejte, najednou se zdvihla z bahna jakási příšera, strašidlo takové. Chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla, jdeš pryč? Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano, zasykla na břehu chroustovi do ucha.
3: Ano.
2: Blekotal namočený chroust a přitom mu stříkala voda z úst jako z vodotrysku.
1: Jste nějaký strážník? Otázala se příšera.
3: Nejsem, já jsem chroust.
1: Já jsem z Plešťule Blátivá. Bydlím tady v bahně, ale to vám povídám. Chytáte-li někoho, tak jdu s vámi.
3: Já nechytám, ale tam. Ukazoval na cestičku. Ten pán chytá.
2: Na moutě kutě. Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonaškou a křičeli. Už ho máš, chrouste? Kde je?
3: Bu, bu, bu, bu, bu. začala koktat krtonožka, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci, bu, budeme ho hledat podle stop.
1: Já už něco vidím. Zajásala z pleštule blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta z pleštule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku.
4: Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody. Zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde? Zde je celá louže. To se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka. To se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím?
1: Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pylem z květů.
4: Přepaden! Přepaden včelami! Zde vidím stopy cizích noh. Podle pylu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Koukejte, pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami.
3: Kým? Ptala se nechápavě krtonožka. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
1: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře leželo.

0: Na trávníku před hospodou seděly tři sestry a pili pivo z velkých korbelů. Byly Velikonoce. Parné Velikonoce to byly. Málo kdo tak parné Velikonoce pamatoval. Lidu bylo v městečku víc než jiná léta, handlovalo se na trhu, už i houby, smrže tam nabízely báby. Tři sestry vyprodali kraslice už před polednem. Velikonoční žízeň a pěkné počasí ponouklo šenkýře čepovat rovnou ze sudů před hospodou v zahrádce. Jenom kolem krokusků a tulipánků nastavil prázdné basy osodovek, aby žízníci nepošlapali jarní kytičky. Kolik ti to letos hodilo, povídá Tilda, nejmladší sestra. 8 penízů, spočítala Marie na dlani. Mně taky 8 penízů, řekla Bára. Rozevřela Tildě pěst, mrkla do dlaně a řekla, a tam je taky 8 penízů, to je náhoda, hehehe. A když jsme sestry, ne? A tak si dáme ještě jeden pohár. Korbel, opravila ji Marie. Dali sobě tři další korbele piva. Jak pak ten muž sfukuje tu pěnu, dumala Bára. A zkoušela to také dokázat. Sfoukla pěnu Tildě na čelo a pro smích se chvilku žádná z nich nemohla napít. Když se utišili, zajeli nosem do pěny a do samoty vysmolených jeskyní korbelů, zavřeli oči a v tichu a soustředěnosti lokali chlad a pohodu. Marie první obrátila korbel dnem vzhůru a popadla dech. Za ní Bára a pak Tilda. Ani vás ti vaši muži nenaučili pivo pít, řekla zadýchaně Marie. Ten tu je stejně dobrý jako ty naši, co nestojí za moc, pravila Tilda. A nebo naopak, dodala Bára. A když jsou bratři, ne? Tilda vzala od sester korbele a šla přímo k čepu. Ti jejich muži, ti bratři, se jmenovali Hubert, Vilém a Jan, pocházeli z nedokrve a vzali si za ženy tři sestry, Tildu, Marii a Báru, ze všech mastí. Naštěstí všichni lidé nejsou tak hloupí, aby chtěli být za každou cenu chytří. Lépe řečeno, dělat jak blázen a do úmoru dělat, jenom proto, abych se dopracoval zaslouženého odpočinku v pohodlí. To není chytré, ovšem nechtít mít pohodlí k odpočinku. A nepracovat tudíž vůbec, to rovněž není chytré. A být porád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, no to je vlastně hloupost. A největší hloupost zase je chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Čili ono se stalo umění už jenom být živ po svém. Tři bratři a tři sestry, tři manželské páry, byli živi po svém, ani ne moc chytře, ale zdaleka ne hloupě. Za legraci uměl jít i 5 mil pěšky. Tilda se vrátila od čepu. Postavila korbele do trávy, přehodila je šátkem, jednak aby pivo nesteplalo, a pak přece, co je komu do toho, co se to tady pije, ne? Čas plynul lahodně. No, jak by ne, když každá věděla na svého muže něco, co druhým ještě nedala k lepšímu, a když pivo bralo a k čepu bylo tak blízko. Když už nebylo čemu se smát, ukázali si dlaně bez 8 penízů, trošku nemotorně vstali a svět se s nimi zatočil. Jen co si pomohli jedna druhé dát prázdnou nůši na ramena, dali se na cestu domů. Co pak řekneš mužovi, ptá se Tilda. No, bude binec, usoudila Bára. Holky, nyníčko se něco musí stát, prohlásila Marie. Celou zimu mě můj muž pomáhal kraslice zdobit a já mu chtěla koupit tady na trhu čepici a... No, něco se stane, já doufám, musí, já vám říkám, musí se něco stát. No a co by se mělo stát, zázrak, no a proč ne? Rozmáchla se Marie a pak dodala kroce. Já asi chvilku sednu tady do trávy. Sejmula nůši a hups, dřepla únavou do vysoké trávy u cesty a vyjekla. No a co jsem si to sedla? Sáhla po sebe, drží v ruce špinavou krabičku. Otevře ji a v ní je druhá krabička, čistá. A v té je prsten. prsten s rubínem velkým jako ringle a lemovaným perličkami. Koukali, zkoumali, zkoušeli na prst. Není pochyby, to je pravý zlato, pravý rubín a pravý perličky. Nepochybně nadpřirozené síly nám dávají náhradu za to, co jsme propili. Jak to ale rozdělíme? Zkoumá Bára situaci. Jak? Povídá Tilda. No já bych to rozdělila na tři díly. No jak chceš, prosím tě, jeden rubín a sedm perliček dělit na tři díly? Moudře upozornila Marie. A když to budeme ve městě prodávat, tak se budou policajti ptát, odkud to máme. No tak řekneme, že se stal zázrak, navrhla Tilda. Jo, a policajti na zázraky věřej? Ptá se Bára. No nevěřej, jsou přece hloupí, uzavřela Tilda. No, protože jim bylo opět do smíchu, napadlo je téměř současně, že prsten by měl připadnout té z nich, která vypeče svého muže nejlepším kouskem. A rozeběhli se domů výskajíce. Marie měla domů nejblíž. Hubert seděl u rádia a sotva kývl hlavou, když vešla. Marie pomalu usedla, ruce do klína a zahleděla se do stropu. Něco novýho? Zeptala se sotva slyšitelným hlasem. No nic. Flandři hrozej vpádem vlámům a vlámové hrozej Flandrům vpádem. Turecký paša se nevozval, jak ho vyzval ten jeho bej, aby se vozval, jinak, že by se vozval on teda. A ten bej, co mysleli, že se utopil, nebo že ho dali utopit, jak jako říkali, že měl zapálit ten minaret, to říkal ten druhej bej, co jak včera vysílali, jak ten turecký paša ho jmenoval, jo, za toho prvního, jo. Tak ten bej se neutopil, ale uhořel. A za to vylovili jinýho beje z Bosporu, utopenýho, ale teďka nevědí, který bej by to mohl být, tedy tenhle ten. No a u nás doma je všecko pořádku. Marie nic. Hubert by byl poslouchal dál, ale ticho ho mátlo. Něco ti je?
1: Ne, nic mi není.
0: A hned věděl, že je něco je. A co je ti? Zvedla oči a podívala se na něj zhluboka. Táhle. Hubert rychle počítal v hlavě, jestli snad něco nevyvedl, nebo něco neskazil, nebo nevyřídil, co měl vyřídit, nebo vyřídil, co neměl vyřídit, ale nic ho nenapadlo.
2: Ty bys jen porád seděl u rádia, začala Marie zvolna. Co se děje ve světě, to je tobě to hlavní.
0: Přezadila na vyšší rychlost.
2: Ale že oko do duše srdce, a totiž okno srdce v duši, tedy tak mě pomoc, teď víš, co chci říct.
0: Hubert to zprvu bral do slova a nabídl, že doběhne k doktorovi pro borovou vodu, když jde o oko. Ale ukázalo se, že Marie nechápe vlastně. Nejen, že nevytuší, ale dokonce ani nevidí, že je nemocná, že sotva domů došla a že musela utratit 8 penízů. Že to všecko musela v městečku utratit za to, že jí potulný mastičkář poradil, jak se neduhu zbaví.
3: No tak hone, Marie, do postele a potit, Hubert měkl.
2: A to právě ne.
3: No jak tedy, co tedy, tedy? Tak tedy, Mařenko, mluv, povídej, Máničko.
2: Neříkej mě, Máničko, sakra.
3: No tak tedy, Mařeno.
2: Abys věděl, neřeknu ti. Ty bys to stejně pro mě nechtěl udělat a já bych to nepřežila.
0: Hubert se dopálil doopravdy.
3: Že ti huba neupadne. Víš dobře, že pro tebe všecko udělám a rád mordie. Tak to vyklop, nebo to z tebe vytřepu.
0: No, že prý mastičkář řekl, že když on, jako tedy její muž, si dá vytrhnout zdravý zub, když ten zub ona rozemele a vypije v mléku, bude zdravá jako ryba. Ani nemukl, obrátil se a vyšel z chalupy. Marie stála a poslouchala. Netrvalo dlouho, v nedaleké kovárně někdo zařval. Podle hlasu Hubert. Chvilinka, Hubert se vrací, v ruce drží kovářovi kleště a v nich zub.
3: Moždíš a roztluč to, mumlá.
2: A proč jsi tak zbrklý a nepočkáš? Já ti to neřekla do konce. To měl být přední zub, hořejší pravá jednička.
0: Zase ani nemůk. zase za chvilku od kovářů zalehlo zabití, delší a smutnější. Krev z něj crčela, když jí podával hořejší pravou jedničku a pravil, aby věděla, jestli pro tebe nic neudělám. Pět ran do čefice. To je bolest. Poradila mu, aby se svlékl do naha a běhal po chalupě, tože prý každou bolest od zubů určitě utiší. Když rozloukala v moždíři zub, tak ji napadlo, jestli to tak snad trošku celý nepřehnala. A rozklučenou jedničku potom vysypala do květináče, kde jim kvetlo domácí štěstí. Mezitím Tilda zaběhla do kláštera a tam tak dlouho mluvila do kostelníka, až se jí podařilo z něj vymluvit opatovo parádní roucho i s korunou, berlou a s rukavičkami, načež doma posadila Viléma do necek s horkou vodou a teď, drhnouc mu záda, hbitě hovořila. To by, že si mě musela podplatit. Celých 8 penízů mě to stálo. Ale za to se usnesli, že arcibiskupem budeš ty. No kdo se usnesli? Preláti, proboští, Jáhnové, no.
3: No to jsi vyhodila peníze, Tildo. Ty přece víš, že já jsem antiklerikál.
0: No to přece nevadí, blázne. Počkáš, až budeš arcibiskupem a pak vystoupíš z církve. No to jim zasadíš ránu.
3: No to by byla rána, to by byla, to máš pravdu, ale
0: sakra, ale pozor, vždyť já neumím latinsky, jen tak, že se umím podepsat a se čtením to mám špatný, to sama víš, no to ti přijde samo, oblíkneš se do hábitu, posadíš se v komoře a budeš čekat na Ducha Svatýho, přijde na tebe a budeš číst, psát i mluvit latinsky. Zavři oči, ať ti do nich nepřijde mejdlo.
3: Já nevím, proč zrovna na mě má Duch Svatý sestoupit. Je tolik vládců a panovníků, na který by měl sestoupit už před 100 lety už bylo pozdě.
0: Na záchranu světa je nejvyšší čas. Tak moc nemluv, oblíkni si roucha, seď v komoře. Ovšem, když nechceš, nikdo tě nemůže nutit.
2: Který pak musí by nechtěl zachránit svět, hlavně když mu na to stačí parádní šaty a špatně umět číst a psát.
0: No a jak najde, povídám, jak mě najde ten duch? No vykřikneš občas o běda, hříchu běda, o, toho upozorní.
2: Dala mu do komory svíčku, starý kalendář a zamkla dveře. Když přišla domů Bára, Jan ještě vláčel na poli. Bára se rychle převlékla do černých šatů, do svátečních, prostřela pro jednu osobu, položila žehlící prkno přes dvě židle, rozžehla svíce a postavila poblíž žehlícího prkna. Jan se zrovna vracel z pole, slyšela, jak bičem prásko, pak něco rozkazoval Prokopovi, to byl ten drzý chlap, co o nich sloužil, a házel po ní nestydatým okem, a slyšela, jak se Jan u pumpy myl, a najednou to byl. Dveře ho byly plné. Tak jak jsme pochodili, halasil a ještě si mokré vlasy dlaní ulizoval. Přikročil k ní a chtěli obejmout. Ucouvla o krok. Dalo jí práci, aby se na něj neusmála. Co to je? Díval se na ní nechápavě. Tak zavadil okem o dvě svíčky, všiml si žehlícího prkna na dvou židlích a povídal, co se to děje. A co ten jeden talíř na stole? Ty sama nebudeš jíst? A pak si začal prohlížet. Slušelo jí to. Denní světlo couvalo za sluncem za obzor a dělalo místo světlu svíček, které ženským, které jsou při těle, znamenitě slušívá. A Bára při těle byla, i když ne moc. Pletí zhebkla a v očích jí dvě svíčky dělaly divy. Janovi se najednou strašně zalíbila. Jestli budu jíst, proč bych nejedla? Já budu, já. No tak proč prostřela pro jednoho? No, jak bych ti to vysvětlila, jene můj? Večeřet nebudeš ty, já budu. No, to jsem teda zvědavej, proč? No, protože mrtví nevečeří. Co to vypravuješ, Barunko? Ty jsi byla v kině, viď? Jene, co pak jsi zapomněl? Od včerejška, od večera. Už nejsi mezi námi. Včera večer opustil si nás plačící. Umřel si.
3: Umřel. Já jako umřel, jo? Dal se do smíchu. No tak slikni tu parádu, co máš navrch. A i tu, co máš ve spod, a já ti ukážu, jak jsem umřel. Tak živýho mrtvýho si hned tak neviděla. Nestačila uskočit. Jan ji držel v náručí sevřenou, sotva mohla vydechnout. Chvilku se nebránila, protože jí kmitlo hlavou, jestli by snad neměla ten kousek, co mu chtěla sehrát, obětovat za ten kousek, který on se chystal sehrát s ní. Jenže ženská si s nás řekne, ono to neuteče, než to umí říct mužský. To si právě řekla Bára a vymkla se mu z náruče. Brr, brr, studíš, hrozně studíš. Šel pomalu za ní. Nepřestala před ním ustupovat. Jene, Jeníku, co tě trápí? Co tě trápí, že nemůžeš klidně spát? Ulehni na lože poslední, Jeníčku můj. Netrap svou vdovu. Vložila do těch slov třaslavý cit i hlas, tak, jak to slyšela v Praze na divadle, když hráli Mahulénu. Jan se podrbal za uchem. Tak dobrá. Dobrá, jsem studenej, nedá se nic dělat. Vnucovat se nebudu, ale mám hlad. Nemáš, mám. Nemůžeš mít. Mrtvý nemůže mít hlad. Ty si jen myslíš, že máš hlad. A jdi na prkno a nezlob je ne. Konec pitomostí, tak se podívej. Plácal se do tváří, kotrmelec udělal, postavil se na ruce a hlasitě říhnul. Krucinál, tohle všecko svedu, tak jsem neboštík nebo nejsem. Jdi se zeptat sousedů, když mě nevěříš. Ale opatrně je neopatrně, abys tě k smrti nevyděsil. A že jdu. Za chvilku byl zpátky. Byl krotčí. Měla spravdu. Šel jsem za bráchou. Seděl v komoře nad knihou a křičel na mě o běda hříchu. Ani jsem nevěděl, že mě má tak rád kluk jeden zlatá. Posadil se na prkno. Bára se začala převlékat. Nepospíchala, odkládala kousek po kousku a skládala do truhlice. Jene, neboštíku, studíš. Volala varovně, kdykoliv Jan něco chtěl začít. Hrnaj s Bárou, bude to lepší. Jdi se převlíknout vedle. Když se převlékla, přinesla z komory tlačenku, posadila se ke stolu a pustila se do ní. Posypala cibulí a zalila octem. Opepřila. Pozorovali ji. Tohle si rád jídával, Jeníku. Až mi to srdce trhá, pravila a zapila desítkou z láhve. Mě to trhá srdce daleko víc, řekl a natáhl se na prkno. A nač jsem umřel? Víš, že nevím? A byl u mě doktor? Nebylo zapotřebí. Prásklo to s tebou. Ještě si chtěl něco říct. Zmodral si a byla jsem vdova. A nevíš, co jsem chtěl říct? Já si nespomínám, o čem jsme mluvili. Jestli si máme koupit televizi nebo ledničku. Jo, už vím, jo. Jo, hele, já jsem ti chtěl zrovna svěřit, že máme tamhle pod jabloní zakopanou kadečku štyráku, víš? A já si myslím, že by se měla honem za něco utratit. Já jsem slyšel, že prej je budou rušit. Ale vykopej to v noci, prosím tě, jo. Jsou pod Záchrskem tam nad Miskrubnou. Ty jsi byl vždycky hodný, Jene. Děkuji ti. Budu mít pro tebe na pomníček. To tě nesmí ani napadnout, pomník. Prodej to tady. A přestěhuj se někam do lázní, do Poděbrad nebo do Mariánek. Tam můžeš udělat ještě partii s nějakým rekreantem. Jeníku, ani pomyšlení. Tebe mi nikdo nenahradí. No, to jsi mě měla říkat dřív. Teď mrtvýho to nevytrhne. No, ale stejně ti děkuju. Chvilku ještě hovořili, pak dohořily svíčky, hlasy utichly. Než usnuli, Jan se zeptal, kolik je fůnus, abych nezaspal. A to už se tě netýká, Jeníku. Spíš na věky věkův. Amen, dodal. A pak zaslechla, jak si povídá modná holka. Škoda. Mohla s ní být ještě legrace. A vůbec. Nejraději by ho byla na tu legraci pozvala hned. Ale projevila nečekanou disciplínu.
0: Však ještě bude, Jeníku, neboj, šeptla pro sebe. Ráno Bára vydrhla valník, zapřáhla dvě strakaté kravičky, naložila Jana obaleného do záclony a vyrazila směrem ke hřbitůvku u kostelíka svatého Karla. Jak se kravičky lopotily do strmého kopce, narůstal kolem vozu pohřební průvod, dětkové, babky a děti. Jarní obleva proměnila cestu od hřbitůvku dolů v koryto Bystřiny a cestář dodnes neměl čas dát to do pořádku. A tak se stalo, že po několika zastávkách kravičkám došly síly i dech a vůz místo dopředu začal couvat dozadu. Kdekdo nosil kameny, aby založili kola. Neboštík zprvu sledoval všechno z vozu, pak se posadil a ukazoval lidem, kde jaký kámen leží. Křiku a hemžení si toho ani nevšimli. Když však slezl a sám začal podkládat kola, jedna babka se s ním dala do řeči a najednou si všimla, že vlastně mluví s neboštíkem. Vykřikla a leknutím upadla. Tím upozornila ostatní a v zápětí se průvod rozprskl jako kapka rtuti. Děti hned všecko roznesly po chalupách. A tak Vilém se dozvěděl, že bratr Jan je po smrti, popadl peroutku, namočil do vody a utíkal vykrápět bratra. Nezapomněl volat o běda hříchu, aby Duch svatý věděl, kde zrovna je. Z fary za ním vyběh rozuřený farář, protože nesnášel, když mu někdo fušoval do řemesla. Hubert si doma tišil bolest nahotou, leč když se dozvěděl, co potkalo Jana, zapomněl na bolest, zapomněl na nahotu a uháněl ke hřbitůvku. Musel oklikou, ale protože babky mravně pobouřeného začaly kamenovat a kluci šlehat kopřivami. A sešli se. Jeden neboštík, jeden falešný opat a jeden nahatý. Tři bratři pod kopcem u převrženého vozu. Kousek dál seděly jejich ženy Tilda, Marie a Bára. Celá vesnice se smála. Pak druhá vesnice se smála a třetí a čtvrtá a pátá. Až se zasmál jeden z bratrů a pak jedna ze sester a pak už všichni. Smích burácel a lomcoval jim bránicí, smáli se, až je všecko bolelo, až je řehot skrušil a museli si trochu oddychnout. A pak se smáli dál. Tak to vcelku skončilo vesele, jenom však není známo, která z těch tří sester dostala prsten. Ono se nedá říct, která z nich nejvíc zesměšnila svého muže. Já sám bych se to neodvážil rozhodovat. No, zkuste to třeba vy.
1: Jak se s rákosníčkem točil celý rybník Brčálník.
4: Ale, že by nám už zima klepala na dveře.
1: Divil se rákosníček, když viděl, jak vzduchem poletuje první sníh a ze stromu padají poslední listy.
4: To, abych se šel podívat, jak jsme se na to připravili.
1: Když obcházel Brčálník, potkal u severního břehu kapra Matěje a hned ho začal zkoušet.
4: Tak, co pak budeš dělat, až nám mráz začne rybníček pokrývat ledovou pokličkou?
1: Zeptal se úředním hlasem.
4: Budu tady čeřit vodu, aby všude nezamrzlo,
1: odpověděl kapr jen tak na půl huby.
4: A proč pak nemá zamrznout?
1: Vyzvídal rákosníček dál.
4: Ptete, abychom mohli pořádně dýchat,
1: zabručel kapr Matěj a zmizel mezi rákosím, protože ho nebavilo odpovídat na otázky, na které zná odpověď každá malá bělič.

0: a vřinec a skřítek s ním musel pořádně zatřepat, aby ho probudil. Přijde zima, bude mráz, volal na toho ospalce. Kam se přední, kam schováš?
1: Kdože přijde?
0: Zívl vavřinec, sotva se trochu probral.
1: Zima, tak to já někam zalezu, hele, zrovna jako teď.
0: A už se soukal hlouběji pod kořeny. Počkej, počkej, brzdil ho rákosníček. A co když to všechno tady zapadá sněhem, no?
1: Sněhem, říkáš, zabručel rak. Tak to tady zkrátka prohrábnu, a co neprohrábnu, klepety odhrábnu, jo, zrovna tak to udělám, povídá vavřinec.
0: S tím rákosníček souhlasil a tak se šel podívat ke břehu poslednímu východnímu. Tam našel tolik spadaného listí, že mu sahalo po kotníky. Takový nepořádek se mu ale ani trochu nelíbil a proto začal uklízet. Sotva ale schrabal listy na jednu hromadu, zatočil se nad ním vítr a všechno zase rozházel.
2: Ty větře jeden, uličnická, co to vyvádíš?
0: Rozčiloval se rákosníček.
2: Jsi jen samá lumpárna a já, abych se kvůli tobě zlobil. No tak, nech toho, nebo mě ještě schodíš do...
0: Co chtěl povědět, už nedopověděl. Jenom bubliny na vodě prozrazovaly, že je teď rákosníček tam dole. Když se vynořil, nebylo mu vůbec do smíchu. Za to vítr byl čím dál rozdováděnější a jedním fouknutím zvedl na rybníčku vlny do pořádné výšky. Ryby se na nich kolébaly ze strany na stranu, z hora dolů, a se skřítkem to nebylo jinak.
2: Dej už pokoj s tím laškováním, okřikoval toho větroplacha. Vždyť takhle rybám nafoukáš do uší.
0: Jenomže mluvení do větru nemělo žádnou cenu.
2: Fí, já vím, že ryby uši nemají,
0: zafičel vítr rákosníčkovi dozad.
2: Takhle k večeru je pohoupat musím. To se jim přece líbí. Fí. Ano, ano,
0: ozvalo se sborem.
2: My ryby máme houpání velice rády, to je moc ušlechtilá zábava. Tak hele, větře,
0: mračil se skřítek.
2: Na to nedej, že se chtějí houpat. Nebudou mě potom celou noc spát. Fí, to je mi fuk, fí.
0: Hvízdl vítr a přehnal se nad brčálníkem ještě jednou.
2: No tak,
0: zlobil se rákosníček.
2: Nechtěl bys náhodou odletět někam jinam? Fí, to víš, že nechtěl,
0: odfoukl si vítr.
2: Teď se pěkně koukej, jakou udělám rybám legraci. Fí.
0: Proletěl rákosím, dvakrát se zatočil nad rybníčkem a celý ho roztočil jako nějaký kolotoč. Tohle se rybám líbilo ještě víc a vozili by se nejraději na pořád. Jenomže rákosníček si myslel něco jiného.
2: Tak, teď toho mám ale úplně, ale zcela úplně dost. Vždyť všem zamotáš hlavu a nakonec dostanou motolici. Hned to nech. Fí, když myslíš, tak nechám. Ale ještě alespoň třikrát zhou.

0: My chceme 5krát. Žadonili rybky a nedali se odbít. Fí, když 5krát, tak 5krát, ale potom už půjdete spát. Fí.
1: Zahučel vítr a znovu na rybníčku rozhoupal vlny. Z toho kolébání přišla na ryby dřímota a proto se jedna po druhé potopily na dno, aby tam prospali zimu. Velká ospalost padla také na rákosníčka, raka vavřince a žabáky Melichara, Augustína i Bonifáce. A tak si navzájem popřáli dobrou noc a šli si lehnout. Vavřinec mezi vrbové kořeny, žabáci k západní hrázi a skřítek do svého rákosového domečku.
0: Ano, ano, doba již značně pokročila. Tak prosím, žádné okounění a alou do postýlek, což platí pochopitelně pro každého. A tedy i pro rákosníčka.

potom už bylo všude ticho, tichoučko, na brčálník dosedla sněhová peřina a zůstane tam až do příštího jara, kdy se zase všichni probudí, ale to bude...

0: pak život ve psí boudě někde u hájovny.
1: To pro mě nic není.
0: Pořádná liška, jako jsem já, patří do lesa.
2: Jemenáčku, tady něco nádherně voní.
0: No odejdě, vždyť to je pečinka a do hájovny je otevřené okénko. Měla bych se tam jít podívat, ale pozor, s tímhle myslivcem nejsou žádné žerty.
3: A od těch dob vždycky v domečku řekli jen stolečku, prostři se. A hned byl stoleček plný těch nejlepších jídel.
0: Pro krýlbána, vždyť tuhle pohádku mi Růženka vyprávěla taky, když jsem ještě byla uvázaná u psí boudy.
2: Škoda, že nemáme také takový stoleček.
3: A sakulajda, jak pak to, že nemáme? Jednou, to už je hodně dávno, nám ho dal houbový dědeček.
2: Opravdu? Houbový dědeček?
3: No.
2: A kde pak je ten stoleček?
3: Ale Venoušku, vždyť je to přece ten zelený stoleček, co stojí v komoře.
0: V komoře? Sláva, pane mysliviče. Chytrá, moderní a vzdělaná liška musí umět také i lehce žít. Proto je od dneška váš stoleček můj. A taky ho hned, jak se patří, vyzkouším, ať ukáže, co dovede. Okýnko je otevřené. Hop, tak. A dáme se do toho. Stolečku, prostři se. Povídám. Stolečku, prostři se. Pardie, klepe to. Tak prostřeš se, nebo ne?
1: Pokryle pána,